porta, questa porta sciagurata.

calmatemi, idol mio, di quel ribaldo

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera dráma Giocoso Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta a na libretto Lorenza da Ponte, kterou jsme poslouchali ze studiové nahrávky vzniklé roku 1985 v Berlíně v nastudování dirigenta Herberta von Karajana a se Samuelem Remim, Ferucem Furlanetem, Annou Tomovou Zintov, Jestou Winbergem a Agnes Balcou v hlavních úlohách Dona Giovanniho, Leporella, Dony Anny, Dona Otávia a Dony Elvíry. Celé pěvecké obsazení uváděné nahrávky je dostupné na webových stránkách Českého rozhlasu D-dur. Z hudby Wolfganga Amadea Mozarta si ještě dopřejeme drobničku v podobě Andantina B-dur pro violončelo a klavír. Dílko vzniklo v roce 1781 a možná mělo být součástí Mozartem zamýšlené sonáty pro violončelo, která však nikdy nebyla napsána. Mozartovo Andantino sostenuto e cantabile, jak zní přednesové označení skladby, hrají David Geringas a Tatiana Schatz.

David Geringas a Tatiana Schatz přednesli Andantino B-dur pro violončelo a klavír Wolfganga Amadea Mozarta. Klavírní transkripce orchestrální hudby zažívaly svůj zlatý věk v 19. století, kdy takovéto úpravy sloužily k šíření této hudby v komorním, salonním či domácím prostředí. Zároveň posloužili, když třeba skladatel zadával své orchestrální dílo k provedení a klavírní transkripce byla využívána při přehrávce dotyčnému dirigentovi nebo v případě opery divadelnímu impresáriovi. Jednou z mnoha a mnoha takhle vzniklých transkripcí je i třetí symfonie F-dur opus 90 Johannesa Brahmse. Premiéra orchestrální verze symfonie se uskutečnila ve Vídni 2. prosince 1883. Hráli vídeňští filharmonikové zařízení Hanse Richtera a 50-letý skladatel sklidil velký úspěch. Dílo si získalo velkou oblibu, rok po premiéře bylo vydáno tiskem a Brahms záhy vytvořil také komorní transkripci symfonie pro dva klavíry a častými interpretačními partnery Johannesa Brahmse byli u druhého klavíru Klára Schumannová, Ignác Brühl nebo Rudolf von der Leyen. Dnes nám tuto raritní dvojklavírní verzi Brahmsovy čtyřvěté symfonie číslo 3 F-dur zahrají Jakob Bochart a Ludwig Kolette.

Jakob Bochart a Lodvej Colette dohráli symfonii číslo 3 F dur opus 90 Johannesa Brahmse ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. A to byla také hudební tečka za naším vysílacím blokem. Od mikrofonu se loučí a mnoho dalších krásných zážitků při poslechu Českého rozhlasu D-dur vám přeje redaktor Libor Dřevikovský.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Po interpretech se vždy požadovalo, aby měli skladbu technicky dokonale zvládnutou a aby ji výrazově přesvědčivě podali. V poslední době však přibyl ještě jeden požadavek. Má se hrát autenticky. To znamená, skladba by měla znít v takové podobě, v jaké byla zamýšlena autorem. Zní to hezky, ale hráč je tak postaven před velké dilema. Rád by oslovil své posluchače, tedy současné publikum, ale přitom má hrát způsobem, který vyhovoval interpretačním představám před 200 lety. Klavírista by rád do programu zařadil skladbu Johanna Sebastiana Bacha, ale vlastně by to neměl dělat, protože Bach psal pro čembalo a ne pro klavír. Díky požadavku autentičnosti by publikum přišlo o zlatý hřeb večera a pianista o část úspěchu. Thank you.

Glenn Gould se jako první odvážil zahrát na moderní klavír Bachovy goldbergovské variace, psané pro dvoumanuálové čembalo. Gould navíc volí mnohdy překvapivá tempa a v polyfonním předivu zvýrazňuje vždy jiné hlasy, než bychom čekali.

Ve světě se však takzvaná autentická interpretace prosazuje stále výrazněji a i posluchači si na ní začínají zvykat. V čele tohoto trendu stojí muži nesoucí jména Hogwood, Perot, Harnoncourt, Mariner nebo i náš Pavel Klikar. Jejich nahrávky staré hudby letí světem. Dovoluji si však tvrdit, že za úspěchem těchto snímků nestojí jen historická poučenost. Jmenovaní umělci jsou především velcí hudebníci. Jejich soubory jsou sestaveny ze špičkových interpretačních osobností. Jejichž výkony jsou prostě dokonalé. Myslím si, že jimi vytvořené snímky by byly úspěšné, i kdyby nevznikaly na historických nástrojích a neopíraly se o hudebně vědecké bádání. Rozhoduje tady spíš fenomenální muzikálnost, než to, že houslisté drží v rukou smyčce podobné luku a místo pohledných altistek přednášejí jejich party fistulující kontratenoři. Taková autentičnost k našemu dojmu zas tak moc nepřidá. Cena těch dávných skladeb netkví ve zvuku, nýbrž v síle invence a ta zůstává i při provedení moderními nástroji. Poslechněme si část Bachova druhého braniborského koncertu v podání dvou špičkových komorních těles. První snímek natočil Milan Munzlinger se souborem Ars Rediviva na novodobé nástroje.

Trend historicky poučené interpretace staré hudby však nezasáhl jen do zvukové podoby. Velkých změn doznalo i frázování, tedy způsob modelování melodických hlasů. Muzikologové vyzkoumali, že na starých smyčcových nástrojích nebylo možno hrát dlouhé fráze, jedním smykem bylo možno zahrát jen několik tónů. Z tohoto handicapu se dnes dělá ctnost a široké barokní melodie se rozkouskovávají na dvoutaktové motívky. Někdy se tím dosáhne příjemně lehkého tanečního výrazu, ale aplikujeme-li takový způsob na árii z Bachových Matoušových paší, v níž jedna z ženských postav pod křížem pláče nad mrtvým Kristem, lze o správnosti tohoto postupu s úspěchem pochybovat. Árie začíná jednou z nejkrásnějších melodií, jaké nám Bach odkázal.

Ta melodie má téměř romantické parametry, takže vlastně předběhla dobu o 150 let. Místo, aby tento chronologický zázrak interpreti podtrhli, rozbíjejí melodii pod heslem autentické interpretace na pětitónové střípky, takže z hluboce oduševnělé, tragické hudby se pomalu, ale jistě stává úsměvný taneček.

Velkým otazníkem zůstává také to, jestli autentickým nástrojovým obsazením dosáhneme také autentického psychologického účinku. Finální číslo Handlova Mesiáše mělo působit a také jistě působilo na tehdejší posluchače mohutným dojmem, protože Handel to použil na svou dobu nezvykle velkého orchestru. Dnešní publikum, zvyklé na romantické, orchestrální a sborové kolosy, však vnímá toto obsazení jako čistě komorní. Podtrhne-li se to ještě nadlehčenou interpretací, je autorem zamýšlená mohutnost ta tam.

Autentická interpretace dnes prožívá celosvětovou konjunkturu, provedení, která nespadají do tohoto trendu, se přinejmenším neberou vážně. Proto mám v dnešním Dakápu sklon zdůrazňovat spíše stinné stránky tohoto stylu. Ve skutečnosti jsem však dalek toho býti jeho odpůrcem. Je jasné, že přinesl mnoho dobrého a na spoustu věcí otevřel nový pohled. Je s ním spojená například tendence hrát starou hudbu v rychlejších tempech, než bylo dosud zvykem. Mnoho skladeb tím vyloženě prokouklo a stalo se přijatelnější pro širší publikum. Hudba, která vznikala pro komorní ansámbly, se skutečně začala hrát a zpívat v komorní podobě. Zdůrazňuje se interpretační lehkost, potlačuje se romantizující patos. Tyto pozitivní vlivy se projevují i ve výkonech souborů, které se na historicky poučenou interpretaci nespecializují. A nesmíme samozřejmě zapomenout na prapůvodní význam těchto počinů, totiž snahu podat informaci o tom, jak skladba zněla v době svého vzniku. Takový snímek pak může být inspirací i pro běžnou interpretační praxi. Některé věci jsou však nenásledovatelné. Třeba tempa, která do svých partitur předepisoval Beethoven. Beethoven byl majitelem Mälzlova metronomu, ale zřejmě to byl přístroj mírně řečeno nepřesný. Číselné údaje absolutně neodpovídají charakteru hudby, některá místa jsou téměř nehratelná. První věta Beethovenovy 5. symfonie zní v přísně autentické interpretaci splašeně a nepřehledně. Třeba na běžném abonentním koncertě by v takové podobě asi zaznít nemohla.

souvislosti s různými způsoby interpretace se často klade otázka, co by asi řekl autor, kdyby vstal z mrtvých a zaslechl svou skladbu v té či oné podobě. Dovoluji si tvrdit, že by s největší pravděpodobností řekl: víte, mně je celkem jedno, jestli moje skladby hrajete na čembalo nebo na klavír. Já mám hlavně hroznou radost, že se po tolika letech vůbec hrají.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Georg Friedrich Händel, druhá část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové souboru The Cambridge Music.

Nahlédněme spolu do vrcholného díla Bohuslava Martinů, jeho poslední symfonie, označované někdy číslem 6, ale také, jak o ní hovořil i sám skladatel, symfonické fantazie. Jsme na počátku 50. let, kdy Martinů pobýval v Americe, symfonie je z roku 1953. O dva roky později byla v Bostonu provedena, dirigoval Charles Minch, pro nějž Martinů dílo komponoval. A ten rok získala cenu Sdružení kritiků za nejlepší orchestrální skladbu roku. Její úspěch byl pro sklonek skladatelova života velkou radostí. Pražská premiéra se uskutečnila v únoru 1956, tehdy hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. A titíž interpreti nám nyní hrají druhou větu Martinů symfonických fantazií.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Wolfgang Amadeus Mozart, malá noční hudba, G-dur, Kechlův seznam 525, poslední věta, Rondo. Hrají virtuozy di Praga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Pánové tří různých národností se sešli, aby nahráli krásné královské koncerty francouzského barokního nebo možná lépe rokokového mistra Françoise Couperina. Jemuž se příznačně říká Le Grand, velký, aby se odlišil od svého strýce Louise Couperina. François o těchto koncertech napsal, že to je hudba, již Ludvíkovi 14. v komnatách pro potěchu hrál, sám sedě u čembala a s dalšími výtečními muzikanty neděli co neděli. Nahrávka amerického flétnisty Roberta Clara, nizozemského violončelisty Japa Terlindena a britského čembalisty Davida Moroneje vznikla už v 85. roce a dodnes je považována za mistrovskou. Obsahuje 4 královské koncerty, toto je první, G-dur, a z něj Žiga.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, takzvaná šampaňská, zpívá Bernd Weichel, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Sholty.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikolaje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse. Vzhůru hlas nás volá.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Mozartova první opera, psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevilla Marinera.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Žel bohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům. A když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

Jean-Baptiste Lully, Chacona G-dur pro orchestr z opery Phaeton. Muziku antiku Köln řídí Reinhard Goebel.

Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého blámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Během pouhého jednoho měsíce napsal 30-letý Robert Schumann svou první symfonii s přízviskem Jarní. A to v době, kdy už byl uznávaným a ceněným mistrem klavírních kompozic a písní. Je to prý Schumannovo nejradostnější dílo, však byl také čerstvě šťastně ženat s Klárou Víkovou, pozdější duševní choroba ještě v nedohlednu. Z Jarní symfonie Roberta Schumanna nabízíme první větu s fanfárou, která jakoby volala k probuzení a k novému životu a s následujícím ohňostrojem nápadů a energie. Revoluční a romantický orchestr a Sir John Eliot Gardiner v jeho čele.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: SPD se proti rozsudku o podněcování k nenávisti na předvolebních plakátech chce bránit i ústavního soudu. Francouzský zpěvák Patrick Bruel ruší další koncerty v Kanadě, a to kvůli obvinění ze znásilnění a napadení. Cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii si ze zlínského filmového festivalu odnesl herec Petr Kostka. A čekejte polojasno až jasno s nejvyššími teplotami 22 až 26. Obvodní soud pro Prahu 1 nepravomocně uznal vinným vládní hnutí SPD z podněcování k nenávisti. Trestného činu se mělo dopustit v roce 2024 dvěma kontroverzními předvolebními plakáty. Zaplatit musí 3milionovou pokutu. S rozhodnutím soudu hnutí nesouhlasí. Plánuje se bránit u ústavního soudu. Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného vztahy v koalici ohrožené nejsou. Myslí si, že SPD může uspět se stížností i u ústavního soudu.
4: Já věřím, že v odvolacím řízení možná i nakonec ústavní soud tuto věc zamítne, protože byť se mi ta reklama nelíbila, byť bychom takovou neudělali, tak se domníváme, že tady musí existovat svoboda v prezentaci názoru, ať už politických, anebo ze strany občanské společnosti.
3: Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválili poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, budou moci využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Státnímu rozpočtu by měl návrh podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Součástí novely jsou ale i různé daňové změny, jako slevy na studenta nebo školkovné. Podle opozičních starostů se tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší, jak říká jejich poslankyně Věra Kovářová.
5: Tato vláda říká, že bude dělat opatření, která povedou k hospodářskému růstu, což toto asi takové opatření není. Pokud by se vybralo 14 miliard a obratem ruky by se 10 dalo na benefity, tak to nedává smysl.
3: Francouzský zpěvák Patrick Bruel zrušil sérii koncertů v Kanadě kvůli obvinění ze znásilnění a sexuálního napadení. Bruel čelí vyšetřování ve Francii i v Belgii. Všechna obvinění popírá.
6: Patrick Bruel patřil v 90. letech k nejpopulárnějším francouzským zpěvákům. V té době se dokonce mluvilo o Bruelmánii. Oblíbený zpěvák a herec sbíral ocenění a převzal taky insignie rytíře Národního řádu za zásluhy. Teď čelí 8 trestním oznámením kvůli sexuálnímu napadení. Ze znásilnění ho obvinila moderátorka Flamy Flamánová. Ta tvrdí, že ji Bruel zneužil v pařížském bytě v roce 1991, když jí bylo 16 let. Zpěvák všechna obvinění odmítá. Už dříve zrušil svá letní vystoupení na festivalech ve Francii, ve Švýcarsku a taky v Belgii. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Letošní 66. ročník zlínského filmového festivalu přilákal do kin 24 tisíc diváků, tedy podobně jako loni. Cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii si ze slavnostního gala večera odnesl herec Petr Kostka.
7: Mám tu buchty. Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
8: Směje se herec, který si v první pohádce Princezně Pampelišce zahrál v roce 1967. Pak následovala například role rybáře v Koloběžce první.
9: Řeka patří odjakživa všem!
8: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal na festivalu egyptský snímek Všechno nejlepší.
10: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho.
8: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Příští ročník přehlídky začne 27. května 2027. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
11: Počasí.

Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší, v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mosaica. Dobré ráno. Někdy stačí otevřít dveře a ocitáme se v úplně jiném světě. No a přesně tohle budeme podnikat dnes po ránu. Budeme vás provázet od této chvíle až do 10. dopoledne. A zamíříme nejprve do Zákup, kde se společně s hercem Jaroslavem Pleslem projdeme zámeckými komnatami a připomeneme si závěrečný díl dokumentární série Skryté skvostvy. A z historie se potom přesuneme k současné tvorbě. Plzeňská sutnarka se totiž proměnila v obrovskou galerii. Studenti teď představují to nejzajímavější ze svých letošních klauzurních prací. Tak se od nás nechte pozvat.
1: Nechte se pozvat taky k poslechu klasiky i jazzu Meredith Monk, Amy Winehouse, Felix Mendelssohn Bartholdy nebo Danilo Perez jsou ve našem hudebním scénáři a jako první Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Ensemble Resonance, Riccardo Minassi, část symfonie číslo 40 a Wolfgang Amadeus Mozart.
1: A ještě malé ohlédnutí za včerejším večerem. Zlatý střevíček, tedy hlavní cenu Zlín Film Festivalu, získali egyptský film Všechno nejlepší, polský snímek Ministranti, dánský film Bez tíže a švýcarský animovaný film Pštros.
0: Snímek Ministranti dostal na festivalu hned dvě ceny a zaujal taky ekumenickou porotu. Dvě ceny obdrželi i tvůrci britského animovaného filmu Lavice pro neposlušné.
1: Kromě zvláštního uznání mezinárodní odborné poroty pro krátký animovaný film pro děti, dostal tenhle snímek taky cenu dětské poroty. No a dvě ocenění si odnesl rovněž irský snímek Tret, který oslovil mládežnickou porotu.
0: O tom, co stojí za pozornost, budeme taky po 8 hodině mluvit s naším filmovým redaktorem Tomášem Pilátem.

0: Meredith Monk a Travel Song na vlnách Vltavy. Minuta a půl zbývá do 6:45. Máme čtvrtek 4. června.
1: V budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni se teď můžete prohlédnout současnou tvorbu studentů všech 21 ateliérů fakulty.
0: Lze tak nahlédnout do způsobu výuky a uvažování i tvůrčí práce na jedné z předních uměleckých škol u nás.
2: Když by sem přišla veřejnost, tak dokonce může i vidět, jak studenti své práce obhajují.
3: Ano, pokud veřejnost bude potichu a nebude rušit, tak samozřejmě si můžou i poslechnout, jak ty obhajoby vypadají. To znamená, studenti musí obhájit to svoji semestrální práci. Tady jsme zrovna třeba v ateliéru Šperk, kde právě ty obhajoby probíhají.
2: Kam budeme dále se podívat?
3: Můžeme projít kreslírnou, to je ta naše největší centrální část, kde jsou vystavené práce třeba ateliéru didaktické ilustrace nebo dalších ilustračních ateliérů, anebo taky práce ateliéru grafika.
2: Můžeme se zaměřit na tu grafiku. Jaké listy jsou tady k prohlédnutí?
3: Jsou tady tisky od poměrně malých a netradičních formátů až po formáty třeba B2, B1. Dokonce jsou tady i nástěnné kombinované techniky, takže jsou to velkoformátové grafiky.
2: Formát B2, B1, jak si to máme představit?
3: To je zhruba 100x70 cm.
2: Zastavíme se u ateliéru kniha a tvarování papíru. Mě zaujala, tady je dokonce vystavena hadrová kniha.
3: Přesně tak, studentky, že zejména tam studují děvčata, tak využívají různé materiály, takže tady máme třeba haptickou knihu, která je velice příjemná na omak, textilní, anebo naopak pak vidíte papíry různých kvalit, ruční papíry, prošívané papíry, takže ten vjem není jenom vizuální, ale je i haptický opravdu.
2: Co následuje, když student svou práci neobhájí?
3: Tak má opravný termín a v nejhorším případě tady musí opustit studium, ale to se nestává. Ano, tady někdo obhájil, že slyšíme potlesk, komise se tleská, to vypadá dobře. Ale tady jsou třeba prototypy nožů nebo nože z ateliéru produktového designu, tady vedle ateliér průmyslový design a socha. A my projdeme po schodech nahoru kolem fashionu, kde jsou oděvy a doplňky, až do ateliéru multimédií. Já vás vedu tady k jedné televizi, třeba tady.
2: To je retro televize.
3: Přesně tak. Je to retro televize a jsou tady projekty studentů ateliéru interaktivní média. A ty jejich projekty byly inspirované Havlovou sbírkou Antikódy z roku 63, což je kniha poezie.
2: My to můžeme různě ovládat.
3: Přesně tak.
4: Svoboda, svoboda, svoboda. Čím svobodnější žijí, nebo čím svobodnější má být občan a celá společnost.
2: A co za zvuky slyšíme?
3: Jsou to zvuky, které jsou vygenerované z různých projevů i Václava Havla, ale určitě jste tam slyšeli i takové ty normalizační proslovy, takže je to takový mix. A zároveň s tím zvukem vidíte i obrazy zpohybované právě Antikódy.
1: Seznamuje s výstavou klauzur letního semestru všech 21 ateliérů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Monika Bechná. Výstavu si můžete v útrobách školy prohlédnout do 9. června. Pokud na výstavu zavítáte dnes a zítra, můžete být svědky také obhajob. Z Plzně Anděla Blažková, Český rozhlas.

0: Katedrála, jak ji neznáte.
1: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovícký chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Ve víkendové příloze každou sobotu.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Emerson String Quartet a část smyčcového kvartetu číslo 6 a Felix Mendelssohn Bartholdy.
1: Nadace Wima Wenders včera oznámila, že ze všech distribučních kanálů stahuje snímek režiséra Wenderse z roku 1975 Chybný pohyb. V něm je nahá scéna s tehdy 13-letou německou herečkou Nastasiou Kinskou.
0: Wenders se jí už také omluvil, jak informovala místní média. Právník Kinské v reakci agentuře AFP řekl, že film měl být z oběhu stažen už dávno.
1: Nastasia Kinská, která letos v lednu oslavila 65, se už léta snaží přimět Wima Wenderse, aby z filmu, jenž byl jejím debutem, odstranil právě jednu krátkou scénu. V ní leží na posteli, jenom ve spodním prádle, přijde k ní dospělý muž, opět ve spodním prádle a posadí se k ní. Tak to jenom v kostce, co se děje v Německu.

0: Hot Bean Strut, tak tohle je rozverná, temperamentní a taková sebevědomně kráčející jazzová skladba. My jsme vám ji nabídli v 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Rektoři českých vysokých škol dnes budou jednat o chystané reformě univerzit a novém zákoně, který má zvýšit vliv státu na jejich chod a změnit jejich financování. Ministr školství Robert Plaga za ANO na jednání představí další postup přípravy návrhu. Poslanci dnes budou hlasovat o tom, koho doporučí prezidentovi na státní vyznamenání. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD projednají 151 jmen. Sněmovna laureáty pouze navrhuje, kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. V německém Hamburku se bude dražit umělý ostrov Ostrfilm. Leží jeho východně od ostrova Rujána v Baltském moři. Ostrfilm sloužil za komunismu jako stanice pro východoněmecké námořnictvo. Podle týdeníku Spiegel byl postavený v roce 1954 na přibližně 600 dřevěných pilotech. Vyvolávací cena je 39 000 eur, v přepočtu téměř 950 000 korun. Na parkánu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích dnes kurátoři představí díla sochařky Josefíny Jonášové. Instalace s názvem Pax Fragilis vtáhne návštěvníky do světa fantazie, sdílených prožitků i obecně sdílených lidských zkušeností. A čekejte polojasno až jasno, v Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer oblačnosti od západu přibývat. V Čechách se odpoledne a večer přidají od západu místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Oblastní muzeum a galerie v Mostě nabízí výstavu k výročí 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku a máme i další kulturní typy.
1: Muzeum Komenského v Přerově chystá výstavu Legenda divokého západu Buffalo Billa.
0: Na Havraní náměstí v Českých Budějovicích můžete zajít na zahájení festivalu Umění ve městě ve veřejném prostoru. Představí svá díla rovných 14 autorů.
1: Do prostoru Mozaiky v Praze Platform Dialog jste zváni na vzpomínkový večer Svoboda svědomí a víry, odkaz života a díla Ivana Štampacha.
0: A vernisáž prací Martina Koláře Člověk je pro vás natažený nad propastí proběhne v pardubické galerii Art Space Nov.

0: Johann Christian Bach. V části symfonie D-dur jsme slyšeli Stuttgartský komorní orchestr pod vedením Karla Menchingera.
1: Místa, kolem kterých často projíždíme, aniž bychom tušili, jaké příběhy skrývají. Právě na taková zákoutí české krajiny upozorňuje dokumentární série České televize Skryté skvosty. Diváky zve na cesty za památkami, historií i nečekanými souvislostmi.
0: Nejde jenom o známé hrady a zámky, ale taky o méně nápadná místa, jejichž význam mnohdy překvapí i zkušené cestavitele.
1: Každý díl Skrytých skvostů propojuje architekturu, historii, přírodní zajímavosti, ale i osudy lidí, kteří jsou s daným místem spojeni.
0: Skryté skvosty dnes nabídnou poslední díl nové řady a zasvěceným průvodcem je herec Jaroslav Plesl.
1: Toho prý hrady a zámky zajímají už od dětství.
2: A zámek v Řákupech já samozřejmě znám od dětství. A představte si, že jsem tam byl a bylo mě třeba 15 let a už jsem tak plánoval, že budu provázet. Tak jsem o to hrozně stál a vedl jsem tam takový dlouhý rozhovor s průvodkyní, co všechno mám udělat pro to, abych byl přijat jako průvodce na zámek v Řákupech. No a ona mi tak jako popisovala, že musím poslat tu žádost a pak říkala, no to víš, jako na Řákupech chce provázet každý. Ona, to je pravda, a navíc Řákupy od té doby prošly nebo ušly dlouhou cestu, která je obdivuhodná. Z toho zámku, který byl trochu popelkou, i když se tam provázelo, tak ta prohlídková trasa se protáhla, prodloužila a co mě moc potěšilo, je, že dochází k postupnému restaurování hospodářského dvora, kde je největší konírna v České republice, císařská konírna, která teda vznikla za Anny Marie Františky Toskánské. Já jsem si to nazval, že to je chrám koní. To je prostě obrovský prostor, jo, který má 3 lodě a je to teda impozantní a úžasný a až vlastně se dokončí obnova celého toho dvora, tak ten areál bude prostě fantastický.
3: Řekla bych ale, že Řákupy mají také mimořádné štěstí na kastelána, což je takový tahoun a rozhodně tedy má velkou zásluhu na tom, že to pokračuje, jak pokračuje.
2: No, je to tak, pan Trégl. Je opravdu obětavec jako velký. On je nejenom schopný manažer, protože dneska už prostě ty kasteláni musí být především manažeři, ale on je jako výjimečně zapálený pro věc, jo. Takže já snad mám pocit, že on dokonce se i vzdal kastelánskýho bytu a přestěhoval se někam jinam, aby tam mohl poskytovat ubytování lidem, kteří třeba mají zájem si ten zámek jako užít tu jeho atmosféru i v noci. Jo. A to, co se tam všechno děje, včetně kostýmových prohlídek, toho vylepšování turistického provozu, to je prostě obdivuhodný. A já se moc těším, protože jsme to tam samozřejmě s panem Tréglem probírali, tak až bude třeba dokončená i obnova barokní zahrady. A tam byl jakový Wasserspiel. Jo. Ono teďka to je vlastně zadělaný. Člověk, když přijde do zahrady, tak to máte po pravý ruce. A to je zase z času ty Anny Marie Františky Toskánský. Systém takových kašen a fontán. Něco podobného prostě můžete vidět někde v Innsbrucku jenom a ve Versailles a tak. A to, až se jednou zprovozní, tak to bude teda jako architektonický zázrak, na který budou jezdit z celé Evropy se dívat lidi.
1: Závěrečný díl nové řady dokumentů Skryté skvosty tedy bude dnes patřit písmenu Z jako zámek Řákupy. No a s průvodcem Jaroslavem Pleslem natáčela redaktorka Slávka Brádlová.
0: Dnešní radiodokument na Vltavě připomíná návštěvu slavného amerického býtníka Allena Ginsberga v Praze v roce 1965. K poslechu vás pozveme za chvíli.

Oblaka od pobřeží nesou ryby zpěv a vítr v polích drží němý slib a štěstí propadává korunami lip. Potichu sněží a všem se to tak líbí. Všichni už odhodlaně vyhlížejí cíl a lačně šikují se u východní brány. Bude mít kuši a vyholený týl a kohout zakokrhá z nečekané strany.

a hýbe klikou vrátek, v rukávu táhlo a mezi prsty drát, kdo splétá odpovědi do oprátek a neumí se ptát, kdo vede ruku loutko herce, kdo na zem sype z hrstí hvězdný prach, kdo jedněm údy váže do kozelce a druhým svítí

rychle dopověz pohádku o milosti, nadevši pochybnost, toto je ta chvíle, kdy svět se ze tmy prosní ký na kosti a černé pole převleče se v bílé. Kdo vede ruku, loutko herce, kdo nás vysvobodí z pout, kdo v čele pluku stváří od popelce, nenechá srdce vyhasnout, kdo vede ruku,

0: To byl Jan Běťák a hosté, album jazykem Květin z roku 2025 a píseň Sníh. Minuta necelá a bude 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Včera to bylo rovných 100 let od narození básníka a spisovatele Allena Ginsberga a právě proto na dnešní večer pro vás na Vltavě připravujeme radiodokument Akce Chroust, Allen Ginsberg a STB.
0: Mapuje návštěvu slavného amerického býtnického básníka v Praze v roce 1965. Ginsberg přijel jako oficiální host režimu.
2: Jenomže jeho nespoutanost, otevřenost i kontakty s mladými lidmi rychle přitáhly pozornost státní bezpečnosti. Tady je ukázka z našeho radiodokumentu.
3: Zavolal mě Andy Lass, což byl jeden z mých kamarádů, který tady žil. Byl to Čecho-Američan.
4: Hudebník Jiří Stivín.
3: A říkal mě, že přijede Ginsberg do Prahy, bylo to v roce 65. A já jsem v té době ještě studoval FAMU. A on říkal, že by potřeboval nějakou reportáž fotografickou z toho, že to vyjde v Mladém světě, což dokonce mohlo vyjít, ale pak to nějak zakázali. Tak já jsem teda celý den vlastně s tím Ginsbergem strávil, s tím Andy Lassem a s Ginsbergem. A když jsme šli po Národní třídě, tak jsme tam potkali právě Čerepkovou, která byla úplně vyděšená, jako protože ona to nevěděla, teda, že je to Ginsberg, a když jsme jí to řekli, tak ona byla nadšená, protože ona ho milovala, že jo, a takže s náma šla a šli jsme do té Violy a ona tam pak v té Viole s ním seděla a pořád do něj něco hučela, ono mu to asi bylo jedno svým způsobem, ale ona byla absolutně nadšená a myslím si, že mám z toho docela hezký fotky.
0: Tolik vzpomínka Jiřího Stivína, který je jedním z hostů dokumentu Dana Beka a Daniela Kupšovského.
2: Radiodokument Akce Chroust, Allen Ginsberg a STB sleduje archivní nahrávky, hrané scény a také vzpomínky pamětníků na návštěvu tohoto slavného beatového básníka.
0: Na letě se Vltavu dnes od 20 hodin.

0: Kdo stojí za zvukem rozhlasových symfoniků?
1: Hudebníci, jejich nástroje a zákulisí.
0: Vždy ve čtvrtek představujeme v našem studiu ty, které obvykle slyšíte jen jako součást velkého celku.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví sté výročí i v Mozaice.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Georg Muffat, část koncerta Grossa číslo 2 a ansámbl 415. 9 minut zbývá do 7.
1: Není to tak dávno, kdy byla hostem u nás na Vltavě ve vizitce Marie Zelbová a mluvila o své vzpomínkové próze Táňa Praha 3 Žižkov. Tahle knížka je o tom, jak vyrůstala v prostředí pražského undergroundu na konci normalizace a v 90. letech. A právě tuhle knížku vzal do ruky také Jan Bělíček. A tady už je jeho knižní tip.
2: Knihu Táňa Praha 3 Žižkov byste v literárních cenách a žebříčcích nejlepších knih loňského roku hledali marně. Přestože si své čtenářstvo určitě našla, její potenciál rozhodně překračuje okruh pražského post-undergroundu, do nějž sebevědomě zaplula. Marie Zelbová totiž v tomto svém vzpomínkovém textu přináší úplně jiný pohled na normalizační Prahu 80. let a taky na realitu let 90. Zavádí nás na Žižkovskou ohradu a její blízké okolí, kde vstupujeme přímo do života v autentickém undergroundu, který si už pod nánosem idealizace nedokážeme dost dobře představit. Autorka popisuje své vyrůstání na samotném sociálním dně uprostřed husákovského Žižkova, který je plný alkoholu, drog, ale především lidí traumatizovaných a zničených normalizačním autoritářstvím. Tito lidé hledají nějakou cestu ven z tehdejšího marazmu a utíkají se k hudbě, spiritualitě, marihuaně, výstřednostem a nekonečným večírkům s co nejnižším rozpočtem. Takovým člověkem byla i Táňa Leixnerová, která sice pocházela z komunistické rodiny, ale studium lékařství nedokončila a postupem času se ocitla v prostředí společenských vyvrhelů, kteří nechtěli své sny podřídit vůli ústředního výboru KSČ. Táňa se obklopovala talentovanými i méně talentovanými hudebníky, zpěváky, tanečníky, básníky a spiritualisty, kteří hledali svou cestu ke smyslu života navzdory celospolečenským očekáváním. Přestože byla jejich hnací silou svoboda a touha po jiném typu bytí, drtivá většina z nich své ideály a sny utopila v drogách a alkoholu. Vypravěčka Marie Zelbová se svým bratrem si ovšem tento styl života dobrovolně nezvolili a museli v tomto prostředí vyrůstat, což mělo radikální vliv na jejich následný život. Ze jejího bratra se stala ikona pražských drogových dílerů, protože začal užívat a prodávat pervitin v hodně raném věku. Jeho život bohužel nedopadl vůbec dobře. Pro čtenáře a čtenářky narozené v Praze nebo v Praze dlouhodobě pobývající přináší kniha fascinující vhled do ulic a míst, která dobře znají, ale která v sobě přesto skrývají naprosto neuvěřitelné příběhy. Všem ostatním pak poskytuje unikátní vhled do odvrácené strany jedné epochy, na níž většinou vzpomínáme v úplně jiných kontextech a perspektivách. Je to kniha o lidech zlomených pozdní normalizací, kteří chtěli žít svobodně a bez kompromisů i v časech, kdy to bylo opravdu velmi těžké. Tento až existenciální nihilismus a sebedestruktivní vzdor vůči systému, který těmto lidem narýsoval úplně jinou životní dráhu, než by si přáli, měl ovšem poměrně zničující vliv především na příbuzné a nejbližší těchto bohemských androšů. Autorka tyto negativní stránky života v dobrovolném exilu na společenském dně rozhodně nezamlčuje. Z jejího vyprávění zároveň úplně jednoznačně nevyplývá, jestli své matce Táně lehkovážný přístup k životu vyčítá, nebo jestli jí tato svébytná svoboda naopak nepřitahovala. Pravdou bude nejspíš obojí. V předgentrifikační Praze Marie Zelbové si podávají ruce zloději, bohémové, opilci, drogově závislí a společně kolem sebe rozvěřují události plné násilí, myšlenkových excesů a zkratů, nepořádku a chaosu. Tak dnešní Praha, která patří mezi nejbohatší a nejbezpečnější města současné Evropy, už rozhodně nevypadá. Většina lidí by si zřejmě návrat takové metropole ani nepřála. Z textu Táňa Praha 3 Žižkov k nám ovšem prosvítá chudé, chaotické a pulzující město v trochu omšelých kulisách přelomu 80. a 90. let, které má svoji specifickou přitažlivost. Právě tuto nepopsatelnou a skoro zapomenutou atmosféru jedné doby nám její próza dokonale zpřítomňuje.
1: Kolik na pražském Žižkově zbylo z jeho původní atmosféry a jaká je nejhezčí vzpomínka z dětství Marie Zelbové? Na to se ptal Ondřej Cihlář ve vizitce u nás na Vltavě a stále ji ještě najdete na webu vltavarozhlas.cz, ale úvahu pro nás připravil Jan Bělíček.
0: V více než 60 letech se do Česka vrací jedno z nejvýznamnějších děl české moderny. Jaké konkrétně? I to řekneme ve zprávách v 7.

0: Osvěž svou mysl tváří v tvář literárním osobnostem. Festival Knižní lázně. Ambasadorky Dora Kaprálová, Vica Kerekeš a současný literární svět. Autorská čtení, rozhovory, stand-up, Zea živě, art café, diskuze a populární knižní trh. Festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Knižní lázně od 18. do 21. června v Mariánských Lázních. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Dobré ráno, teď máme 7 hodin.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
6: Kvůli válce na Blízkém východě zdražují opravy silnic a dálnic. NATO slíbilo Ukrajině vojenskou i politickou podporu. Po více než 60 letech se do Česka vrací jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, obraz Elsinor Františka Muziky. A čekejte polojasno až jasno s nejvyššími teplotami 22 až 26. Ceny asfaltu rostou. Je to kvůli konfliktu na Blízkém východě, který zdražuje ropu. Za tunu pojiva zaplatila letos v květnu třeba firma POR přes 17 000 korun. Proti loňskému listopadu je to dvojnásobek. Za opravy silnic si připlatí také města a obce.
7: Třeba v Sedlčanech na Příbramsku měli původně za opravu ulice zaplatit kolem 6,5 milionu korun, říká nezávislý starosta Ivan Janeček.
8: Vzhledem k situaci, že dochází ke zdražování ropných produktů, tedy i živičních povrchů, tak bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
7: Více zaplatí také silničáři, jak potvrzuje stavby vedoucí na jednom z úseků dálnice D7 Pavel Aksamit ze společnosti Metrostav.
9: Je to v řádech podle mě tak 10-15%, dělá nám to velký problém, co se týče dopadu do ceny díla. Týká se to dopravy všeho, co je navázané na ropu.
7: Přesná čísla ale zatím podle ředitelství silnic a dálnic známá nejsou. Richard Webs, Český rozhlas.
6: Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Českému rozhlasu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda. Vyjet by tramvaj mohla už zhruba v příštím roce. Podle Liberdy bude fungovat za dohledu personálu.
10: Zodpovědný za bezpečnost provozu je řidič, nicméně ta tramvaj ze zastávky do zastávky jede autonomně s tím, že zastaví na správném místě ve správném čase. Součástí je také chytrá nebo bezpečná zastávka. Je to jakési upozornění, že tramvaj přijíždí a oni stojí příliš blízko, nebo tramvaj bude odjíždět a mají si na to ti lidé dát pozor.
6: Drážní úřad teď také začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče. V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina. Jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
11: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimír Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jakékoliv cíle v Rusku. Volodymyr Zelenský prohlásil, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina přistoupí k rozsáhlejším odvetným úderům. Podle Zelenského by Ukrajina měla ještě v červnu získat další zahraniční vojenskou techniku z programu nákupu zbraní Pearl. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: V Praze se bude dražit obraz Elsinor 5 Františka Muziky. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny inspirované světem Shakespeareova Hamleta se po více než 60 letech vrací do Česka. Aukce začíná v galerii Arthouse Hejtmánek v 17 hodin. Vyvolávací cena je 4,5 milionu korun, jak říká organizátor Tomáš Hejtmánek.
12: Je to takový podivný, zvláštní objekt, realistický, dalo by se říct, prehistorická stavba na vysoké štíhlé nožce. Jsou zde takové tajemné schodiště, ale jak je malovaný vlastně i plasticky, tak působí možná jinak trošku z jiné strany.
13: Počasí.
6: Ráno bude polojasno až jasno, v Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer oblačnosti od západu přibývat. V Čechách se odpoledne a večer přidají od západu místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26, v 1000 metrech na horách bude kolem 15. A více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mosaica.
1: Hezké čtvrteční ráno, někdy stačí změnit úhel pohledu a najednou známé příběhy dostanou nečekanou podobu. A tak se v následující hodině vydáme do světa literární fantazie, ve kterém se hvězdy normalizační literární scény proměňují v trpaslíky a začínají nový život. Publicista Jan Nejedlý nám představí jednu z nejbizarnějších a taky nejodvážnějších knížek letošní sezóny. Bude to hned po půl osmé. Zavítáme ale i do Tchaj-pchaje, kde vzbudilo velký ohlas otevření nové lavičky Václava Havla, tedy symbolického místa určeného pro

0: Omera Avitala a Gabriela Forého. Tady je část houslové sonáty číslo 1.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: část houslové sonáty číslo 1 Gabriela Forého, necelých 10 minut po 7 ráno.
1: Mezinárodní hudební festival Kutná Hora už zítra vstoupí do svého 19. ročníku. Potom až do 14. června nabídne sérii 10 komorních koncertů, které letos propojuje mimo jiné osobnost Dmitrije Šostakoviče, ale taky otázka smyslu hudby v dnešním světě.
0: Festival se uskuteční v chrámu svaté Barbory, kostele Panny Marie na náměti i dalších historických prostorách a vedle zavedených umělců představí i mladou generaci interpretů.
1: A náš redaktor Daniel Jäger si povídal se zakladatelem festivalu a také jeho uměleckým šéfem Jiřím Bártou.
2: Šostakovič byl takové nosné téma loňského festivalu. Já sám jsem byl až překvapen, jakou to mělo odvezu, takže jsem navázal, využil jsem druhého výročí letošního, že kulatého, takže jsem už ne tak výhradně, ale i tomu Šostakovičovi věnoval ten ročník 19.
3: Co konkrétně z tvorby

0: Dmitrije Šostakoviče letos v Kutné Hoře a v okolí zazní.
1: Především na závěrečném koncertě to bude 15. symfonie v úpravě pro klavírní trio, velký aparát bicích čelestů, autorizovaná úprava, která mám pocit, že zazní všech a poprvé úplně. Pak tam budou všechny tři kompletní provedení těch sonát pro smyslové nástroje, housle, violončelo s klavírem, klavírní sonáta, a to si myslím, že je letos vše.
0: Dramaturgie toho letošního ročníku je mimořádně široká, od Šostakoviče přes Bacha a Bartóka až třeba po gruzínskou hudbu nebo jazzové inspirace Claudea Bollinga. Jak hledáte rovnováhu mezi tematickou jednotou festivalu a dramaturgickou pestrostí? Zmiňte alespoň některé ty klíčové skladatele a díla.
1: Vždycky jsem se snažil dávat to do kontrastu, ty programy, ať už mikrokontrastu v rámci jednoho koncertu, anebo už kontrastu v rámci celého festivalu. Tam jsou tací, který jezdí na celý týden, aby prostě každý koncert byl kontrastem toho předchozího. A moje takové téma bylo vždy postavit jednoho autora proti druhému. Například Bollingova jazzová svita s Bachovou svitou, jak jsem zmínil, 15. symfonii, ta zní v kontrastu s Kančelim malou Daneliádou, což je vlastně groteskní vtipná skladba, a koncertu končí Strausovo Perpetuum mobile, což je vysloveně taková hříčka hudební, kterou skoro ani nemůžeme brát vážně, nicméně vtipná, taková ta, co se hraje vždycky ve Vídni na novoroční koncerty. Takže mě to docela baví, tyhle ty spojení zdánlivě, které vůbec spolu nemůžou fungovat, ale většinou se to vyplatilo během těch 19 let.
0: Festival Kutná Hora je dlouhodobě ceněn za propojení špičkových interpretů s tou mladou generací hudebníků. Letos se znovu objeví řada mimořádných mladých talentů. Co je pro vás při jejich výběru nejdůležitější a kdo konkrétně letos v Kutné Hoře vystoupí?
1: Tak jestli můžu zmínit, v úterý 8. to je Georgi Gigašvili, to je gruzínský klavirista, jedna z těch hvězd nastupující generace, Alexandra Konunová na zahajovacím koncertě, netka houslistka vynikající moldavského původu, taky jedna z těch mezinárodních hvězd dnešních. Zároveň musím zmínit partu Maledlých hochů v čele s Danielem Matejčou, který už se etabluje jako jeden ze těch špičkových českých houslistů, ale spolu s ním tam bude Mateo Hager, Richard Koller, Jan Novák, houslisté. Každý z nich si myslím, že patří mezi budoucí evropskou elitu prostě houslou, a Indy Stevie na kontrabás. Mám tam syna Josefa Bartu, který je šikovný na violončelo, a Elu Bartu. Já jsem tam dal taky z mých dětí, který už mají vyhrané soutěže, a já jsem furt otálel, ale myslím si, že už jsou zralí na to pódium v Kutné Hoře.
0: Festival se odehrává v unikátních historických prostorách, chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na Náměti nebo zahrádka. Jak moc konkrétní prostory ovlivňují vaše dramaturgické uvažování?
1: Tak ten koncert v zahrádce, to je letos asi nejdále jako lokačně, co děláme od Kutné Hory, a musím říct, že já jsem tam hrál loni. Je to kostel, který je spojený s působením faráře Toufara. A to místo mě nesmírně oslovilo, takže tam děláme koncert, který je vázaný k Toufarovi a k textům jeho. Samozřejmě vždycky ta Kutná Hora byla takový sparring partner celého toho festivalu. Řekl bych, že bez Kutné Hory by asi ten festival nebyl tam, kde je. Takže ta Kutná Hora opravdu pro nás pracuje tím duchovním způsobem úplně, úplně maximálně.
2: Říká violončelista Jiří Bárta. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora začíná už zítra.
3: A to v kostele svatého Víta v zahrádce. Koncert s houslistou Milanem Palou je nazvaný Jako bychom dnes zemřít měli, a je inspirovaný osudem kněze Josefa Toufara.
2: Velký zahajovací koncert festivalu se potom uskuteční v neděli v chrámu svaté Barbory, kde zazní hudba Bacha a Šostakoviče.

0: Nejdřív musíš včelám vhodné vyhledat místo.
1: S Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského a také s římským básníkem Vergíliem o včelách a včelařství.
0: S malým odbočením k osobnosti novináře a politika Julia Grégera.
1: Za Bzukotu úlů na dole v Máslovicích připravila Jarmila Konrádová.
0: Ve víkendové příloze v sobotu 6. června.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Akademie svatého Martina v Polích a Neville Mariner. Část Karélie, opus 11 Jeana Sibelia v 7 hodin a téměř 23 minut.
1: Obyvatelé Tchaj-pe-je si můžou nově odpočinout na lavičce Václava Havla. V centru parku Da'an ji odhalil předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS spolu se starostou města.
0: Slavnostní odhalení lavičky si nenechali ujít desítky krajanů nebo příznivců Václava Havla a české kultury.
2: V létě jedeme do Česka.
3: Na odhalení lavičky Václava Havla se tady v Tchaj-pe-ji přišli podívat taky místní studenti češtiny.
2: Studovat?
4: Ano.
3: Říkáme Čempej Jun, kterou přezdívají Katka. S dětmi ale přišla i jejich lektorka Helena Hrdličková.
5: Podle mě je to pro ně něco úplně nového, i když myslím si, že Havel je tady hodně známý a hodně oblíbený, takže určitě to bude mít velký ohlas.
3: Tchaj-pejská lavička Václava Havla je složená ze dvou židlí a mezi nimi je kulatý stůl. Na něm je z boku napsáno, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Na těch židlích jsou ještě zezadu skleněná červená srdce a další česká sklářská práce. Lavička vyzývá kolem jdoucí k tomu, aby si na ní lidé sedli, odpočinuli si a povídali si mezi sebou.
6: A já jsem rád, že ty jeho myšlenky sem pronikají a říkal jsem, že zároveň bych byl velmi rád, kdyby u nás zůstali.
3: Podle předsedy Českého senátu Miloše Vystrčila z ODS je dnešní slavnostní odhalení lavičky Václava Havla důkazem toho, že jeho odkaz je známý nejenom v Česku nebo v Evropě, ale i v Asii.
6: Ty jeho myšlenky, které zaznívaly v jeho projevech, že by demokracie a demokratické země měly spolupracovat, aby byli odolnější vůči zemím autoritářským, ty jsou, myslím si, dneska více platné a více aktuální, než tomu bylo dříve.
3: Lavičku pomohl odhalit i spisovatel a Havlův kamarád Jáchym Topol. Pro Tchajvance je podle něj Václav Havel hlavně člověk, který dokázal vzdorovat totalitě.
7: Václava Havla tady berou Tchajvanci ohromně vážně. Oni pořád si, myslím, ho vidí jako toho 40-letého chlapíka, který mu Rudí nabízeli pas do celého světa a svobodný život, anebo kriminál. A tohleto námi, takřka zapomenutý hrdinství tady na Tchajvanu, dneska hodně znamená.
3: Veškerý materiál na to, aby se lavička Václava Havla mohla postavit, se dováží z Česka. Dodává Petr Máder, který se o výrobu laviček stará.
8: Součástí, jak tady můžete vidět, je kovová, mosazná část, dřevěná, tam používáme exotické dřevo, a pak je ta ručně vyráběná část těch skleněných ozdob, což je vlastně to srdce a ten zelený, my tomu teda jako říkáme šnek, prostě tahle ta spirála. A to se všechno vlastně jako dělá v Novém Boru.
3: Tchaj-pej se tak přidává k dalším místům po celém světě, od Paříže po Washington, kde si lidé na lavičce Václava Havla můžou v klidu sednout a popovídat si. Tchaj-pej, Jiří Chábera, Český rozhlas.

0: New Song, skladba Omera Avitala, izraelského jazzového kontrabasisty, baskytaristy, taky skladatele a kapelníka, který patří rozhodně k nejvýraznějším osobnostem současného jazzu. Teď je 7 hodin 30 minut, dnes máme čtvrtek, 4. června.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s kandidátem na náčelníka generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Prezident řekl, že jmenování neplánuje zdržovat. Nejprve chce ale vědět, jaké priority Hlaváč má. Pavel i Hlaváč uvedli, že chtějí armádu modernizovat, aby byla schopná zajistit bezpečnost. Odbory z úřadu vlády se dnes ráno sejdou s vedoucí úřadu Tinde Barta. Odboráři totiž protestují proti převodu některých agent pod vybraná ministerstva. Obávají se narušení funkčnosti systému. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Změna se týká třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví anebo rovnosti žen a mužů. Izrael a Libanon zveřejnili detaily o prodlouženém příměří. Počítá například se zřízením bezpečnostních zón bez bojovníků Hizbaláhu. Výlučnou kontrolu v nich budou mít libanonské ozbrojené síly. Z dokumentu vyplývá, že klid zbraní je také podmíněný úplným zastavením palby ze strany militantního hnutí a vyhoštěním všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Lítání. A ráno ještě čekejte polojasno až jasno. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer oblačnosti od západu přibývat. V Čechách se odpoledne a večer přidají od západu místy přehánky anebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Také dnes se toho děje spousta v kultuře, vybíráme pochopitelně jenom něco. V Pražském obecním domě se završí Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Na koncertě zazní Mesada Requiem italského skladatele Giuseppa Verdiho a vystoupí saský státní orchestr Drážďany pod taktovkou Daniela Gattiho.
2: Pražský palác Akropolis chystá koncert Moniky Načevy ke 30. výročí alba Nebe je rudý a taky křest jeho vinylové reedice.
1: V Pražském Švandově divadle se odehraje závěrečný koncert sezóny cyklu soudobé hudby v podání Prague Philharmonia.
2: V pražské kulturní stanici Galaxie má premiéru absurdní groteska Dejvického divadla Tři zmrzlí.
1: V Hradci Králové v letním kině Širák se zase objeví landscape, tedy zahajovací koncert festivalu, který je zaměřený na krajinářské architekturu a umění ve veřejném prostoru.
2: A dvě akce chystá Pražský DOX, zahájí výstavu fotografií Olbram Zoubek a přátelé a zve na přednášku japanoložky Heleny Honkópové.

0: Johann Heinrich Schmelzer, muzika Florea s dirigentem Markem Štrinclem, 6 minut po půl osmé.
1: Čtení, to je jedna z mála věcí, při kterých člověk může sedět na místě a přitom procestovat nakonec celý svět. Může poznat cizí osudy a nebo se podívat na realitu úplně jinýma očima. No a protože knižních novinek vychází každý týden mnoho, ostatně mnohem víc, než se dá stihnout přečíst, tak přinášíme pravidelně tipy na ty nejzajímavější a tři vybírá publicista Jan Nejedlý.
2: Podivnější knihu, abyste pohledali. Píše se 17. listopad roku 1989. Průvod studentů se vydává na Pražskou národní třídu a míjí budovu nakladatelství Československý spisovatel. Demonstranti si toho nevšimnou, ale z budovy právě vybíhají maličtí 10-centimetroví mužíčci a běží se schovat na Střelecký ostrov. Jsou to spisovatelé, překladatelé a redaktoři, tak či onak spjatí s komunistickým režimem a zejména s normalizací. Jan Pilař, Ivan Skála, Jiří Taufr, Vítězslav Rzounek, Josef Rybák, Donát Scheiner, Jan Kozák, Josef Peterka, Karel Sýs. Tvůrci, kteří se vyšplhali na kariérní vrchol, spíše po stranické než estetické linii. Někteří už během sametové revoluce ani nežili, ale jak říká Zdeněk Nejedlý, pravý soudruh nikdy neumírá, tak tu jsou s námi stále. A proč jsou tak drobní? Doba si přeje, abychom byli bezvýznamní, malí, spekulují sami potrefení soudruzy. Alespoň tak se to píše v próze Lukáše Prokopa, nazvané Zlatí komunisti. Jak dlouho může tato anekdota autorovi vydržet? Říká si čtenář v úvodu, ale posléze jej bizarní děj vtáhne. Drobní soudruzy se snaží na novou situaci adaptovat. Taufr nocuje v hnízdě po Strakapoudovi, Štol v kořenech kaštanu, Otčenášek v děravém hrnci. Příčiny svého zdrcnutí se snaží, jak jsou zvyklí, rozebírat na pravidelných schůzích u kupky sena. Při plavbě potokem na staré pantofly se utkají s katolickými autory. Největší strach ale mají tito komunističtí dubánci z toho, že je pochytají, zavřou do sklenic a vystaví v Ústavu pro českou literaturu. Připomeňme, že sám autor této grotesky pro znalce literatury je literárním historikem. Knihu vydalo nakladatelství s přiléhavým názvem Bylo, nebylo. Nakladatelství Kniha Zlín nabízí komiksové memoáry americké kreslířky a libretistky Alison Bechdelové. Barnumský název Tajemství nadlidské síly si vypůjčila z šestákové instruktážní brožurky o bojovém umění, která se jí dostala do rukou v dětství. Nadlidskou sílu tehdy sice nezískala, za to si vypěstovala celoživotní závislost na pohybu, cvičení a sebezdokonalování. Že svou fyzkulturní posedlostí uniká od svých vnitřních problémů, pochopila až později. A tak kromě těla začala zdokonalovat i svou duši, ať už studiem východní filozofie nebo četbou amerických býtníků. A začala řešit i své vlastní psychické potíže, strach ze smrti, otcovu sebevraždu či svou homosexualitu. O tom všem poctivě a zároveň vtipně píše v komiksové autobiografii, kterou přeložila Anna Křivánková. Nakonec jsem si nechal ještě jednu knihu o posedlosti sportem. Německá prozaička Verena Kesslerová se v novele lakonicky pojmenované Fitko vydává na území, které krásná literatura obvykle pomíjí. Hrdinka se škraloupem z minulosti se chce zvednout ze dna, k čemuž by jí mohla pomoci práce recepční ve fitness centru. A tak předstírá zájem o svět dokonalých figur a vyrýsovaných svalů a ještě k tomu finguje mateřství, aby si získala soucit majitele fitka. Když práci dostane, posilovna si ji postupně podmaní a hrdinka se sebedestruktivně vrhne na proměnu své osoby i osobnosti. prózu o odvrácené straně dokonalých povrchů, jak zní anotace, přeložila Kateřina Klabanová, vydalo nakladatelství Prostor.
1: Taková dobrá knížka nás dokáže pobavit, dokáže nás vyvést z komfortní zóny a přimět k zamyšlení. Děkujeme za tři knižní tipy, které přinesl publicista Jan Nejedlý.
0: Posloucháte nás ve čtvrtek 4. června, je 7:42.

0: The Beatles v nahrávce z roku 1968, tak jak ji pro nás vybral náš dramaturg Ken Kinsel. Pár vteřin zbývá do 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Veřejná soutěž o 100-milionovou zakázku na propagaci, která měla zajistit pozitivní vnímání projektu Vltavské filharmonie, končí. Pražská developerská společnost a nadační fond Vltavské filharmonie ji po veřejné kritice zrušili. S informací přichází Seznam zprávy.
0: Budování image projektu Vltavské filharmonie a zlepšování veřejného mínění o něm, to mělo být hlavním účelem veřejné soutěže na zajištění komunikačních služeb. Tender na začátku dubna vypsala Pražská developerská společnost a nadační fond Vltavské filharmonie.
2: Právě jim by vítěz dodával marketingové, public relations a taky public affairs služby. Detaily ale najdete na zpravodajském serveru Seznam zprávy.

0: dohrál Ukrajinský národní symfonický orchestr v Ranní mozaice na Vltavě 4. června.
1: Vizitka. Je jich pět a bydlí v bytě o výměře 37,5 metrů čtverečních. Jolana Hršelová a Matěj Šámal a jejich tři synové si poměrně nové vlastní bydlení pochvalují. Co museli promyslet, aby se do tak skromného prostoru vůbec vešli?
0: Co všechno brali spolu s architekty v potaz a bude se měnit jejich bydlení s tím, jak děti porostou?
1: I na to se budeme ve vizitce ptát Jolany Hršelové a Matěje Šámala. Poslouchejte po 10. dopoledne.

0: pianista Ronald Brautigam v části 7 bagatel pro klavír opus 33 Ludvika van Beethovena.
1: Dnešní doba je zahlcená informacemi a vlastně vybízí k soustředění, respektive poezie nabízí prostor, kde se můžeme trošku sklidnit, na chvilku zastavit. A tak dáváme pravidelně prostor poetickým textům krátce před osmou. Dnes pro nás vybírá spisovatelka Klára Krásenská.
2: Básnění.
3: Josef Hrdlička, recyklace třídit. Při třídění odpadu se vždy strašlivě ušpiním. Ženské a chlapy u nás v domě netřídí. Nic jim neřeknu. Poslali by mě k matce zemi rychleji, než roste má láska k ní. A hlavně to nedává smysl. Všechno je přece smíšené. I já jsem směs. Nechtěl bych, aby mi synka přivezli z porodnice pečlivě utříděného. Kosti, tkáně, vlasy, nechty, kůže. Matku spálili na čistý popel. Už mě neobejme, leda bych vkročil do urny a vzplanul. Naděje přebývá v míšení. Smísit vše a trochu přiložit pod kotel. Až co si začne vřít a z mnoha věcí začne se rodit nové. Začnou se črtat tvary, paže, nohy, ústa, úsměv a zachmuřené obočí a lesy a vody a skály. A z mnoha věcí povstaneš opět ty a s lusknutím prstů ohromných jak kmeny navždy zmizí všechny naše problémy, můj bratře i my. I my. V tom trvá naše naděje. Ne všechno třídění je dobré. Báseň Josefa Hrdličky začíná uvedením do pozoru. Recyklace, třídit. Dvě slova bez vazby a bez tónu, respektive s tónem obecní vyhlášky. Neurčitý a přitom autoritativní příkaz, který se asi marně pokouší zjednat pořádek. Mluvčí hned v prvním verši odpovídá poslušně, ale zároveň jaksi podvratně. Ano, třídí a je to dojemné třídění. Jedním dechem totiž dodává, vždycky se přitom strašlivě ušpiním. Není to žádný environmentální hrdina, nejspíš dřepí v kuchyni a odtrhává víčka od jogurtů. Ženským a chlapům, docela obyčejným lidem, nic nevytýká. Sám je taky chlapík v činžáku a má svoje zvyky, kterým se potutelně směje. Všechno je přece smíšené, i on je směs. Báseň se z vlídného komična posouvá k mnohem obecnější reflexi třídění, které rámuje narození a smrt. Bizarní, stále ještě humorný obraz nemluvněte mechanicky rozloženého na součástky se ocitá v sousedství kremace zemřelé matky. Lidská bytost zkrátka je smíšená, což se ve smrti zjevuje zcela názorně. Naděje přebývá v míšení, píše Hrdlička. Je to příležitost ke zrodu nových tvarů. A čtenář už zakopává o pozornou něhu, která se v Hrdličkových textech projevuje vytrvale, byť většinou pokoutně. Je to gesto zároveň dětské i mateřské, v němž své místo najdou všecky tvary. Paže i nohy, vody i skály. Z místa míšení a tavení vystupuje nová podoba a kde ještě před chvilkou bylo nemluvně přivezené z porodnice, je teď celý svět rodící se ve své nesmírnosti. Kosmogonický rozměr básně je podtržený oslovením obra Imiho. Z jeho mrtvého těla se v severském mýtu rodí svět. Báseň končí dvojverším. V tom trvá naše naděje. Ne všecko třídění je dobré. Hrdlička se vrací k výchozí recyklační frázi, znovu s tím spikleneckým pousmáním, které báseň neschazuje, ale pozvedá. Básník dovede důmyslně vystavět mnohovrstevnatý text, který u břehu nespouští kotvu závažnosti. Taková kotva drží báseň na místě. Hrdlička se místo toho vrací k úsměvu, kterým báseň začala. Je to tato důvěra v lehkost, nad kterou žasnu. Není to totiž lehkost lehkovážná, ale hluboce svobodná, protože má za sebou dlouhou plavbu. Může si dovolit všecko smísit a otevřít se tak novému s jasnou tváří, jaká je mezi dítětem a rodičem.
1: Klára Krásenská pro nás dnes vybrala báseň ze sbírky Předkové kostí od básníka a komparatisty Josefa Hrdličky.
0: 81. ročník festivalu Pražské Jaro dnes zakončí koncert v Pražském obecním domě. Je o tom bude ještě řeč ve zprávách za pár minut.

0: Je 8 hodin, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení EET. V Německu se dnes bude dražit umělý ostrov Urujány. Vyvolávací cena není ani 1 000 000 korun. 81. ročník festivalu Pražské jaro zakončí koncert v Obecním domě. A čekejte ráno, polojasno až jasno, s nejvyššími teplotami 22 až 26. Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
3: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
3: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu státní rozpočet nepolepší.
5: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
3: Návrh teď projednají výbory. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Poslance dnes čeká hlasování o nominacích na státní vyznamenání. Na seznamu je zhruba 150 jmen. Konečné rozhodnutí, komu vyznamenání propůjčí nebo udělí, je ale prezidentovi Petru Pavlovi. Kdo na seznamu je, prozradila Olga Richterová z Pirátské strany.
6: Když dám příklad z nominací, které se tady budou diskutovat, tak já jsem třeba navrhla dvě ženy, zakladatelky platformy pro rodiče Mamdů. Prošel třeba Miloš Zeman, kterého my samozřejmě nepodpoříme, tak jsem zvědavá, jaká bude diskuze.
2: Státní vyznamenání uděluje nebo propůjčuje prezident zpravidla na státní svátek 28. října. V Německu dnes bude na prodeji umělý ostrov v Baltském moři. Vyvolávací cena je v přepočtu necelý 1 000 000 korun. Bývalá vojenská stanice je ale v dezolátním stavu.
7: Plošina o rozloze asi 250 metrů čtverečních stojí na dřevěných pilířích u pobřeží Rujány. V 50. letech ji tam postavilo východoněmecké námořnictvo. Plošina sloužila k odmagnetizování jeho lodí, tak aby nedráždily magnetické miny. Po konci studené války ostrov chátral a dnes slouží hlavně jako hnízdiště kormoránů. Aukční síň tvrdí, že zájemci o koupi se objevili a na plošině by si uměli představit třeba bar nebo kasíno. Podobné projekty na moři ale často ztroskotají na extrémně vysokých nákladech. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: V Pražském obecním domě se dnes završí Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Na koncertě zazní Messa da Requiem italského skladatele Giuseppe Verdiho, jak říká umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
8: Zazní, myslím, v mimořádném nastudování, kdy vystoupí štátskapele Dresden se svým šéf-dirigentem Danielem Gattim. Mezi solisty nebudou chybět ty největší hvězdy, jako je sopranistka Eleonora Burato, mezzosopranistka Alina Garanča, tenorista Benjamin Bernheim nebo basista Riccardo Zanellato.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno až jasno, v Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer oblačnosti od západu přibývat. V Čechách se odpoledne a večer přidají od západu místy přeháňky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaica. Dobré ráno, všichni to víme, že kultura má celou řadu podob, někdy zní z koncertního pódia, jindy zve na cesty nebo se promítá na filmovém plátně. A právě tak pestrá bude i následující hodina dnešního ranního vysílání na Vltavě. Podíváme se na oslavy stého výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Už tuhle sobotu rozezní pražské Riegerovy sady. Do studia proto za námi taky dorazí koncertní mistr skupiny violončel Vilém Petras. No a s blížícím se létem míříme za inspirací do Vídně, do půvabné Vily Hermes, tedy jedné z nejkrásnějších památek někdejší monarchie. A zastavíme se i ve Zlíně, tam skončil letošní ročník filmového festivalu pro děti a mládež. Jaké filmy a osobnosti letos porutu i diváky nejvíce zaujaly, na to se zeptáme už za malou chvilku.
1: A co budeme hrát? Třeba Georga Filipa Telemana, Josefa Haydna nebo pop mincer Big Band z New York Voices. Začneme Antoniem Vivaldim, Alberto Grazzi hraje s ansamblem Zefiro. První část koncertu pro fagot. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: část koncertu Profagot a Antonio Vivaldi ve vysílání Vltavy 9 minut po 8 ráno.
1: Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, oficiálně zvaný Zlín Film Festival, je rozhodně nejstarší a taky největší akcí svého druhu na světě. Včera večer skončil jeho další, už 660. ročník. No a během slavnostního ceremoniálu se rozdávaly prestižní ceny.
0: Zlaté střevíčky přestěhovaly se k novým majitelům. O tom, jestli jsou ve správných rukou a o tom, jak se festival celkově vydařil, budeme mluvit s naším filmovým redaktorem Tomášem Pilátem. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Navážu na Františka Tomáši. Jsou tedy ceny na správných místech?
2: Určitě jsou. Ten program ve Zlíně je tradičně velice pestrý a kvalitní. Ono se těch cen včera předávalo poměrně dost, takže já vypíchnu opravdu jenom ty nejdůležitější. Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti si odnesl snímek Všechno nejlepší, což je film z Egypta, což už samo o sobě je velmi zajímavé. Je to film o ryzím přátelství v dětském podání, milý a velice zajímavě natočený. Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro dospívající si odnesli tvůrci, konkrétně Piotr Domalevský, režisér filmu Ministranti, což je strhující snímek, který ukazuje současné Polsko. Parta kluků ministrantů z jednoho kostela bere spravedlnost do svých rukou, protože se jim zdá, že sociální situace je špatná. No ale vyvine se to úplně nečekaným směrem, jak už to tak bývá. Ten snímek ukazuje na společenské problémy, ukazuje situaci v církvi, opravdu tne do živého, tohle Poláci umějí. Já už jsem o tom v jednom vstupu ze Zlína mluvil. A musím se přiznat, že to byl můj favorit, tenhle ten film, takže jsem velice rád, že vyhrál. Vedle toho, že získal ten zlatý střevíček, získal ještě cenu ekumenické poroty, taky na místě. No dále byly uděleny zvláštní ceny poroty a ceny za krátké filmy, těch bylo několik. A ještě jedno zmíním, Večerníčku v řád, který oceňuje osobnosti tvorby pro děti v České televizi, získal Jiří Chalupa. Na němž nebo na jehož tvorbě vyrůstalo několik generací, dnes už tedy starších lidí.
0: Už ráno ve zprávách všichni jsme informovali o ocenění pro Petra Kostku, o tom asi není pochyb.
2: O tom není vůbec žádná pochyba, určitě ne. Petr Kostka je významný český herec, který za desítky let stvárnil řadu postav jak na divadelních jevištích, tak ve filmu i v televizi.

0: televizi z těch dětských a mládežnických filmů jmenujeme na mátku. Třeba snímky Princ a chuděs, Bláznova kronika, Dva lidi v zoo, Pátek není svátek, Tajemství ocelového města, pak desítky televizních pohádek a snímků pro mladé diváky, včetně třeba seriálu My všichni školou povinní.
1: Tomáši, v čem vidíš přínos zlínského festivalu pro filmové fanoušky, ale třeba i odborníky?
0: Přínos pro všechny, předně je to festival věnovaný dětem a dospívající mládeži, pro ně je to vytvářen program, který je pestrý, obohacující a některé programy jsou i poučné. Takže děti ani teenageři se tu rozhodně nenudí, což je samozřejmě dobré. Musím zmínit pomoc festivalu filmovým školám i nadaci Film Talent Zlín. Na své si to přijdou taky odborníci, jak si Nadě zmínila. V rámci industry programu se seznamují se specifiky práce na filmech určených nejmladším a mladým divákům a se způsoby jejich prezentace, což je taky velice důležitá záležitost. A určitě festival nabízí i vypovídající srovnání úrovně české a světové kinematografické tvorby pro děti a mládež.
2: Jak tohle srovnání dopadá?
0: Já si myslím, že pro nás, tedy pro Česko, stále lépe. Osobně mám radost, že v posledních 2 letech vzniklo na tomto poli v Česku několik velice kvalitních počinů. Připomenu alespoň tituly jako Myši patří do nebe, Pohádky po babičce, Bubák, Cukrkandl, Princezna stokrát jinak, Život k sežrání, Zrození alchemisty, Tichá pošta či High School Heist. To jsou tedy filmy velice rozdílné a pro rozdílné generace těch mladých diváků. No a potvrzuje to i nový český fantasy film Máma a táta jsou boží, což je na naše poměry a vzhledem k prostředkům, které měli tvůrci k dispozici, snímek, který je opravdu důstojným zástupcem tohoto žánru. Prolíná se v něm současnost a staroslovanská minulost, tedy hlavní hrdinové filmu putují časem přes 1000 let tam a zpátky, a to vkusně a nenásilně. Tvůrci si taky dali záležet na detailech, jak mi řekli režiséři Jan Chramosta a Adam Hobzík, tak například zabrousili do staroslovanské mytologie. Ty mýty celým filmem prolínají, i když...
3: Ty legendy jsme si trochu vymysleli, ale zároveň třeba Perun je existující bůh a myslím si, že ta atmosféra a způsob, jakým jsme pracovali se Slovany, tak ta by měla být věrná tomu, jak asi Slované se třeba i chovali, jak vypadali, jak žili.
0: I ten jazyk jste si dohledávali, jak se mohlo tehdy mluvit?
4: Dohledávali jsme si to, ale samozřejmě tohle byl velký oříšek a jeden z hlavních problémů, který jsme potřebovali vyřešit, protože kdyby jsme to celý říkali tímhletím jazykem, tak buď to budeme titulkovat pro děti, to není úplně vhodný, nebo tomu nebudou rozumět. Takže nakonec jsme to zvolili tak, že když spolu mluví dva staroslovanští bohové, tak je to vlastně staroslovanština nebo příbuzný, řekněme, jazyk. A jakmile spolu mluví dcera Taraba, děti ze staroslovanského věku, tak ty jsme nechali mluvit trošku takovým archaickým jazykem, ale pořád, aby mu bylo dobře rozumět.
0: Říkají režiséři snímku Máma a táta jsou boží, Adam Hobzík a Jan Chramosta. Film měl na Zlín Film Festu světovou premiéru a tvůrci slibují, že některé detaily do té oficiální premiéry ještě doladí a do český kin pak snímek Máma a táta jsou boží přijde na podzim. A musím říct, že to byl jeden z vrcholů programových Zlín Film Festivalu a slušel mu.
1: Tomáš Pilát se ohlédl za 66. ročníkem Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Ten včera skončil, tak máme důvod těšit se na ten další ročník, ne?
0: Určitě, předpokládám, že bude stejně kvalitní jako ten letošní.
1: Dnes je čtvrtek, Tomáš se tady za námi ve studiu dnešní ranní mozaiky zastaví ještě za hodinku a čtvrt, tak se budeme těšit, přinese filmovou muziku.
0: Taky se těším, naslyšenou.
2: Za okamžik ale naskok do Vídně, do vily Hermes, která patří k nejkrásnějším císařským památkám Rakousko-Uherské monarchie. Spojíme se s Martinem Kraflem, který nás tam zavede.

0: Mincer Big Band z New York Voices v nahrávce z roku 2018, album Meeting of Minds na vlnách Vltavy 20 minut po 8.
1: Blíží se léto, blíží se prázdniny, pokud teď přemýšlíte o výletu na nějaké netradiční místo, tak vás najednou zavedeme, protože budeme teď mluvit o neobvyklé pamětihodnosti ve Vídni, která jinak zůstává neprávem opomíjená, protože je tak trochu z ruky.
0: Řeč bude o Vile Hermes, a to s naším spolupracovníkem Martinem Kraflem. Dobré ráno, Martine.
2: Přeji krásný den.
1: Kde máme tedy v rakouské metropoli tuhle vilu hledat a jakou má historii?
2: Je to skutečně trochu z ruky, Znaďo, ale stojí to za to. Vila leží na jihozápadním okraji metropole v přírodní oboře Leinzer Tiergarten. Z centra města se k ní dá dostat metrem a následně autobusem za 55 minut. Tento zámeček, dalo by se říci, nechal postavit císař František Josef I. v roce 1881 pro císařovnu Sisi. Byl to promyšlený plán, on totiž doufal, že bude častěji ve Vídni, protože se jí na císařském dvoře nelíbilo a často ho opouštěla. Romantická vila byla navržena architektem Karlem von Hasenauerem. Před 20 lety po rekonstrukci se stala muzeem a po zimní pauze je od května opět zpřístupněna veřejnosti.
0: Nás zaujal už název vily. Vy určitě víte, proč nese jméno Hermes.
2: Je to podle sochy posla bohů od berlínského výtvarníka Ernsta Hertra. Stojí uprostřed zahrady před hlavním vchodem a vilu symbolicky střeží. Novobarokní stavba uprostřed přírody měla mít původně název Waltru, tedy lesní klid. Mimochodem, její stěny jsou z nejkvalitnějšího mramoru z celého Rakouska-Uherska. Příjezdová silnice byla jednou z prvních vídeňských ulic s elektrickým osvětlením a do rezidence byla také přednostně zavedena telefonní přípojka.
1: A co potom návštěvníky ve vile čeká?
2: Ten interiér je překrásný, je vyzdoben freskami mistrů vídeňské secese Hanse Makarta a Gustava Klimta. Prostory vily jsou rozděleny do levého a pravého křídla na obytné části císaře a císařovny. Co je zajímavé, byly oddělené. Sisi ve vile relaxovala, měla k dispozici svůj vlastní sportovní sál s přímým schodištěm do stájí ke koním. Zajímavá je také její ponurá ložnice s mohutnou barokní postelí z dob Marie Terezie a s freskami s motivy z Shakespeareovo hry Sen noci svatojánské. Sisi totiž sama sebe označovala za královnu víl Titánii z této divadelní komedie. No a císařovy komnaty jsou pak o něco střídmější, dominuje jim velká pracovna vedle ložnice s obyčejnou železnou postelí a nočním stolkem. Ve vile je pak také řada osobních předmětů císařského páru, včetně písemností a fotografií.
0: Oblíbila jsi si i přes tu ponorou ložnici dle přání císaře tuhle vilu, Martine?
2: Povedlo se to, Františku, Sisi vilu označovala za zámek snů, císařský pár v ní obvykle trávil několik týdnů v roce, většinou na jaře, ale ne dlouho. Totiž jen do roku 1898, kdy byla císařovna v Ženevě zavražděna. Vilu pak zdědila její dcera, Marie Valerie.
1: To jsou zajímavosti. Dívám se teď, Martine, na aktuální webové stránky téhle parádní vily. Vy jste zmínil, že je v přírodní oboře a ta je taky přístupná veřejnosti?
2: Ano, je. Na 2500 hektarech se tam dají strávit hodiny na pěších túrách a doprovázet vás budou daňkové, srnky, veverky nebo divoká prasata. Jde totiž o největší vídeňský park, ve kterém Habsburkové pořádali lovy divoké zvěře. No a z jednoho z jeho kopců je pak možné vidět rakouskou metropoli jako na dlani.
0: O císařské vile Hermes na předměstí rakouské metropole jsme dnes mluvili s naším spolupracovníkem Martinem Kraflem. Děkujeme za ten malý výlet, mějte se moc hezky.
2: Rádo se stalo a hezký den.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, teď Nils Wilhelm Gade a Scherzo pro klavír. 2 minuty zbývají do 8:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A Praha se dnes stane dějištěm jedné z nejoriginálnějších letních kulturních akcí na pražské Štvanici. Totiž startuje festival Arena, který založilo divadlo bratří Formanů a který každoročně propojuje divadlo, nový cirkus, hudbu i současné výtvarné umění.
0: Součástí jsou představení vznikající v produkci bratří Formanů, stejně jako představení kumštýřů, artistů a jiných umělců, které Petra Matěj Formanovi potkali během svých cest po světě.
2: Arena slibuje několik týdnů plných fantazie, akrobatiky, hudby a taky nevšedních zážitků pod širým nebem. Tak si udělejte cestu na pražskou Štvanici.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku, i 6 minut po půl deváté.
1: Meteorologové slibují na víkend parádní počasí, tak venkovní akce, to je něco, co byste si rozhodně neměli nechat ujít. Jako takový pražský hudebně divadelní festival Habrovka nabídne program umělců z Česka, Slovenska i Rakouska, taky desítky koncertů nebo divadelních inscenací, nejenom pro děti, ale i pro dospělé.
0: Cestu k mezinárodní spolupráci festivalu otevřelo ocenění vyhlášené showcase s festivalem Waves Vienna. A nás na festival Habrovka pozve Adama Martiška z organizačního týmu. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno všem a i vám děkuji za pozvání.
1: Adame, výraznou letošní novinkou je silný mezinárodní program. Tak koho jste si letos pozvali?
2: Jak jste říkali, nám se podařilo loni získat druhé místo v cenách CEIFA ve Vídni. Tím jsme vlastně získali nejen spolupráci s Rakouským kulturním forem, které nám pomohlo dostat na festival indie popového hudebníka Oskara Haga a hudebnici Avin Ahmady, která přijede s takovým zajímavým nástrojem oud, což je taková loutna. Myslím si, že v Praze to asi nikde jinde neuslyšíte. A zároveň jsme se tam seznámili s výherci loňské soutěže CEIFA z festivalu slovenského Fraj. A od nich k nám přijedou dva, a to kapela Alten Kompoten, na kterou se taky moc těším, to je takový trošku bizárek, ale to my máme na Habrovce rádi, je to takový alternativní všeho chuť festival hudebně divadelní piknik, jak my říkáme, a pak ještě art folkový písničkář Zabiť Františka.
0: Co potom ten tuzemský program? Vy máte krásný plakát před sebou ve studiu.
2: Díky za něj. Já jsem si ho přinesl, aby mi to připomenulo téma letošního festivalu, které je Stačí málo. A ten vlastně ten vizuál, který můžou lidi i vidět u nás na webu a pak i v tom festivalu na tričkách a všude na merči, tak je vlastně tvorbou dětí, které jsou dětmi prostě lidí, kteří chodí na Habrovku. I ty děti většinou chodí na Habrovku, protože jak jste říkali, tak jsme rodinný festival. Takže jsme letošní merč i plakáty vlastně postavili na tom vizuálu toho, co nám děti nakreslili, tak to nás moc těší. A z toho českých interpretů a interpretek já se určitě těším na Egnoise, což je takový velký návrat na českou scénu. Budeme tam mít ale mimo hudební program i divadelní program Loutky bez hranic, Nauza orchestra, divadlo máme, přijede nám třeba i Matěj Metoděj Štrunc se svým projektem Lidověk 2.0.
1: A chybět nebude divadlo, jak už jsem taky v úvodu zmiňovala, tak jaké inscenace, jaká divadelní uskupení jste letos přizvali?
2: Jo. Jak jsem říkal, Loutky bez hranic tam máme, pak nás tam čeká divadlo Máme, budeme tam mít takové velmi zajímavé loutky až v životních velikostech u ohně. Jak jste říkala, počasí bude krásné, takže se určitě těšte i na to. A budeme tam mít i sběrný dvoreček, což taky k tomu stačí málo téma, možná stačí, kde prostě nám přivezou obří korbu věcí ze sběrného dvorečku a budou se z toho vytvářet různé prolézačky a hřiště pro děti. Takže toho programu je tam hodně, je tam i doprovodný program, vezmeme tam každý rok různé neziskové projekty a nakladatelství, takže čeká nás tam dokonce i povídání s kolegy právě z festivalu Fraj a s pár dalšími lidmi o financování v kultuře, takže o tom stačí málo. Ty časy jsou těžší, takže těšíme se na to, určitě doroste.
0: Zmínil jste to financování v kultuře, my víme, že vám po 23 letech fungování hrozil zánik, ale nakonec se to nějakým způsobem podařilo odvrátit.
2: Nějak jsme to zachránili, řekli jsme si, že stačí málo, snažili jsme se víc s tím, co přijde, protože jsme neziskový festival, všichni to děláme i dobrovolnicky, co se týká toho organizačního týmu. Máme velkou podporu i toho místa, kde jsme, na té Habrovce, to je taková jako rajská zahrada, má to krásné genius loci, to místo je to kousek od Budějovické a člověk opravdu 5 minut od metra najde prostě zahradu kostelíka dřevěného, kde nás ta farnost, která tam operuje dlouhodobu, jakoby podporuje ne finančně, ale tím, že nám ten prostor poskytuje. K tomu festivalu máme superové partnery, který nás prostě už historicky podrželi několikrát v časech covidu a tak dále. Takže se nám to zatím daří. Samozřejmě většina těch příjmů pak jde ze vstupného a z prodeje občerstvení, které si tam vaříme sami domácí. V tuto chvíli si myslím, že už kolegyně a kolegové začínají zadělávat na chili con a chili sin carne. Takže budeme moc rádi, když dorazíte. To vstupné se snažíme každý rok nastavovat mír mírně přístupně. Letos tam dokonce máme snížené solidární vstupné nejen pro studující, ale i pro složky IZS nebo třeba lidi, kteří si to nemůžou dovolit.
1: Adame, držíme vám palce, ať se vám daří, držte se, pochopitelně. A přejeme hodně návštěvníků o víkendu hudebně divadelního festivalu Habrovka. Pozval nás za organizační tým Adam Martiška. Mějte se pěkně.
2: Mějte se taky hezky a těším se na viděnou.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu odstartuje oslavy stého výročí open air koncertem pro širokou veřejnost a bude to už pozítří v Riegerových sadech tady na Pražských Vinohradech. Právě Riegerovy sady se promění v celodenní hudební scénu.
1: Program začne odpoledne a nabídne vystoupení komorních souborů složených ze členů orchestru. Ve vrcholení bude večerní koncert Sočru s atraktivním programem od Smetanovy Vltavy po Dvořákovo Largo z Novosvětské.
0: No a samozřejmě, že v Riegerových sadech nebude chybět ani koncertní mistr skupiny Violončel v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu Vilém Petras, kterého už vítáme. Vítejte, dobrý den.
2: Krásné ráno všem.
1: My jsme se v jednom rozhovoru s vámi dočetli, že jste byl v mládí velmi nadějným tenistou, je to pravda?
2: Velmi nadějným nevím, ale je pravda, že jsem tenis hrál závodně vlastně do nějakých 14, ale pak přišlo tak na lámání chleba, čemu se věnovat víc a přece jenom v tom čelu jsem byl trošku dál, ale tenisu se pořád věnuju, byť jsem nějakou dobu nehrál, tak teď jsem zase začal hrát vlastně nějaký soutěže tady družstev v Praze, takže to mě čeká vlastně zase příští sobotu potom.
0: A je to stejné jako s nástrojem, když se dlouho nehraje, tak to potom jde stuha. Jak dlouho si dovolíte odpočívat a necvičit?
2: Je to si myslím podobné. Já myslím, že vlastně hudba na té nejvyšší úrovni se dá opravdu přirovnat k vrcholovému sportu se vším, co k tomu patří. A co se týče toho necvičení, tak teď se snažím opravdu v létě si odpočinout co nejvíc to jde, protože sezóny jsou opravdu náročné, takže myslím, že jako všichni muzikanti se těšíme na ten vrchol sezóny, ale zároveň už tak trošku vyhlížíme i to volnější léto.
1: Nepůsobíte jenom v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu, ale i v mezinárodních uskupeních, takže jste mohl vystupovat v Royal Albert Hall v Londýně, Concerthouse v Berlíně, Curišské Tonhalle. Kde to na vás Vileme nejvíc zapůsobilo?
2: Já jsem měl to štěstí, že jsem byl právě členem vlastně orchestru Mladých Evropské unie, se kterým jsem se podíval právě do té Albert Hall nebo do té Concertgebouw, kde opravdu je krásná akustika, tam si to člověk užívá. A pak vlastně ještě jsem členem Tria Incendio, se kterým jsme se mohli vystoupit třeba v Berlínské filharmonii nebo ve Wigmore Hall, což tam opravdu na člověka dýchá ta atmosféra vlastně a ty legendy, co se na vás dívají i v šatně vlastně z fotek na zdi, takže tohle jsou krásné zážitky, které vlastně mi zůstanou na pořád.
0: A vám se Viléme daří, protože třeba s Triem Incendio jste získali první cenu v soutěži nadace Bohuslava Martinů. Za co to bylo?
2: To byla právě triová soutěž a my jsme v ní vlastně zvítězili.
0: A vydali jste i CD?
2: CD jsme vlastně zatím nevydali, na to se chystáme ideálně v co nejkratší době, takže to nás zatím čeká. Teď jsme se vrátili vlastně z Japonska, kde jsme byli spolu s Triem a jinak prostě jsme tak rádi, že můžeme vlastně spolu hrát. Letos jsme ještě získali cenu Českého spolku pro komorní hudbu, takže nás čeká příští rok debut v Dvořákově Síni Rudolfína, na který bych rád vlastně i posluchače tímto pozval. Bude to příští březen.
1: Každý čtvrtek už nám nějakou dobu chodí různí hráči Sočru na rozhovory v tento čas do vysílání Českého rozhlasu Vltava. Někteří kolegové se svěřili, že už jedli v rozhlasovém orchestru, vlastně snili už jako studenti konzervatoře. Jak dobře jste ho znal vy? Chodil jste třeba na koncerty jako divák, posluchač?
2: Určitě, já vlastně jsem absolvent tady Pražského hudebního gymnázia, takže tam se vždycky utvoří taková hezká komunita lidí, kteří pak spolu tráví ten čas buď ve škole pozdě večer cvičením, nebo právě, že i spolu chodí na koncerty a nejinak tomu bylo u mě, takže vlastně třeba přesně s Andulkou Taláckou, kterou jste tady měli před pár dny, tak jsme byli v takové skupince, která hodně poslouchala nahrávky a chodila i na koncerty orchestrů. Samozřejmě Český rozhlas nevýjímaje, takže s orchestrem mám určitě několik zážitků i jako divák a teď jsem nadšený, že vlastně můžu být součástí té kapely.
0: Vy jste nám, Viléme, přinesl hudební nástroj s sebou do studia. Pojďte nám ho trošku popsat, svoje violončelo.
2: Jo, violončelo je to francouzské, vlastně z konce 19. století od houslaře Touvenela. Já jsem moc rád, že na něj můžu hrát. Vlastně jsem ho měl dlouho zapůjčené a teď už je vlastně čerstvě relativně opravdu moje a jsem s ním moc spokojen. Právě i vlastně konkursem do rozhlasu jsem hrál na tenhle ten nástroj.
0: Nosí štěstí.
2: A zatím to vypadá, že musím zaklepat, nosí štěstí, takže je to krásný nástroj, na který se mi opravdu skvěle hraje.
0: Tak to ukažte.
1: Vilém Petras si právě teď bere nástroj do ruky, posadí se od mikrofonu tak, abyste i vy měli ten nejlepší zážitek a půjdeme na ukázku.
0: Pojďme na ukázku a Vilém nám potom řekne, co nám zahraje.

0: Vilém Petras, koncertní mistr violončelové skupiny Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Jako sólový a taky komorní hráč Viléme, můžete do detailu nuancovat tón, jeho lyrické kontury, dynamické rozpětí. Co jsme teď slyšeli a jak moc lze tohle všechno potom realizovat v prostředí toho velkého symfonického orchestru?
2: Já si myslím, jednak slyšeli jsme Labuť od Camille Saint-Saëns, vlastně z Karnevalu zvířat. A co se týče toho nějakého balancu, tak já si myslím, že právě moje pozice koncertního mistra, kde se vlastně snoubí jak ta týmová práce, vlastně tvorba toho zvuku v rámci celé skupiny, tak občas právě i nějaké solovější výstupy, tak tady to jde hezky kombinovat, si myslím. Jinak samozřejmě základem hry v orchestru je to být přínosem pro tu skupinu, ale zároveň dobře i vnímat okolí, poslouchat svoje kolegy a hrát tak, aby ten zvuk se hezky pojil a mixoval a vlastně tvořil tu jednotu navenek. Takže to si myslím, že jsou takové základy.
0: To, co nás čeká brzy, je oslava 100 let Symfonického orchestru Českého rozhlasu pozítří v Rýnrových sadech. Posluchači můžou jak přijít přímo do Rýnrových sadů, tak poslouchat Český rozhlas Vltavu a přímý přenos. Co kromě Vltavy a Dvořákova Larga ještě budete hrát?
2: Ten program bude, myslím, velmi pestrý, zazní ještě Berliozův Uherský pochod, jak už jste zmínil, samozřejmě části z mé vlasti a znovu setké to bude, na to se můžou určitě všichni moc těšit a nechte se překvapit, si myslím. Bude to krásný celý den, kdy vlastně ten program je velmi pestrý už od 3 hodin, program jak pro děti, tak potom vlastně zase ansámbly z kolegů jako Clarinet Factory nebo Epoch Quartet, což jsou prostě skvělé ansámbly a myslím, že je super, že takovéhle hráče máme právě i v orchestru a pak to bude celé zakončené tím hezkým večerem s Petrem Popelkou a Robertem Jindrou.
1: S Vilémem Petrasem se tedy můžete vidět hned pozítří na večer v Riggerových sadech a potom třeba taky za měsíc, vlastně za měsíc a den, 5. července v Litomyšli na hudebním festivalu. Co bude na programu tam? Filmová hudba, jestli to tuším správně.
2: Je to tak, tam se na to těším, že to bude zase trošku od někud odinut, byť si myslím, že filmová hudba právě i je se Sučerem taky spjatá dlouhodobě a bude to hudba italských skladatelů právě filmové hudby.
0: Vilém Petras, koncertní mistr violončelové skupiny Sočru, byl naším hostem. Děkujeme za návštěvu, mějte se moc hezky.
2: Moc děkuji a hezký den.

0: Ponořte se do tónu rumunských melodií.
1: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka.
0: Béla Bartók, George Enescu a další autoři zazní v podání rumunského komorního orchestru s klavíristou Danielem Ciobanu a dirigentem Gabrielem Bebeseleou.
1: Přímý přenos z Národního domu ve Frýdku Místku poslouchejte v pátek 5. června od 19 hodin na Vltavě.
2: Dobrý den, máme právě 9 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Česká konference rektorů dnes bude jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákoně. Ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Do diskuze se zapojí i ministr školství Robert Plaga za ANO a rektoři se zajímají hlavně o to, jaké jsou v systému záruky nezávislosti vysokých škol. Odbory a zaměstnanci úřadu vlády právě jednají s vedoucí úřadu Tinde Barta. Nesouhlasí s převodem některých agent pod ministerstva a včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Obávají se, že změny povedou k odchodu zkušených pracovníků. Podle spolumluvčí stávky Pavly Chominové požadují zastavení chystaných změn a v opačném případě jsou připraveni zítra stávkovat. Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Íránu. Demokraty předložené usnesení podpořili také 4 republikáni. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíše symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dnů. S Íránem přitom válčí už přes 3 měsíce. Na brněnském Petrově stojí lavička na počest malíře Alfonse Muchy. Místo vedle brněnské katedrály autoři zvolili proto, že tam malíř působil jako člen pěveckého sboru. Potkal se v něm i s Leošem Janáčkem. Výroba a instalace lavičky vyšla na 125 tisíc korun a zaplatilo ji město Brno. V Česku se na konci týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Odpoledne dnes se od západu objeví přehánky a ojediněle taky bouřky. Večer budou srážky četnější. Pátek bude zatažený s deštěm nebo přehánkami a do zítřejšího odpoledne by mohlo spadnout i 20 mm. O víkendu už meteorologové čekají převážně malou oblačnost, v sobotu s teplotami až 21 a v neděli i 25 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaica. Dobrý den. Existují místa, která se stala symbolem tragédie, ale taky lidské odolnosti a hlavně paměti. Lidice mezi tahle místa nepochybně patří. Od vyhlazení obce nacisty letos, bude to už za pár dnů, 10. června, uplyne rovných 84 let. A zároveň si připomínáme 25 let od založení moderního památníku Lidice. Jak se příběh Lidic vypráví dnes a co o něm všechno ví mladá generace a proč je důležité si ho připomínat? Tak na to nám za pár minut odpoví historik a ředitel památníku Eduard Stehlík přímo tady u nás ve studiu.
1: Posloucháte nás ve čtvrtek 4. června a v těch nejbližších minutách nabídneme i Bedřicha Smetanu nebo Jana Václava Antonína Stamice. Teď Tracy Chapman, nahrávka z roku 1989.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Tracy Chapman na vlnách Českého rozhlasu Vltava. 9:06 dopoledne.
1: Před 84 lety, 10. června 1942, zmizeli Lidice z mapy. Nacisté obec vypadali.

0: ale důvod byl dopis. Dopis, kdy jeden mladík z Kladenska chtěl v době, kdy došlo k atentátu na Heydricha, zapůsobit na dívku, vytvářel si jakousi povídání o tom, že je zapojen do odboje a v jednu chvíli řekla, aby v Lidicích vyřídila, že Josef Horák je živ a zdráv u Horákových. Josef Horák byl extrémně populární kluk před druhou světovou válkou, špičkový fotbalista, navíc letec československé armády, který když se objevil někde se zlatým kordíkem a v modré uniformě, tak děvčata i chlapci padali do mdlob. A on vytvořil dojem, že se s ním zná. A zároveň se ale všichni věděli, že Horák je od prosince 1939 nezvěstný a že je z největší pravděpodobnosti ve Velké Británii nebo za hranicemi. Tenhle dopis, a on se pak s tím děvčetem chtěl rozejít, poslal jakýsi dopis, kde, co jsem chtěl udělat, to jsem udělal, osudné odnesem, spal kdesi na čabárně, podobně. Poslal ho do továrny Palaba ve Slaném, kde to děvče pracovalo, bohužel bylo nemocné. Dopis se dostal k továrníkovi, tomu přišel nějakým způsobem podezřelý, předal četnictvu, toho předalo gestapu a už to jelo. Takže naprosto nesmyslné. Souhlas šílených náhod a 340 mrtvých.
1: V noci z 9. na 10. června 1942 tedy nacisté obec se vypálili. Je ten osud Lidic ojedinělý v kontextu těch nacistických represí v okupované Evropě?
0: Je, vymyká se tím, že k němu došlo v hlubokém zázemí. Podobných zločinů, ať už bychom, kdybychom se podívali na východní frontu Ukrajina, Bělorusko, vypalování vesnic, vraždění vlastně kompletního obyvatelstva, upalování lidí zaživa ve stodolách, byl, řekněme, standard roku 41-42, ale i těch pozdějších. Tady je výjimka opravdu, že je to v hlubokém zázemí, v pseudostátním útvaru protektorátu, který vlastně Němci se tváří, že pod jejich ochranou, a najednou tady udělají něco takového a ještě se tím pochlubí.
2: A jak rychle se potom ta zpráva o vyhlazení Lidic šíří do celého světa? A proč nakonec vyvolává i tak silnou mezinárodní odezvu?
0: Je to okamžitá reakce, protože ty zločiny, o kterých jsem hovořil na té východní frontě, těma se nikdo nechlubil. To věděli ty místní, ale nikdo to nevěděl. A najednou tady někdo řekne, že vlastně vyvraždí celou mužskou populaci nějaké vesnice, ženy pošle do koncentračního tábora, děti na náležité vychování, vůbec rovná se zemí jméno vymaže. To byl šok a bylo to... I Goebbels později řekl, že to PR-ově potentovali, že se jim to neúplně povedlo. A přitom je zajímavé, že ta zpráva, která šla do světa, která tím světovým míněním veřejným takovým způsobem otřásla, že to jméno Lidic vlastně udělala nesmrtelným, tak vlastně ta zpráva téměř celá, i když se objevuje v učebnicích a neustále se opakuje, není pravdivá. Protože ta realita byla daleko, daleko horší. Protože tam se hovoří, dospělí muži byli zastřeleni, ale oni vraždili kluky od 15 nahoru, plno letos byla v 21. Dokonce jednomu tomu kluku ani těch 15 nebylo. Ženy dány do koncentračního tábora, ale v tom oficiálním rozkaze jsou dvě slova navíc, na doživotí, což je podstatný rozdíl. A pokud jde o lidické děti, ze 105 lidických dětí bylo 88 povražděno, to znamená, to není žádné náležité vychování, to je sprostá vražda.
1: Objevují se v české společnosti stále i některé další mýty nebo zjednodušení o té tragédii v Lidicích?
0: Já si myslím, že celá řada a myslím si, že to, co my ten příběh ještě bych řekl doteď neznáme úplně přesně. Chtěl bych vidět některé dobové dokumenty v Německu, já jsem se pokoušel po některých pátrat, ale my neznáme jména úplně všech pachatelů. Samozřejmě známe příslušníky gestapa kladenského, z nich nemalá část stanula skutečně po válce před československými soudy a dostal se jim spravedlivé odplaty. Nicméně pak jsou tam takové ty temné stránky, které objevili kolegové až po roce 90, například příběh Maxe Rostoka, šefa kladenského Sicherheitsdienstu, který se přímo podílel na vraždění v Lidicích a který byl v nepřítomnosti po válce odsouzen k trestu smrti, pak k nám byl vydán z Francie a nakonec se stává spolupracovníkem komunistické státní bezpečnosti, takže ve stejné době, kdy vlastně Lidice jsou zneužívány komunistickou propagandou, kdy dokonce někteří Lidičí jsou pronásledováni komunistickým režimem, tak ten režim si navazuje spolupráci s nacistickými vrahy, což je pro mě naprosto šílené.
2: Připomínáme si vypálení obce Lidice. Je to 84 let, bude to 10. června a za chviličku budeme s ředitelem památníku Lidice a historikem Eduardem Stehlíkem v povídání pokračovat.

0: pianisté Jan Novotný a to Katýna Proklavír Bedřicha Smetany ve čtvrteční ranní mozaice.
1: Vracíme se k památníku Lidice. Je to 25 let od jeho založení a stále si povídáme s jeho ředitelem a historikem Eduardem Stehlíkem. Co bylo před těmi 25 lety třeba největší výzvou při budování moderní instituce, která pečuje o tak silný, ale zároveň velmi citlivý odkaz?
2: Já si myslím, že před těmi 25 lety to byla otázka přežití. Doslova do písmene, sice památník Lidice, jakoby malé muzeátko, existoval na pietním území, ale řada lidí si vůbec neuvědomuje, že od té druhé světové války až právě do toho období před 25 lety fungoval vlastně pod obcí. Jako svým způsobem obecní instituce, která na to dostávala nějaké finanční prostředky od státu, které po listopadu 89 zmizely. Zašel růžový sad, pietní území přestávalo být udržováno, protože obec na to zkrátka neměla finanční prostředky. Celá řada projektů, které se měly dělat, tak se omezovaly. A 5 minut po 12. do tohle z toho procesu vstoupil naprosto neuvěřitelným způsobem tehdejší ministr kultury Pavel Dostal. A myslím si, že naprosto oprávněně byl poté jako první Čech vyhlášen čestným, nebo prohlášen čestným občanem Lidic, protože zajistil vznik této organizace jako příspěvkové organizace státu, poskytl výrazné finanční prostředky na celou řadu změn. Kdo jezdíval kdysi z Kladna do Prahy před těmi 25 lety, tak by si pamatoval vedle silnice obrovské železobetonové monstrum, kde měl vzniknout vlastně nový památník, který by prakticky zhyzdil celý ten prostor. Zaplať pánbů, že dostavěn nebyl, ale Pavel Dostal sehnal finanční prostředky i na jeho odstranění, na to, že byl celý rozebraný, zlikvidovaný. Obnovil se sad Barneta Strosse, britského poslance, který vlastně stál u vzniku společnosti Lidice Shelley v letech války. Získaly se finanční prostředky na rekonstrukci a rozšíření muzea, na památník, na vykoupení budovy Lidické galerie, současné Lidické galerie bývalého kulturního domu, který někdo zašmel po roce 90, a kde měla vzniknout uprostřed obce výroba mražených potravin pro pražské letiště. Myslím si, že Pavlu Dostálovi nemůžeme dostatečně poděkovat za to, že opravdu památník Lidice a tu vzpomínku na Lidice pomáhlo zachránit.
0: Dnes je památník Lidice pietním místem, muzeem i vzdělávací institucí. Jak reagují na příběh Lidic mladí lidé? Daří se stále předávat tu historickou zkušenost způsobem, který je oslovuje?
2: Já si myslím, že ano. Já mám nesmírně šikovné tři kolegyně, které jsou na vzdělávacím oddělení a které jsou schopny pracovat jak s dětmi středoškoláky, ale tak ze základní školou a dokonce i s dětmi z mateřských školek jsou schopni vlastně se přizpůsobit tomu způsobu toho výkladu. A myslím si, že se jim to daří a myslím si, že stejně jako každá paměťová instituce i památník Lidice je v současné době konfrontován s tím, že nám odcházejí ti očití svědkové a tím pádem ten důraz a význam těchto institucí, jedno jestli to památník Lidice nebo někdo jiný, radikálním způsobem narůstá, protože v okamžiku, kdy už nemáte očité svědky, tak je velice snadné tyhle ty věci, všechny ty zločiny relativizovat. Vlastně takové to, co najdete i na sociálních sítích. No, kdo ví, jak to bylo? A viděl jsi to na vlastní oči a podobně. Takže my se snažíme opravdu to svědectví těch lidí přenášet a posouvat dál. Já se vždycky v téhle souvislosti vzpomenu na jednu z lidických žen, Aničku Nešprovou, která vždycky vypravovala o osudech, protože jí vyvraždili celou rodinu, včetně maminky a strýčku, tetiček. Protože ona byla z rodiny Horákových a já jsem říká, jak o těch hrůzách můžete pořád do kolečka vypravovat. A on říká, dokud o těch svých blízkých mluvím, tak tady jsou, až o nich vypravovat přestanu, tak umřou. A teďka je na nás, abychom tu štafetu přepírali my.
1: Červen je pro Lidice nejvýznamnějším obdobím roku. Jaké akce návštěvníky v těch nejbližších dnech čekají?
2: Já doufám, že na všechno, co chystáme, nezapomenu. My už zítra máme v 6 hodin večer divadelní představení v zahradě Lidické galerie podle knížky Říkali Mileny. Příští týden 9. nás čeká vernisáž mimořádné donace, výstavy mimořádné donace, která přišla od britsko-turecké umělkyně a správkyně Velké galerie, kde jsme dostali umělecká díla z turkických zemí. Je to 65 uměleckých děl v hodnotě více než 10 milionů korun. Jedna z největších donací, ne vůbec největší po druhé světové válce, která do Lidic do naší sbírek dorazila. Ta vernisáž je v úterý 9. v 5 hodin večer. 10. vždycky nás čeká taková malá pieta v kladenské reálce, kde si připomínáme oddělení dětí od maminek, ke kterému tam došlo. Pochopitelně 13. velká pieta v Lidicích o 10 hodin, ale to pro nás nekončí. 16. vlastně máme 4 piety na různých místech v Praze, která jsou svázána s lidickou tragédií, kde byly například povražděni lidičtí muži a další, kteří byli na noční směně 10. června. To je na Kobylské střelnici. Máme místo v Tomajerově nemocnici, kde drželi lidické děti do jednoho roku až do konce války v tamním děcáku. No a pochopitelně pak se přesouváme plynule do Ležáků, takže 21. pětní vzpomínka v Ležákách, ještě předtím 19. Braný závod v Ležákách, takže opravdu se nenudíme.
0: Podrobnosti pochopitelně najdete na stránkách Památníku Lidice a Ležáky. My jsme o tom mluvili s historikem a ředitelem instituce Eduardem Stehlíkem. Děkujeme, že jste si udělal cestu do ranní mozaiky, ať se daří.
2: Já moc děkuji za pozvání.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Burnout the Stars. Skladba byla Evanse a my jsme kromě jiných slyšeli i Paula Motiona. Teď je 9 hodin a téměř 30 minut. Máme čtvrtek, 4. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
0: Dnes je Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese a se mnou ve studiu už je náš filmový redaktor Tomáš Pilát, který pravidelně ve čtvrtek přináší filmovou hudbu. Tomáši, tak tě srdečně zdravím u nás ve studiu, dobrý den.
2: Děkuji, dobrý den.
0: Bohužel agrese, války a nesmyslné útoky mají pochopitelně i dětské oběti, není jich vůbec málo. A tak se na ně zaměřují i filmy, je to tak?
2: Je to tak, ono... Teď to naše povídání v Malé klapce docela hezky naváže na předchozího hosta, pana Eduarda Stehlíka. To téma je opravdu citlivé a dojemné. Diváci pak z kina odcházejí, nebo od obrazovky, s velkým pohnutím a s odhodláním něčemu podobnému pro příště zabránit. Ale jak víme, bohužel lidstvo je nepoučitelné a tak stále nesmyslně umírají i nevinné děti a bezbrané děti, jiné přicházejí o rodiče a další příbuzné a taky o domovy a všechny tak v zásadě přicházejí o dětství. Ve světové kinematografii je takových filmů poměrně dost, u nás už méně, ale taky se najdou, ale dnes se zaměříme na ty světové.
0: A kde začneš?
2: U Stevena Spielberga a Johna Williamse, začátek ve velkém stylu, v roce 1987 přišel do kin snímek Říše slunce, ve kterém se malý chlapec, syn britských diplomatů, svým rodičům ztratí a uprostřed válečných hrůz téměř zahyne. Děj filmu je zasazen do doby po nečekaném útoku japonské armády na Pearl Harbor a obsazení Šanghaje a odehrává se právě v Šanghaji a v civilním zajateckém táboře Lungua. A z velké části se v Šanghaji taky natáčel. Mimochodem o povolení k natáčení bojoval Steven Spielberg s čínskými úřady rok a nakonec je získal na 3 týdny. Ve snímku jsou, a to i hudebně, krásně konfrontovány povahy a mentality Američanů, Angličanů a Japonců a jak jsem naznačil, působivou muzikou k dramatu napsal John Williams.

0: krásná muzika Johna Williamse ke Spielbergovu snímku Říše slunce. Tomáši, my teď změníme filmový žánr, ale u tématu samozřejmě ještě zůstáváš.
1: Ano, dětskému utrpení se věnuje i skvělý film Novozélanděna Taikyho Waititiho Králíček Jojo. Jde ale o komedii, je to film plný ducha plného humoru, skrze který jsou právě všechny ty hrůzy divákům servírovány. Z děje malý kluk, zapálený nacista, takový malý nácek, objeví jednou doma ukrytou mladou židovku. To tam schovává jeho matka, přičemž svému synovi to ta máma tají. Pod soundtrackem k tomuto zajímavému, musím říct si velmi zvláštnímu snímku a mému oblíbenému, je podepsaný Michael Giacchino a je to hudba, jak jsem si ji pojmenoval, Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. Ta následující ukázka je spíše ponurejší, totiž i v příběhu snímku Králíček Jojo dojde k rodinné tragédii.

Michael Giacchino a Králíček Jojo. Teď si trošku hudebně oddechneme. V roce 1952 přišel francouzský režisér René Clément se snímkem Zakázané hry. Šlo o další jeho počin reflektující události druhé světové války. Hlavní hrdinka, tentokrát je to malá holka, přijde o rodiče, dostane se do pěstounské rodiny a spřátelí se se synem svých nových opatrovníků. Spolu pak, tedy ty dvě děti, do svých her mimo děk vtahují válečné rituály, mimo jiné i pohřební. Hudbu ke snímku napsal Narciso Yepes a zní to i slavná romance, o které skladatel sice tvrdil, že ji složil jako dítě, ale ukázalo se, že to nesložil on, že ta kompozice je starší. Nicméně ji pro film nahrál. Všichni ji známe a věřím, že potěší.

0: romance z filmu Reného Klementa Zakázané hry. My se teď s Tomášem Pilátem vypravíme do země vycházejícího slunce, do Japonska, a to ve filmovém žánru, který Japonci přivedli k dokonalosti. Veselé to ale, Tomáši, nebude, že ne?
1: Nebude to téma, kterým se teď zabýváme. Veselé být ani nemůže. V roce 1988 přišel Isao Takahata, jeden z nejuznávanějších tvůrců japonského anime a spoluzakladatel slavného studia Ghibli, s animovaným filmem Hrob světlušek. Dva malí sourozenci v něm po smrti matky se snaží přežít válečné hrůzy, což není vůbec jednoduché. Ten film je bolestivý, velmi silný, ukazuje, co všechno se dá vyjádřit skrze animaci. Hudbu, která k filmu dokonale padne a k dobré náladě nepřidá, složil Michio Mamiya. Ovšem i ten soundtrack je velice silný.

0: Hrob světlušek, tak to je japonský animovaný film, my jsme z něho slyšeli hudební ukázku. Tomáš Pilát se dnes prostřednictvím zajímavých soundtracků věnoval filmům, ve kterých hrají prim nevinné dětské oběti agrese, protože dnes právě si připomínáme Mezinárodní den těchto obětí. Tomáši, bude téma Malé klapky příští týden veselější? A jaké téma jste zvolili pro Velkou nedělní klapku, kterou mohou posluchači slyšet u nás na Vltavě?
1: Bude určitě veselější, dneska to opravdu bylo poměrně smutné a to jsme některé filmy ještě vynechali, protože už se raně nedostalo Chlapec v pruhovaném pyžamu nebo Beninyho Život je krásný, anebo i Lidice, o kterých jsme mluvili právě před chvilkou. Ale pojďme tedy k příštímu týdnu. Malá klapka bude alespoň tematicky o něco veselější. Příští čtvrtek je totiž Mezinárodní den hry a tak si v uvozovkách pohrajeme. Pustíme si ukázky ze zajímavých gamingových hudeb, což je taky fenomén poslední doby významný. A to tedy bude ve čtvrtek 11. června. No a tuto neděli se od 16.30 ve Velké klapce vydáme do lesa, což taky neuškodí připomenout totiž úžasnou hudbu k distribučnímu dokumentu Vincenta Muniera Šepot lesa, který stále ještě brouzdá českými kiny.
0: Slibuje Tomáš Pilát, který nám přibližuje pravidelně každý čtvrtek a potom taky v neděli filmovou hudbu. Tomáši, pro dnešní den tedy děkuji a těším se minimálně za týden. Naslyšenou.
1: Já taky děkuji a taky se těším. Naslyšenou.
0: A teď navštívíme svět svobody, bohémy, hudby a taky vzdoru, ale nejenom to, svět drog, alkoholu, chudoby a osobních tragédií. Právě do tohoto prostředí nás zavádí i vzpomínková próza Marie Zelbové a o ní bude mluvit Jan Bělíček.
2: Knihu Táňa Praha 3 Žižkov byste v literárních cenách a žebříčcích nejlepších knih loňského roku hledali marně. Přestože si své čtenářstvo určitě našla, její potenciál rozhodně překračuje okruh pražského post-undergroundu, do nějž sebevědomě zaplula. Marie Zelbová totiž v tomto svém vzpomínkovém textu přináší úplně jiný pohled na normalizační Prahu 80. let a taky na realitu let 90. Zavádí nás na Žižkovskou ohradu a její blízké okolí, kde vstupujeme přímo do života v autentickém undergroundu, který si už pod nánosem idealizace nedokážeme dost dobře představit. Autorka popisuje své vyrůstání na samotném sociálním dně uprostřed husákovského Žižkova, který je plný alkoholu, drog, ale především lidí traumatizovaných a zničených normalizačním autoritářstvím. Tito lidé hledají nějakou cestu ven z tehdejšího marazmu a utíkají se k hudbě, spiritualitě, marihuaně, výstřednostem a nekonečným večírkům s co nejnižším rozpočtem. Takovým člověkem byla i Táňa Leixnerová, která sice pocházela z komunistické rodiny, ale studium lékařství nedokončila a postupem času se ocitla v prostředí společenských vyvrhelů, kteří nechtěli své sny podřídit vůli ústředního výboru KSČ. Táňa se obklopovala talentovanými i méně talentovanými hudebníky, zpěváky, tanečníky, básníky a spiritualisty, kteří hledali svou cestu ke smyslu života navzdory celospolečenským očekáváním. Přestože byla jejich hnací silou svoboda a touha po jiném typu bytí, drtivá většina z nich své ideály a sny utopila v drogách a alkoholu. Vypravěčka Marie Zelbová se svým bratrem si ovšem tento styl života dobrovolně nezvolili a museli v tomto prostředí vyrůstat, což mělo radikální vliv na jejich následný život. Ze jejího bratra se stala ikona pražských drogových dílerů, protože začal užívat a prodávat pervitin v hodně raném věku. Jeho život bohužel nedopadl vůbec dobře. Pro čtenáře a čtenářky narozené v Praze nebo v Praze dlouhodobě pobývající přináší kniha fascinující vhled do ulic a míst, která dobře znají, ale která v sobě přesto skrývají naprosto neuvěřitelné příběhy. Všem ostatním pak poskytuje unikátní vhled do odvrácené strany jedné epochy, na níž většinou vzpomínáme v úplně jiných kontextech a perspektivách. Je to kniha o lidech zlomených pozdní normalizací, kteří chtěli žít svobodně a bez kompromisů i v časech, kdy to bylo opravdu velmi těžké. Tento až existenciální nihilismus a sebedestruktivní vzdor vůči systému, který těmto lidem narýsoval úplně jinou životní dráhu, než by si přáli, měl ovšem poměrně zničující vliv především na příbuzné a nejbližší těchto bohemských Androšů. Autorka tyto negativní stránky života v dobrovolném exilu na společenském dně rozhodně nezamlčuje. Z jejího vyprávění zároveň úplně jednoznačně nevyplývá, jestli své matce Táně lehkovážný přístup k životu vyčítá, nebo jestli jí tato svébytná svoboda naopak nepřitahovala. Pravdou bude nejspíš obojí. V předgentrifikační Praze Marie Zelbové si podávají ruce zloději, bohémové, opilci, drogově závislí a společně kolem sebe rozvířují události plné násilí, myšlenkových excesů a zkratů, nepořádku a chaosu. Tak dnešní Praha, která patří mezi nejbohatší a nejbezpečnější města současné Evropy, už rozhodně nevypadá. Většina lidí by si zřejmě návrat takové metropole ani nepřála. Z textu Táňa Praha 3 Žižkov k nám ovšem prosvítá chudé, chaotické a pulzující město v trochu omšelých kulisách přelomu 80. a 90. let, které má svoji specifickou přitažlivost. Právě tuto nepopsatelnou a skoro zapomenutou atmosféru jedné doby nám její próza dokonale zpřítomňuje.
0: Není to tak dávno, co Marie Zelbová byla taky hostem naší vizitky na Vltavě a Ondřej Cihlář se jí ptal na to, kolik na Žižkově zbylo z jeho původní atmosféry, ale recenzi knížky Táňa Praha 3 Žižkov pro nás přinesl a napsal Jan Bělíček.
3: Teď už Royal Northern Symphonia a hudba Frederika Deliuse. Posloucháte nás ve čtvrtek 4. června.

0: dnešní ranní mozaika s datem 4. června už je skoro u konce, za malý okamžik. Tu bude vizitka a tentokrát se dvěma hosty, Jolanou Hršelovou a Matějem Šámalem, kteří oba dva bydlí v bytě o velikosti 37,5 metrů čtverečních.
1: Co museli promyslet, aby se do tak skromného prostoru vešli a co všechno brali spolu s architekty v potaz?
0: Bude se měnit jejich bydlení s tím, jak jejich tři děti porostou a jak se jim osvědčil minimalismus, který museli do svých životů výraznou měrou zakomponovat. Na to Jolana Hršelová a Matěj Šámal dají odpověď už za pár minut.
1: A co v Akcentu? V 4:30 odpoledne už před více než 10 lety se psalo a mluvilo o tom, že fotožurnalistika je v krizi. Tehdy noviny i časopisy fotoreportéry hojně propouštěly.
0: A také třeba Washington Post letos v únoru oznámil mohutné propouštění stovek zaměstnanců, včetně všech 9 vlastních fotografů. O práci přišla patrně i polovina fotoeditorů.
1: Reportážní fotografie tedy prochází zásadní proměnou a to bude hlavní téma Akcentu. Poslouchat můžete v 16:30.
0: Zítra tu bude páteční ranní mozaika. Těšíme se na vás úderem 6. Dobrý den vám ze studia Vltavy přejí František Šedivý
1: a Nadežda Hávová.

0: Nejdřív musíš včelám vhodné vyhledat místo.
1: S Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského a také s římským básníkem Vergíliem o včelách a včelařství.
0: S malým odbočením k osobnosti novináře a politika Julia Grégera.
1: Za Bzukotu úlů na dole v Máslovicích připravila Jarmila Konrádová.
0: Ve víkendové příloze v sobotu 6. června.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Je přesně 10 hodin. Dobré dopoledne.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Na dnešek je naplánovaná schůzka prezidenta Petra Pavla s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Ten by mohl nahradit Karla Řehku už 1. července. Petr Pavel zopakoval, že jmenování nehodlá zdržovat. Zajímají ho ale priority Miroslava Hlaváče. Shodují se na zvyšování obrany schopnosti, modernizaci armády a plnění spojeneckých závazků. Pražští hasiči a záchranáři dnes pořádají cvičení na Vltavě. Napodobovat budou zásah při lodní nehodě, která se stala v maďarské Budapešti v roce 2019. Jednotky by měly zachraňovat zhruba 35 figurantů a jednoho z nich navíc přímo z výletní lodi vyzvedne záchranářský vrtulník. Nácvik právě začíná mezi Mostem Legií a Palackého mostem. Čína zakázala vstup do země 4 novozélandským poslancům. Důvodem je jejich návštěva Tajvanu minulý měsíc. Minister zahraničí Nového Zélandu krok Pekingu kritizoval a uvedl, že cesta byla v souladu s politikou jeho země. I Tajvan rozhodnutí Číny odsoudila. Od neděle je na ostrově podruhé také český předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. I jeho návštěvu Peking kritizoval s tím, že narušuje územní celistvost Číny. A ta považuje demokraticky řízený ostrov za svou součást a usiluje o jeho připojení. Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní zápisník Alfreda Bartoše. Vzácný historický dokument velitele paraskupiny Silver A a jedné z klíčových osobností československého domácího odboje za druhé světové války byl desítky let v soukromých rukou. Teď badatelé získají mimořádný pohled do života jednoho z nejvýznamnějších československých parašutistů. V Česku se na konci týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Dnes odpoledne se od západu objeví přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky četnější. Pátek bude zatažený s deštěm nebo přehánkami a do zítřejšího odpoledne by mohlo spadnout i 20 mm. O víkendu už meteorologové čekají převážně malou oblačnost, v sobotu s teplotami až 21 a v neděli 25. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Zatím každý, kdo u nás byl, řekl, tyjo, nemůžete být v 37,5 metrech čtverečních. Ale my využíváme i prostor nad hlavami. Náš předchozí pronajmutý 90-metrový byt měl své kouzlo, ale postupem času jsme zjistili, že jsou pro nás jeho dispozice naprosto nevyhovující. Někdy to prostě není jenom o metrech. Říkají naši dnešní hosté Jana Hršelová a Matěj Šámal, rodiče tří synů, se kterými se přestěhovali právě do bytu o výměře 37,5 metrů čtverečních. A já vás tady vítám, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Já ještě budu pokračovat, ahoj.
2: Dobře.
1: V době, kdy se sen o prostorném rodinném bydlení vzdaluje stále většímu počtu lidí, se rozhodli proměnit omezení ve výzvu. Jejich mikrobyt díky chytrému řešení prostoru a odvaze vzdát se nadbytečných věcí funguje jako plnohodnotný domov. Z původně odvážného experimentu se stal promyšlený životní koncept, který sdílejí i na sociálních sítích pod názvem 37,5 metrů čtverečních. Na Instagramu máte už neuvěřitelných 26 tisíc sledujících. Jak se to povedlo?
3: Evidentně to téma lidi tak nějak zaujalo a je pro ně důležitý. No. Nic víc v tom, myslím, není, kromě toho názvu 37,5 metrů.
1: No, vy si taky říkáte sardinky.
2: Jako je, někde jsme to použili párkrát, no, jako no. Takový fórek.
1: No a připadáte si tak, nebo vlastně jste přišli na to, že na 37,5 metry čtverečních se dá bydlet standardně? My tady vás nemáme jako nějakou takovou, jako takové exponáty zoologické zahrady, ale...
3: Hezký, děkujem.
1: Jako vlastně část rodiny, chybí tady ještě vaši tři kluci, tři synové, jako část rodiny, kteří vlastně našli způsob jednak pomocí architektů, které jste zapojili, já se omlouvám, do té přestavby toho bytu, ale jednak jak se do něj vejít, ale hlavně jak v něm bydlet, v podstatě s minimem věcí, což je asi to podstatné. Tak pojďme si říct úplně na začátek vlastně tu hlavní motivaci, protože já jsem v tom úvodu řekl, že jste opustili velký 90-metrový byt, v kterém by leckdo rád bydlel, kor v pražských Dejvicích, to se zdá být jako ideální adresa. Tak proč jste odešli a proč jste hledali byt v podstatě třetinové výměry?
2: Ono to bylo jednoduché, my jsme k tomu v podstatě byli donucení, protože ten byt, v kterém jsme bydleli, tak to byl pronájem a celý ten barák se rekonstruoval, to znamená, všichni se museli vystěhovat a tím pádem jsme začali řešit, jako co dál. Mm-hmm. Takže když jsme o tom přemýšleli prostě, začali jsme se koukat na různý pronájmy, na koupě bytu a tak jsme došli k tomu, že je lepší už si teda nějaký byt koupit, než ho pronajímat, protože ty pronájmy byly v té době, to jsou 2 roky zpátky, 3 skoro.
3: Skoro 3.
2: Hodně jako vysoko. A začali jsme řešit teda, jak to udělat. Koupě bytu se zdála být jako možnost, ale samozřejmě ty byty byly taky dost drahý, takže kolem nějakých těch 6,5 milionů korun, který jsme si na to vyčlenili, protože jsme věděli, že ještě něco budeme potřebovat na rekonstrukci, tak se objevovaly byty, které byly takhle malý. Mm-hmm. A my jsme začali řešit, jestli je možný to nějak upravit, aby to vlastně bylo funkční.
3: No a ten začátek byl, že vlastně my jsme začínali na metráži kolem 55 metrů. Jsme si mysleli, že do toho se vejdem.
1: Aha.
3: A tenhle byl vlastně výjimečný od začátku, tím, že byl takhle malinký.
2: Byl výjimečně malej.
3: Byl výjimečně malej. Mě trvalo týden, než jsem se odvážila vůbec to celý rodině ukázat, že jsem objevila takovýhle krásný byt, protože i mě to trošku jako to trošku malej, no.
1: No a čím vás ten byt zaujal, že vlastně jste si řekli, no tak půjdeme ještě o 20 metrů míň?
3: Tak je na krásném místě, měl moc hezkou atmosféru. Když jsme tam přišli na prohlídku, tak byla zrovna taková ta obrovská letní průtrž mračen a nebylo tam na dvorku vyčištěná kanalizace, takže tam byl i bazén. Tam ten dvorek velký.
2: Ty jsi to hrozně odflákla tohle. My jsme fakt přišli do toho, ty se otevřely ty dveře, prostě mi dobrý den, jdeme na prohlídku a teď jsme vešli do té chodby a jenom jako během prvních 10 sekund pod náma byla kaluš jak prostě, jak utopy doktora Vráčka, prostě

0: opatrně, no já jsem hrozně chtěl, jenže Jola první co, tak viděla ten byt a říká, ježiš, tady to je perfektní, tady to je perfektní, to je nádherný, tady to je nádherný. Takže to vlastně jako nešlo vlastně jako smlouvat, protože Jola řekla, že to je všechno skvělý a že ten bazén tam vůbec nevadí, prostě to je perfektní.
1: Takže jste se nedomluvili strategicky tak dopředu.
0: No, Jola se strategicky nedomluvila dopředu, protože věděla, že bych mohl couvnout totiž.
1: No nicméně tenhle ten byt teda zvítězil, ale byli jste teda předtím, jak vlastně byt uspůsobit pětičlenné rodině, byt, který má 37,5 metrů čtvereční. To znamená, jak jste na to šli, protože vlastně i ta architektonická úprava byla velmi zajímavá, nejsem si jistý, jestli nedostala i nějakou cenu. Mám ten pocit, že byla minimálně nominovaná. Každopádně, jak to teda vlastně, jak jste na to šli?
2: Tak my jsme od začátku věděli, že hledáme byt, který bude mít tak vysoký stropy, aby jsme mohli jít do vejšky.
1: Takže ho vlastně rozpůlit teda jako vlastně...
2: Ano, přesně tak.
1: Na dva nad sebou.
2: Je to tak, je to tak. A my jsme poměrně jasně věděli, kde co chceme mít. Akorát potom vlastně architekti skvělý Hurá Studio to namalovalo, což my jsme nebyli schopní a to jsme byli šťastní. A to se stalo právě i díky tomu profilu, že se nám ozvali. Ozvalo se nám několik architektonických studií, ale tady to bylo prostě vidět od prvního obrázku jejich, že to jsou oni. A byla to moc hezká spolupráce. A taky jsme měli teda obrovský štěstí na truhláře, který byl schopný a ochotný ty jejich obrázky realizovat.
1: No a tak pojďme si říct, v čem je ten princip. Tak řekli jsme si ten základní, vy jste ho rozpůlili vlastně, to znamená, že tam vznikly vlastně, je to vlastně dvoupodlažní byt, ale ne tak docela. Každopádně, jak se dají vlastně vytvořit tři pokojíky pro tři kluky, aby měli svoje soukromí na takovéhle ploše?
0: Ta dispozice toho bytu je jako klíčová, si myslím. My jsme věděli, že pokud do toho půjdeme, tak potřebujeme, aby kluci měli svůj vlastní pokoj. Jo. Tak to byla první věc, to ten byt splňoval. A vlastně v tom pokoji my jsme jim vyrobili, protože jsme se inspirovali v nějakém na Pinterestu a různě...
2: Japonský hotely.
0: Japonský hotely a tak. Takže jsme jim vyrobili s pomocí právě Hurá studia takový kajuty, tomu říkáme. Takže když si představíte ten tu krychli, jako, tak ta se rozdělila vlastně jako křížem do čtyř. A každý vlastně má svoji kajutu a v té poslední prázdný jako zdíř je taková šatna docela veliká.
1: No, to je zajímavé, půjdeme se podívat potom dál ještě, jak jste na to šli s tím nějakým hlavním setkávacím prostorem, s obývacím pokojem, kuchyní a také vaší ložnicí. Teď ovšem už si zahráme první písničku a sice z filmu nebo z alba The Best of Bud Spencer and Terence Hill. Tak by mě zajímalo, s čím jste vlastně přišli, co to je za písničku a proč jste ji vybrali, protože také prozradím, oba dva pracujete, řekněme, ve filmovém průmyslu, oba jste střihači nebo správci sítí a tak dále. To znamená, že jste z tohoto prostředí, tak by mě zajímalo, proč tato píseň z filmu Buda Spencera a Terence Hilla.
0: Tak já jenom začnu, si to pak doplním. Já jsem kdysi dávno, nebo já jsem tuhle písničku objevil, protože já jsem miloval filmy s Budem Spencerem. To mě můj děda vždycky prostě jako pouštěl, když jsem byl malej. A tohle je z jednoho filmu s Budem Spencerem písnička a vlastně ji mám strašně rád. A když ji Jola slyšela, tak řekla, že to je boží.
2: No, já to mám tak, že vlastně my od začátku našeho vztahu, tak je to takový, že jako Maty má nastavený takový jako krásný písničky na buzení a jeho nikdy nevzbuděj. Takže já si vždycky doposlechnu do konce a mám je strašně ráda a tohle je jedna z nich a nikdy se mi nevoposlouchala.
1: Tak snad probudí tato píseň také vás. Připomínám ještě dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Naši dnešní hosté jsou Jolana Hršelová a Matěj Šámal. Jsou to rodiče tří synů, se kterými se přestěhovali do bytu o celých 37,5 metrech čtverečních. A my teď řešíme, jakým způsobem se v takovém bytě dá bydlí, co to znamená pro změnu životního stylu. A je to také samozřejmě odraz dnešní doby, kdy bydlení je velmi nedostupné. To znamená, že je to dokonce i jeden z hlavních důvodů v současné době řešené porodní krize, která v České republice a v celé Evropě probíhá. A pravděpodobně se zdá, že jako zvětšení rodičovského příspěvku, tak jak nabízí současná vláda, není asi to kruciální. Asi mnohem důležitější by bylo zpřístupnit bydlení. Vy jste se vydali cestou bydlení bytu pro vás dostupného, ovšem na úkor tedy té bydlící plochy. My jsme už zjistili, že dětský pokoj pro tři vaše syny byl vyřešen tak, že jste jej rozdělili vlastně do kříže, že jsou nad sebou čtyři takové kostky, vy jste říkali kajuty, v kterých vlastně tři synové bydlí a v jedné mají šatnu. Jak jim to vyhovuje, jak je ten prostor pro ně vlastně velký? Tam mají asi spaní, předpokládám, ale už se jim tam určitě nevejde třeba psací stůl, který je třeba docela důležitý pro přípravu do školy.
1: Tak psací stůl máme jeden, i na tři syny. Ale ze zkušenosti právě, kterou jsme udělali i v tom 90-metrovém bytě, tak většinou ty stoly se nepoužívaly, byly prostě zahalený jako knížkama, sešitama a tak dál.
2: Oblečením, hračkama.
1: Takže a nejčastěji se vlastně všechny ty úkoly dělaly buď to u stolu v kuchyni, no vlastně u stolu v kuchyni.
2: Což takže, se nezměnilo.
1: Takže, no, to se nezměnilo, takže my jsme to aplikovali jenom na ten současný byt a řekli jsme si, že prostě tři psací stoly nepotřebujeme.
2: A naopak třeba na dvorku ještě používají na domácí úkoly ten velký stůl, což je vlastně daleko hezčí, ještě příjemnější.
0: No, nicméně nejsme úplně jako v nějaké jeho evropské destinaci, to znamená, dost často tady prší. Už jste to vyřešili na dvorečku, což je teda další místnost, kterou využíváte v uvozovkách místnost, třeba nějakým zastřešením právě toho stolku, abyste tam mohli být v létě, když prší?
1: Nic takového jsme zatím nevyřešili.
0: A plánu nemáte?
2: Máme velký plány s dvorečkem, k čemu už nás donutila i současná, respektive budoucí situace. To bude velká zábava.
0: Tak o co bude?
1: No, náš syn se dostal na školu, kde bude mít mimo jiné povinně 4 roky piano nebo hru na klavír. Takže jsme samozřejmě začali... Jo, dobrý.
0: Já se omlouvám posluchačům, trpím kašlem.
1: Takže jsme samozřejmě začali řešit, kam se nám ten klavír nebo piano vejde.
2: S tím jsme úplně nepočítali, když jsme se stěhovali tady do toho bytu.
1: A tak jsme si říkali,
0: bude to teda pravděpodobně koncertní křídlo?
1: No, samozřejmě. Ne, říkali jsme si, že by vlastně nějaký malý piánko bylo fajn, kdyby bylo na dvorku a vlastně v nějakým malým takovým jako domečku, do který by mohl chodit jako hrát.
2: Nicméně celoročním a tím pádem odizolovaným, takže to nebude asi úplně sranda.
0: No každopádně bude to pravděpodobně piano, který když si bude muset hrát do sluchátek, protože předpokládám, že celý potom vnitroblok, který by teda sledoval jeho studium, by asi možná dlouho nevydržel s trpělivostí.
2: Ale je tam jeden saxofonista, toho já strašně mám ráda. Maty říká, že po těch 2 letech už se trošku zlepšil, on teda nezdílí můj nadšení.
1: Jo, je lepší, jako každým rokem je lepší a lepší, si myslím, protože na začátku to bylo jen takový foukání a teď už to vydává i nějaký jako tón, takže dobrý.
0: No dobře, takže probrali jsme to, že teda kluci používají k přípravám do školy teda jeden stůl, to je ten kuchyňský, ale k tomu je potřeba říct, že ten kuchyňský stůl vlastně taky není typický kuchyňský stůl, že je to vlastně část linky, na který se vlastně připravuje jídlo. To znamená, že vy nemáte, řekněme, 2 pracovní plochy, jednu k přípravě jídla, tak jak to bývá běžné, a jednu potom, kam se to odnáší, je druhý stůl, kde se jí, ale vy vlastně máte součást vlastně té linky i tenhle ten jídelní stůl. Čili vlastně i to nakládání, vlastně celá ta, řekněme, distribuce těch věcí musí probíhat trochu jinak.
2: No, ta kuchyně, přestože to zní jako, že to je malinký a že máme, já nevím, jídelní stůl nebo něco někde v chodbě, tak je vlastně, na to jsem fakt pyšná, je udělaná opravdu dobře. Takže je tam normálně kuchyňská linka, která je vlastně do L-ka.
1: No je to taková jako slza velká, když si to představíte, kulatá.
2: No ale slza je právě jenom část a zároveň třeba ta plocha na přípravu toho jídla je normálně na další stěně. Takže vlastně paradoxně je to nejlepší pracovní místo v kuchyni, který jsem kdy měla. Mm-hmm. Že to neomezuje
1: je člověka. To tak, a tím, že to je v prostoru, což je důležitý říct, tak vlastně z jedné strany může probíhat ta příprava, když se to jako zrovna potká, a z druhé strany můžou kluci klidně si tam něco kreslit nebo dělat nějakou jinou činnost do školy.
0: No, každopádně to znamená ale, že spolu bydlíte všichni dost nablízko. Kluci rostou, není to tak, že by postupně potřebovali přece jenom mít kolem toho prostoru trošku víc, protože přece jenom děti jsou rádi samozřejmě společně, že jo, a tak dál, spíš se vyhledávají, ale od určitého věku naopak trošku se můžou začít chtít prostě vyrůstající děti trošku vzdalovat, mít trošku prostor sami pro sebe a tak dál. Tak jak jste vlastně zjistili tuhletu, tady tuhletu kinetiku a jak se vyvíjí?
2: Tímto bychom chtěli poděkovat Skautskému institutu a kam chodí ještě dál zamítko?
1: Do dalších kaváren. Archa Plus třeba.
2: V tom je Praha dobrá, to centrum, no. Mm-hmm. Strategické místo tady bydlet.
1: My, když jsme do toho šli, tak jsme věděli, že nechceme žít jenom v tom prostoru 37,5 metrů čtverečních, ale že chceme využívat celý vlastně ten prostor té Prahy, nebo mm-hmm. toho, co ta Praha umožňuje. A na tom nejstarším našem synovi, který mu je teď 16, to je vlastně vidět, že když chce být doma, tak doma je, a když doma nechce být, tak je jinde prostě a tam má ten svůj klid nebo tu svoji pohodu, mm-hmm. kterou by třeba doma neměl, protože tam jsou kluci, co ty malí, že jo, co třeba tam nevykřikujou nebo nějakým způsobem jako jiným ho rušej, takže jde to udělat.
0: No děti většinou taková základní dvě reakce, jak reagují na své rodiče, že buď to jako následují je v jejich šlepějích, anebo se vůči ním docela tvrdě vymezejí. Pokud teďka vezmeme ty dva základní póly, samozřejmě celá ta škála je někde ve všech odstínech, všech barev někde mezi, ale máte pocit, že oni budou bydlet taky na takhle miniaturních prostorách, nebo naopak budou chtít bydlet v reakci na to, co zažili celé dětství prostě v obřích loftech?
2: My jsme vždycky chtěli bydlet v obřích loftech a v předělaných továrnách, klidně i nepředělaných, takže to oni chtějí taky, no.
1: Je samozřejmě otázka, jak se jim to poštěstí, ale myslím si, že ať už budou v malém nebo ve velkém, tak nebo to, co se jim snažíme jako předat, je, že vlastně si to vždycky jako můžete udělat nějakým způsobem hezký, nebo si najít to dobrý. A vlastně je důležitý, aby byli spokojení a byli s lidma, který si mají rádi, jako, protože my kdybychom se neměli rádi, tak spolu nevydržíme prostě na takhle malém prostoru.
0: No možná ani na 100 metrech.
1: Ani ve 100 metrech, určitě. Takže jako důležitý je nějaký jako respekt vlastně k tomu druhému a vůbec k těma lidma, s kterýma žijete. No, to je...
2: To byla jsem.
0: Dobře, pojďme ještě, než se zase dostaneme k tématu jiného životního stylu na takto, řekněme, malé ploše, tak pojďme ještě do té další části toho bytu, a to je ta kuchyně, protože v dětském pokoji jsme byli, tam si to dovedeme plus minus představit, byť samozřejmě pohled na nákres by byl pro nás určitě mnohem jednodušší v tom, jak se zorientovat se v tom, jak to máte, nicméně pojďme do kuchyně, protože kuchyně je zároveň teda kuchyní, obývacím pokojem, pracovnou vlastně, protože tam je ten pracovní stůl, ale zároveň vaší ložnicí. Tak jak je to vyřešeno?
1: Mám já začít? Nebo?
2: Klidně.
0: Začíná Matěj.
1: Tak jo, tak dobře. Tak překvapivě dole je teda ta kuchyně a nahoře nad tou kuchyní my máme jako vlastně spací patro. Mm-hmm. Tím, že ta kuchyně má francouzský okna, se tomu říká? Ty
2: myslím,
1: dveře?
2: Že jo.
1: Jo?
2: Takový výles na ten dvor.
0: Jo, jsou tu ty dveře vlastně na dvůr?
1: Tak, to jsou ty dveře na ten dvůr a nahoře je ještě malý okno, který se dá otevřít, takže tam je nějaká cirkulace vzduchu, která je OK, není úplně nejlepší, ale je OK. To jsme zjistili za ty dva roky. Dál nevím, nahoře máme ještě síť, nad tou vlastně jedna část té kuchyně je jako patro a to patro navazuje na síť, na který můžete jako ležet a vlastně chillovat. To znamená,
2: gauč.
1: To znamená, že
0: je to je vlastně místo gauče, který tam vlastně chybí, takový to klasický, takový ten klasický pobytový gauč, na kterém se sejde celá rodina, kouká třeba na televizi, tak to je vlastně tahle ta síť.
1: Je to tak, to máme tady a pak to máme ještě venku na tom dvorku, máme vlastně takový gaučík, kde taky dost často jako felíme.
0: Máte takový ústřední místo, kde se kouká na televizi nebo prostě na počítač, na film?
1: No, můžem...
2: Několik.
1: No, je to... Jo. Tak povídej, promiň, ty jsem mluvil.
0: Tak, ne. Ke slovu se dostává Jolana.
2: Výborně, to je moje téma zrovna tohle. Mm-hmm. Pořídili jsme si nakonec dokonce i televizi, která je v té kuchyni a vlastně jsme schopní se na ty filmy koukat od toho kuchyňského stolu, mm-hmm. což dělají hlavně kluci, když právě třeba připravuje jídlo. Ale potom se docela často koukáme na filmy i z postele od nás. To je totiž takový místečko, jako, který třeba přes den funguje hodně chillově za mě. A možná je v něčem i lepší přes den, než v noci na to spaní, protože tam je to opravdu hraniční.
0: Jako se vzduchem.
2: Je to tak. Ale jako to chillovací místo je to úplně geniální a to jsem taky nikdy takhle jako nezažila. A to si myslím, že jsme všechny ty byty vlastně měli vždycky zařízený hrozně jako hezky. Hmm. Tak tohle tady jako miluju.
0: No, pojďme si říct, v čem to teda ještě zlepšit, protože jste tady několikrát už zmínili, že nahoře teda je horší cirkulace vzduchu, tak je to možný, že byste si tam dali nějaký barovej, prostě barovou vrtuli?
1: By nám asi useklo hlavu. Ne, my tam máme čističku normálně vzduchu a máme tam otevřený to okno, a takže to je jakoby v pohodě nějakým způsobem. Samozřejmě, když jsou jako velký vedra, tak jako je nepříjemně v jakýmkoliv skoro pražském bytě a tady to není výjimkou. Takže to si myslím, že ten problém. A rozdíl mezi naším patrem a u kluků je ten, že kluci to mají vyšší nahoře.
0: Ten strop třeba
1: o 30 centiáků si myslím, takže tam je to vlastně úplně skvělý. Mm-hmm. A ta cirkulace funguje bezvadně a je to vlastně úplně jako jiný prostor, než to, co my máme, kde si sice sedneme, nad hlavou máme furt prostor, ale je to jako, toho prostoru je míň a tím pádem to cirkuluje. Jako
2: se dostáváme k tomu, že to je prostě o kompromisech, protože my jsme chtěli mít vyšší kuchyň, aby tam člověk to neměl klaustrofobicky, když tam vaří. Mm-hmm. A tím pádem jsme si ubrali toho místa jakoby nad těma hlavama. Ale jako já myslím, že rok od roku jsou větší a větší vychytávky, takže si myslím, jako nemám o to strach, že by to nějak jsme nedávali.
0: Mm. No, přirozeně se dostáváme k dalšímu tématu a to jsou, řekněme, prostory pro skladování věcí. To znamená, že tady mě napadá, že to musí fungovat podobně jako třeba v obytňáku nebo v karavanu, že opravdu každý kout je vlastně nějak prakticky využitý nějakou vysouvací nebo zasouvací zásuvkou. Jolana se o to hrozně hlásí, takže pojďme si říct, předpokládám, že stejně po tom přesunu z toho 90-metrového bytu jste se museli vzdát velké většiny vlastních věcí. Nebo se tam vejde úplně všechno?
2: Tak na začátek, já nemám vůbec žádnou zkušenost s žádným obytňákem ani karavanem. Mm-hmm. Zbavili jsme se strašně moc věcí, prakticky všeho. Opravdu jsme se tam stěhovali s tím, že každý měl dvě krabice, jednu na oblečení a jednu na své osobní věci.
0: Velikosti třeba od banánu?
2: A o něco větší.
1: Klasická nastěhování, typický rozměr.
2: Mm-hmm. No. Ale jestli v něčem vnímám jako kompromisy v tom bytě, co jsme se o tom bavili před chvílí, spaní a tak, tak co se týče věcí, tak vůbec. Já z toho mám neuvěřitelnou radost a mám pocit, že nám jako opravdu nic nechybí. Že těch věcí je míň a je to super.
0: Mm-hmm. No, čeho jste se museli vzdát? Ještě pojďme k tomuhle tomu. Když jste zredukovali všechno z 90-metrového bytu na každý osobně dvě krabice plné osobní věcí, tak co šlo vlastně, co jste vyhazovali, co jste předávali dál?
2: Všechny ptákoviny.
0: Co to je? Pojďme si to říct.
1: To znamená, to jsou věci, ke kterým, které buď to nejsou dostatečně kvalitní na to, aby vydrželi a vážili jsme si jich, nebo jsou to věci, ke kterým nemáme emoční vztah, nebo jsou to věci, které jsme už nepoužili strašně dlouho a víme, že až je zase budeme někdy potřebovat, tak se dají sehnat znova.
0: Hmm. Jaký to je příklad? Třeba v šatníku udělali jste jako v tomhletom ohledu nějaký zásadní řezy v šatnících?
1: V šatníku proběhla velká čistka, to je pravda. Já jsem třeba osobně, já jsem všechny věci takový ty oblečení, který jako přestanete nosit ven a začnete si říkat, že je máte na doma, tak ty jsem všechny vyhodil, protože většinou jsem je jako mám je na doma, ale vlastně nepoužívám, protože na doma stejně rád nosím ty věci, které mám rád teď. A takže to šlo všechno pryč. Pak já nevím, teď jsme...
0: Co třeba knížky, to je obrovský téma, protože člověk si přečte knížku a nechce se jí hned vzdát, ale zároveň málo kdo jí třeba čte za 10 let po druhý, že jo? Ale zároveň no. Třeba chcete nechat nějaký knížky pro kluky, protože si říkáte, tak to by si měli přečíst, až dorostou.
2: To bylo moc zajímavý ten výběr, protože opravdu jsme brali knížku od knížky a pečlivě vybírali. Ale nakonec z toho vylezlo, že stejně jako k těm ostatním věcem má člověk ten opravdu osobní vztah jenom k pár kouskům a všechny ostatní, když bude potřeba, si buď půjčí, nebo si je koupí a pak to zase jde dál. Takže já mám v tomhle taky jako dost čisto. Hmm. A ty ostatní knížky to vidí, že jo, Matej, vždycky povídej.
1: No jasně, ne, je potřeba říct, že těch knížek jsme měli jako fakt mraky. Jako, že my jsme fakt měli strašných knížek a zbavili jsme se jich jako ve velkém počtu, vlastně každému zbylo, já nevím, 6 knížek, prostě plus minus. A byly to ty kousky, o kterých jsme nechtěli přijít, ke kterým se vracíme prostě, nebo je máme jakkoliv rádi a všechno ostatní jsme si řekli, že seženem v knihovně. Hmm. Nebo případně, když budeme potřeba, si je koupíme znovu.
0: Čím jste se inspirovali, případně jestli pro vás byly inspirací také japonské hotely, k tomu se dostaneme po další písni. Tou je I Can See Clearly Johnnyho Nashe. Proč tato píseň? Odkud se vzala?
1: No, Jola jí má moc ráda. Mm-hmm. A já vlastně taky, je to jedna z těch písniček, co nás neomrzí, je to jako má to pozitivní vibe.
2: Já myslím, že to má ten vibe celého toho našeho, tak jako i příběhu, no, nějak to tam cítím.
0: Říkají Jolana Hršelová a Matěj Šámal, hosté dnešní vizitky, pokud se chcete na cokoliv doptat, jak se jim bydlí v bytě ještě se 3 syny, který má výměr 37,5 metrů čtverečních, tak použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Thank you.

0: Vizitka.
1: 37,5 metrů čtverečních, to je plocha, na které bydlí Jolana Hršelová a Matěj Šámal, naši dnešní hosté, i se svými třemi syny. Ten nejstarší má 16 let, dozvěděli jsme se, že ve škole, kterou bude pravděpodobně studovat, ne?
2: Ne, ten prostřední.
1: Ten prostřední bude muset využívat piano, takže tam dojde k takovému oskvotování toho dvorečku, který ale patří k vám. To znamená nikoli tedy veřejného prostoru pro ostatní, tedy také nájemníky toho, nebo bydlící v tom domě bytovém, v kterém bydlíte v Pražských Dejvicích, budete muset udělat drobné změny. Ale já jsem končil ten předchozí vstup tím, jestli vás inspirovali například japonské hotely, protože tam se také pracuje s minimálním prostorem. Dokonce v různých i japonských bytech se pracuje s takovými těmi zvedacími postelemi, které se potom zvednou vlastně, aby vznikla vůbec plocha k bydlení, a jsou to vlastně pak takové jakoby maskované skříně. Tak co Japonsko?
3: Tak tam jsme ještě nikdy nebyli zatím.
2: Škoda.
3: Ale jinak ta inspirace tam určitě byla.
2: Jo. V podstatě já si myslím, že my jsme se tady na tu akci jako vlastně tak jako připravovali x let, ani jsme o tom nevěděli, protože jsme jako nabírali spoustu materiálů, my ty věci máme rádi, takže ty Pinterestové nástěnky jsou fakt jako plný a plný, nicméně.
1: Různých inspirací, jak řešit
2: prostor
1: a byt.
2: Ale co se týká těch sklopných postelí třeba a takových těch věcí, tak to byla první věc, kterou nám pan Truhlář vysvětlil, že to je jako úplně ale kardinální blbost. Jo? Že
3: by se to říkal on, ne, to jsme říkali my.
2: Ne, to říkal on, ne, v obráceně.
3: Já jsem nechtěl sklopný věci ani náhodou.
2: No a to jste si právě notovali, jsem chtěla sklopný věci.
1: No a v čem to teda není výhodné?
2: No při tom strašně častým používání.
1: Nahoru a dolů.
2: Nahoru a dolů to prostě nevydrží.
3: Ne, o tom to vůbec není. Kdyby to udělal náš pan Truhlář, tak to vydrží prostě
1: všechno.
3: Úplně všechno, to je v pohodě. Problém je v tom, že my nejsme tolik disciplinovaní jako Japonci, takže my bychom to podle mě jednou rozložili a pak už bychom to nikdy nesložili. A vlastně tu funkčnost by to ztratilo.
2: Já to zase úplně zapomněl.
3: To si myslím já.
2: Jo, to byla ta druhá věc, co říkala. No.
1: Čímž by vlastně zůstal ten prostor. Já se omlouvám, slyšíte mě, milí posluchači, že já tady opravdu dneska trpím na této vizice. Trpím díky nějakému kašli, který jsem dostal. Nicméně vrátím vám slovo a budu trpět potichu v růžku tohoto studia. V čem byla teda nějaká inspirace pro vás nejzásadnější, kromě tedy těch pinterestích nápadů a nástěnek, tak třeba ty kajuty a tak dál, tak tohle to přišlo odkud?
3: No já si myslím, že to je právě z těch obrázků z toho Japonska, kdy oni s tím takhle pracují, protože jsou zvyklí na to využívat jako ten prostor komplexně a na maximum.
2: No. Je to tak?
1: No, kde trávíte dovolené a kde trávíte čas svůj, jestli máte taky tendenci vlastně z tohoto bytu trošku prchat do větších prostor, nebo jakým způsobem vlastně uspokojujete tu potřebu po trochu větších prostorech?
3: Vždycky, když přijedeme někam na dovolenou, tak si říkáme, tyjo, tady to je velký. Tak to je za mě, povídej.
2: No, ale mně se třeba minule stalo, já jsem se opravdu hrozně těšila na normálně vysokou ložnici, jo, že se tam jako vyspím pořádně a tak. A vlastně jsme potom přijeli domů a úplně jsem se tam cítila strašně hezky. A vlastně už na té dovolené v té ložnici jsem pochopila, že to není ono. Vlastně jsem se tam cítila jako... To bude znít hrozně, ale jako opravdu ten velký prostor mi nedělal dobře.
3: Protože ty tomu říkáš bdílko tam u nás.
2: To je pravda.
3: A jsi ráda na svém bdílku.
2: Já totiž můžu pozorovat z toho vrchního patra přes tu síť, co tam dělají u toho kuchyňského stolu.
1: Takže je to trochu šmírování ostatních.
2: Ano. Tím já jsem si naplnila takovou tu potřebu, protože v těch ostatních bytech my jsme vždycky bydleli úplně nejvejš. A to jsem vždycky mohla koukat třeba tak jako na ostatní, kdo co dělá, a tak si vymýšlela ty příběhy, jak tam třeba žijou a tak, což teď nemůžu. Takže šmíruju aspoň vlastní rodinu.
3: My ti v podstatě vyrábíme takovou life reality show. Dole.
2: Přesně tak.
1: No ale tím se dostáváme k důležité věci, a sice vlastně dostatku soukromí. Protože to je přece jenom určitá potřeba, kterou člověk jako samozřejmě může nějakou dobu omezovat. Nicméně pak jako napružená pružinka může někdy vystřelit. Tak jak řešíte tady tuhle tenhle ten střet?
2: Já si myslím, že kluci mají výjimečný soukromí v těch kajutkách, daleko lepší, než měli v tom velkém bytě, protože tam měli velký pokoj, opravdu velkorysý pokoj, ten asi 40 metrů čtverečních, ale ze tří stěn, ze tří stran světových byly okna. Takže oni vlastně třeba postele měli spolu, jako vedle sebe, spolu, uprostřed toho pokoje a nic moc se tam nedalo udělat. Ty kajutky jsou opravdu skvěle vymyšlený. Je tam soukromí, není tam tak málo místa, jak by si člověk myslel, to je v klidu. Co se týká té kuchyně a té postele, tak mně se třeba stává, že jsem třeba odpoledne nebo k večeru taková unavenější, takže jsem normálně si vždycky šla lehnout do té postele a měla jsem strašně špatný pocit, že jsem jako oddělená od té rodiny, že se něco děje v té kuchyni, že někdo po mně něco chce, neslyšíme se a tak.
3: A, teď se slyšíte.
2: Teď se slyšíme a bydílko je pro mě úplně nádherný prostor, kde já akorát jsem odstíněná od nich. Jakoby i tou vejškou a vším. A vlastně mi to maximálně vyhovuje. Ale samozřejmě, když jsme dole, omlouvám se, nebo pokračuji s tím.
3: Ne, já jsem jenom chtěl říct, že jako reálně, a to opravdu myslím vážně, někdy se stane, že přijdu domů a nikoho nemůžu najít. Ale se to zdá divný.
1: Všichni jsou zalezli ve svých kajutách a na bydílku. Teda,
3: přesně, když si každý zaleze do té své kajuty, nebo tady jola na bydílko, nebo to, tak já přijdu domů. A říkám, halo, kde jste všichni? A teď se ozve, tamhle, tu někdo. Já se kouknu nahoru, teď vidím, že jeden leží na síti a neviděl jsem o něm. Takže to se jako děje. No.
1: Dobře, ale ještě když jdu zpátky k tomu soukromí a budu konkrétnější, tak kluci už dorůstají, řekněme, do nějakého věku, kdy třeba začnou řešit, že prostě si chtějí zavolat prostě svý holce, třeba když to takhle zjednoduším a úplně nechtějí, aby jako vlastně byl slyšet, prostě přece jenom je to věk, který je velmi křehký, citlivý a tak dál. To znamená, že tohle to jsou momenty, které třeba já, kdybych si představil na sobě, tak bych s tím třeba měl určitý problém. Jo? V nějakých svých prostě 16 letech. Tak jak tohle to řešíte? Tak, není to pro ně trošku nátlakový prostor? Neustále přítomnosti
3: to ostatní? Asi by bylo jako potřeba se zeptat i jich, ale třeba vím, že když chtějí, tak buď to jdou na dvorek si zatelefonovat.
1: Tam je teda slyší celý zbytek baráku?
3: No, ale to je takový jako, že... No. To je něco jiného, než že vás slyší rodiče. Myslím,
1: jako že to je to něco jiného, ale zároveň to není úplně, že bych měl na to jako soukromí, který třeba bych potřeboval.
2: No já jak to mám jakoby vypozorovaný, tak samozřejmě v kuchyni nikdo svým slečnám jako nevolá, ale pochopila jsem, že u nich v pokojíčku je to tak, že jako pokud vám tak jako nejstarší syn, tak ten je schopný provolat jako celou noc třeba. A bráchové o tom jakoby vědí, ale přesto se to děje a nikdo si pak jako společně neřeší, co kdo jako říkal. Prostřední to má vlastně taky tak, ten měl teď takovej maraton.
1: Maraton čeho?
3: Telefonování s kamarádkama, ale to je jedno, ale jako jo, je fakt, že ten starší si zaleze do kajuty a tam si prostě telefonuje a vlastně my to fakt neslyšíme.
2: A ty tři, mám pocit, že si tak nějak jako respektujou, jakože sice po sobě jdou jako v jiných situacích a tak klasicky jako bráchové, ale v tomhle ohledu myslím, že to tak nějak ctějí, nevím, jestli to pochopili, že v tom prostoru to jinak nepůjde, ale
1: no. No, co se týká ještě toho omezení těch předmětů a věcí denní potřeby a spotřeby, tak samozřejmě, že toto omezení se týká také kluků. Chápu, že v dospělosti, kdy vy si to vyberete, tak je to věc, za kterou si stojíte. Oni jsou samozřejmě ve vleku toho vašeho rozhodnutí, nebo byli do jisté míry, samozřejmě čím jsou větší, tím méně. Nicméně můžou třeba, mohli je potkat situace, kdy ve srovnání se svými spolužáky najednou zjistili, že jim spousta věcí chybí. Nedá se to prostě udělat tak, aby je měli opravdu třeba jako jejich spolužáci, protože se vám tam prostě nevejdou.
2: Napadá vás něco konkrétního?
1: Já nevím, může to být, teďka řeknu blbý, autodráha. Je to něco, co třeba po čem já jsem v životě netoužil příliš, ale napadá mě jo, nějaká takováhle věc, která má nějaký poměrně velký rozsah, ale můžeme přijít na to, že ani vaši kluci třeba zrovna po ní netouží. Ale může to být prostě, já nevím, mikroskop prostě, protože třeba jeden z nich je hrozně zanícený biolog a strašně rád by tam něco měl, nebo byste tam chtěli mít prostě klec s prostě morčatama nebo s kanárkama a tak dále a tak dále.
3: Hele, je to tak, že vlastně si myslím, že když s něčím takovým přijdou vždycky, a může to být třeba právě to piano, tak vlastně děláme všechno pro to, aby jsme to vždycky vymysleli nějak. a vlastně se myslím, že se to děje. A jediný, co se teda jako přes, co nejede vlak u mě aspoň, tak jsou teď momentálně zvířata, kočky, psy a tak. A to není, není to jenom kvůli tomu malému prostoru, ale je to i jako kvůli tomu, že prostě když někam jedete, tak vlastně teď jako se o ně musíte starat, nebo nemusíte. Je to jako, má to spoustu věcí.
1: Chápu, ale rozhodnutí nemít zvíře není úplně odvislý od velikosti prostoru. Znám celou řadu svých různých kamarádů, spolužáků, rodin, kteří bydlí ve velkých bytech a z podobných důvodů se rozhodli, že prostě zvířata mít nebudou. Takže to chápu.
2: Měli jsme kočku, tak. Ta odešla, umřela a nemáme kočku a je nám to všem hrozně líto, dětem a mně, a chybí nám zvířátko.
1: Jo?
2: Strašně moc.
1: Byla by jako poptávka, jo? No, každopádně můžete tam mít kanára, který tam může volně lítat. To není cesta.
2: No, volně lítat. Já si myslím, že ptáci prostě mají lítat venku.
3: Volně.
2: To je takový volně. No, jako volně. To je, jako jasně, chtěla bych kanára, ale nakonec prostě dospěju tady k tomu, že si nechci.
3: Máme na dvorku, máme budku, tam nám lítají ptáčci, jako pozorujeme je z kuchyně, to je vlastně hezký.
2: Na stromě tam jsou dvě hnízda.
1: Dobře, ale přesto, furt narážím na další věci. Jsou to různě lyže, snowboardy, kolečkový brusle, kola. Jo, to je spousta věcí, vybavení, který má člověk může mít zavalený celý sklep nebo dokonce celou jednu místnost. Jak řešíte tyhle věci?
3: Určitě, tak sklep máme, teda. Máme tam dokonce jedno kolo pro středního syna, teď už bude asi spíš tomu menšímu. Ale teď jsem zrovna byl na kole s tím prostředním, a bylo to tak, že jsme si půjčili rekolo a projeli jsme se ve Stromovce. Kdyby jsme jeli někam nahory na kolo, tak si ho nejspíš půjčíme na tom místě a pak ho tam se vrátíme.
1: Jo, jo, takže řešíte ty věci prostě jakoby dost jako standardně prostě půjčováním. Co jde si půjčit, tak jako nějakou vazbu, že byste potřebovali, že občas je fajn, někdo chce mít kolo svoje, protože prostě ho chce mít, tak to zatím tuhle tu potřebu třeba u těch kluků necítíte.
3: Tuhle potřebu teď u nich necítíme momentálně, ale zase je to nějaká věc, která se jako dá řešit, kdyby někdo řekl, já prostě potřebuju jako kolo, protože budu jezdit celý život už jenom na kole, tak buď se mu to vyjde do sklepa, nebo se dá uskladnit někam jinam, jako to jsou věci, které se dají řešit.
2: Prostě ty věci člověk musí vymyslet jinak a já se tím necítím nějak omezená, nebo pak mám pocit přesně, když máte tři děti, teď se tady bavíme o nějaký krizi, demografický a tak, ale jako zkuste všem kupovat každý dva roky třeba lyže. S tím, že víte, že na nich pojedou třeba čtyřikrát do sezóny. Jako, my jsme si to spočítali a opravdu to jako ekonomicky nedává smysl. A když máte ten velký prostor, tak vás vlastně ani nenapadne to řešit jinak a jedete si v tom vleku toho, jak to má být, nebo jak to dělají ostatní. A když ho nemáte, tak se nad tím prostě musíte zamyslet jinak a mnohdy z toho vyleze, že to řešení je naopak jako lepší, no.
3: No, nemusí být horší, ale znamená to přemýšlet nad těma věcma jinak. A vlastně i ten byt byl možný zrealizovat jenom z toho důvodu, že jsme o těch věcech začali přemýšlet jinak.
1: Říká náš dnešní host Matěj Šámal, samozřejmě společně se svou ženou či partnerkou Jolanou Hršelovou. Každopádně oba jsou rodiče společně svých tří synů, se kterými bydlíte v Pražských Dejvicích v bytě o výměře 37,5 metrů čtverečních. A teď zahraje Fool's Garden píseň Lemon Tree, který vám pravděpodobně na tom dvorečku ale neroste. Proč jste vybrali tuhle píseň?
3: Tuhle píseň mají rádi vlastně všichni v naší rodině. Jako dokonce i kluci umějí text, což se nám stává u velmi málo písniček, že bychom jako registrovali nebo uměli text. Takže si často i v autě jsme si jako jí zpívali, víc, s klukama. Takže to je taková naše rodinná písnička.

0: No a my si dál budeme povídat s Jolanou Hršelovou a Matějem Šámalem. Hršelovou a Matějem Šámalem. Říkám to dobře.
1: Vždycky to říkáte správně.
0: Já jsem tady nějak zaregistroval nějaký takový pošťuch, tak jsem si nebyl jistý, jestli nedělám chybu. Nicméně my si povídáme o tom, jak bydlet v vlastně zmenšených prostorách oproti standardu a hlavně, jak tomu uspůsobit vlastně životní styl. Tím pádem jsme se dostali také k tomu, že co člověk využívá jenom vlastně párkrát za sezónu, tak jste přišli na to, že je lepší si vlastně půjčovat, než to mít. Přišli jste ještě na nějakou další jinou zásadní vlastně změnu oproti vašemu dřívějšímu bydlení v 90-metrovém bytu nebo bydlení dříve, když jste bydleli se svými rodiči prostě a bydleli jste standardním způsobem?
1: No, já mám tendenci celý život k tomu ty věci shromažďovat právě. Mm-hmm. Takový to, že se ještě něco bude hodit. Byla doba, kdy jsem měla doma takovou v podstatě dílnu. Pak jsem si udělala ateliér jinde v Pragovce, ale není mi to přirozený.
2: A tady, co ti není přirozený?
1: Není mi přirozený mít těch věcí jakoby málo. A já teda ještě jakoby vždycky jednou za pár let jako kompletně vlastně změním, čím se jako živím, čím se zabývám. A díky tady tomu profilu a tomu bytu jsem vlastně se jako zbavila všech těch rukodělných věcí, myslím, k radosti nejvíc Matyho.
0: No prostě... ale není to ke smutku tvému, Jolano? Není tam nějaká nostalgie po těchto věcech?
1: Je to etapa. Já to tak mám. Já ty věci ráda měním úplně všechno, kromě své rodiny a svého muže.
2: A... Děkuju.
0: To je dobrý přiznání. A nebo plán možná.
1: Je to dobrodružství, je to celé dobrodružství a jakoby mám radost z toho, že vlastně opravdu jsme nucený o těch věcech přemýšlet jinak a jako je to dobrý, no.
0: Matěj, co pro tebe bylo vlastně v tomhle ohledu jakoby největší změna? Zjišťuješ?
2: Hele, no, že ty věci vlastně, i když jako se vytříděj, tak se stejně zase nahromaděj a je potřeba je vytřídit znova. To syslení jako neuvěřitelný a to není jenom Jola, to jsem i já, jsou to kluci, prostě jako čas od času je dobrý si ty věci vytřídit a některých se zbavit, protože vás naplní taková lehkost trošku potom.
1: A je to vlastně jednodušší se jich tady zbavovat, čistě proto, že prostě ten prostor je malej, takže vám to dochází racionálně i jinak, prostě, že to nejde. Takže když si pořídíte kravinu, tak prostě víte, že jako je to kravina, jako jasně můžete si říkat, jo, to bylo drahý a kdesi cosi, ale prostě, když se to naučíte, tak ten pocit vždycky je osvobozující, že prostě jste se toho
0: zbavili.
1: Jste se
0: v poslední době tak jako těžce loučili, co jste si řekli, no, tady při tomhletom právě, při té probírce, při tom zbavování se, co tak bolelo?
1: Žlutej svetr.
2: Čověče, já jsem měl takový kabátek zimní, který mi připomínal kabát ze Sám doma. To měl ten táta toho Kevina, měl takový kabát ze Sám doma, jako jo, ten jsem měl.
0: No možná je v tom podprahově to, že netoužíš potom být někdy sám doma?
2: Čeče, to nevím, ale já ten film měl prostě strašně rád, mám ho vlastně do dneška rád. A tak ten, ale prostě už jsem ho nenosil, no, tak jsem si řekl...
0: Půjde pryč.
2: Čau.
0: No jo, to se nedá nic dělat, my máme před sebou poslední píseň, se kterou se rozloučíme, nicméně pojďme si říct dopředu do budoucna. Vy jste říkali, Jolana to tady říkala, že máš ráda změny a zároveň jste rádi, když váš život je dobrodružství, tak chystáte se k nějaké takové velké změně, nemyslím teďka, že se zbavíte kabátku nebo žlutého svetru, ale něco, co vám opravdu zase zamíchá kartama?
2: To se asi uvidí. My si jako vlastně neplánujeme.
0: No něco přijde úplně... samo, něco se dá naplánovat.
2: No a já mám pocit, že my to úplně neplánujeme, ten život, že ono jak to chodí, tak to berem.
0: OK.
1: Je to tak.
0: To je potvrzení, tak jo, tak my vám přejeme teda spoustu dalších radostí a dobrodružství. Děkujeme za vaši velkou inspiraci, že jste nás inspirovali, jakým způsobem se taky dá žít na nejenom malé ploše, ale s méně věcmi, což si myslím, že v dnešní době je velmi zásadní. Je to také docela zajímavá odpověď na současnou demografickou krizi, kdy spousta mladých lidí má pocit, že tím, že nemůže bydlet v dostatečně velkém prostoru, tak tím pádem vlastně si netroufne ani mít děti, tak to je podle mě taky dost velké a velmi inspirující, protože tam bydlíte se třemi dětmi. No a my se teď už dostáváme k uvedení poslední písně, a sice Moon River Audrey Hepburn. Proč jste ji vybrali?
1: Dobře, tak to je písnička, kterou jsme pouštěli našim dětem, když byly miminka a oni u ní usínali.
0: Tak to se krásně hodí k tomu, co jsem říkal.
1: Je to tak.
0: Takže víc mimin, víc usínání a tedy Moon River zazní právě teď. Já vám děkuji, našimi hosty byly Jolana Hršelová a Matěj Šámal, rodiče tří synů, se kterými jsme rozebírali, jak se bydlí v bytě na 37,5 metra čtverečních. Díky moc, mějte se krásně.
2: Vy taky a moc děkujeme za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Jedenáct hodin, dobrý den, vám přejeme.
4: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů, podle ní jsou neopodstatněné. Barta to řekla po dnešním společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Podle vedení úřadu je rozhodnutí o převodu politické a nevratné. Izraelské útoky na město Gaza zabily nejméně 8 lidí, dalších minimálně 15 zranili, informuje o tom agentura AFP. I přes uzavřené příměří útočí Izrael v pásmu Gazy prakticky každý den. Premiér Benjamin Netanyahu navíc minulý týden nařídil armádě v rozporu s dohodou rozšířit území pod přímou izraelskou kontrolou. Ta má teď pokrývat asi 70% pásma Gazy. V Baltském moři dnes začíná každoroční námořní cvičení Baltops. Účastní se ho spojenci ze Severoatlantické aliance, včetně Spojených států. Agentura Reuters s odkazem na své zdroje napsala, že letos budou manévry menší. Řada plavidel je v současné době například na Blízkém východě. Cvičení potrvá do 20. června. Přes 100 expozic a desítky přednášek nabídne ode dneška do soboty Veletrh vědy na pražském výstavišti v Letňanech. Návštěvníci si tak budou moci vyzkoušet nejrůznější pokusy nebo se zúčastnit workshopu a diskuzí. Největší populárně vědecká akce v Česku má podle organizátorů ukázat i složité výzkumy jednoduchou formou. Počasí bude polojasno až jasno, v Čechách začne odpoledne od západu přibývat oblačnost a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se zatáhne až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech kolem 21, na horách pak kolem 15 stupňů Celsia a podrobněji zprávy na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Posloucháte ji 2 minuty po 11. hodině. Daniela Čermáková vám přeje krásný den. Je čtvrtek 4. června. Nejen s novým albem u elitní jazzové gramofirmy ECM se čerstvě ohlásil americký saxofonista Joe Lovano, ale také s novou částečně překvapivou sestavou spoluhráčů. A o desce i Lovanově kvartetu přišel do našeho vysílání pohovořit muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Ondřej, já tě zdravím. Dobrý den.
2: Zdravím, Daniela.
1: Nejprv tady aspoň v krátkosti pro ty, třeba pro mě, kteří Joe Lovana neznají tak dobře, tak prosím, představ ho.
2: Tak Joe Lovano patří už, řekněme, 4 dekády mezi absolutní světovou špičku, saxofonista, který je z muzikantské rodiny, začínal po studiích na té slavné bostonské Berkeley jako spoluhráč varhaníků, v těch varhaních kvartetech, tak jak to bývávalo v módě už vlastně od 40. let, to od 60. let. Tam získal samozřejmě obrovskou průpravu, no ale ta se potom začala, protože se neustále rozvíjel, projevovat v tom, že šel čím dál tím víc do soudobého moderního výrazu, ať už v kvartetu s Johnem Scofieldem, tak já jsem ho viděl poprvé na bratislavských jazzových dnech v roce 1991, nebo v triu s Billem Frislem a bubeníkem Paulem Motionem, no a pak už začal vydávat desky pod vlastním jménem, má jich dnes na kontě víc než 40. Takže tahle, já jsem to přesně nepočítal, ale je zhruba asi, řekněme, 42.
1: My jsme neřekli název té poslední desky, zatím poslední.
2: Ano. Název posledního alba se jmenuje Paramount Quartet, protože tak se jmenuje ta jeho současná kapela, o níž ještě bude řeč.
1: Takže je to eponymní deska a my si poslechneme z ní první ukázku. To bude co?
2: A to je skladba, kterou také se k ní posledně dostaneme, která se jmenuje First Song, ale ta, ne, samozřejmě je tady sice jako první i na té desce, ale Charlie Hayden, její autor, ji tak nepomenoval, aby si ji lidé, ostatní muzikanti dávali jako jedničku na disky.

0: To byla první ukázka z nového alba Joe Lovana a jeho sestavy, nové sestavy spoluhráčů, která je překvapivá. My už jsme o tom trochu mluvili. Ondřej, proč je překvapivá?
1: No, především přítomností bubeníka, kterého známe hlavně ze zcela jiných než vysloveně jazzových souvislostí, i když samozřejmě jazz hrává. A tím je Will Calhoun, což je velmi takový razantní hráč za normálních okolností, také ne nadarmo člen černého rock-funkového kvarteta Living Color. Takže to je, řekl bych, překvapení, ale on ho možná do té sestavy přivedl takový veteránský basista Avante Santi Debriano, který už hrával s Archie Shepem a s takovými hudebníky z té starší generace, a ten občas na svých deskách Willa Calhouna má, takže odtud to může být, ale ne, že by ho asi Joe Lovano neznal. No a potom dost podstatnou roli, což bylo slyšet i z té původní ukázky, v té kapele má také člověk, který bychom tolik nečekali po boku Joe Lovana, hlavně díky jeho poslednímu vývoji, a to je kytarista Julian Lage, který začínal sice jako vysloveně moderní mainstreamový hráč, ale poslední 3-4 roky tak uhýbá k takovému zvláštnímu spojení jazzu s tou takzvanou amerikánou, čili tentokrát naopak zase je na té pevně jazzové půdě, na které je Joe Lovano jedním absolutních současných králů.
0: A můžeš mě, ale jako lajkovi, vysvětlit, v čem vlastně je tedy ten Calhounův přínos?
1: To bych neřekl, že je zrovna Calhounův přínos tady nějaký specifický. Prostě Lovanovi s ním evidentně dobře hraje, ale jeho hra, i když to je zrovna následující věci, která je rytmická, vysloveně taková až nakažlivě taneční, tak tam se ukazuje, že to je bubeník právě s lajkou, nebo s hodně širokou výrazovou škálou.
0: Tak si to můžeme rovnou poslechnout.

0: Posloucháme ukázky z nové desky saxofonisty Joe Lovana a kvartetu Paramount. My jsme už slyšeli v úvodu skladbu Charlieho Haydna i Lovanovu kompozici. Zajímalo by mě, z jakého materiálu vlastně to album sestává. Je to spíše autorské album nebo
1: převzaté? Je to spíše autorské album, tak jako to je u Joe Lovana obvyklé, byť samozřejmě také nevždy. Obrací se i k tradičnímu materiálu, těm standardům, které po svém všelijak předělává, ale tady v tomhletom případě jsou jenom dvě převzaté věci, to je tedy ten first song, který jsme slyšeli v úvodu Charlieho Haydna, ta balada, no a potom je na té desce ještě krásná věc, která se jmenuje Lady Day, tak se říkalo Billy Halidayové a tu napsal Wayne Shorter, saxofonista, jeden ze vzorů Joe Lovana ve době, kdy on začínal, ale jinak celá deska je sestavená už z jeho vlastních kompozic, co byla tady ta Fanfare for Unity například, co jsme slyšeli, no a to je, se týká i té poslední ukázky, má název Congregation, já jenom říkám ještě, kdo náhodou přišel později, k přijímačům, že na tehleté albu Joe Lovana hraje Julian Lash na kytaru a Santé Santé Debriano na kontrabas a Will Calhoun na bicí nástroje Paramount Quartet.
0: A ten nám představil Ondřej Konrád a tuto novou desku. Díky za to, Ondřej.
1: Já taky děkuju.

0: Americký saxofonista Joe Lovano vydal s Paramount kvartetem novou desku a jak zní, o tom jste se mohli přesvědčit v uplynulých minutách.
1: Katedrála, jak ji neznáte.
2: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
1: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovítský chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
2: Ve víkendové příloze každou sobotu.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Tohle byla titulní melodie z Felliniho filmu 8,5, zpívala nám Katina Ranieri a autory hudby jsou Nino Rota a Tino Fornai.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava, vždy od 11 do 2.
0: Protagonista našich osudů v tomto týdnu, Jan Zemánek, si od dětství hrál s plastelínou. Když mu bylo 7, vytvořil výjev z bitvy husitů u Sudoměře a uspořádal svou první výstavu za výlohou místní pojišťovny. A to prý byl mezník v jeho životě, tehdy si řekl, že chce být slavným, říká s nadsázkou Jan Zemánek. Osudy Jana Zemánka začínají za nějaké 3,5 minuty.

osudy. Nejmilejším materiálem sochaři Janu Zemánkovi se stalo dřevo, konkrétně švestka. Jan Zemánek ve svých dílech zachycuje život takový, jaký je, včetně nálad a emocí lidí, a vypráví nám o svém životě v osudech.

Já jsem byl v té době už členem klubu rodáků a přátel města Nového Jičína. V 90. letech díky svým kontaktům a navázaným novým známostem, především v Itálii, jsem byl zván na italská mezinárodní sochařská sympózia. Je to setkání sochařů různých zemí, ale většinou jako tvoří Italové, nebo ta pořádající země, a pak přizývá cizí státní příslušníky sochaře. A smyslem je během několika dní, zpravidla je to týden nebo dva týdny, vytvořit, pokud jde o sochařské sympozium ve dřevě, tak ze špalku dřeva v průměru asi 50 cm, výšky 2 metry, vytvořit za tu dobu skulpturu, která buď je vázaná na vyhlášené téma, které je známo dopředu, na které je třeba reagovat tak, že ještě předem autor pošle návrh a na základě toho ho vyberou na to sympózium. Je teprve pozvaný. A tam může ten návrh realizovat. A to funguje i v případě, kdy to téma není vyhlášeno, že vždycky musí předcházet nějaký první krok, a to je ten výtvarný návrh, který se tam pošle, a na základě toho je autor pozvaný. A mně se to podařilo teda v mnoha případech v Itálii, a smyslem taky je to setkání, čili kontakty mezi sochaři, poznávání, ale taky vlastně i sledování nových trendů v tom umění a i technologické posuny v to zpracování toho dřeva nebo toho opracování toho materiálu. Je to velice poučné a odnáší si z toho člověk opravdu zkušenosti nejenom pracovní, ale i politické stránce, protože se navazují nová přátelství. Je to velice jako pro mě to byly v té době akademie, kdy jsem skutečně čerpal, co šlo. Například na tom prvním sympóziu, kterého jsem se zúčastnil, bylo v vysoké horské obci s názvem Balbido, Trentinu. A tam bylo 15 takto pozvaných sochařů a já jsem tam vytvořil skulpturu, která se nazývala a která vlastně vyjadřovala ve mně ten životní pocit, který jsem do té doby zažíval, že se ta skulptura, kterou tvořily dvě proti sobě skloněné postavy, se nazývala jednou dole, jednou nahoře. Ty postavy totiž byly postaveny na schodišti a ta jedna šla nahoru a druhá dolů. A bylo to vlastně jako ten feeling, ten pocit té beznaděje, ale zároveň už to byl ten rok 90. té naděje. Myslím, že to celkem aj tam pochopili. Dostal jsem za to tehdy třetí cenu. Na ostatních těch takovýchto konkurzech nebo setkání, ta témata byla velice různá. Vzpomínám si třeba ještě na další, když jsem ještě umocnil možná ten pocit jednou dole, jednou nahoře, kdy jsem vytvořil dvě postavy, které se daly pověsit na zeď, či takový vysoký reliéf, a jmenovalo se to Ode zdi ke zdi. A potom třeba byly i témata s tématikou přírodní, kde venkov, tak tam jsem dělal takový dvoumetrový z toho špalku tvary čelího plástu, takové ty šestiúhelníky. A tam se pracuje s motorovou pilou, dláty, ty nástroje nářadí od toho klasického postupu sochařského až třeba po používání nových technologií, kdy autor třeba už pracuje konceptuálně, nebo takže vlastně tvořil tam i nějaké koncepce, nějaké aranžma, nějaké instalace. Ta pestrost a možnost těch různých výrazů, to je právě to, proč asi taky to sympozium má důvod své existence, že si tam ti autoři mohou vyzkoušet i další možnosti, kde nejsou vázáni zadáním nebo nějakou jinou regulí, ale mohou překračovat a mohou se svobodně vyjadřovat. A to bylo to nejúžasnější, právě ta svoboda toho projevu a ta tolerance. To byla opravdu škola života, protože vidět vedle sebe a bavit se třeba s mou chabou, v té době jsem ještě vůbec jsem oživoval chabé znalosti angličtiny a trochu chytal italštinu, tak bavit se, že, a navazovat ten živý kontakt, to myslím si je jeden z těch velkých kulturních, mezinárodních
smyslů, které mezi těmi umělci by měly existovat a které by měly se pořád jako rozvíjet. Neměli bychom od toho ustupovat. Klobouk je symbolem města. Nový Čín od 18. století byl znám produkcí kvalitních klobouků a Tonak, továrna na klobouky, byla největší továrnou na světě, která vyráběla klobouky. Odtud tedy je znám Nový Čín jako, nebo se sám nazývá jako město klobouků. Kolem roku 2009 jsem byl členem výboru klubu rodáků a přátel města Nového Jičína. Velká historie se učí ve škole, ale takzvaná malá historie, historie obcí, měst a regionu, ta až tak do učebních osnov se nedostává. Vždycky je kladen důraz na tu hlavní velkou historii. Já myslím, že klub rodáků a přátel města se pokusil naplnit i tady toto poznání nebo zprostředkování historie města Nového Jičína. Dělal to už dneska 35 let s velikou, jako myslím si, publicitou a s velkou návštěvností. Má své členy, je to jedna z největších spolkových organizací a činnost, která je zcela dobrovolná, zahrnuje od přednášek, výletu, zájezdu, výstav, koncepci, která právě přibližuje tu historii a speciálně pro Nový Čín historii, která byla pro české obyvatele v podstatě nová, protože znali historii od roku 45, ale tu předtím, kde žilo většinou německé obyvatelstvo, ta byla psána v němčině a tudíž jako až tak dostupná nebyla. To město v té době tvořily tři komunity. Byla to ta německá většina, která mluvila pochopitelně němčinou, nápisy všechno bylo v němčině, a pak tu byla židovská komunita a pak česká komunita. Ty tři komunity, to vzájemné soužití předpokládalo taky znalost aspoň dvou jazyků. Češtiny a němčiny, nebo němčiny a češtiny. Já si myslím, že to byla konkurence, která byla výhodná, protože po odsunu německých obyvatel jsme si, myslím, po této stránce zlenivěli. Jednou z těch činností, jak připomínat historii města, jsou pamětní desky nebo připomenutí významných rodáků, osobností tím uměleckým způsobem. Nabízí se třeba pomník nebo památník. Osobně pro pomník příliš nehořím, ale nastala tady zvláštní situace, kdy se v okruhu asi 50 metrů narodily tři výjimečné osobnosti. Téměř generačně stejně bychom je mohli chápat, jak ve stejném věku. Prvním z nich byl doktor Julius Newald, který se narodil 1824 a zemřel 1897 a stal se vlastně starostou města Vídně. Za období starostování ve Vídni se vlastně bořily hradby a na jejich místě vznikla takzvaná Ringstraße ve Vídni. Julius Newald byl jeden z těch, který už jako náměstek starosty právě se zasazoval o tady bourání a o vznik té nové okružní třídy a taky o to, aby vznikl vodovodní řád, který přiváděl pitnou vodu do centra města Vídně z Vídeňského lesa. To jsou velké zásluhy. Jako starosta pro Vídeň má velkou pamětní desku na novogotické radnici ve Vídni. Druhým takovým jeho sousedem, jak mluvíme o perimetru 50 metrů, byl rakouský expresionistický malíř, spolužák Oskara Kokošky, Egona Schielého, profesor státní akademie ve Stuttgartu Anton Kolík, který se rovněž narodil v Novém Jičíně. Je to taková trojka toho rakouského expresionismu a
je zastoupen v rakouských a německých galeriích. Je to Albertině ve Vídni, visí jeho obrazy, nebo v Leopoldově muzeu, v rakouské galerii ve Vídni. No a pochopitelně má obrazy i v muzeu Novojičínska, anebo v galerii v Domě umění v Ostravě. A třetím takovým zajímavým rodákem, taky sousedem těchto dvou mužů, byl Alfred Neubauer. Alfred Neubauer byl šéfem závodního týmu Mercedes-Benz v 30. letech. To bylo období takzvaných stříbrných šípů. To bylo období, kdy Mercedes-Benz byl bezkonkurenčně prvním ve všech téměř rychlostních závodech v Evropě. Tak těmto třem velikánům, mužům, kteří se narodili a navíc tak blízko sebe, tak mým nápadem bylo udělat tři stylizované postavy, které vykráčí z jedné základny, velice stylizované geometrické postavy a každá vychází jiným směrem, nebo vykračuje jiným směrem a pochopitelně ten materiál je korten, protože se předpokládá, aby to vyjádřilo tou rzí jak tu minulost, tak i do budoucnosti. Téměř 3 metry vysoký objekt z toho kortenového plechu je připomínkou těch tří novojčických rodáků. Odhalení toho památníku proběhlo 4.9.2010 z iniciativy Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína a za podpory města Nového Jičína. Od roku 2010 jsem pro klub rodáků a pro město pochopitelně realizoval 14 pamětních desek. Namátkou můžu jmenovat pamětní desku secesnímu malíři Hugo Bárovi, sochaři Franci Barvigovi, a ten je zajímavý i z toho dnešního pohledu. V Novém Jičíně najdeme poměrně nečekanou souvislost mezi rodákem, sochařem Francem Barvigem a prezidentem Trumpem zprostředkovaně přes jeho rezidenci Mar-a-Lago na Floridě. Franz Barvig v letech 1924 až 1927 se podílel na sochařské výzdobě, ke kterého přizval vídeňsko-americký architekt Josef Urban, který byl znám svými dekoracemi a svými scénografiemi a byl požádán, aby vytvořil rezort v maurském stylu a vnitřní ty interiéry právě pověřil s tou sochařskou výzdobou France Barviga. Je zajímavé, že tady tato, to není jenom rezidence, to je celý rezort Mar-a-Lago. Majitelem je asi od roku 1985 Donald Trump, současný americký prezident. A správkyní toho rezortu byla Ivana Trumpová. Je teda zajímavé, že právě ten Franz Barvig tam vytvořil tu sochařskou výzdobu v kameni a i v jiných materiálech. A je dohledatelné, že vlastně, jak byl on proslulý Barvig svými především motivy zvířat, byl fenomenální sochař jakýchkoliv druhů zvěře, tak jeho typické figurky opice, ty se rovněž nacházejí v rezortu Mar-a-Lago. Je ještě možná taky zajímavé k tomu Franci Barvigovi dodat, že vlastně byl jedním z prvních držitelů ceny Biennale v Benátkách, a sice v době jejího vzniku vůbec na konci 19. století byl odměněn za svoji skulpturu Marabu, tedy ptáka Marabu, a dneska je to taky v držení města Benát. Právě tady tato socha, to je takový jako opravdu jeho, myslím si, majstrštyk. To zvíře, které opravdu Franz Barvig vlastně pojal i do symboliky umění. Je to opice, která drží štíty, štít s těmi třemi dalšími štíty jako znaky umění, umělců. Tak jedna z takových těch opic je taky na zábradlí jeho domu na Gregorově ulici v Novém Jičíně. To znamená, že vlastně můžeme najít přes opice spojitost s Novým Jičínem a Mar-a-Lagem na Floridě.
další z těch pamětních desek a rodáků bych jmenoval profesora doktora Jana Broda nebo monsignora Jana Šrámka, který v Novemičně začínal jako kaplan. Na všech těchto realizacích se mnou spolupracoval kameník Petr Janek a architekt Oldřich Poul. Vrátím se ještě k pamětní desce Jana Broda, za kterou taky stojí velice zajímavý, téměř neuvěřitelný osobní příběh. Jan Brod, rodák z Nového Jičína, po absolvování gymnázia, českého gymnázia v Novém Jičíně, šel studovat na Univerzitu Karlovu medicínu. V roce 1938 promoval a protože byl jako výborný student, získal stipendium na stáž do Paříže. To bylo pro něho první životní štěstí, protože odešel a v této době došlo k záboru Nového Jičína, byly zabrány Sudety. Jan Brod v Paříži vstoupil do československého vojska, prožil ústup, nalodil se na loď, která je měla s ostatními československými vojáky převést do Anglie. Ta loď byla torpedovaná. On to přežil, dostal se do Afriky a prodělal celé africké tažení už jako vojenský lékař. Po africkém tažení se vylodil na Sicílii a po skončení války Jan Brod se nevrátil rovnou do Prahy, ale dostal stáž v Americe, na kterou odjel a do Prahy se vrací až v roce 1949 jako uznávaný nefrolog a na základě jeho opravdu znalosti a doporučení se stává ředitelem Nového ústavu krve v Praze. Tam působí a působí i v Akademii věd a přichází rok 1968 a dostává telefon Jan Brod na Akademii věd, kde mu volá tajemník Kriegel, ten jediný, který nepodepsal moskevské protokoly, a ptá se, co dělá akademická obec v období Pražského jara, že by se měli taky nějak vyjádřit, zaujmout stanovisko, soudruzi. Jan Brod se schází s dalšími, domnívám se, že tam byl Pačes mezi nimi, a sepisují stanoviska a oznamuje Krieglovi, že tedy něco stvořili, ale že nemají tu praxi a tu literární schopnost dát tomu tvar. A on říká, já vám někoho pošlu. A posílá jim Ludvíka Vaculíka a Ludvík Vaculík, který, když se podívá na ty texty, říká, to je tak na 2000 slov. A tím vlastně se taky podepsal rozsudek nad Janem Brodem, ale opět zasáhl šťastný osud, protože v době okupace v srpnu 68 je na dovolené v Jugoslávii se svou manželkou. Teda už se nevrací, zůstává za hranicemi a je přijat na nefrologickou kliniku v západním Německu. Tam potom dožívá a umírá, i když jeho snem bylo, aby dožil svůj život v Anglii, kde vlastně prožil začátek válečných let. Tak ten osud, myslím, toho Jana Broda je tak strhující a přitom to není tedy, jak se mnozí domnívají, žádný příbuzný Maxe Broda, přítele France Kafky, je to jenom zhoda jmén.

Pro novojčínskou otevřenou společnost jsme s dcerou udělali návrh pro nádvoří Václava Havla. To nádvoří vymysleli právě novojčínské otevřené společnosti a my jsme hledali formu, jakým způsobem výtvarně to pojmout a vycházeli jsme, napadlo nás, že bychom mohli se inspirovat knihou Václava Havla Antikody z roku 1966, kde jsme použili jako tu hru typografie pro nápis nádvoří Václava Havla. Pěkným projektem dalším byla stojící postava fotografa, zase složená nebo vytvořená z fošen metodou mezera, hranol mezera, jako podsta Zdeňku Šrubářovi. Zdeněk Šrubář byl učitel a později ředitel základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem. Během 70. 80. let oslovoval české výtvarné umělce, ale i slovenské, s žádostí, zda by neposlali grafiku nebo umělecké dílo pro žákovskou nebo školní galerii. Vytvořil tak úžasnou sbírku českého umění 70., 80., 90. let, která je součástí právě základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem. Jsou tam například Jiří Kolář z Paříže poslal dvě úžasné koláže. Je tam Adolf Born, dvě sochy od Olbrama Zoubka a další.

Pro soukromou sběratelku nebo milovnici umění jsem vytvořil dva poutníky, dvě dřevěné skulptury dvou jdoucích postav na zahradu ve Strojické Lhotě. Podobným způsobem jsem udělal i sousoší kompozici dvou postav zase oskládaných a zkomponovaných z dřevěných hranolů natřených červeným venkovním olejem pro sad Edvarda Beneše v Kopřivnici. Mojím takovým životním nějakým počinem, nebo to, co musím udělat, co mě velice nutilo k zamyšlení a potom zpracování a i tím, že jsem pracoval na takových osobnostech, je to určitý vzkaz nebo stvárnění vzoru. Já si myslím, že ty vzory nám té společnosti neustále jsou potřebné a že nám chybí. Vytvořil jsem na základě i četby a setkávání, vytvořil jsem takovou sérii objektů laviček, které vycházejí z toho, že vlastně někde Petr Demec, profesor Yaleské univerzity v Americe, při hostování na univerzitě v Ostravě se podíval nebo byl pozván do rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře. Když projížděl tou krajinou, tak oni prohlásil, že je to krajina, kde se rodí géniové, protože v nedalekých Hukvaldech od Příboru se narodil Leo Ženáček, v Příboře Sigmund Freud a dál na jih se narodil otec národa František Palacký. Já jsem vytvořil ten soubor z takových sedících nebo pololežících postav ve tvaru lavičky, figury ve tvaru laviček. Ten kraj, region, je označován jako Kravařsko a opravdu sever, jih, východ, západ, kam člověk se podívá z jeho středu, který samozřejmě musí tvořit nový čin. Tak pokud se rozhlédneme, tak vidíme ty velikány, kteří se zapsali do dějin nejenom regionu, ale prostě ovlivnili i myšlení světa. V tom mém souboru šesti laviček ležící Freud vrostl do své psychoanalytické polohy. Zahrádkář Gregor Mendel má na klině vzorec genetiky. Janáček Komodo je pomalován klaviaturou. Historik František Palacký má do mezer mezi hranoly vsunuté knihy. Mezi tyto čtyři osobnosti, které se narodily v regionu Kravařska, anebo širšího Kravařska, jsem zařadil i Dušana Jurkoviče, kterého představuje jeho maměnka a její atribut je ornamentální vrubořez. Toto úžasné spektrum talentu by však mělo mít i nějaký protipól. Myslím si, že zařadit ležícího vagabunda do této úžasné skupiny je i svým způsobem potřebné nejenom z toho hlediska vyvážení, ale že i ti velikáni byli svým a museli být svým způsobem vagabundy ducha, protože přinášeli a objevovali něco, co určitě, tak jako ten vagabund, vyvolává neklid.

Mým posledním projektem je Letící anděl běžců. Je to opět figura, která je složená z dřevěných hranolů a je zavěšená v zrcadle schodiště. Proto letící. Místo křídel ale má z plechu vytvořené letadla nebo šipky. Ten smysl té figury je být nějakým strážným andělem nad těmi, kdo nás někam posouvají. Kdo jsou těmi běžci, kteří jsou vepředu, kteří nás nějakým způsobem chtějí obohatit nebo přináší něco nového a potřebují tedy strážného anděla, který nad nimi bude držet ochrannou ruku. No, a protože jsou to novátoři, taky ten anděl nemůže mít křídla klasická, ale ty křídla proto jsou z plechu a ve tvaru aerodynamických nějakých ploch, které umožňují létání.

0: Humor i emoce umí do svých soch vložit Jan Zemánek. Rozhlasové vzpomínky uměleckého řezbáře, pedagoga a sochaře Jana Zemánka připravil v letošním roce Jiří Kamen. Osudy jsou pětidílné. Závěrečnou část můžete poslouchat zase zítra od 11.30. Bylo 12 hodin, pěkné poledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Přesun agent z úřadu vlády už podle vedoucí Bárty nelze změnit, o stávce se odbory ještě poradí. Tchaj-wan navýší fond pro financování společných projektů českých a tchaj-wanských firm o 50 milionů eur. Cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii se ze Zlínského filmového festivalu odnesl herec Petr Kostka. Počasí bude většinou polojasno, od západu postupně oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Úřad vlády dál odmítá ustoupit od plánovaného přesunu některých agent pod jednotlivá ministerstva. Po raním jednání s odboráři to řekla vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory s přesunem agent nesouhlasí, požadují zastavení změn. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost a zvažují stávku.
2: Podle odborářů šéfka úřadu vlády na jednání odmítla jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit, pokračuje mluvčí stávky Ondřej Medal.
3: Furt to neodpovídá na ty apely, které my jsme zdůrazňovali několikrát. Příkladem je odbor lidských práv. Jeho agenda se rozdělí mezi 4 celkem rezorty, tím pádem ten tým se změní. Jako ta frustrace je opravdu veliká.
2: Odbory se teď poradí se zaměstnanci, zda a kdy vyhlásit avizovanou stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta komentovala jednání SMS zprávou.
4: Většina té kritiky, která v médiích opakovaně zaznívá, je zcela neopodstatněná. Agendám ta změna zcela jistě naopak pomůže a posílí je.
2: Zároveň nabídla osobní pomoc při přesunu zaměstnanců na ministerstva. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
5: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
5: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu státní rozpočet nepolepší.
7: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
5: Návrh teď projednají výbory. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Investiční společnost Taiwania Capital navyšuje podporu pro české a tchaj-wanské firmy o 50 milionů eur. O peníze z fondů mohou žádat firmy na společné projekty v obou zemích. Uvedl to předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na závěr své cesty na Tchaj-wan.
8: To znamená zhruba 1 250 000 000 korun navíc je k dispozici českým a tchaj-wanským podnikatelům.
9: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy se záměrem podnikat v Česku nebo na Tchaj-wanu. Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha-Tchaj-pej. Od srpna bude mezi oběma městy létat kromě China Airlines také aerolinka Starlux. Spojení tak bude každodenní.
8: Což znamená, že spojení Praha-Tchaj-pej je srovnatelné například se spojením Frankfurt-Tchaj-pej.
9: Cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan kritizoval Peking. Podle něj Vystrčil narušuje politiku jedné Číny. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Nová vláda v Budapešti se dohodla s Kyjevem na rozšíření práv maďarské menšiny žijící na západě Ukrajiny, oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. Budapešť v minulosti kvůli postavení ukrajinských Maďarů blokovala přístupové rozhovory mezi Evropskou unií a Kyjevem. Letošní 66. ročník Zlínského filmového festivalu přilákal do kin 24 tisíc diváků, podobně jako loni. Cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii si ze slavnostního galavečera odnesl herec Petr Kostka.
10: Mám tu buchty.
11: Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
12: Směje se herec, který si v první pohádce Princezně Pampelišce zahrál v roce 1967. Pak následovala například role rybáře v Koloběžce první.
10: Řeka patří odjakživa všem!
12: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal na festivalu egyptský snímek Všechno nejlepší.
13: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho.
12: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Příští ročník přehlídky začne 27. května 2027. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
14: Počasí.
0: Bude většinou polojasno, v Čechách od západu postupně oblačno až zataženo a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude další oblačnost přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 15 a víc zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

Jméno Sebastian Le je důvěrně známé všem, kteří se někdy pokoušeli o violončelo. Totiž Sebastian Le byl německý čelista, pedagog a skladatel, který sehrál významnou roli ve vývoji violončelové techniky 19. století. Dodnes slouží jeho učebnice Škola hry na violončelo jako základní učební materiál pro studenty po celém světě. Jedním z mezinárodně nejúspěšnějších českých umělců je malíř Jan Knap a právě dnes v Arcidiecézním muzeu v Olomouci začíná jeho výstava Vnitřní dialog, jeho výstava Okna do ráje, která je vnitřním dialogem jeho současné malby a starobylé ikonografické tradice. Knapovou celoživotní inspirací jsou totiž díla starých mistrů a tak budou ve výstavě vybrané obrazy ze stálé expozice, aby se mohl návštěvník lépe vcítit do vnímání jeho inspirativních zdrojů a sledovat tak jeho individuální vývoj. Kromě aktuálních olejomaleb Jana Knapa výstava nabídne i jeho grafické práce, drobné akvarely a také část osobní sbírky svatých obrázků. Výstava začíná tedy, jak bylo řečeno, dnes v 19 hodin vernisáží a výstava potrvá až do 18. října do roku 2026 v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.

0: Zbor ze slavné Kafé kantáty Johana Sebastiana Bacha nám zpíval ansámbl Masks pod vedením Olivera Forténa. Podmanivé taneční dílo, které vyrůstá z kořenu afrického pralesa. To je Comba de Liane, které vytvořil kamerunský choreograf Zora Snakes. Dnes ho můžete vidět na Mezinárodním festivalu Tanec Praha. 5 tanečníků a 2 hudebníci vytvoří scénický rituál, ve kterém se prolnou tradiční africké tance, rytmy bubnů, zvuky přírody a street dance. Rozhovor se Zorou Snakem vedla redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Zora Snake se narodil na západě Kamerunu v horské vesnici nedaleko lesa, který je považovaný za posvátný. Myšlenka vytvořit inscenaci Comba de Liane uzrávala dlouhé roky. Inscenace je tak výsledkem více než 15-letého hledání odpovědi na otázku, co je pro člověka žijícího na Zemi skutečně podstatné. Země je středobodem práce Zory Snakea. Jako metafora, ale i jako konkrétní fyzická skutečnost.
2: Myšlenka vytvořit Comba de Liane vychází z dlouhodobého výzkumu odlesňování míst na východě Kamerunu, kde žije komunita Baka. Je to komunita, která rozuměla ekologii dávno před kolonizací, už tisíce let před naším letopočtem. Dá se říct, že tito lidé byli prvními ekology. Zároveň patří k nejstarším obyvatelům afrického kontinentu. Dodnes žijí ve středoafrickém pralese, který se rozprostírá od Kamerunu přes Kongo až po Demokratickou republiku Kongo. Po generace chránili přírodu, stromy, rostliny i léčivé kůry. Uchovávali znalosti o silách přírody a o tom, jak mohou být lidé s přírodou v harmonii.
1: Moderní politika člověka od přírody oddělila. Zatímco komunita Baka člověka s přírodou stále spojuje. Pro ní je podle Zory Snakea příroda matkou zemí.
2: Abych zkušenost pralesů dokázal přenést autenticky do choreografie, musel jsem se s celým týmem ponořit přímo do středoafrického pralesa. Žili jsme mezi příbuznými národů Baka, které kolonizátoři kdysi označovali slovem pygmejové, výrazem, který dnes vnímají jako urážlivý. Sdíleli s námi část svého vědění, svůj vztah k přírodě, ke zvukům lesa, k tanci, hudbě, polyfonii i spiritualitě. Vyprávěli nám také o tom, jak ničivé dopady má odlesňování na jejich život. Když zmizí strom, mizí část jejich duše. Strom pro ně není surovina, ale podmínka existence. Celý náš tým, hudebníci, tanečníci, scénografové, kostyméři i skladatelé, byl ponořený do tohoto prostředí a právě tam vznikal základ celé inscenace. Nechoreografuji pouze pohyb, choreografuji duchy a duše. Liana je pro můj tým něco hluboce organického. Abychom jí porozuměli, museli jsme vstoupit do obrovské vegetace rovníkového pralesa, druhého největšího na světě po Amazonii. Tato zkušenost proměnila naši choreografii. Vytvořili jsme imaginární posvátný les, který zve i diváky, aby se stali součástí tohoto světa. Už nejde jen o představení, je to prostor setkání, prostor, kde lze prožít vztah ke kosmologii národů Baka i k Liáně jako symbolu propojení a návratu k našemu vlastnímu lidství.
1: Podle Zory Snakea je tanec formou odporu. Reaguje na ekologickou krizi i politická rozhodnutí. Dává hlas domorodým komunitám bojujícím proti odlesňování a proti rozpadu vztahu člověka a přírody.
2: Je to také výzva přehodnotit obrazy minulosti, které nám byly vnuceny. Například postavu Tarzana, bělocha, který přijel do Afriky a prohlásil se za krále džungle. Liana se v našem představení stává obrazem odporu vůči těmto mocenským strukturám, vyrůstá z hněvu. Je silná svými kořeny i korunou a připomíná nám, že domorodé národy nám stále mají co předat, pokud jsme ochotni naslouchat.
0: Představení Comba de Lian, které vytvořil kamerunský choreograf Zora Snake, uvede dnes Mezinárodní festival Tanec Praha v prostorách Jatek 78. Come your masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

Teď opět Bach, ale Johann Christoph Friedrich a část jeho sonáty pro housle, violu a klavír v tónině A-dur hrál nám ansámbl London Baroque.

0: Polední Vltava.
1: Která z varhaních skladeb vyhraje soutěž pro nové svatovícké varhany, o tom, jak jste před chvílí mohli slyšet, rozhodnete vy svým hlasem. A jen vy také rozhodnete, jestli vyhrajete sami se sebou dobrý pocit z vlastních vědomostí. Tak se zamyslete a vzpomeňte si, kolik částí má emblematické dílo české národní hudby Smetanova má vlast. A hlavně dokázali byste je vyjmenovat. Pro hudby milovné asi hračka, pro ty, kdo holdují jiným kulturním odvětvím, možná oříšek. Tak Smetanova má vlast, tedy cyklus symfonických básní, je šestidílný, tedy šest symfonických básní tvoří Mou vlast, vrcholné dílo Bedřicha Smetany, a jsou to Vyšehrad, Vltava, Šárka z Českých luhů a hájů, Tábor a Blaník. No a tímto dílem 12. května každoročně je otevřen festival Pražské jaro, které dnes končí. 81. ročník uzavírá dnes Verdiho Requiem v Obecním domě. Tak Pražské jaro je minulostí, rozhodně není minulostí naše polední vysílání. Krásný den vám přejeme.
0: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.

0: Vypadá to, že jsme dnes na návštěvě u Bachů. Tohle byl pro změnu Karl Philipp Emanuel, jeden z přetalentovaných synů Johanna Sebastiana. A my jsme poslouchali část jeho symfonie G-dur v podání Akademie für Alte Musik Berlin s dirigentem Georgem Kalweitem. Kdo lidi mění v čísla odličtí je, tak to je nadpis Večera na téma, který můžete poslouchat příští středu. Prozradí více podtitul Nad životem a dílem Arnošta Lustiga. A autorem tohoto Večeru na téma je Pavel Hlavatý, kterého teď vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý Pavel. Den.
0: Proč jste zvolil a co to je za výrok, kdo je autorem toho výroku, kdo lidi mění v čísla odličtí je?
1: Je to výrok samotného Arnošta Lustiga a jde o citát z jeho z pozůstalosti nyní realizované básně Kantáta Tanec šílených.
0: Čím je podle vás Lustigovo dílo výjimečné?
1: On vlastně k nám byl jeden z prvních, který začal to téma holokaustu nějakým způsobem inkorporovat do těch širších souvislostí naší literatury na tom konci 50. let a samozřejmě vedle něj a po něm přišli i další, ale ta jeho role je naprosto nezastupitelná.
0: A jak Arnošta Lustiga budete představovat nebo představujete ve Večeru na téma?
1: No, v tom pořadu uslyšíme jednak onu kantátu Tanec šílených, což je spojení posmrtně jaksi realizované básně Arnošta Lustiga propojené s hudbou Johanna Sebastiana Bacha, ta tam zazní celá a pak tam uslyšíme samozřejmě ze záznamu hlas Arnošta Lustiga, ukázky z jeho textů a potom respondenti pohovoří o jeho širším kontextu jeho díla.
0: Vy v anotaci zmiňujete, že jde nejen o svědectví, ale také o aktuální varování. V čem je Lustigův odkaz podle vás současný?
1: Jeho odkaz je současný v tom, že on vlastně zaznamenává, a nejenom on, ale právě on je v tomhle tom velmi důležitý, takové to mlčení, které provází zlo, které nějakým způsobem je chápáno, respektive pácháno na větších skupinách lidí a to mlčení je děsivé a v současné době je opět tedy na...
0: Je to mezi námi. Vy jste vybral ukázku, kterou si v zápěti poslechneme, co uslyšíme.
1: Je to úryvek z rozhovoru Arnošta Lustiga z 5. února 1968, tedy na samotném začátku pražského jara, kdy ještě nebyla zrušena cenzura, Antonín Novotný je stále ještě prezidentem a je to vlastně diskuze o roli spisovatelů ve společnosti a ten citát je na jednu stranu vlastně opravdu velmi dobově podmíněný a na druhou stranu nadčasový.
2: V čem je spisovatel angažovaný? Patrně v tom, že se řídí hlasem svého srdce a svého rozumu a že má při veškeré skromnosti jediné sebevědomí nebo jediný pevný bod sám v sobě. Že to, co se líbí a nelíbí jemu, se patrně líbí a nelíbí okruhu podobných lidí, jako je on, protože jsme jedni z kolektivu, jsme jedni ze společnosti a tato společnost prostě vytváří při veškeré rozdílnosti duší a obličejů a podob a postav, vytváří také lidi podobných pocitů, podobných tužeb a podobných názorů. Tak, aby prostě spisovatel měl odvahu napsat to, co si sám myslí a to, co sám vidí, to, co ho skutečně znepokojuje, v dobré víře, že to také znepokojuje nebo že se to také líbí lidem, jako je on.
0: Tak hlas Arnošta Lustiga uslyšíme v onom Večeru na téma, kde samozřejmě zazní také řada literárních ukázek. Podle jakého klíče jste vybíral?
1: Vybíral jsem samozřejmě vzhledem k malému rozsahu, samozřejmě, protože nevěnujeme se pouze určitému výseku, ale celému životu Arnošta Lustiga, takže zazní spíše ukázky z jeho publicistických a esejistických textů.
0: A nebyl jste na to sám, na ten Večer na téma, koho jste si ještě pozval ke spolupráci?
1: Takzvané mluvící hlavy prezentují tedy religionistka Věra Tidlitátová, která se věnuje takovým těm historickým a spirituálním souvislostem holokaustu a díla Arnošta Lustiga a historik Rudolf Vévoda. Ten se věnuje spíš té Lustigově biografii, dobovým souvislostem jeho díla a pak také filmovým verzím jeho knih.
0: Naším hostem byl Pavel Hlavatý, autor pořadu Kdo lidi mění v čísla odličtí je nad životem a dílem Arnošta Lustiga. Je to náš nový večer na téma. V premiéře ho můžete poslouchat příští středu, tedy 10. června od 20. hodiny. Srdečně vás zveme k poslechu a vám, Pavle, moc děkuju za pozvánku.
1: Naslyšenou.

Flora Purim, která nám právě teď dospívala ve 12.45, je brazilská jazzová zpěvačka známá svým pozoruhodným hlasovým rozsahem a prolínáním tradiční brazilské hudby s různými dalšími žánry, včetně jazzové fúze a world music. Za pozoruhodný vynález, který nelze ničím nahradit, považuje Jakub Řehák, básník a esejista knihy a sám se mezi nimi cítí lépe než mezi lidmi. Jakub Řehák nás tento týden bere do své osobní knihovny.

0: Podobně jako Nezval, já mám několik knih, které rozezvučily můj vnitřní buben. Přesunuli se v čase o 20 let zpět, vzpomenu si na rok 2004, kdy jsem si pořídil vydání rozhovorů, které pro rozhlas v 50. letech minulého století vedl s André Bretonem francouzský novinář André Parinaud. Tento brožovaný svazek byl pro mne učiněným zjevením. Surrealismus mne přitahoval od 16 let, ale v době, kdy tato kniha v Čechách vyšla, jsem zažíval období, kdy jsem tápavě hledal smysl vlastního života a Bretonovy rozhovory mne znovu nasměrovaly k tomu, co dodnes pokládám za nejdůležitější. Kniha vyšla v překladu Dagmar Steinové a na obálce je slavná Menerejova fotografie, která zachytila subtilní okamžik. Breton stojí u okna, jeho tvář je zalita venkovním světlem, antiotec surrealismu má na sobě civilní tenisové tričko a když zaostříme svůj pohled, zjistíme, že mu na čele přistála váška. Prý se to opravdu přihodilo během focení. Právě tak surrealismus byl v rozhovorech nasvícen ze zcela nového a překvapivého úhlu, civilního a současně zázračného. Z knihy vyvstával úplně jiný Bretonův obraz, než který jsem dosud choval ve svém málo poučeném a vágním vědomí. Breton se zde ukázal jako člověk nesmírně přemýšlivý, tápající, ale zároveň extrémně zaujatý pro svou věc. Člověk, který byl však schopen své zaujetí korigovat a zpřesňovat. Rozhovory odkryly podhoubí, z něhož se Bretonovo básnické a surrealistické myšlení odvíjelo. V Bretonovi byla přítomna sošnost, hieratičnost kněze, cudnost, touha ostatním říkat, jak se mají chovat a co si mají myslet, ale také odhodlání uplatnit tyto přísné nároky i na sebe sama. Říci, že surrealismus je svého druhu metoda poznání, by bylo zjednodušující, protože je v něm obsažena i nutnost extáze, stavu vytržení, která je ale podrobena zkoumání. Surrealismus se zrodil z vnitřního tápání i z vědomí demise rozumu, kterou Breton odhalil v dobách, kdy sloužil jako medic, jako pomocník v nemocnici, kam přiváželi zraněné vojáky z fronty první světové války. Breton pochopil, že to, co nám společnost předkládá jako správné a rozumné, je klam, kterému je nutné se postavit. Člověk není pánem ve své vlastní mysli a každá společnost, která něco takového hlásá a předstírá, bude usvědčena z přetvářky. Surrealismus, alespoň tak, jak jej chápu, je protilátka k všeobecné přetvářce světa. V souvislosti s Pierrem Reverdym pronese v jednu chvíli Breton tuto pozoruhodnou větu. Pokud jde o mne, miloval jsem a dosud miluji, ano, opravdu miluji poezii široce zabírající to, co dodává svatozář každodennímu životu. To haló obav a náznaků, vznášejících se kolem našich dojmů a činů. Přesně takovou poezii chci číst, říkal jsem si, a brzy se mi to mělo splnit. V Bretonových rozhovorech jsem nalezl jméno francouzského básníka Leona Paula Farga, které se mi stalo osudným, a jehož knihu Prostory jsem nedlouho potom nalezl v levných knihách v Jindřišské ulici s reprodukcí obrazu Josefa Šímy na obálce.
1: Franz Kafka, André Breton či Vítězslav Nezval jsou literární lásky básníka a esejisty Jakuba Řeháka, s nímž knižní pól připravil Petr Šrámek. Další díly pořadu najdete na webu Českého rozhlasu Vltava a také v aplikaci Můj rozhlas. Je 12 hodin a 50 minut, posloucháte polední vysílání stanice Český rozhlas Vltava.

0: Zásadní postava současného anglického dramatu. Mark Ravenhill.
1: Jeho 60. narozeniny oslavíme premiérou hry Angela.
0: Co s ženou udělá postupující Alzheimerova choroba? A jak na to reagovat jako dospělý syn, dramatik?
1: V hlavní roli Daniela Kolářová.
0: Poslouchejte 9. června ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním letošním čtvrtletí na 50 282 koruny. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle něj rostly mzdy v odvětvích nemovitostí, administrativě a stavebnictví. Po zohlednění inflace se reálná hodnota průměrné mzdy v Česku meziročně zvýšila o 6,4%. Česká konference rektorů dnes bude jednat o připravované reformě vysokého školství. Nový vysokoškolský zákon teď chystá ministerstvo. Rektoři ale nesouhlasí třeba se vznikem univerzitních rad, které podle nich omezí akademickou samosprávu. Rady by totiž místo akademických senátů měly volit právě třeba nové šéfy vysokých škol. Některé členy rad má vybírat ministerstvo školství. Rektoři se obávají politizace, to ministr školství Robert Plaga za ANO odmítá. Státy Evropské unie zvažují vyřazení Ukrajinců s branou povinností ze systému dočasné ochrany. Ten umožňuje Ukrajincům bydlet a pracovat v Evropě bez azylového řízení. Současný systém platí do března příštího roku. Ministři vnitra států 27 v Lucemburku jednají o jeho prodloužení a možných úpravách. Česká vláda omezení dočasné ochrany s ohledem na věk nebo místo původu Ukrajinců podle dřívějších vyjádření podporuje. Ve věku 56 let zemřela francouzská kreslířka a filmová režisérka iránského původu Marjane Satrapiová. Proslavila se především autobiografickým komiksem a později i animovaným filmem Persepolis, který získal cenu Poroty na festivalu v Cannes a nominaci na Oscara. Bodoval také na Anifestu v Třeboni, kde obdržel hlavní cenu. A počasí bude většinou polojasno, v Čechách od západu postupně oblačno až zataženo a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude další oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21, v 1000 metrech na horách pak kolem 15 stupňů Celsia. A více informací na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Nese vás na proudu kulturních tipů a informací a pěkný den vám přeje Daniela Čermáková.

Jean-Marie Leclerc teď, Wolfgang Amadeus Mozart posléze, nebo také Křištof Penderecký či Luboš Šrámek. Ti se podílejí mimo jiné na hudební složce následující hodiny 4. června. Už 4. června. Nebezpečně se tedy blíží doba prázdnin a dovolených. A patříte-li, milí posluchači, k těm, kteří v létě rádi křižují naší kotlinu a zajímá-li vás navíc židovská kultura, tak pak se vám bedekrem může stát právě vycházející kniha s nadpisem Synagogy v Čechách, které můžete navštívit. Autorkou je Blanka Rozkošná. A kniha představuje 31 synagog na území Čech, které, jak už z názvu vyplývá, můžete sami navštívit. Kapitoly popisují dějiny jednotlivých židovských obcí, architekturu synagog i příběhy významných osobností, které zde žily a otiskly svou stopu. Každá synagoga je fotograficky zdokumentovaná v současné podobě a kniha je také zprávou o aktuálním stavu rekonstrukce těchto památek na historickém území Čech. Ještě jednou ten název, synagogy v Čechách, které můžete navštívit, Blanky Rozkošné.

0: Wolfgang Amadeus Mozart a jeho Figarova svatba nás krásně navedl k dalšímu tématu. Tím je mezinárodní pěvecká soutěž Pražský pěvec, která se letos koná po 24. A ve dnech, tedy v provozní budově Národního divadla v Praze, mladí zpěváci ve věku od 7 do 26 let, rozdělení do několika věkových kategorií, včetně kategorií konzervatoristů. Soutěž dlouhodobě patří k důležitým platformám pro začínající pěvecké talenty a řada laureátů dnes působí v profesionálních scénách. No a ve studiu Českého rozhlasu Vltava vítám zakladatelku a ředitelku soutěže Jiřinu Markovou Kristlíkovou. Tak dobrý den, paní
1: Marková. Dobrý den.
0: Vítám vás tady po roce. Kolik zpěváků se letos do soutěže přihlásilo a odkud přijeli?
1: Tak letos to byla veliká účast, protože se přihlásilo 106 zpěváků a jak jindy bývá největší počet v těch nejnižších kategoriích, tak to bylo velmi vyrovnané ve všech kategoriích a byla jsem šťastná za to, že vlastně Pražanů bylo nejméně, když to tak vezmeme, ale mnoho účastníků bylo z Opava, Olomouc, Ostrava, Brno, Slovensko, jedna účastnice byla z Polska a opravdu jako to zastoupení bylo veliké právě z těchto krajů a nadchlo mě jedna věc zásadní, že jak někdy bývají ty různé výsledky při té soutěži, samozřejmě jsem sama zpěvačka, tak vím, že někdy se povede, nepovede, ale jako i po té technické a přednesové stránce ta úroveň byla výborná, doslova výborná. Mm-hmm.
0: Tak soutěž se konala 29. a 31. května a teď 7. června v neděli se bude konat koncert těch vítězů. Vy máte samozřejmě velký přehled, protože jste u zrodu, stojíte u zrodu té soutěže. Mluvíte o tom, že ta úroveň je výborná. Jak se proměňovala za tu dobu? Pořád rostla nebo tam byly nějaké vlny, výkyvy?
1: Jako časem?
0: Čase, ano.
1: Výkyvy byly veliké. A letos byl jeden výkyv ten, že vlastně, jelikož já jsem jako Pražák, že jo, a vlastně na konzervatoři jsem učila několik desítek let na pražské konzervatoři, tak jako vlastně ta byla velmi málo zastoupená, což jako člověk, se mě ptali ty ostatní proč, nevím. A to je asi jediný takový malinký smutek na tom, že když jsme v Praze a jsme jako pražský pěvec, tak asi bychom tam měli být. Ale to teda výborná úroveň, oproti třeba minule byla naopak HAMU, vysoká škola pražská, jako HAMU. A bezvadná úroveň byla těch malých dětí a vlastně to bylo vyrovnané. A letos i ti, kteří jsou vlastně, tam je kategorie, kde je vlastně 11 až 13 let, což víme všichni, že je to mutování, buď začíná, nebo jede, nebo končí. A tato kategorie, kterou musíme brát vždycky, proto je v porotě paní doktorka Vidrová, aby nás tam, když tak informovala.
0: Pediatrička, ano.
1: Přesně tak.
0: Velmi slavná, tak,
1: ano, oblíbená. Přesně, tak tu tam máme i na to, aby se třeba říkalo něco, že jo, protože v době puberty třeba holčičkám šustí hlas a tak dále a tak dále. A tentokrát tato kategorie byla fakt báječná a bylo tam nádherný ten rozdíl, že tam byl jeden

0: jeden chlapec, který ještě nemutoval a zpíval sopránkem a vedle toho ti, kteří už jsou dál, ale opravdu ty výkony byly moc krásné a co musím teda říct, všichni byli vzorně připraveni a pozor, i vzorně oblečeni. Já jsem u každé kategorie jim děkovala, protože já jsem na to taková, že si myslím, že každý, když zpívá tu klasickou věc, tak je důležité i jak vypadá. To vždycky říkal Vlastík Harapes, který býval v porotě s námi a byl tam na tu estetiku. Tak vždycky říkal, víš, vy zpěvačky, na vás je důležitý i ten pohled. No a musím říct, že od malých dětí nikdo v botaskách, prostě všichni krásně, mile, příjemně oblečeni a ono to taky hraje to, jak si vlastně váží toho, že tedy přijedou soutěžit.
1: Já si neodpustím být trošku osobní. Mně moje paní profesorka zpěvu říkala, když ne profesionální zpěv, alespoň profesionální zjev.
0: Ano, tak, ano, ano, to by byl Vlastík Harapes, by se byl šťastný za tuto.
1: Paní Marková, mě by zajímalo, jak se proměnil, jestli se proměnil nějak repertoár soutěžní za tu dobu.
0: No, musím říct, že my jsme se už tak posledních, bych řekla, 3, 4, 5 let jsme velmi ustáleni v těch podmínkách, protože se nám osvědčili. A to vlastně jsem korigovala s Aničkou, ona se jmenovala Novotná Pešková, teď je vdaná Pozidis, takže vlastně s Aničkou jsme to hodně jako dávali dokupy, aby to vyhovovalo všem, aby ten repertoár byl přístupný podle těch věkových kategorií a samozřejmě podle toho, co patří třeba ke konzervatoři první až třetí ročník a tak. Takže si myslím, že toto hodně zachováváme a v těch malých děláme takové změny, že letos třeba ti nejmenší, to je vlastně ta kategorie první, tak měli mít jednu písničku o zvířátku, tak tam vždycky něco jako vymýšlím, aby museli něco si vymyslet. No a jinak ty dua, která máme, to je vlastně kategorie, která přibyla za poslední roky a loni jsme přemýšleli, jestli to nezrušíme, tak naopak letos se nám vydařili velice a na příští rok chceme vyhlásit jako komorní soutěže, tam budou moct být i dua, i tria.
1: Kdo seděl v porotě letos?
0: No, porotců jsme měli hodně. Protože vlastně zaprvé se traduje to, co vlastně kdo byl kdy v porotě, plus já chci, aby ta porota byla různě namíchaná, aby všichni to brali s tím, že ne, že závodíme, kdo odkud bude mít jaký diplom a titul, ale že těm mladým přejeme. A myslím si, a to říkali i soutěžící, i ta porota mezi sebou, že se to velice dobře letos namíchalo, ačkoliv nás bylo 10, takže nás bylo hodně. A právě ta namíchanina, když to tak řeknu, tak vlastně byla z různých i povolání, ale já, když mám vyjmenovat třeba, chcete vyjmenovat?
1: Pár jmen.
0: Prostě kromě jsme řekli paní doktorka Vidrová, že jo, pak tam byla ta Anička, dirigentka, jak ji říkáme, za ten kraj Moravský nebo za Brno, Olomouc, Kroměříž, tam byl pan Ivan Šupenič nebo Naďa Bláhová. A ze Slovenska jsme měli pana zbormistra skvělého Daniel Simandl a letos poprvé v porotě byla moje dcera Zuzana Marková, která je expertka na repertoár belkanta a italštinu, takže byla i cena za přednes italštiny. Za hudební gymnázium tam byla paní Kluge Mrázková a vlastně za, to chci zdůraznit, paní Daniela Štěpánová byla za Dejlovu konzervatoř. A kromě toho jsme letos, měli jsme tam i paní Sabongi a letos teda poprvé s námi byl místostarosta Prahy 1, pan Bodeček, který se sám zajímal, že by ho to zajímalo, jaké to je. A já jsem říkala, dobře, tak jako on napřed, že nebude hodnotit, ale měl skvělé názory a chtěl vidět, co vlastně na té Praze 1 tedy kujeme s touto soutěží a nakonec se stal nadšeným účastníkem.
1: Já myslím, že se chce učit zpívat.
0: A vlastně to sice naštěstí asi nebude, ale byl nadšený, co mladých lidí vlastně se zúčastnilo a moc se mu to líbilo.
1: Pojďme pozvat na ten koncert v neděli 7. června na koncert laureátů. Co zazní, kdo bude účinkovat?
0: Na koncertě laureátů vlastně my tam máme takovou velikou sochu ve velikosti člověka při soutěži a na koncertě laureátů budeme rozdávat keramické sošky, ty se už vypálily, teď na to píšeme zlatými písmeny jména a bude tam tedy zpívat každý, kdo získal první, druhou nebo třetí cenu a zvláštní ceny. Samozřejmě teďka trpím náporem toho, že každý chce zpívat, kdo byl jakkoliv oceněn, včetně třeba jenom jako diplomů, že měl čestné uznání, ale to nejde, protože ten koncert by byl na 3 hodiny. Takže budou zpívat všichni ti ocenění plus zvláštní ceny a samozřejmě zase jsme museli sbírat i to, aby nespívali, některá árie může být třeba 8-10 minut, tak aby to bylo zajímavé od nejmenších diváků, až aby si přišli na své i ti starší.
1: Takže věkové rozpětí, to je těch 7, 6 let.
0: Sedm let do 26.
1: Tak to je koncert laureátů, tedy vítězů pěvecké soutěže Pražský pěvec, která se letos konala po 24. Koncert se koná tedy v neděli 7. června od 15. hodiny. Tam ano. Je možná změna, na změnu upozornit potřeba. Je to tedy na HAMU?
0: Ne, je to provozní budova Národního divadla. Ráda, že pan ředitel Národního divadla, pan Burian, nám dal záštitu a dokonce připsal k té záštitě moc krásnou větu, že fandí všem mladým, kteří se o něco snaží. A mě to hrozně potěšilo.
1: A my fandíme také vám v tomto vašem snažení. Naším hostem s pozvánkou na koncert laureátů Pražského pěvce tu byla Jiřina Marková-Kristlíková. Moc děkujeme.
0: Děkuji a přijďte se podívat. Zpívání je krásné a přináší hormony štěstí.

0: Ponořte se do tónu rumunských melodií.
1: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka.
0: Béla Bartók, George Enescu a další autoři zazní v podání rumunského komorního orchestru s klavíristou Danielem Ciobanu a dirigentem Gabrielem Bebeseleou.
1: Přímý přenos z Národního domu ve Frýdku Místku poslouchejte v pátek 5. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
1: Ve které dozněly před chvílí tři kusy, respektive jeden ze tří kusů ve starém stylu Křištofa Pendereckého. I takto tedy skládal jeden z představitelů, hlavních představitelů hudební avantgardy druhé poloviny 20. století. No a my vám za pár minut nabídneme literární zastavení, literární půlhodinku. Autorem dnešních povídkových textů je Jiří Machalický, renomovaný historik umění a kurátor výstav, a jakožto takový měl za svou kariéru příležitost zblízka poznat řadu osobností českého výtvarného umění, a tato setkání zachytil právě v drobných prózách v knize Černé jablko, Yoko Ono jede po Vltavě. Dnes tedy uslyšíme vzpomínky na dva průkopníky, experimentátory, objevitele, autora originálních variabilů Radoslava Kratinu a básníka, vizuálního umělce a překladatele je Ladislava Nováka.

0: 13:30 posloucháte stanici Český rozhlas Vltava. My jsme poslouchali hudbu Luboše Šrámka.
1: Povídka.
0: Povídkový text vybíráme z knihy Černé jablko Yoko Ono jede po Vltavě a je to sbírka fejetonů a vzpomínek, ve které se nám otevírá jedna velká epocha české grafické a umělecké scény druhé poloviny 20. století až dosud očima slavného kurátora Jiřího Machalického.

posmrtný variabil. Radka Kratinu jsem osobně poznal někdy počátkem 90. let. Žil se svou ženou Helenou, myslím, že v posledním patře jednoho paneláku na sídlišti v Malešicích. Byt získali někdy v 60. letech a on si v jednom pokoji zřídil ateliér, kde tvořil až do smrti. Pak už tam byla jen kuchyň a ložnice. Jeho žena pracovala jako módní návrhářka a měla na tu dobu slušné příjmy. Radek naopak nevydělával skoro nic, i když několik hodin denně pracoval. Každé ráno prý brzy vstal, udělal pro oba snídani, pak zůstal doma a zabýval se svými experimenty. Žil po celý život skromně, k obědu si dělal třeba knedlíky s vejci a denně vykouřil krabičku levných cigaret značky Klea. Mohl utratit tak 20 korun za den. Byl absolventem pražské Umprum. Začínal originálními návrhy na vzory látek a hraček a patřil také k umělcům, kteří nás v roce 1958 reprezentovali na světové výstavě v Bruselu. Postupně se však stále víc věnoval volnému umění. Vytvářel monotypy z nalezených předmětů nebo z různých struktur. Otiskoval například sestavy z rozlámaných krabiček od sirek nebo autem přejeté hliníkové talíře. Našel si také zvláštní metodu přetisku textů chemickou cestou, čímž vznikaly živé a zajímavé kompozice. Potom přešel k reliéfům, například z různě seříznutých špuntů od lahví vína, které vypili. Jeho základním objevem se stal objekt v dřevěném rámečku, který naplnil vypálenými sirkami. Ty potom libovolně tvaroval, takže se utvořila proměnlivá struktura. Tím vznikl princip jeho tvorby – variabil. Šlo mu o to, aby si lidé s jeho objekty mohli hrát, aby jednotlivými prvky mohli pohybovat nebo je přeskupovat a aby se přitom rozvíjela jejich imaginace. Proto nejsou jeho díla nikdy příliš rozměrná, ačkoliv ho někteří kolegové přesvědčovali, aby své představy uskutečnil v monumentální formě pro veřejný prostor. On odpovídal, že by to bylo proti všem pravidlům jeho tvorby. Vždyť kdo by si s obrovskými díly mohl hrát? Jen jednou udělal výjimku a navrhl reliéf na fasádu domu jedné pražské firmy. Když pak dům někdo začátkem 90. let koupil, skončil objekt na skládce. Tam ho naštěstí objevil ředitel Pražského technického muzea Ivo Janoušek, velký příznivec a znalec současného umění, a nechal ho převést a opravit. Program Radka Kratiny byl jedinečný. Nejdřív variabily vytvářel úplně sám ze dřeva ve svém ateliéru. Mnohé z nich jsou dnes v našich předních veřejných i soukromých sbírkách, například v Národní galerii nebo v Muzeu Kampa, i v řadě dalších institucí a jsou asi sběratelsky nejcennější. Jejich prvky natíral průmyslovými laky, které byly tehdy běžně na trhu. Některé byly bílé až minimalisticky střídmé, jiné barevné, například červeno-modré. Prvky pro své objekty nakupoval v různých obchodech pro kutily. Používal třeba dřevěné tyčky různého průměru. Myslím, že i ty, z nich se dělala prvomájová mávátka, které se tehdy dali pořídit za minimální cenu. Postupně ale přicházel na to, že mu dřevo příliš nevyhovuje, protože neustále pracuje. Se změnou vlhkosti se mění jeho objem nebo se kroutí. Na konci 60. a počátku 70. let začal používat kovy. Nejdřív různé prvky nakupoval v prodejně s hutními materiály, ale jeho tvorba vyžadovala takovou přesnost,
že musel vyhledávat speciální dílny, kde by byli schopni vyrobit prvky z různých kovů podle jeho technických nákresů tak, aby do sebe jednotlivé elementy, jak on říkal, dokonale zapadaly. Přicházel na různé principy propojení a na rozmanité tvary a bylo zřejmé, že jeho představy mají další a další možnosti, že se neustále rozvíjejí a že jeho program zůstává až do konce otevřený. Říkal mi, že vždycky obdivoval francouzsko-izraelského malíře a sochaře Jakova Agama, který pracoval s geometrickými reliéfy, zbarvenými tak, že se obrazy proměňovaly, když šel divák kolem a vnímal je z různých úhlů. Agam měl samozřejmě štěstí, že žil v úplně jiných podmínkách svobodného demokratického světa a Radek Kratina naopak za železnou oponou, kde o jeho umění státní instituce nejevily nejmenší zájem. Ale myslím si, že Radek byl mnohem zajímavější než slavný Agam. Měl své přátele a příznivce mezi umělci a teoretiky neoficiální scény. Občas k němu zavítal nějaký sběratel ze zahraničí. Vyprávěl mi, že někdy v 70. nebo 80. letech přijel k Milanu Grigarovi jeden německý galerista a chtěl od něj koupit nějaký obraz. Zeptal se ho pak, jestli by mu mohl doporučit ještě někoho dalšího. A on ho přivedl právě k Radkovi Kratinovi. Galerista si prý u něj vybral dva variabily, zaplatil je, odjel a k Milanu Grigarovi se už nevrátil. Tomu se tedy jeho velkorysost nevyplatila. Radkovi to bylo trapné, ale nemohl nic dělat. Taky si vzpomínám, že říkal, že když chce nechat udělat další objekt, musí nějaký nejdřív prodat, aby na jeho výrobu vůbec měl. A také v pozdější době začal dělat vždy pár prvků k objektům navíc, protože mu je lidé na výstavách kradli, aby měli suvenýr. Tím však samozřejmě objekt zkazili. Koncem 90. let Radek těžce onemocněl. Ještě jsem ho stačil navštívit. Ukázal mi tehdy videodokument, který o něm někdo právě natočil. Pak už trávil čas mezi domovem a nemocnicí a brzy zemřel. Měl jsem to štěstí, že mě oslovil Honza Sekera, tehdejší ředitel Českého muzea výtvarných umění, bývalé Středočeské galerie a nynějšího GASKu, abych s ním spolupracoval na přípravě Radkovy retrospektivy. Byl jsem šťastný, že jsem dostal tuto příležitost, protože jsem právě odešel z Národní galerie. Výstava se uskutečnila v celém prostoru galerie v Husově ulici, kde se v té době rozvíjel vynikající program zaměřený právě na experimentální tvorbu. Tehdy, krátce po Radkově smrti, byla ještě řada dřevěných i kovových objektů v jeho ateliéru. Některé tam byly sestavené, jiné rozčleněné na prvky a zabalené. Paní Kratinová je pečlivě čistila a jako jedna z mála, možná jediná, věděla, jak je sestavit, protože s tím manželovi vždycky pomáhala. Honza Sekera na výstavu zapůjčil krásný kovový objekt, ze kterého zřejmě nikdo léta neotřel prach. Vypadal tak upatlaně, jako by stál někde v kuchyni. Paní Kratinová tehdy řekla, který prase půjčilo tenhle objekt. A Honza odpověděl, to prase jsem já. Ona ho pak úplně dokonale vyčistila. O výstavu projevila zájem také oblastní galerie v Liberci, která tehdy sídlila v zámečku v centru města, kde bylo v přízemí 9 nebo 10 menších či větších sálů. Tam už jsem výstavu připravoval sám. Honza Sekera byl, myslím, právě nemocný. Prostor byl pro Radka ideální. Jeho celoživotní dílo se tam mohlo rozdělit podle jednotlivých okruhů.
Jel jsem tam s Helenou Kratinovou. Spolu jsme objekty vybalili a sestavovali. Já jsem vytvořil víceméně chronologickou koncepci. Objekty byly doplněné monotypy a serigrafiemi, ve kterých se principy z variabilů opakovaly. V galerii měli jen jeden pokoj pro hosty a tak nás ubytovali s paní Kratinovou společně. Byla to štíhlá, úhledná a drobná žena, ale neuvěřitelně hlasitě chrápala. Po týdnu jsem byl úplně vyřízený. Jednou jsem si v noci hlasitě povzdechl a ona mi ráno řekla: vy jste měl asi nějaké ošklivé sny, ze spánku jste naříkal. Výstavu jsme zahájili a Helena mi slíbila, že si můžu jeden z kovových objektů vybrat. Dlouho jsem váhal, líbily se mi totiž skoro všechny. Nakonec jsem na jeden ukázal a ona mi řekla: to jste si vybral zvláštní objekt. Vznikl totiž až po Radkově smrti. Podivil jsem se, takže mi to vysvětlila. Radek ho zadal někdy v roce 1997 nebo 1998, ale v dílně se k němu dlouho nemohli dostat. Pak, až po jeho pohřbu, zavolali, že je hotov. Zvedla telefon a oni jí řekli, ať si pan Kratina přijde. A tak jsem dostal variabil, který nikdy neviděl. Pro dokreslení jeho osobnosti chci připomenout, že se zajímal o výtvarné umění všech epoch, že byl stejně nadšený egyptským, řeckým, římským, barokním nebo současným uměním. A také se musím zmínit o jedné zvláštnosti. On totiž někdy v 80. letech vyfotografoval a také přesně určil pomníky od různých významných sochařů snad na všech pražských hřbitovech a seřadil je do objemného alba. Mnohé z nich už neexistují, takže to byl důležitý dokument. Nevím, kde skončil. Jednou mi ukázal náhrobek Jindřicha Štýrského, který odpočívá pár kroků za strašnickým krematoriem. Byl z narůžovělého kamene a nějaký sochař ho vytesal podle malířova návrhu. Vzpomínám na jednu historku, kterou mi vyprávěla paní Kratinová. Radkův přítel Jan Kubíček ho pozval do svého ateliéru, který tehdy měl ve starém domě u Ježíška. Ten stál na místě dnešní stanice metra na Národní třídě. Radek odcházel pozdě večer a někde na schodech zřejmě nechtě srazil ze stěny dva Kubíčkovy objekty. Asi se pak pohádali a Radek odešel, ale domů celou noc nedorazil. Kubíček se tak rozlobil, že zavolal Heleně Kratinové a řekl jí, že přijede a Radkovi taky rozbije dva objekty. Rozjel se tramvaj do Malešic, zazvonil někdy uprostřed noci, ale ona ho pustila jen na domovní schodiště, stála tam v noční košili a asi 2 hodiny ho musela přesvědčovat, aby objekty nerozbíjel. A ještě zbývá dodat, že zájem o Radkovo dílo v dalších letech výrazně rostl a dosud roste. Nakonec mu připravila v domě u kamenného zvonu velkou výstavu galerie hlavního města Prahy. Helena věnovala nebo prodala řadu objektů do veřejných i soukromých sbírek. A tak nejdřív ona živila Radka a on jí to po své smrti vynahradil. Nebyla již sice v poslední době příliš zdravá, prodělala stejně jako on rakovinu, ale přežila ho o 2 desetiletí a zemřela teprve nedávno ve věku přes 90 let.

Alchymista. Láďu Nováka jsem poprvé viděl na vernisáži už nevím jaké výstavy v malovaném domě v Třebíči, ve městě, kde strávil skoro celý život. Byl básník a měl neobyčejný cit pro jazyk. Kromě toho měl výtvarné nadání. Živil se tím, že učil češtinu nejdřív na gymnáziu a když ho pak za takzvané normalizace vyhodili, tak na nějaké jiné střední škole. Žil tedy celkem v ústraní, v malém činžáku, náhodou v Nezvalově ulici, která ale nevypadala ani trochu poeticky. V 60. letech se hodně přátelil s Jiřím Kolářem a vyměňovali si své výtvarné pokusy buď při osobních setkáních v Praze, nebo si je zasílali poštou. Láďa mi jednou ukazoval dopis, kde Kolář píše: posílám ti svá nová blbnutí. To trvalo několik let a tak získal Jiří Kolář rozsáhlou sbírku Ládi Nováka a naopak. Jejich přátelství se ani později nenarušilo, jen se postupně rozcházeli v principech své tvorby. Kolář byl daleko systematičtější a racionálnější, každý nápad využil, jak se dalo. Novák si uchoval svou skoro bezbřehou představivost až do konce života. Oba si vymýšleli vlastní metody, což je vlastně spojovalo. Největším Láďovým objevem byla froasáž, což byla vlastně muchláž. Zlomy na zmačkaném a znovu narovnaném papíru dokresloval perem a tuší nebo tuškou a koloroval akvarelem. Vznikaly tak mimořádně působivé až fantasmagorické obrazy a bylo neuvěřitelné, co v liních z muchlaného papíru dokázal najít. Musím se ale zmínit i o dalších technikách, které objevil. Jedné z nich říkal alchymáž, v níž chemickými postupy rozmýval reprodukce a dosahoval tak velmi silného výrazu. Není žádné tajemství, jak složitě se naši umělci v 50. letech dostávali k informacím o současném zahraničním umění. Láďa uměl dobře německy a tak v Třebíči, poměrně blízké rakouským hranicím, často poslouchal vídeňský rozhlas. V jednom pořadu tehdy říkali, jak Jackson Pollock dospěl k action painting, jak lil barvy přímo na plátno položené na zemi. A Láďa byl tím postupem tak okouzlený, že si řekl, že to musí taky zkusit. Koupil si průmyslové laky a lil je na papíry buď čisté, nebo již s nějakým podtiskem, třeba notovou osnovou. Tak vytvořil vlastní verzi action painting, aniž by do té doby Pollockovy obrazy mohl spatřit. Jeho práce mě tak zaujala, že jsem mu někdy po sametové revoluci zavolal a zeptal jsem se, jestli bych mohl přijet. V následujících letech jsem ho několikrát navštívil. Jednou jsem jel do Třebíče asi na 3 dny. V bytě v Nezvalově ulici, kde žil sám po smrti své ženy a syna, který si vzal život, byly stohy jeho nejrůznějších experimentů, většinou drobnějšího formátu na papíře. Měl tam ale taky papírové objekty. Mezi nimi mě zvlášť zaujaly růže, které vytvořil tak, že na sebe naskládal třeba stránky z nějakých pornočasopisů a ty pak jakoby zevnitř vytrhal, takže objekt opravdu připomínal rozkvetlé růžové květy. V 90. letech jsem často spolupracoval s italskými galeriemi a seznámil jsem se se sběratelem, který používal pseudonym Sarenko. Říkalo se o něm, že kvůli různým dost rafinovaným podvodům nesměl do řady zemí. Setkal jsem se s ním v jakémsi honosném renesančním paláci, myslím ve Veroně, kde mě v předsálí přivítala jeho půvabná sekretářka Barbara. Prý si potrpěl na krásné asistentky.
Ještě s jedním italským teoretikem jsme se domluvili, že uděláme v Muzeu moderního umění v Orvietu výstavu 4 českých umělců. Měl to být Láďa Novák, Jiří Kolář, Karel Trinkevic a Václav Havel. Láďa mi řekl o text, který pak přeložili do italštiny. K výstavě vyšly 4 katalogy pro každého z těchto umělců zvlášť. Sarenko byl schopný organizátor, přesvědčil majitele nádherné venkovské usedlosti, aby nás v ní po dobu asi 10 dnů všechny hostil. Ten byl velmi milý, jmenoval se Luciano a každý večer pro nás připravil večeři o několika chodech. Vzpomínám si, že při jedné z dlouhotrvajících večeří se nám Karel Trinkevic chlubil, že dostává děkovné dopisy od všech svých milenek. Při jeho zjevu to bylo těžko k uvěření. Na statku panovala úžasná symbióza mezi zvířaty. Kočky v horkých červnových dnech usínaly v kožiších přátelských žlutavých pasteveckých psů, kteří celou noc venku polehávali. Do Orvieta, nádherného města na rozlehlé skále, jsem přijel naším novým Fiatem Punto a Láďu Nováka jsem většinou vozil z Lučánovy usedlosti do Muzea moderního umění, kde jsme výstavu několik dní instalovali. On tam měl hlavně své froasáže, alchymáže i objekty. Jiří Kolář samozřejmě koláže různého druhu, Václav Havel vizuální poezii a Karel Trinkevic kromě koláží ze dřeva vyrobené a pokolážované asi 3metrové letadlo. Na zahájení jsem si připravil text ve své nepříliš složité italštině. Můj projev byl ze všech nejkratší. Italové mají rádi nekonečné konference a hlavní řečník, což byl tentokrát jakýsi kulturní novinář, pak ještě ke všemu udělal rezumé ze všech příspěvků. Nakonec jsme to přežili a šli jsme na večeři. Láďa skoro neustále kouřil a samozřejmě i v našem autě. Seděl vždycky na zadním sedadle a občas mu upadla cigareta. Většinou ji nechal být, takže potah byl na několika místech propálený. Pak jsme to vyřešili nějakou dekou. Měl jsem tak na něj památku do té doby, než jsme si koupili jiné auto. Po návratu do Čech jsem za ním ještě několikrát přijel do Třebíče. Dal mi vybrat 2 krásné froasáže, které mi ho pořád připomínají. Měl rád třebíčskou židovskou čtvrť. Vzal mě tam do hospody, kde byl stálým hostem a užíval při příchodu židovský pozdrav šalom. Nějaký čas před výstavou prodělal vážnou operaci a už v Itálii mu nebylo moc dobře. Stěžoval si, že se v jeho těle něco divného děje. Někdy v létě pak náhle zemřel, takže jsme mu vlastně dělali poslední výstavu za jeho života. Od počátku 90. let jezdil často třeba na celé léto do Itálie. Sarenko pro něj přijel autem do Třebíče a vždycky ho ubytoval v typické toskánské vile. Tam ho hostil, Láďa pracoval a co tam udělal, to Sarenkovi nechal. Ten ho pak zase dovezl zpátky. Krátce před smrtí mu Láďa zapůjčil svou sbírku Koláře. Těžko říct, co se s ní potom stalo. Třebíčský grafik Emanuel Raný mi po nějakém čase říkal, že dlouho přemlouval místní radní: udělejte s Láďou rozhovor, máte tady takovou osobnost a ani si ji nevšimnete. Nakonec je přesvědčil, přijel televizní štáb a rozhovor se podařil. Láďa byl ve skvělé duševní formě, vyprávěl nejrůznější historky. Druhý den ho ranila mrtvice a v nemocnici se z bezvědomí již neprobral. Ještě musím připomenout, že měl několik posledních let života pozdní lásku, Ivanku, lékařku, která se o něj starala.
Psal o ní krásné básně, říkal jí v nich Aknaví. Tehdy se mi svěřil. Asi to působí směšně, když se 70letý člověk zamiluje. V duchu jsem mu dával za pravdu, ale teď už to vidím jinak.

Radoslavu Kratinovi a také Ladislavu Novákovi byly věnovány tyto texty, které o nich napsal Jiří Machalický. Poslouchali jsme je v rámci našeho odpoledního vysílání a četl nám ve režii Vlada Ruska Jaromír Meduna.

0: Dobrý den, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července. Pavel je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Nejdřív ale chce slyšet jeho priority. Shodují se na zvyšování obrany schopnosti, modernizaci armády a plnění spojeneckých závazků. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k Unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Péter Maďar ale včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna také navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Latu Brandisovou. Kandidáty na státní vyznamenání mohou kromě politiků navrhovat občané a instituce. Návrhy posuzuje kancelář prezidenta republiky a prezident pak sám rozhoduje, komu vyznamenání udělí. A jaké nás čeká počasí? Většinou polojasné. V Čechách od západu postupně oblačno až zataženo a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude další oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. A nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21, v 1000 metrech na horách pak kolem 15 stupňů Celsia. Více informací z domova i ze světa najdete na webu irozhlas.cz. Zprávy ve 14 hodin na Vltavě četla Daniela Čermáková, která vás dosud provázela vltavským vysíláním, a za chvíli se slova chopí David Hamr. Mějte se krásně.
2: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Dospívala Tereza Richterová s Martinem Kyšperským na společném projektu Místa krajiny v písni Kouzlo malých věcí. Zpěvačka, kterou dosud znalo zejména divadelní či televizní publikum jako herečku, nyní taky jako zpěvačku. Kulturu z různých perspektiv pojmeme i my v odpolední Vltavě i 4. června, i dnes, kdy svátek slaví Dalibor, mimo jiné, a třeba v Rumunsku mají oslavu dne podepsání Trianonské dohody, což byla pro Maďarsko katastrofa, pro odpadlé země ovšem vítězství. Třeba pro Slovensko, které se vlastně dokázalo dostat do náruče Československa, později osamostatit. Mimochodem, probereme Brak, to, co z něj zůstalo, Bratislavský knižní festival, a přiblížíme vám zajímavý postmoderní dystopický román odehrávající se pro změnu v Bratislavě budoucnosti. A nebo nahlédneme do komiksových memoárů americké kreslířky a libretistky Alison Bechdelové, to prostřednictvím přehledu nových knih, které pro nás přichystal Jan Nejedlý. A určitě se mimo jiné stačíme i ohlédnout za letošním Benátským bienále, nebo mluvíme-li o výtvarném umění, také probrat otázku akvizic umění do uměleckých sbírek českých galerií. V odpolední Vltavě u jejíhož poslechu vás zdraví David Hamr.

0: Birminghamští symfonici pod vedením Simona Rattla předvedli skladbu Johna Adamse, trombontána, orchestrální fanfáru, která právě dozněla 13 minut po 14. hodině. Jak jsme avizovali úvodem této hodiny, my se ještě ohlédneme za bratislavským brakem, tedy bratislavským knižním veletrhem a festivalem, jakousi obdobou našeho taky nedávno proběhlého světa knihy. A zaměříme se na hravou postmoderní skládačku, která napínavě propojuje rodinnou ságu z prvky sci-fi a pátráním po sériovém vrahovi. To je román a jedno z čelních představitelů současné experimentální poezie, šéfredaktora časopisu Vlna, autora rozhlasových her, slovenského spisovatele Petera Šulaje. Šárka Jančíková ho v Bratislavě požádala o rozhovor a nejdřív mluvili o jeho zatím poslední knize.
1: Jedna z postav, která se shodou okolností volá rovnako jako já, teda je to Šulej, který píše román, a vraví teda ďalšej postave, že chce ten román napísať tak, aby sa tam poriadne vybláznil.
2: V tom románu Chronofobia si hrajete i s anachronizmy, cykličností dějin a prolínáním různých epoch, přičemž postavy trpí jakousi civilizační úzkostí. Je tedy chronofobie, strach z času a rychlosti, jakou se řítíme kupředu, podle vás i diagnózou naší současnosti?
1: V tom románe trpí akože tou chronofóbiou hlavná záporná postava, ktorá sa volá architekt, ale je to samozrejme metafora toho, čo sa deje v dnešnom svete, kde ľudia ten čas naháňajú a sú pod tlakom toho času a myslím si, že chronofóbiou už dneska trpíme asi všetci. No.
2: Vy jste zmínil toho sériového vraha, architekta, který se mu říká architekt, protože těla zanechává u těch ikonických, modernistických a funkcionalistických staveb Bratislavy. Tak proč právě tahle kulisa?
1: Chcel jsem zdať hold tej modernistické a brutalistické Bratislavy, která nám mizne pred očami, ale nie je to len Bratislava, lebo však on vraždí po celej Európe a veľa z tých stavieb, ktoré sa tam spomínajú, sú vlastne už zbúrané alebo sú ohrozené.
2: V knize nabízíte takový břitký, ironický a někdy nemilosrdný pohled do nitra té takzvané bratislavské kavárny, světa intelektuálů, umělců a nějakých liberálních elit.

0: V jistém smyslu by se dalo říct, že do toho prostředí sám patříte, tak jak jste s tou střelbou do vlastních řad pracoval, aby to zároveň nebyla ta karikatura, která přizvukuje názorům i třeba současného politického establishmentu, který považuje možná kulturu za zbytečnou.
1: Toho kaviarenského alebo bohemského života je tam naozaj velmi málo, je to myslím len část nějaké kapitoly. A je to vlastně na podfarbenie toho koloritu, ktorý nepochybne oživuje každé mesto. Taký Paríž žije z fin de siècle do dnes, teda skoro je to už vlastne vyše 100 rokov a stále tam chodia turisti, ktorí hľadajú ten bohémsky život. Bratislava má takisto veľmi živú túto scénu. A aj tú kultúru, samozrejme, ktorá sa dostala dneska na vedľajšiu kolaj a je to silne spolitizovaný fenomén, čo samozrejme ten román bol napísaný ešte predtým, keď sa začali diať útoky na umelcov a celkovo na kultúru, čo osobne považujem za šialené, lebo v histórii máme len veľmi málo takýchto precedensov, kde sa vláda rozhodla zlikvidovať si vlastnú kultúru. Môžem spomenúť, všetci vieme, ako to dopadlo.
0: Vy ve svých knihách rád prekračujete žánrové hranice, pohráváte se s nimi. V Chronofobii sice je to tak trošku fragmentární koláž, ale pořád je tady kostrou motiv pátrání po vrahovi. Co vás přivedlo k tomu, že se chopíte tentokrát detektivního žánru, nebo jak vlastně vás baví tady ta dekonstrukce těch žánrových vzorců?
1: V tomto románe som chcel zdať taký hold tej mladosti, keď sme ako deti v mojej generácii všetci boli vychovaní na Verneovkách, Majovkách a dobrodružných románoch a detektívnych románoch, kde sa cestovalo, kde sa objavovali nové svety, cestovalo sa nielen do hlbí zeme a mora, ale aj teda do vesmíru, všade možne. Proste chcel som dostať do toho románu aj to dobrodružstvo, teda opäť objaviť takú epickosť detstva. A samozrejme, keďže to nie je detský román, musel som to zapracovať tak, aby to fungovalo pre dospelého čitateľa.
0: Na přelomu tisíciletí jste modeloval i takové cyberpunkové vize o prorůstání člověka s technologiemi a sítěmi. Ten nový román v něčem tematizuje právě informační chaos, nějaké polopravdy, konspirace. Tak máte někdy pocit, že realita už vaše tehdejší sci-fi vize definitivně dohnala, že už v tom cyberpunku v podstatě žijeme?
1: Myslím si, že ještě tam jeden, dva krůčky chýbají, aby jsme se dostali tam, kde to autory science fiction opisovali už v 80. 90. rokoch. A teda aj já, ta sieť a umělá inteligencia je asi nejlepší popísaná v románě Fitopaleontologie, který vyšel aj v češtině vo vydavatelstve Protimluv. Tam je paradoxně ta umělá inteligencia kladná postava a chce pomôcť nielen sebe, ale aj ostatným teda ľuďom. A neviem, či to takto bude aj v realite, ale ja som v podstate optimista. Verím, že to tak bude a že to nedopadne ako v Terminátorovi a že umelá inteligencia bude s nami spolupracovať a že to bude na prospech všetkých zúčastnených.
2: Tolik slovenský spisovatel Peter Šulej nejen o svém nejnovějším románu Chronofobia, který vyšel v nakladatelství Marenčin PT. Pokud si ale netroufáte číst slovensky, můžete si v českém překladu Miroslava Zelinského přečíst jeho předchozí prózu Fitopaleontologie, která se odehrává v dystopické Bratislavě.

0: Polská jazzová zpěvačka Anna Maria Jopek a její projekt s Petem Metiny a Metinym album Opojení, upojeně polsky, tak hudba z tohoto alba právě doznívá, tedy hudba jazzová, řeč o jazzu, tedy smutná zpráva z jazzového světa, zpráva o úmrtí legendárního amerického saxofonisty Sonnyho Rollinse, ta nás zastihla minulý týden. Dnes večer uvedeme na Vltavě záznam z jeho pražského koncertu z roku 1982. O tomto koncertu nám teď řekne víc hudební redaktor Václav Vraný, který je naším hostem a taky garantem jazzových pořadů. Dobré odpoledne, Václave.
1: Dobrý den a ahoj.
0: Václave, minulý týden byly vltavské jazzové pořady ve znamení z tého výročí narození Milese Davise. A tak úmrtí Sonnyho Rollinse, jedné z velkých osobností dějin hudby 20. století, v našem vysílání možná nemělo takovou pozornost. Dá se tedy říct, že splácíme tento týden na Vltavě pomyslný dluh Sonnymu Rollinsovi z týdne předešlého?
1: Ano, stoleté výročí Milese Davise minulý týden zastínilo takřka všechno a i to i úmrtí tak velké osobnosti, jako je Sonny Rollins, průkopník stylu zvaného hardbop. Abych to vysvětlil, on tehdy v 50. letech vyloženě udával hudební tón v době, kdy svět unavila energie a hyperaktivita první podoby moderního jazzu bebopu a nahradili klidnější cool jazz, tak v zápětí přišla reakce zpět k rychlejší hudbě, k hardbopu a ikonou této hudby je právě saxofonista Sonny Rollins, nebo třeba jeho deska Saxophone Colossus. Tím se vyloženě zapsal, udělal hluboký zářez do dějin hudby a u jeho úmrtí minulý týden bylo vlastně takovým bleskem z čistého nebe. A tento týden vlastně v podstatě svět opravdu splácí dluh z minulého týdne. Například my jsme už minulý týden, tento týden v pondělí uvedli v jazzovém podvečeru pořad věnovaný Sonnymu Rollinsovi a teď tedy koncert Sonnyho Rollinse z roku 1982.
0: My vysíláme právě tedy, jak jsme zmínili, dnes večer na Vltavě. Na tom koncertě překvapivě tedy, nebo to situování toho koncertu je překvapivé i tím, že vystoupil tedy v pražské Lucerně. A to je zhruba necelých 30 let po jeho slavném průlomu prostřednictvím jazzového stylu, který si popsal, tedy toho hardbapu. Dost dlouhá doba. V jaké umělecké tvůrčí fázi ho nalezneme tedy při poslechu koncertu?
1: A to je právě zajímavé, ta další post-hardbapová tvorba Sonnyho Rollinse je velice zajímavá. Zakryla ji podle mého názoru záplava mnoha nahrávek, různých reedic, objevů starých koncertů, které se objevily po roce 2000, které utvrdily tu představu o Sonnym Rollinsovi jako o ikoně hardbapu, ale například v 70. letech tady máme Sonnyho Rollinse jako fusion funkového hudebníka. V 80. letech navázal na 80. estetiku, v 90. letech pokračoval v tom stylu, ve své tvorbě kontrabas už dávno nahradil baskytarou, používal velmi jemně elektronické hudební nástroje, takže to nebyl jenom hardbapový muzikant z 50. let a právě Praha 1982. Ta Sonnyho Rollinse ukazuje jako člověka, který přinesl čerstvou 80-kovou estetiku a feeling. Dvě elektrické kytary, rokovější bicí nástroje, jemně rokovější a samozřejmě ten jeho saxofon.
0: Tak možná i situačně zajímavé, americký jazzman přijíždějící do normalizačně upadlé Prahy. A propos, ty jsi nám přines vlastně ukázku z desky Sonnyho Rollinse, vydané právě v roce 1982. Kdyby si měl porovnat s tím zážitkem koncertní, který můžeme prožít dnes večer, jaké by to bylo porovnání?
1: Já jsem přinesl studiovou nahrávku skladby Maggie, která vyšla na desce Real Life. Tou skladbou Maggie celý koncert dnes večer začíná a samozřejmě na té desce je právě první otevření té osmdesátkové estetiky. Jemné tehdejší zkreslení kytar a podobně. A koncert tady tu osmdesátkovost tak trochu zastírá tou pódiovou energií, kdy se muzikanti na sebe vrhli jako psi v ringu a jejich hra je tak energická, že vlastně obsahuje nějaké nepřesnosti v hudbě, ale tady je důležitá ta verva, se kterou na pódiu vystoupili v tom 82. v Praze. Je to skvělá hudba, ale teď si poslechneme právě tu laboratorní studiovou verzi.
0: A než si ji poslechneme, tak já ještě doplním, že ten záznam pražského koncertu Sonnyho Rollinse z roku 1982 budeme mít na programu dnes od 21 hodin. K poslechu zval hudební redaktor Václav Vraný.
1: Díky.

0: Katedrála, jak ji neznáte.
1: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovítský chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Ve víkendové příloze každou sobotu.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: It would be so nice to come home to Cole Porter. A jinak Harry Connick jako interpret se sinatrovským hlasem vám, milí posluchači a posluchačky, zpíval 630 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. Čas ohlednout se za nedávným akcentem otevírajícím inspirativní téma galerijních a uměleckých akvizic. Galerie hlavního města Prahy představuje v městské knihovně výběr ze svých akvizic, tedy přírůstků z let 2013 až 2025. Výstava trvá do konce srpna. Nová díla do sbírek ale pořizují i další tuzemské galerie, například Galerie moderního umění v Hradci Králové. Jaké akvizice si české instituce vlastně mohou dovolit? Saša Michailidis se na to v akcentu ptal ředitelky Galerie hlavního města Prahy Magdaleny Juříkové a ředitele Galerie moderního umění v Hradci Králové, který byl rovněž hostem, tedy Františka Zachovala.
1: Ten rozpočet, nebo řekněme ten investiční fond, který je k tomu nasměřován, je docela stabilní. Každý rok disponujeme částkou 1,5 milionu korun. Ministerstvo kultury, pokud to projde odbornou komisí, tak vám dodají dalších 70%. Takže ve výsledku se může stát, že nějaký rok jsme schopni získat akvizice v hodnotě 4,5 milionu korun. Což je skvělý. Samozřejmě to strašně moc práce, co se týká těch podkladů, těch fascyklů na tu kontrolu, což si myslím, že je to správně, protože dokládáme nějakou výstavní historii, dokládáme nějakou recenzní historii. To znamená, že ten obraz existoval už v nějakém tom, řekněme, výstavním prostoru a je tam nějaká jako relevance k té společnosti, k tomu, že prostě už nějakým způsobem byl prezentován. No a co se týče jako dalších galerií, o kterých vím, že ten rozpočet je vlastně strašně nízký, tak je to extrémně jako demotivující, protože jsme paměťové instituce, sbíráme a získáváme díla, která jsou někdy vysoce hodnotná a my je potřebujeme že jsme součástí nějakého vzdělávacího systému, že prezentujeme společnosti jako příklady toho, co se v té a v té době odehrávalo, o čem se mluvilo, jak se přemýšlelo, což je strašně důležité. Takže některé galerie, menší galerie, prostě musí bojovat o tyto rozpočty, což je strašně jakoby ponižující.
2: Paní Juříková, než jste nastoupila do funkce, tak za zhruba řekněme nějakých 12 let před vaším nástupem, tak bylo pořízeno, alespoň podle informací, které mám, 375 děl. Za těch 12 let od roku 2013 do roku 2025 2366 ve chvíli, kdy jste tedy byla ve funkci. Povedlo se to především díky navýšení prostředků, anebo díky systematičtější práci a možná řekněme, a teď to řeknu asi i hloupě, ale třeba i přemlouvání umělkyně a umělců, aby vám to prodali za rozumné ceny.
3: Ano, všechno dohromady musím říct. Ano, my jsme samozřejmě na tom díky pochopení našeho zřizovatele líp než František. My máme teďka pravidelně 8 milionů na nákupy a samozřejmě taky žádáme ministerstvo kultury v akvizičním fondu. Takže loni se nám třeba podařilo získat díla až za 15 milionů, což samozřejmě ve srovnání s menšími galeriemi vypadá jako ohromná suma, ale pořád souhlasím s Františkem, i tak je to stále málo, protože nám uniká spousta důležitých věcí. A je potřeba těm zřizovatelům vysvětlit, že se zhodnocuje i jejich majetek, že to je vlastnictví města, případně kraje a ten majetek tím narůstá. To je možná směr, kterým bychom měli diskutovat se zřizovateli, protože jinak je to dost komplikované. Ale myslím si, že díky tomu akvizičnímu fondu ministerstva kultury se poněkud situace zlepšila a jenom doufáme, že u toho zůstane, protože jak víme, tak situace na ministerstvu kultury se mění ze dne na den.
2: A to my samozřejmě budeme sledovat, i když je otázka, jestli akviziční fond je opravdu ta jedna z priorit, kterou teď ministerstvo kultury řeší. Nicméně, Františku, kdo je pro vás největším konkurentem z hlediska akvizice? Jsou to soukromí sběratelé, anebo jsou to soukromé instituce?
1: v roce 2020, když jsme skutečně začínali s těmi velkými akvizicemi, tak to byli soukromí sběratelé. Ale my jsme si vybudovali tak silnou pozici, že pokud někdo, nějaký umělec přijde s nějakými nehoráznými požadavky, tak vyjednáváme. Prostě stačíme tu cenu dolů, která je prostě reálná pro ten náš rozpočet. Takže víceméně po těch 5-6 letech už to není konkurence, ten soukromý sektor.
2: A kdo je vaším partnerem? Je to samotná umělkyně nebo umělec, anebo galerie, která je zastupuje?
1: Umělec, umělkyně, rozhodně. Jako samozřejmě nakupujeme přes soukromé galerie, ano, děje se tak, ale kdybych měl přiblížit naší strategii v zahraničí, v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, tak tam vlastně byste nic nenakoupili. Ty ceny jsou dvojnásobně, trojnásobně vyšší, ale i přesto se nám daří u té starší generace těch 70. 80. let, který mají despekt k tomuhle soukromému sektoru, jako reprezentování skrz soukromou galerii, tak se nám podařilo získat jako úžasné, jako vytříbené věci, které prostě skutečně jsou jako extrémně důležité v kontextu střední a východní Evropy.
0: Říká ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval a s ním ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková. Oba byli hosty Akcentu. K pořadu se lze vrátit na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. Jaké téma v Akcentu nabídneme dnes odpoledne? Reportážní fotografie prochází zásadní proměnou. Digitální média, ekonomický tlak i nové technologie mění způsob, jakým vzniká a funguje obrazové zpravodajství. Jaké jsou důsledky pro kvalitu, důvěryhodnost i samotné fotografie? Právě toto téma přineseme v repríze pořadu z února letošního roku. Poslouchejte Akcent v 16.30.

0: Doznívá třetí část koncertu pro housle a orchestr D-dur Josefa Bologne de Saint-Georges právě nyní. A právě nyní taky pár minut před 15. hodinou, protože je čtvrtek, čas prolistovat alespoň vybrané knižní novinky. Komiksové memoáry a americké kreslířky a libretistky Alison Bedgelové nebo kniha o posedlosti sportem z pera německé prozaičky Vereny Kesslerové. I tyto novinky zaujaly publicistu Jana Nejedlého a tak je zahrnul do své pravidelné knižní rubriky. A nejen je.
1: Podivnější knihu, abyste pohledali. Píše se 17. listopad roku 1989. Průvod studentů se vydává na Pražskou národní třídu a míjí budovu nakladatelství Československý spisovatel. Demonstranti si toho nevšimnou, ale z budovy právě vybíhají maličtí 10-centimetroví mužíčci a běží se schovat na Střelecký ostrov. Jsou to spisovatelé, překladatelé a redaktoři, tak či onak spjatí s komunistickým režimem a zejména s normalizací. Jan Pilař, Ivan Skála, Jiří Taufr, Vítězslav Rzounek, Josef Rybák, Donát Scheiner, Jan Kozák, Josef Peterka, Karel Sýs. Tvůrci, kteří se vyšplhali na kariérní vrchol, spíše po stranické než estetické linii. Někteří už během sametové revoluce ani nežili, ale jak říká Zdeněk Nejedlý, pravý soudruh nikdy neumírá, tak tu jsou s námi stále. A proč jsou tak drobní? Doba si přeje, abychom byli bezvýznamní, malí. Spekulují sami potrefení soudruzy. Alespoň tak se to píše v próze Lukáše Prokopa, nazvané Zlatí komunisti. Jak dlouho může tato anekdota autorovi vydržet? Říká si čtenář v úvodu, ale posléze jej bizarní děj vtáhne. Drobní soudruzy se snaží na novou situaci adaptovat. Taufr nocuje v hnízdě po Strakapoudovi, Štol v kořenech kaštanu, Otčenášek v děravém hrnci. Příčiny svého zdrcnutí se snaží, jak jsou zvyklí, rozebírat na pravidelných schůzích u kupky sena. Při plavbě potokem na staré pantofly se utkají s katolickými autory. Největší strach ale mají tito komunističtí dubánci z toho, že je pochytají, zavřou do sklenic a vystaví v Ústavu pro českou literaturu. Připomeňme, že sám autor této grotesky pro znalce literatury je literárním historikem. Knihu vydalo nakladatelství s přiléhavým názvem Bylo, nebylo. Nakladatelství Kniha Zlín nabízí komiksové memoáry americké kreslířky a libretistky Alison Bedgelové. Barnumský název Tajemství nadlidské síly si vypůjčila z šestákové instruktážní brožurky o bojovém umění, která se jí dostala do rukou v dětství. Nadlidskou sílu tehdy sice nezískala, za to si vypěstovala celoživotní závislost na pohybu, cvičení a sebezdokonalování. Že svou fyzkulturní posedlostí uniká od svých vnitřních problémů, pochopila až později. A tak kromě těla začala zdokonalovat i svou duši, ať už studiem východní filozofie nebo četbou amerických býtníků. A začala řešit i své vlastní psychické potíže, strach ze smrti, otcovu sebevraždu či svou homosexualitu. O tom všem poctivě a zároveň vtipně píše v komiksové autobiografii, kterou přeložila Anna Křivánková. Nakonec jsem si nechal ještě jednu knihu o posedlosti sportem. Německá prozaička Verena Kesslerová se v novele lakonicky pojmenované Fitko vydává na území, které krásná literatura obvykle pomíjí. Hrdinka se škraloupem z minulosti se chce zvednout ze dna, k čemuž by jí mohla pomoci práce recepční ve fitness centru. A tak předstírá zájem o svět dokonalých figur a vyrýsovaných svalů a ještě k tomu finguje mateřství, aby si získala soucit majitele fitka. Když práci dostane, posilovna si ji postupně podmaní a hrdinka se sebedestruktivně vrhne na proměnu své osoby i osobnosti. prózu o odvrácené straně dokonalých povrchů, jak zní anotace, přeložila Kateřina Klabanová, vydalo nakladatelství Prostor.
0: Zlatí komunisti, Tajemství nadlidské síly a Fitko. To jsou názvy tří knižních typů, které představil a okomentoval publicista Jan Nejedlý.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz. Suzanne takes you down to a place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Státy Evropské unie zvažují vyřazení Ukrajinců s brannou povinností ze systému dočasné ochrany. Ten umožňuje Ukrajincům bydlet a pracovat v Evropě bez azylového řízení. Současný systém platí do března příštího roku. Ministři vnitra států 27 v Lucemburku jednají o jeho prodloužení a možných úpravách. Česká vláda omezení dočasné ochrany s ohledem na věk nebo místo původu Ukrajinců podle dřívějších vyjádření podporuje. Muž se zbraní se aktuálně pohybuje ve Strakonicích. Na místě zasahují policisté, lidé by se měli vyhnout ulici Švandy Dudáka a okolí. Podle policejní mluvčí Štěpánky Švarcové může být muž nebezpečný. Chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na Náměti a další kutnohorské památky budou od zítřka hostit 19. ročník hudebního festivalu Kutná Hora. Přehlídka nabídne 14. června 10 koncertů. Hudebníci se opět zaměří na dílo skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče. Po loňském 50. výročí jeho úmrtí letos připomenou 120 let od skladatelova narození. Podrobněji se Mezinárodnímu hudebnímu festivalu v Kutné Hoře budeme věnovat v této hodině. Počasí je většinou polojasno, v Čechách bude od západu postupně oblačno až zataženo a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky, výjimečně zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude další oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 23 až 27, na západě kolem 21 stupňů, na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Více zpráv na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Nejen Šostakovič bude naším tématem, ale třeba také Sergej Prokofjev v hudbě, kterou budeme hrát. Uslyšíte však hudbu Reichovu, Škroupovu, anebo právě teď Saru Gazarek.

Americká zpěvačka s polským jménem Sara Gazarek vám zpívala krátce po 15. hodině. Jinak je 15 hodin 6 minut, 4. červnový den, čtvrteční vysílání Vltavy a v kalendáři mimo jiné Dalibor, mužské křestní jméno širšího slovanského původu, ovšem v českých dějinách tedy spojené s osobností Dalibora, jenž figuruje nejenom ve Smetanově opeře a v lidových rčeních, ale je také historickou postavou. Pravděpodobně méně romantickou, než jak velí legenda a libretto, pravděpodobně se v skutku dopustil vícero kriminálních přečinů. Konec konců zločin, trest a forenzní vědy budou naším tématem už za okamžik, abychom vám představili z Brusu novou podcastovou sérii, která se právě tématu forenzních věd věnuje. Stačíme ovšem, jak jsme zmínili, vyrazit i do Kutné hory za Šostakovičem, anebo za srbským výtvarníkem, který ovšem umí velmi dobře česky. Přesvědčila se o tom naše reportérka na Benátském bienále. To všechno mezi 15. a 16. na Vltavě.

0: Suita G-dur pohádková Otakara Ostrčila v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, řízeného Vladimírem Válkem, tedy alespoň její část právě dozněla 12 minut po 15. hodině. Rozhlasovému umění a vlastně domácí tvorbě, nejen tedy z perspektivy symfonické, se budeme i teď věnovat. Ovšem budeme řešit možná true crime, možná forenzní vědy, každopádně zločin, operativu, vědu a příležitost dozvědět se o kriminalistických metodách a postupech i specificky v jedních oborech na pomocných při objasňování trestných činů. Právě to lze nyní prostřednictvím nové podcastové série Místo činu. Osmidílná série je autorským počinem Kateřiny Radhouské, ta je nyní ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co je vlastně hlavním tématem té série, byť se to nabízí teda z názvu?
1: Vy už jste to trochu řekl, ten zločin operativa věda je asi nejpřesnější, protože je tam... Jeden teda z těch důležitých hostů je Josef Lotes, což je bývalý šéf pražské Mordparty. A to je opravdu jeden z nejvýznamnějších operativců, které vůbec v České republice máme. Ono někdy lidé nevědí, jaký je rozdíl mezi vyšetřovatelem a operativcem. Já to teď nebudu vysvětlovat, protože to se dozvíte v té sérii, takže doporučuji poslech, pokud si tohle chcete ujasnit. Ale Josef Lotes určitě velice důležitá figura. No a další třeba, kdo tam vystupuje, je Radek Galaš, což je také tedy bývalý policista nebo policista ve výslužbě, oba už jsou tedy ve výslužbě, a je to ředitel Muzea policie České republiky. Tím teda trošku naznačuju, že se malinko podíváme i do historie, protože tam je velká expozice kriminalistiky v tomto muzeu a je to velmi poučné. Takže to je ta policejní část a pak ta věda, jak už jste zmínil, některé ty vědní obory, které napomáhají zkrátka těm policistům nebo vůbec všem, kteří bojují proti zločinu. A konkrétně teda v této sérii představujeme podrobněji dva, a to je forenzní entomologie s paní doktorkou Hanou Šulákovou, která pracuje v kriminalistickém ústavu, a forenzní genetika, velice důležitá, s panem doktorem Danielem Vaňkem.
0: Já vím, že v expozici muzea policie je právě i vitrina s tou forenzní entomologií, s těmi červíky. Já jsem si vždycky kladl otázku, co člověka motivuje k tomu, že studuje takovouhle disciplínu, že se jí zabývá celý život, byť je zřejmé, že je to velice účinná metoda. Mě napadá v kontextu toho, o čem se bavíme, co motivovalo vlastně vás k natočení téhleté série.
1: Já jsem myslela, že se mě budete ptát, co motivovalo paní Šulákovou, aby se stala nejvýznamnější českou forenzní entomoložkou. Na to bych asi nedokázala odpovědět. Mě k tomu motivuje vůbec zájem o tu kriminální oblast. Já i tady v rámci teda svého úvazku v Českém rozhlasu, protože pracuji na pozici kreativní producentky, takzvané kurátorky pro oblast drama. A v tom dramatu se věnuju právě oblasti krimi, detektivky, thrillery, horory, mystery, všechny tyhle ty temnější žánry. Takže to mám i jako svůj hlavní pracovní úvazek. A ono, když třeba děláte detektivku, tak je dobré něco o tom vědět, jak to vlastně funguje, jaké jsou ty metody, postupy, jak třeba může pomáhat ta věda, to je opravdu hodně užitečné. Byť teda zrovna teď natáčíme detektivku,

0: knížku od Josefa Mareše pro dvojku, už je třetí a ta se bude vysílat, myslím, 4. října na dvojce. A to je tedy případ, který on vyšetřoval a tam vlastně za z těch znalostí není potřeba tolik, protože on také jako bývalý šéf té pražské Mordparty to všecko velice dobře zná.
1: On ten true crime zažívá neuvěřitelný boom a už v několika letech tedy. Čím se vlastně ta série odlišuje od těch běžných true crime podcastů? A je tam nějaký true crimeový prvek nebo je to spíš vzdělávací série?
0: Já bych to možná vzala i s tou forenzní psychologií, kterou jsem natáčela předtím, protože obě ty série, myslím, mají společné to, že já vyloženě nejdu po té senzaci ve smyslu, že třeba co díl to nějaký atraktivní případ, ale spíš se právě snažím trošku nahlídnout, teď to bude znít jako kliše, ale pod pokličku, to znamená ukázat, jak opravdu ta policie postupuje, co konkrétně se děje, co třeba máte dělat, když se ocitnete na místě činu, kdybyste se vy ocitl někde na místě činu, nepřála bych vám to, může se to teoreticky stát, tak co tam dělat, jak se zachovat, co udělat jako první, co naopak nedělat, abyste té policii nekomplikoval tu práci. A když jenom zmíním třeba ještě tu forenzní psychologii, můj předchozí cyklus, který měl 33 dílů, tak ten se momentálně využívá ve výuce na několika vysokých školách, takže určitě ten vzdělávací aspekt je pro mě taky důležitý.
1: Tak se pojďme ocitnout na místě činu skrze ukázku, kterou jste vybrala.
2: Pokud jsem mohl, tak jsem vždycky, i když třeba jsem neměl dosah jako vedoucí nebo vedoucí skupiny, tak jsem se snažil dostat na to místo činu, abych se podíval, jak to tam vypadá, protože z toho, jak si zaregistrujete to místo činu z té polohy těla, už vám tam to vypovídá řadu věcí, jestli má roztažené ruce, roztažené nohy, ruce vzad, ruce rozpřažené, jestli to tělo bylo tažené. Prostě napoví vám to spoustu dalších věcí. Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
1: Slyšeli jsme úryvek z podcastové série, kterou představuje živě ve studiu Vltavy její autorka Kateřina Radhouská. Koho jsme slyšeli?
0: Slyšeli jsme právě Josefa Lotese, bývalého šéfa pražské Mordparty. A v tom prvním dílu se hodně opravdu dozvíte úplně praktických informací o místě činu.
1: My jsme tady před týdnem měli jiné představení pro změnu hororové série pro děti a mládež. Napadá mě vlastně stejná otázka mířící na specifickou formu audiálního sdělení. Myslíte si, že v něčem je, ať už tedy kriminalistika, true crime nebo právě ten váš podcast v rozhlasové formě silnější než třeba v audiovizuální?
0: To neumím úplně posoudit, ale řekla bych, že pro některé lidi to může být snesitelnější v tom smyslu, že tam nevidí krev nebo nevidí ta mrtvá těla a podobně. Vím, že pro někoho ta vizuální stránka je hodně nepříjemná. Samozřejmě i v tomto pořadu jsou prostě ty násilné prvky, to je jasné. Takže ho nemůžu doporučit někomu, kdo by s tím měl vyloženě problém, ale zároveň se tam snažíme všechno podat citlivě, spíš vysvětlit nebo dovysvětlit některé věci. Tak no, asi takhle bych odpověděla.
1: Mám závěrem úplně osobní otázku. Vy jste mluvila o vaší motivaci setkání s tématem. Co to vlastní setkání s těmi aktéry té kriminalistiky? Jaká byla ta interakce a spolupráce s těmi klíčovými respondenty?
0: Je to zajímavé, protože podle mě jsou to všechno lidé, kteří vidí v té svojí práci velký smysl a ona opravdu velký smysl má. Já si dokonce vzpomínám ještě ve forenzní psychologii na rozhovor s policejní interventkou a to je velmi těžká práce dělat policejního interventa. A přesně tohle ona tam říkala, že opravdu tomu naprosto věří tomu, co dělá a že v tom prostě vidí hluboký smysl. Zločin tady bude vždycky a my tím myslím my všichni, nebo my, kteří nepácháme ten zločin, se zkrátka musíme snažit nějak se k tomu postavit a bojovat s tím, protože jinak to prostě nejde. Takže já i těchto lidí si všech opravdu velmi vážím. Ta práce je náročná. Jako dělat kriminalistu, to opravdu není pro každého. A já jenom, pardon, bych závěrem řekla, že tady ten pořad Místo činu bude mít v sobotu premiéru na Plusu a vlastně od této soboty se bude vysílat na Plusu vždy tedy každou sobotu v 17.05 a potom v neděli 13.05 a jinak všechny díly jsou a budou trvale dostupné na Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.
1: Zve k poslechu podcastu Místo činu jeho autorka Kateřina Radohuská. Díky.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.

0: portugalská zpěvačka a představitelka žánru fadu, ale také různých žánrových crossovů, kaša, mundino. Zpívala 25 minut po 15. hodině a vytvořila předpolí k úplně jiným žánrům, které už jsme avizovali. A to ke klasické hudbě, již se budeme věnovat jednak tím, že vám nabídneme například hudbu Prokofjevovu, ale také pozveme na Mezinárodní hudební festival Kutná Hora. Ten vstupuje zítra do svého 19. ročníku a až do 14. června nabídne sérii 10 komorních koncertů, které letos propojuje mimo jiné osobnost jiného ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče konkrétně. A taky otázka smyslu hudby v dnešním světě. Festival se uskuteční v chrámu svaté Barbory, kostele Panny Marie na Náměti i dalších historických prostorách a vedle zavedených umělců představí i mladou generaci interpretů. Redaktor Daniel Jäger si k mikrofonu pozval zakladatele a uměleckého ředitele festivalu Jiřího Bártu.
1: Šostakovič byl takové nosné téma loňského festivalu, já sám jsem byl až překvapen, jakou to mělo odvezu, takže jsem navázal, využil jsem druhého výročí letošního, že kulatého, takže jsem už ne tak výhradně, ale i tomu Šostakovičovi věnoval ten ročník 19.
2: Co konkrétně z tvorby Dmitrije Šostakoviče letos v Kutné Hoře a v okolí zazní?
1: Především na závěrečném koncertě to bude 15. symfonie v úpravě pro klavírní trio, velký aparát bicích čelestů, autorizovaná úprava, která mám pocit, že zazní v Čechách poprvé úplně. Pak tam budou všechny tři kompletní provedení těch sonát pro smyslové nástroje, housle, violončelo s klavírem, klavírní sonáta. A to si myslím, že je letos vše.
2: Dramaturgie toho letošního ročníku je mimořádně široká, od Šostakoviče přes Bacha a Bartóka až třeba po gruzínskou hudbu nebo jazzové inspirace Claudea Bollinga. Jak hledáte rovnováhu mezi tematickou jednotou festivalu a dramaturgickou pestrostí? Zmíníte alespoň některé ty klíčové skladatele a díla.
1: Vždycky jsem se snažil dávat to do kontrastu ty programy, ať už mikrokontrastu v rámci jednoho koncertu, anebo už kontrastu v rámci celého festivalu. Tam jsou tací, který jezdí na celý týden, aby prostě každý koncert byl kontrastem toho předchozího. A moje takové téma bylo vždy postavit jednoho autora proti druhému. Například Bollingova jazzová svita s Bachovou svitou. Jak jsem zmínil, 15. symfonii, ta zní v kontrastu s Kančelim malou Daneliádou, což je vlastně groteskní vtipná skladba a koncert končí Strausovo Perpetuum mobile, což je vysloveně taková hříčka hudební, kterou skoro ani nemůžeme brát vážně, nicméně vtipná, taková ta, co se hraje vždycky ve Vídni na novoroční koncerty. Takže mě to docela baví, tyhle ty spojení zdánlivě, které vůbec spolu nemůžou fungovat, ale většinou se to vyplatilo během těch 19 let.
2: Festival Kutná Hora je dlouhodobě ceněn za propojení špičkových interpretů s tou mladou generací hudebníků. Letos se znovu objeví řada mimořádných mladých talentů. Co je pro vás při jejich výběru nejdůležitější a kdo konkrétně letos v Kutné Hoře vystoupí?
1: Tak jestli můžu zmínit v úterý 8. to je Georgi Gigašvili, to je gruzínský klavirista, jedna z těch hvězd nastupující generace, Alexandra Konunová na zahajovacím koncertě, netka husiska, vynikající moldavského původu, taky jedna z těch mezinárodních hvězd dnešních. Zároveň musím zmínit partu Malerlých hochů v čele s Danielem Matejčou, který už se etabluje jako jeden ze těch špičkových českých houslistů, ale spolu s ním tam bude Mateo Hager, Richard Koller, Jan Novák, houslisté. Každý z nich si myslím, že patří mezi budoucí evropskou elitu prostě houslou a Indy Stevie na kontrabás. Mám tam syna Josefa Bártu, který je šikovný na violončelo, a Elu Bártu. Jsem tam dal taky z mých dětí, který už mají vyhrané soutěže a já jsem furt otálel, ale myslím si, že už jsou zralí na to pódium v Kutné Hoře.
2: Festival se odehrává v unikátních historických prostorách, chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na Náměti nebo zahrádka. Jak moc konkrétní prostory ovlivňují vaše dramaturgické uvažování?
1: Tak ten koncert v zahrádce, to je letos asi nejdále jako lokačně, co děláme od Kutné Hory a musím říct, že já jsem tam hrál loni. Je to kostel, který je spojený s působením faráře Toufara. A to místo mě nesmírně oslovilo, takže tam děláme koncert, který je vázaný k Toufarovi a k textům jeho. Samozřejmě vždycky ta Kutná Hora byla takový sparring partner celého toho festivalu. Řekl bych, že bez Kutné Hory by asi ten festival nebyl tam, kde je. Takže ta Kutná Hora opravdu pro nás pracuje tím duchovním způsobem úplně maximálně.
0: Říká violončelista Jiří Bárta. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora začíná zítra, a to v kostele svatého Víta v Zahradce. Koncert nazvaný Jako bychom dnes zemřít měli je inspirovaný osudem kněze Josefa Toufara. Zazní skladby Milana Paly pro solové husle a také text Miloše Doležala v podání herce Jana Šťastného. Velký zahajovací koncert festivalu se pak uskuteční v neděli v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře a na programu je i hudba Bacha a Šostakoviče. Vy uslyšíte, milí posluchači, Prokofjeva, slavný motiv z baletu Romeo a Julie, ještě předtím ovšem Škroupův smyčcový kvartet číslo 1.

0: Maris Jansons řídil filharmonický orchestr z Osla, orchestr, který provedl část suity z baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofieva.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: To byla hudba na Vltavě krátce po 15:30 4. června 2026. A před více než 60 lety se narodil v bývalé Jugoslávii v obci Derventa na území Srbska muž, o němž bude řeč. Vysokou školu vystudoval v Praze, konkrétně na AVU v ateliéru Jiřího Sobka a Václava Pospíšila. Výtvarník Predrag Djakovič byl fascinovaný českým barokem i Čechy a tak tu od 80. let zůstal natrvalo. A letos zastupuje Srbsko na bienále v italských Benátkách, kde má velkou výstavu. Reportérka Zuzana Filipková ji navštívila v srbském pavilonu, kde také s tvůrcem natáčela.
2: Koncepce vlastně historie toho 20. století, kdy si nic se novýho nestalo, že vlastně to ten kruh, který se uzavřel, a někdy občas mám pocit, že vůbec absolutně jsme se nic jako lidská rasa nenaučili. Nejsem já tu, aby jsem soudil, nebo cokoliv, jsem jenom stavil ta fakt, ty fotografie, ty lidi, ty osudy lidí, aby lidi pak sami dali svůj úsudek, aby se prostě otočili a podívali se prostě úplně na ten svět jiným očima.
3: Říká o tématu výstavy nazvané Přes Golgotu ke vzkříšení malíř a výtvarník Predrag Djakovič. Stojíme spolu v srbském pavilonu v Benátkách. Historická budova s velkým stropním oknem z roku 1938 má na sobě stále nápis Jugoslávia. A o historii, paměti a lidstvu je i tato Djakovičova výstava. V pavilonu visí stovky starých fotografií, výstřižků z dobového tisku, staré mapy a další věci, které nám připomínají složitou historii 20. století.
2: Tady jsou osobní fotografy Hitlera a to jsou fotky, já jsem to koupil, to jeho vnuk prodával a to jsou vyloženě strašně drahé věci v Drážďanech, to nemají nikdo, to je strašně drahé, podívejte si tady, a on mi prodal toto. Takže vlastně vidíte nějakého Jekyll a Mr. Hyde, vidíte člověka, který strejda, který čte noviny, kuchaři, jak všichni hajlu, jako obyčejní lidi.
3: A ty materiály všechny, vlastně ta sbírka,
2: to je moje život,
3: to je vaše kolekce.
2: Yes, to je moje.
3: To je moje život. To sbíral od
2: strašně
3: dlouho.
2: Pod rodinný kolekci mi opravdu děde, to jsou prostě, jakože čekalo všechno tento moment. Osobně já si tomu aktivně věnuji 25-30 let a to je kolekci všechno děde a praděde a to jsou prostě neuvěřitelné věci.
3: Vysvětluje Djakovič. Na jedné stěně pavilonu jsou na sobě vyskládané historické kufry.
2: Tam 7 je z Auschwitzu, 13 je z Terezínu a ten celý zbytek, vy jenom vezmete kufry, jako bohužel my jsme taky tragické události v Jugoslávii, válka, jenom vezmete kufr, matčinu fotku nebo rodní list, utíkáte. Spoustu kamarů uteklo do Prahy. Dneska Ukrajinci utíkají, 500 000 jich je prostě všechno jenom utíkají, furt. A já říkám, jestli můj život takhle skončí, furt nějaký utíkaný, furt prostě neskutečný refugees. Já jsem neustále jako pomocná síla, protože jsem cítím, mám velký soucit životní. Tady máte Blízký východ, zase válka na Blízkém východě. To je to všechno dané a zase to je třeba 80 let, my zase jsme v tom. A zase ty korporace, zase ty mega strašný kapitál, my se budeme chádat jako mezi sebou. Já to nebudu soudit, ale prostě to pochopíte. Smíte, a najednou říkáte, Ježišmarja, když my jsme na tom samém začátku, jako před 100 lety.
3: Úplně. Takže to je ten pocit, který by tady návštěvníci vlastně měli z té výstavy si odnést.
2: A víte, co je ještě krásný, že každý vlastně vidí, každý národ najde o sebe. Italy, Švédy, tam je Asia, Japonci. Takže každý prostě čte, každý si prostě chytne to a najednou z té souvislosti, že vidí, aha.
3: Výstava obsahuje i videozáznam hry na piano. Hudbu složil Djakovič a funguje tu jako emocionální složka, ale i jakási historická zkušenost beze slov.
2: To jsem jak komponoval a hrál, to je moja hudba a vlastně ona měla mít podmanitě. Ona prostě vyloženě měla takový tam ten background, který vyloženě vy cítíte, vnímáte už úplně jinak, když to máte. Ta hudba, která je taky konceptuální, která je prostě udělána přímo pro tady to všechno, co jakoby, takový pocit vnitřní, je klíčově, když tady to budete uprostřed, zavřete oči, pustíte hudbu a otevřete oči. A vy vidíte ty prostě tváře. Totiž mě se stala jedna geniální životní věc. Já jsem z Balkánu, z Srbska, a šel jsem studovat do Prahy. Takže si představte ty úžasnou energii a teď tu klasickou krásnou evropskou instituci, která mě vzdělala a dokázala mě usměrnit. Takže já jsem vlastně jako dostal to nejlepší z obou krajin, a dokázal jsem se, víte, soustředit, to je strašně důležité a pochopit tolik věcí, které, když to nemáte, tu možnost odejít a vidět s nádhledem, to je pak ta tragédie. Pak nevidíte sami svoje vlastní chyby, nebo nepochopíte určité souvislosti dějin. A jsem strašně jako hrdý, protože jak jsem já Čechoslovák a ten pavilon je takový jako srbský, ale můj kurátor je Čech, takže jsem strašně na to píše.
3: Vysvětluje Predrag Djakovič, který se narodil více než před 60 lety v malé obci v Srbsku na území tehdejší Jugoslávie. Vystudoval v Československu, ale už po první světové válce zde žil i jeho dědeček, nadšený sokol.
2: Můj děda byl velký sokol, i když jsem obrovský sokol, on umřel, ho pohřbili s sokolskou čepičkou. To jsou ty vazby, to jsou ty strašně důležité velké vazby. A to nemůžete vymazat gumičkou nebo vychodit, to prostě nejde.
0: Výstava srbsko-českého výtvarníka Predraga Djakoviče zůstane v srbském pavilonu v zahradách Giardini do 22. listopadu. Stejně tak jako celý program 61. ročníku Benátského bienále. Série reportáží z Benátek od Zuzany Filipkové najdete už nyní na vltavském webu.

0: Posloucháte Český rozhlas Odpolední Vltavu. Rozhlasu je dedikována bagatela, rozhlasová bagatela Vojtěcha Spurného, českého multiinstrumentalisty a také klavíristy, jak jste slyšeli. Dozněla právě nyní 640 minut po 15. hodině. Krátce před čtvrtou hodinou ještě čas na úvahu. Dnes je jejím autorem literární publicista Jan Bělíček a dal jí název Přežít Žižkov, plný alkoholu, drog a chaosu.
1: Knihu Táňa Praha 3 Žižkov byste v literárních cenách a žebříčcích nejlepších knih loňského roku hledali marně. Přestože si své čtenářstvo určitě našla, její potenciál rozhodně překračuje okruh pražského post-undergroundu, do nějž sebevědomě zaplula. Marie Zelbová totiž v tomto svém vzpomínkovém textu přináší úplně jiný pohled na normalizační Prahu 80. let a taky na realitu let 90. Zavádí nás na Žižkovskou ohradu a její blízké okolí, kde vstupujeme přímo do života v autentickém undergroundu, který si už pod nánosem idealizace nedokážeme dost dobře představit. Autorka popisuje své vyrůstání na samotném sociálním dně uprostřed husákovského Žižkova, který je plný alkoholu, drog, ale především lidí traumatizovaných a zničených normalizačním autoritářstvím. Tito lidé hledají nějakou cestu ven z tehdejšího marazmu a utíkají se k hudbě, spiritualitě, marihuaně, výstřednostem a nekonečným večírkům s co nejnižším rozpočtem. Takovým člověkem byla i Táňa Leixnerová, která sice pocházela z komunistické rodiny, ale studium lékařství nedokončila a postupem času se ocitla v prostředí společenských vyvrhelů, kteří nechtěli své sny podřídit vůli ústředního výboru KSČ. Táňa se obklopovala talentovanými i méně talentovanými hudebníky, zpěváky, tanečníky, básníky a spiritualisty, kteří hledali svou cestu ke smyslu života navzdory celospolečenským očekáváním. Přestože byla jejich hnací silou svoboda a touha po jiném typu bytí, drtivá většina z nich své ideály a sny utopila v drogách a alkoholu. Vypravěčka Marie Zelbová se svým bratrem si ovšem tento styl života dobrovolně nezvolili a museli v tomto prostředí vyrůstat, což mělo radikální vliv na jejich následný život. Ze jejího bratra se stala ikona pražských drogových dílerů, protože začal užívat a prodávat pervitin v hodně raném věku. Jeho život bohužel nedopadl vůbec dobře. Pro čtenáře a čtenářky narozené v Praze nebo v Praze dlouhodobě pobývající přináší kniha fascinující vhled do ulic a míst, která dobře znají, ale která v sobě přesto skrývají naprosto neuvěřitelné příběhy. Všem ostatním pak poskytuje unikátní vhled do odvrácené strany jedné epochy, na níž většinou vzpomínáme v úplně jiných kontextech a perspektivách. Je to kniha o lidech zlomených pozdní normalizací, kteří chtěli žít svobodně a bez kompromisů i v časech, kdy to bylo opravdu velmi těžké. Tento až existenciální nihilismus a sebedestruktivní vzdor vůči systému, který těmto lidem narýsoval úplně jinou životní dráhu, než by si přáli, měl ovšem poměrně zničující vliv především na příbuzné a nejbližší těchto bohemských androšů. Autorka tyto negativní stránky života v dobrovolném exilu na společenském dně rozhodně nezamlčuje. Z jejího vyprávění zároveň úplně jednoznačně nevyplývá, jestli své matce Táně lehkovážný přístup k životu vyčítá, nebo jestli jí tato svébytná svoboda naopak nepřitahovala. Pravdou bude nejspíš obojí. V předgentrifikační Praze Marie Zelbové si podávají ruce zloději, bohémové, opilci, drogově závislí a společně kolem sebe rozvěřují události plné násilí, myšlenkových excesů a zkratů, nepořádku a chaosu. Tak dnešní Praha, která patří mezi nejbohatší a nejbezpečnější města současné Evropy, už rozhodně nevypadá. Většina lidí by si zřejmě návrat takové metropole ani nepřála. Z textu Táňa Praha 3 Žižkov k nám ovšem prosvítá chudé, chaotické a pulzující město v trochu omšelých kulisách přelomu 80. a 90. let, které má svoji specifickou přitažlivost. Právě tuto nepopsatelnou a skoro zapomenutou atmosféru jedné doby nám její próza dokonale zpřítomňuje.
0: Úvaha literárního publicisty Jana Bělíčka nesla název Přežít Žižkov plný alkoholu, drog a chaosu. My vás naopak pozveme za okamžik na Vinohrady, do Riegerových sadů a věříme, že toho alkoholu, drog a chaosu bude méně, za to bude slyšet například Socher.

Velká salonní symfonie Antonína Reichy právě 5 minut před 16. hodinou dozněla. Mluvíme-li o vážné hudbě, pak mi, milí posluchači, krátce před 16. ještě dovolte pozvánku. Hudbu si lze vychutnat i tuto sobotu v Riegerových sadech v Praze. Budeme slavit 100 let od založení již zmiňovaného dnes Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tak vás zveme nejen na open air koncert s odpolední a večerní hudební scénou, ale také na aktivity, které stejně tak jako koncert akce budou zdarma. Program začíná od 15 hodin, postupně vystoupí několik kapel a souborů se členy orchestru a dalšími hosty. Mimo jiné třeba Epoch Quartet, Clarinet Factory, jazzový kvintet Spinus Q nebo dechovka pod názvem Luďa Banda. Vrcholem pak bude od 20 hodin slavnostní open air koncert Sočru pod taktovkou Petra Popelky a Roberta Jindry. Celým večerem vás provedou kolegové František Šedivý a Naděžda Hávová. Tak se těšíme v sobotu na viděnou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Postup při obnovení dotací pro Agrofert byl podle státního zemědělského intervenčního fondu správný. Fond napsal, že to dnes potvrdila Evropská unie. Odmítl také informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise. Intervenční fond zhruba před měsícem Agrofertu obnovil vyplácení dotací a s Evropskou unií se domluvil na režimu vykazování plateb. Předal mu také informace o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který koncern dříve vlastnil. Armáda se podle svého budoucího šéfa Miroslava Hlaváče musí soustředit na dokončení těžké brigády. Řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Prezident podle něj s jeho prioritami souhlasí. Hlaváč také chce, aby armáda rozvíjela protivzdušnou a protidronovou obranu. Do čela armády by měl nastoupit podle návrhu vlády 1. července. Prezident už dříve řekl, že ho jmenuje v nejbližším možném termínu. Na dnešním jednání ho ale nezdělil. Ve věku 56 let zemřela francouzská kreslířka a filmová režisérka iránského původu Marjan Satrapiová. Proslavila se především autobiografickým komiksem a později i animovaným filmem Persepolis, který získal cenu Poroty na festivalu v Cannes a nominaci na Oscara. Zaujal také na Anifestu v Třeboni, kde obdržel hlavní cenu. Počasí. V noci bude zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i oblačno. Nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 10, na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Zítra čekáme zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 21, na východě 23 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Pat Metheny, Brett Meldau, Mňága až Ďorb, anebo právě teď Frank Sinatra a Count Basie společně na Vltavě po 16. hodině.
2: The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of

people get in my room. Come fly with me, we'll fly away.

0: And don't tell your papa.
1: Sinatra at the Sands, to je album, z něhož zněl hlas Franka Sinatry. Živé album nabrané v Las Vegas ve slavném hotelu a kasínu Sands společně s Countem Basie, a také aranžemi Quincyho Jonese. Legendární hudba 6 minut po 16. hodině v odpolední Vltavě.
2: Akcent.
3: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
2: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
1: Zatímco některé věci zůstávají, třeba stabilně dobré album Franka Sinatry, z něhož jsme tady hráli hudbu, některé žánry a oblasti třeba i mediálního světa se proměňují v důsledku tlaku technologií. Platí to mimo jiné i pro fotožurnalistiku. Už před více než 10 lety se psalo a mluvilo o tom, že právě fotožurnalistika je v krizi. Tehdy noviny i časopisy fotoreportéry hojně propouštěly. A také Washington Post letos v únoru oznámil mohutné propouštění stovek zaměstnanců, včetně všech 9 vlastních fotografů. O práci pravděpodobně přišla i polovina fotoeditorů. Reportážní fotografie prochází zásadní proměnou. Digitální média, ekonomický tlak i nové technologie mění způsob, jakým vzniká a funguje obrazové zpravodajství. No a jaké jsou důsledky pro kvalitu, důvěryhodnost i samotné fotografie, tak to je otázka, kterou mimo jiné klade Saša Michailidis, nebo to, kdo vlastně dnes rozhoduje o tom, jaký obraz světa vidíme. Saša Michailidis se bude ptát šéfredaktora fotobanky ČTK Petra Mlcha a Jana Mihalička, freelance fotografa, dříve fotoreportéra Lidových novin. Pořad reprízujeme, můžete si ji poslechnout v 16.30 na vlnách Vltavy.

0: třetí část smyčcového sextetu A-dur Antonína Dvořáka v podání Panochova kvarteta právě dozněla a Antonín Dvořák tedy zněl i vysíláním Vltavy. Muž, který zanechal svou kulturní stopu nejen doma, ale i ve světě. Totéž lze říci o Václavu Havlovi, jeho odkaz je konec konců v kontextu dění v knihovně Václava Havla nyní široce diskutován. My ovšem můžeme s radostí oznámit, že obyvatelé Tajpeje si můžou dnes nově odpočinout na lavičce Václava Havla. V centru parku Da'an ji odhalil předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS spolu se starostou města. Slavnostní odhalení lavičky si nenechali ujít desítky krajanů nebo příznivců Václava Havla a české kultury.
1: V létě jedeme do Česka.
2: Na odhalení lavičky Václava Havla se tady v Tchaj-pej přišli podívat taky místní studenti češtiny.
1: Studovat?
3: Ano.
2: Říkáme Čempej Jun, kterou přezdívají Katka. S dětmi ale přišla i jejich lektorka Helena Hrdličková.
4: Podle mě je to pro ně něco úplně nového, i když myslím si, že Havel je tady hodně známý a hodně oblíbený, takže určitě to bude mít velký ohlas.
2: Tchaj-pejská lavička Václava Havla je složená ze dvou židlí a mezi nimi je kulatý stůl. Na něm je z boku napsáno, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Na těch židlích jsou ještě zezadu skleněná červená srdce a další česká sklářská práce. Lavička vyzývá kolem jdoucí k tomu, aby si na ní lidé sedli, odpočinuli si a povídali si mezi sebou.
5: A já jsem rád, že ty jeho myšlenky sem pronikají a říkal jsem, že zároveň bych byl velmi rád, kdyby u nás zůstali.
2: Podle předsedy Českého senátu Miloše Vystrčila z ODS je dnešní slavnostní odhalení lavičky Václava Havla důkazem toho, že jeho odkaz je známý nejenom v Česku nebo v Evropě, ale i v Asii.
5: Ty jeho myšlenky, které zaznívaly v jeho projevech, že by demokracie a demokratické země měly spolupracovat, aby byli odolnější vůči zemím autoritářským, ty jsou, myslím si, dneska více platné a více aktuální, než tomu bylo dříve.
2: Lavičku pomohl odhalit i spisovatel a Havlův kamarád Jáchym Topol. Pro Tchajvance je podle něj Václav Havel hlavně člověk, který dokázal vzdorovat totalitě.
6: Václava Havla tady berou Tchajvanci ohromně vážně. Oni pořád si myslím ho vidí jako toho 40-letého chlapíka, který mu Rudý nabízeli pas do celého světa a svobodný život anebo kriminál. A tohleto námi takřka zapomenutý hrdinství tady na Tchajvanu dneska hodně znamená.
2: Veškerý materiál na to, aby se lavička Václava Havla mohla postavit, se dováží z Česka. Dodává Petr Máder, který se o výrobu laviček stará.
7: Součástí, jak tady můžete vidět, je kovová, mosazná část, dřevěná, tam používáme exotické dřevo a pak je ta ručně vyráběná část těch skleněných ozdob, což je vlastně to srdce a ten zelený, my tomu teda jako říkáme šnek, prostě tato spirála. A to se všechno vlastně jako dělá v Novém Boru.
2: Tchaj-pej se tak přidává k dalším místům po celém světě, od Paříže po Washington, kde si lidé na lavičce Václava Havla můžou v klidu sednout a popovídat si. Tchaj-pej, Jiří Chábera, Český rozhlas.

0: Jedna nadčasová generační výpověď, kterou už po mnoho let zprostředkovává parta z Valmezu, Mňága a Žďorp. To byla píseň, která nesla titul Bezďácká a do jisté míry tuláctví, možná i to bezďáctví a býtnictví symbolizuje Allen Ginsberg. K poslechu jeho dokumentárního otisku v Praze vás pozveme za okamžik. Americký býtnický básník Allen Ginsberg přijíždí v roce 1965 do Prahy jako oficiální host režimu, ale jeho nespoutanost, otevřenost a kontakty s mladými lidmi rychle přitáhnou pozornost státní bezpečnosti. Nový rozhlasový dokument zahrnuje archivní nahrávky, hrané scény i vzpomínky pamětníků a odkrývá tak příběh zvoleného krále Majálesu i jeho ukradeného deníku a střetu svobody s totalitní mocí v atmosféře uvolňujících se 60. let. Nese název Akce Chroust, Allen Ginsberg a STB. Na programu ho máme právě dnes večer.
1: Přiletěl do Ruzině, nevěděl co, ale měl číslo telefonu na Škvoreckýho.
2: A díky Škvoreckému, kterému zavolal, a Janu Zábranovi, získal stipendium ve svazu československých spisovatelů a stal se oficiálním hostem toho režimu.
3: Milý Alene, jako by to bylo včera, když jsem toho zimního večera v Praze slyšel tvůj hlas a myslel si, že voláš z New Yorku, ale ty jsi už stál v budce na pražském letišti. Josef Škvorecký.
4: V novinách se vedla kampaň proti takzvaným vlasatcům a chuligánům. A do této reality spadl Ginsberg doslova z nebe. V teniskách, ošuntělém kabátu s plnovousem a korálky na krku.
0: Býtnické dokudrama, takový podtitul má pořad Dana Beka a Daniela Kupšovského, který uvádíme ve 20 hodin pod názvem Akce Chroust. Allen Ginsberg a STB. Básník Allen Ginsberg by se včera dožil 100 let. Co bude zítra? V ranní mozaice třeba již. Mimo jiné vás Zuzana Filipková pozve do Avoid Gallery. Určitě je dobré také zmínit filmový příspěvek Tomáše Piláta, konkrétně rozhovor s filmovým dramaturgem Janem Gogolem. A nebo bude Hana Ulmanová recenzovat jinou americkou literární personu Sarah Perryovou. To všechno s Františkem Šedivým a Naděždou Hávovou zítra, hned od rána. Odpolední Vltava se pomalu, ale jistě míří ke svému finále, aby dala prostor vltavskému akcentu. David Hamr přeje dál příjemný poslech, stejně tak technik mistr zvuku Jan Mikušek a editor dnešního vydání Jan Zítka.

0: Nejdřív musíš včelám vhodné vyhledat místo.
1: S Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského a také s římským básníkem Vergíliem o včelách a včelařství.
0: S malým odbočením k osobnosti novináře a politika Julia Grégera.
1: Za Bzukotu úlů na dole v Máslovicích připravila Jarmila Konrádová.
0: Ve víkendové příloze v sobotu 6. června.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Ale pochopitelně nejenom hmotnými statky je člověk živ. Naopak jsou i kulturní požitky, které stojí za to konzumovat. Třeba v nové budově Národního muzea můžete až do 30. listopadu navštívit výstavu Czech Press Photo. Jak se proměňuje reportážní fotografie? Nejen o tom jsme v únoru mluvili v Akcentu. Teď máte možnost slyšet reprízu tohoto pořadu.

0: Už před více než 10 lety se psalo a mluvilo o tom, že fotožurnalistika je v krizi. Tehdy noviny i časopisy fotoreportéry hojně propouštěly. A včera jen samotný The Washington Post oznámil mohutné propouštění stovek zaměstnanců, včetně podle všeho všech 9 vlastních fotografů, a o práci přišla patrně i polovina fotoeditorů. Reportážní fotografie prochází zásadní proměnou. Digitální média, ekonomický tlak i nové technologie mění způsob, jakým vzniká a funguje obrazové zpravodajství. Jaké jsou důsledky pro kvalitu, důvěryhodnost i samotné fotografy? A kdo dnes vlastně rozhoduje o tom, jaký obraz světa vidíme? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Ve studiu jsou s námi šéfredaktor Fotobanky ČTK a předseda podotyček Press Foto 2025 Petr Mlch. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A Jan Michaliček, freelance fotograf, dříve fotoreportér Lidových novin a časopisu Týden. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Panové, z hlediska vaší práce, co se včera stalo v Washington Post, je nečekané, nebo je to jenom vyústění nějakého dlouholetého trendu? Petře.
1: No, nevím, jestli se to dá říct, jakože to je nečekané, a jestli to je vyústění trendu, nicméně je pravda, že fotoreportérská práce, nebo jaksi práce fotografů, zvláště pro agenturu nebo pro média, je vlastně většinou to nejdražší položkou, která tam jako figuruje. A pokud teda management nebo někdo dospěje k rozhodnutí, že to vyřeší nějakým jiným způsobem, tak asi to nějakým způsobem jako vyřešili, ale je to prostě důsledek toho, že ta média se zásadně proměnila za posledních 10-15 let a vlastně místo toho, abychom hledali hezký obraz světa, hezký fotografie, tak se spíš jde po nákladech a po takových věcech, které hrajou do ruky ekonomice.
0: A Honzu Michalička to také nepřekvapilo?
2: Mě to vlastně taky úplně nepřekvapuje, protože ten trend tady je dlouhodobě. Spíš co mě překvapuje, že to dolehlo vlastně na tu Ameriku, jo, kde ten mediální...
0: Ještě na takové médium.
2: Přesně, na takovýhle médium, a obecně americký nebo anglosaský mediální trh je úplně něco jiného. Tam se ty náklady jsou úplně někde jinde, než jsou náklady v Čechách. Takže to je to, co mě překvapuje, že prostě takovýhle médium.
0: Petře, jak je to s ČTK? Máte své vlastní fotoreportéry?
1: Máme.
0: A proč?
1: Kdybychom je neměli, tak nejsme schopní zajišťovat vlastně servis pro klienty, což je vlastně hlavní poslání agentury. A máme teda samozřejmě zaměstnance, máme i externí spolupracovníky, ale vlastně bez nich bychom nebyli schopní plnit tu denní dávku, kterou každý den jakoby produkujeme z celé republiky, nejen z Prahy, ale teda po všech 14 krajích.
0: Tady jenom musíme v rychlosti připomenout, že ČTK je veřejnoprávní, tisková ano. Agentura je zřízená zákonem a neřídí tedy ani vláda, ani žádné ministerstvo, dohlíží na ní rada ČTK. Část peněz si ČTK vydělá samo, část dostává ze státního rozpočtu. Už ne.
1: ČTK od roku 95 vlastně už nemá žádný státní subvence, takže my jsme de facto komerční firma, která si na svůj provoz musí vydělat sama.
0: A tady je možná ta důležitá část. Pokud jste komerční firma zřízená zákonem, tak ale předpokládám, že máte určité prvky, které vždy musíte dodržet. To znamená nějaké poslání, které za každých okolností i přes ten komerční svět musíte dodržet. Co to je?
1: Je to tak, no, tak je to vlastně to hlavní, co máme v motu, poskytovat objektivně nezávislé a rychlé zpravodajství. Samozřejmě, že za ty léta, které jsme absolvovali, tak se to v čase proměňuje. Měli jsme třeba zahraniční pobočky, kterých jsme měli relativně dost, teď už máme jenom 3. A děláme samozřejmě kroky jako řádný hospodář k tomu, abychom byli schopní to svoje poslání plnit a zároveň teda nějakým způsobem taky vyšli s tím, co máme, protože nemůžeme utratit víc, než si vyděláme.
0: Honzo, jak vnímáte vlastně roli ČTK? Ze svého pohledu freelancera spolupracujete někdy s ČTK?
2: Musím říct, že vlastně s ČTK já nespolupracuju.
0: A proč?
2: Není důvod, není poptávka. Že jo? Těch fotografů, dobrých fotografů má ČTK pořád vlastně asi nejvíc ze všech redakcí, ale kluky, kolegy fotografy potkávám na některých akcích, takže trošku jako tuším, co se tam odehrává, jak na tom jsou. ale vlastně ta Četka pro mě byla jenom kdysi dávno historicky, jako jsem se tam mihnul jeden rok jako fotolaborant, takže to bylo moje jediné takový blízký setkání.
0: A teď, aniž byste musel někoho jmenovat, neříkejte ta jména, ale přesto, co říkají fotografové ČTK o tom, v jakém světě oni pracují, nemyslím tím jenom konkrétně firmy, ale v jakém vlastně prostředí oni konkrétně z Četky pracují?
2: Tak,
0: a říkáte teda kluci, takže předpokládám, že jsou to většinou muži, Petře?
1: Máme tam muže i dívky samozřejmě.
0: Takže ženy a muži z ČTK.
2: Jasně, myslím si, že ta mužská dominance ale v tom pořád přetrvává. Co říkají, no, tak jako samozřejmě si uvědomuji, že ta situace není úplně jednoduchá, jako proměňuje se to, asi to není prostě optimální, ale kde to je v dnešní době optimální, jo, jako oni prostě jsou rádi, že dělají aspoň pro takovouhle jako slušnou firmu, která zase nepodléhá vlivu nějakého majitele, to, co si já jsem zažil vlastně i v Lidovkách, v tom týdnu, kdy prostě, když tam přijde majitel zvenku, zase nebudeme jmenovat, ale vlastně tam ty škrty leckdy byly velmi radikální a to fotooddělení to pocítilo.
1: Bych to možná ještě doplnil jenom, že ta agentura, respektive Četka, má takový specifický postavení v tom, že vlastně ty lidi, kteří fotějí, speciálně jsou pod extrémním tlakem, protože za prvý, když fotografujete, tak musíte být na místě, to je jako jasný, že jo. To vlastně u věcí, které se píšou občas, jako není nutný, ale hlavně ještě musí to být rychlejší než všichni ostatní, protože my poskytujeme servis pro média, především teda samozřejmě pro mediální klienty, takže ti lidé, kteří se pohybují v terénu vlastně a fotografují pro nás, tak jsou ještě pod dalším dodatečným tlakem vlastně v tomhle ohledu, protože musí být perfektní, to znamená, že musí dělat fotky, které vlastně teoreticky ten klient jako použije, protože se nám pochopitelně stává, že nejsme sami na těch akcích, jsou tam i naši klienti. A ještě navíc to musí poslat jaksi extrémně rychle, aby to bylo u toho klienta jako dřív, než vůbec si stačí všimnout, že tak se začala. Takže...
0: Dobře, takže máme tady fotografky a fotografy ČTK, kteří musí být rychle na místě, táhnou sebou těch 10, 12, 15 kilo. A kolik za to dostávají měsíčně průměrně peněz?
1: No tak to je samozřejmě různé, to je jako v ostatních firmách, že jo, kde vlastně máte ty mzdy je rozvrstený podle toho, teda jak tam dlouho pracuje, jak vlastně jako je jaksi dobrý přínosný pro tu firmu, protože Četka má takový specifikum další, že vlastně ty lidi se tam střídají v nějakých cyklech, takže to není jako oborově rozdělený, že by někdo dělal sport a někdo dělal kulturu a někdo dělal politiku, ale ty fotoreportéři jako fungují vlastně na směny, to znamená, že se vám stane, že fotíte v poledne tiskovou konferenci, odpoledne se fotí zápas a večer jdete fotit prostě koncert, takže v tomhle ohledu jako nějak tam jako diferencovat, jako že někdo by měl mít tolik nebo tolik, jako to neděláme, ale je to samozřejmě...
0: Ptám se na nějaké rozmezí, to znamená, pohybujeme se od do?
1: Já doufám, že lepší průměr.
0: Lepší průměr znamená, že se pohybujeme někde od, řekněme, 30 tisíc do 50 tisíc korun. Tohle to je, Honzo, za vás z hlediska dnešního poměru, kdy vidíme vlastně někdy billboardy za práci vlastně za pokladnou s dalšími bonusy. Přijde vám to odpovídající tomu, co by měla fotoreportážní práce dostávat? Já vím, že asi řeknete ne, ale...
2: No, samozřejmě, že řeknu, že ne. Je to hrozně těžký tohle z toho. Jako já si uvědomuji, že jsme malej trh, že vlastně všechno u nás je tlačený dolů, ale na druhou stranu prostě my musíme odvádět stejnou práci, jako odvádějí fotografové v Americe. Jo, v podstatě ty náklady, všechny, které jsou kolem, tak jsou stejně vysoký, jenom prostě ty honoráře jsou nižší.
3: Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: V dnešním Akcentu se věnujeme fotoreportážím nebo fotoreportérské práci a bavíme se mimo jiné o tom také, jak je to s prací samotných fotoreportérek a fotoreportérů. Jedna z věcí, která se řeší, jsou mimo jiné autorská práva. Petře, nevím, jak je to v ČTK, ale u některých agentur je takovým územ, že fotografie vzniklé jsou navždy majetkem potom nějakého vydavatelství nebo agentury. Jak to je ve vašem případě? To znamená, je to vlastně absolutní ztráta kontroly nad tím, co ten fotograf udělal?
1: No, tady je potřeba rozlišovat asi mezi autorskými právy jako takovými. To znamená, když někdo pořídí tu fotografii, tak autorská práva jsou nepřenosná, je to jeho fotka. A pak mezi licencí, to znamená, že my s těmi fotografy, s kterými spolupracujeme, máme uzavřené smlouvy, kde je napsaný, že disponuje ČTK vlastně licencí k tomu, aby s těmi fotografiemi dál mohla nakládat. Máme samozřejmě téměř stoletý archiv, takže ještě máme asi 7 milionů fyzických nosičů v archivu, vlastně kde k větší části samozřejmě máme k tomu nějakou legendu, ale je tam spousta snímků, kde vlastně není uvedený autor. Takže my se snažíme o to pečovat, bych řekl, co nejlépe, ale není to někdy úplně jednoduchý. Na druhé straně je pravda, že zejména v těch posledních 15 letech, dejme tomu, se rozmohlo poměrně dost díky nástupu internetu vlastně a datovému připojení a všem těm jaksi fenoménům, který dneska zažíváme, že má člověk v kapse telefon prostě, kde má jako webový prohlížeč. Teď došlo k tomu, že ty fotografie začaly hromadně teda jaksi používat na internetu s nějakou takovou jako premisou, že co je na internetu je zadarmo, takže my třeba k tomu přistupujeme už několikátý rok, takže se snažíme vlastně nějakým způsobem jako trackovat doménu CZ, teda především vlastně a hledat fotografie, které jsou použity bez jaksi platné licence.
0: Autorská práva jsou, nebo licence, jsou velkým problémem u fotoreportérů a fotoreportérek dneška, právě s ohledem na tom, jak se rozšířil svět díky webu?
2: Jednoznačně. Oni ty autorský práva byly problém vždycky. Já, když jsem odcházel z Lidových novin, tak jsem se soudil o svůj archiv. V podstatě v týdnu to bylo o kousek jednodušší, ale byl v tom taky nějaký problém. A vlastně v dnešní...
0: A o co jste se soudil?
2: O to, komu to patří. Jo, tam byl docela zajímavý judikát, pardon, nejsem právník, nejsem tady v tom odborník, nicméně došlo k tomu, že soud rozhodnul, tenkrát to byl analogový archiv, že vlastně ta umělecká část toho je důležitější než ten fyzický nosič, tudíž vlastnictví toho archivu náleží fotografovi. Což je samozřejmě problém v okamžiku, kdy třeba ta agentura nebo noviny kupujou materiál a fotograf na něj fotí. Že? Takže tam to dopadlo takhle, ale vím, že právě v dnešní době už je naprosto jednoznačně, že člověk podepisuje automaticky, že se vzdává v podstatě skoro všech práv. Že? Takže je to hrozně, hrozně těžký.
0: A předpokládám, že s tím nikdo není spokojený, ale nikdo s tím nemůže nic dělat?
2: Mhm. Jako je pár jedinců, kteří se snaží, ale je to velmi komplikovaný a většinou nemají na výběr.
0: Petře, byste se nadechl?
1: Já jsem se nadechl, protože jsem to chtěl nějak jakoby upřesnit v tom smyslu, že jako jasně, rozumím tomu v případě ty četky, že jo, protože my když ty lidi vlastně zaměstnáváme, že jo, a přesně jak si poskytujeme materiál, teď už teda ne, ale že jo, techniku a všechny ty věci, tak logicky máme jaksi zájem na tom to mít potom v tom archivu. Tohle je spíš problém, nebo je to mnohem palčivější u takových těch komerčních zakázek, kdy vlastně se s někým domluvíte, že něco vyfotíte, jo, nevím, tisková konference, uvedení nového produktu a další, tak na to se v tomhle jaksi oboru moc nehraje, že byste s někým sepsal ještě zároveň té faktuře, kterou mu dáte jako licenční smlouvu, kde napíšete, je to na tuhle dobu, na tohle použití a potom, když se to objeví na billboardech za dva roky, tak vlastně byste měl teoreticky šanci jít za tím člověkem a říct, hele, my jsme se dohodli na něčem jiným, chci nějaký další peníze. Tohle vlastně se tady nějak...
0: Což neřeší jenom tady fotografové a fotografky, ale to řeší všechny profese konkrétně v reklamě.
1: No, ale tohle je takový hodně, u té fotografie to je hodně jako rozšířený, že vlastně člověk, bych řekl, jako je rád, že něco může vyfotografovat, když už jsme u toho, ale pak dochází často k tomu, nebo ne snad často, ale dochází prostě nezřídka k tomu, že ty fotografie jsou pak použitý vlastně jako dalším účelům, který ten fotograf ani z začátku neměl jaksi zadaný od toho člověka, co to chtěl od něj.
0: Honzo, s digitálním vybavením došlo opravdu k velké jednak demokratizaci fotografie, to znamená, že opravdu fotit může každý, ale to můžeme říct ještě jednou, fotit může každý a podle toho také potom vypadají zakázky, kdy si i spoustu fotografů, a vnímám ty statusy vlastně skoro každý měsíc, si stěžuje na to, že někdo jde opravdu mimořádně pod cenu dokonce, až že dělá práci zadarmo. Nemluvím teď o reklamní fotografii, ale bavíme se skutečně o nějaké fotoreportérské. Je to nešvar, který musíte řešit mezi svými kolegyněmi a kolegy?
2: Já bych asi...
0: Nebo je to nutnost?
2: Já bych to nenazýval problém, který bych řešil s kolegy. Protože ty kolegové, ty jsou vlastně na stejné lodi jako já. Problém je, že opravdu ta demokratizace fotografie tím, že vlastně ta složka fotografická, která obnášela řemeslo v dobách analogových, tak ta dneska zmizela. Ten foťák za vás udělá úplně všechno.
0: A co udělá foťák, tak udělá software.
2: Přesně tak. Jo. A
3: to zní strašně, ne. Úplně všechno ne.
2: Úplně všechno ne, ale já si myslím, že je to skoro všechno, protože pak tam zůstane ta část, kterou už dokáže posoudit jako hrozně málo lidí. To, že je vyfocený správný moment, to, že je to vyfocený kompozičně dobře, že to má hlavu, patu, ta fotografie, tak to už je samozřejmě jako otázka nějakého obrazového redaktora, který pak to dokáže posoudit. Bohužel je spousta klientů, který tohle to posoudit nedokáže. A je tady
0: jdou pouze na cenu
2: a přesně jako to kazí spousta fotografů, který proto, aby se jejich fotografie někde objevily, tak jsou ochotní je opravdu dát zadarmo.
0: Akcent. Společně s našimi hosty, kterými jsou šéfredaktor fotobanky ČTK a předseda poroty Czech Press Foto 2025 Petr Mlch a freelance fotograf a dřív fotoreportér Lidových novin a časopisu Týden s Janem Michaličkem, se bavíme o práci fotoreportérů a fotoreportérek. Předpokládám, že ten celý, řekněme, ta celá krize, která je kolem toho oboru, tak vyvolává nějaké otázky ve vás samotných, kudy dál se to bude ubírat. U AI se mimo jiné říká, že s velkou pravděpodobností může velmi výrazně poničit reklamní fotografii, ale nedostane vlastně naopak ta fotoreportážní fotografie větší důraz v tom, že vlastně bude skutečně hledat tu realitu, Petře? Takže by tam bylo aspoň nějaké světlo na konci toho tunelu.
1: Světlo na konci tunelu je, protože já jsem bytostně přesvědčený o tom, že vlastně do fotoreportáže nebo do jaksi aktuálních fotografií, znamená to, co se děje, takže ta AI prostě nemá stopu šance zasáhnout, protože můžete mít spousta lokací, kde vlastně se už ty věci odehrávaly a tak, ale potom těžko bude trávat dohromady jako zrovna kravatu, kterou má ten člověk na sobě, nebo nevím, prostě nějaký další jako detaily. Takže tam určitě ne. Samozřejmě u té reklamní fotky bych ještě navázal na Honzu tady v tom, jo. Tady je totiž klíčová otázka toho klienta, nebo toho zadavatele, nebo toho odběratele, jo. Tak u nás jako agentury to je jasný, že jo. Ale pokud prostě máte někoho, kdo je schopnej dát místo 4000 korun, 1000 korun jenom a potom dostane vlastně 850 fotografií, kde je to zleva doprava a jako jemu to nevadí, protože dostane 850 fotek, vybere jednu a tu publikuje a je s tím spokojený, tak fajn. Ale to není jenom to vlastní focení. Jo.
0: To znamená, že vy, když vás předuším, když máte externí spolupracující fotografie a fotografky, tak nenabíráte podle jejich ceny, ale nabíráte podle toho, jak kvalitní je jejich práce?
1: No určitě. Ta cena samozřejmě, my tu cenu svým způsobem určujeme, že jo? Takže když nám někdo řekne, že vyfotí za hodinu za 4000, tak mu řekneme, že to není sazba, s kterou bychom byli spokojení, ale spíš bych chtěl říct, že...
0: Z kolika byste byli spokojení?
1: No tak to mě tady ženete do kouta, že jo?
0: No tak, ale tím teď, jste to, tak ne, teď máme, jste to sám řekl.
1: Máme třeba 1500-1800 korun na hodinu, jako když potřebujeme něco, jak si opravdu...
0: Ale to znamená se vším všudy. To znamená, že v tom ten fotograf a fotografka musí mít svoje náklady, svůj výběr, vlastně tu postprodukci, kterou případně udělá a tak.
1: To jsem právě chtěl říct, to je to klíčový, že vlastně to není jenom to focení, to já odhaduju zhruba tak na třetinu, čtvrtinu, no třetinu té činnosti, ale pak je ještě spousta práce, jako musíte tu fotku nějakým způsobem zpracovat, jo, můžeme se bavit o tom, jestli to trvá dlouho nebo krátce, musíte to popsat, protože když ta fotka není popsaná v tuto chvíli, tak vlastně někdo ji pak už nikdy nenajde, to někde zapadne a musíte jak ji poslat. Takže ono, jako ta práce speciálně teda u těch fotoreportérů je složená z několika těch částí a když ten člověk vlastně v nějaký té části není úplně jako, bych řekl, jako kovaný nebo dobrý, tak to celkově pak jako funguje hůř nebo jinak, než by mělo. Že?
0: Honzo, má vůbec dnešní fotograf a fotografka šanci udělat nějakou nadčasovou fotku, když se od něj ve valné většině očekává okamžitý upload a kvantita spíš než kvalita?
2: Já si myslím, že pořád má. Jo? Je to pořád o tom fotografovi, o tom, že je zkušený, že dokáže i v tom presu vlastně si najít ten prostor, ten úhel, jako přemýšlet u toho. To odlišuje právě jako toho dobrýho profesionála od toho běžného vlastníka fotoaparátu.
0: I přesto, že zároveň se musí naučit dělat video, protože i to se očekává od dnešních fotografů a fotografek.
2: Já vždycky říkám, když po mně někdo chce i video, i focení, říkám, vyberte si. Nemůžu dělat oboje stejně dobře. Udělám jedno nebo druhý, ale když budu dělat oboje, tak samozřejmě prostě ta kvalita jde logicky dolů, protože času je míň. Jo, takže je to těžký, ale myslím si, že ty dobrý fotky pořád jdou udělat. Nebo to, jestli je někdo rozezná a jestli je někdo vůbec chce.
0: A tady možná, Petře, teď možná to si malinko rejpnu, ale vzhledem k tomu, jaká ta, ne, že bych to nedělal celou dobu, ale vzhledem k tomu, jaká ta situace je, tak neměla by ČTK právě proto, že je zřízená zákonem, přestože vlastně je postavená na komerčních základech, tak neměla by ona být tím etalonem a to znamená udávat jasná pravidla a vlastně šlechtit mimo jiné i tu fotoreportérskou práci. Ještě více, než to dělá, než začnete s tím, že to děláte.
1: Teď jsem právě chtěl říct, že se snažíme jako velmi, no... Jako
0: i přesto, že sám říkáte, že možná to je ta nejdražší část práce agentury.
1: Ano, ale zároveň je potřeba říct, že to je vlastně složka, která je, dejme tomu, čtvrtina nebo pětina té agentury. My máme samozřejmě spousta dalších produktů, takže kdyby to byla fotoagentura čistě, tak pochopitelně máte pravdu, kdybychom byli Magnum Photos, tak prostě se tady bavíme o tom, jako jakým způsobem ty fotky prezentovat jako a jaké fotografie teda do svého portfolia vzít. Nicméně my děláme, co můžeme. Snažíme se, ale jak jsme tady už několikrát řekli, jako ten tlak je vlastně extrémní a stále ale jakoby roste, protože...
0: A ten tlak od koho, Petře?
1: No ne, tak my...
0: Je to od nás čtenářů, kteří už nerozeznáme dobrou fotku, ne, tom, anebo je to o tom, jak mediální domy fungují?
1: V tomto případě od našich klientů, jo, protože vlastně my musíme neustále být o ten krok napřed, jak jsem říkal, takže se snažíme různými technickými finesami zrychlit posílání, výběr, popisky a další jako věci, abychom těm fotografům vlastně co nejvíc umožnili svobodně, jak si tvořit, aby nemuseli řešit ty technické věci okolo, to znamená, jestli ta fotka dojde nebo nedojde, ale aby vlastně fotografovali a na jedno zmáčknutí čudlíku na tom fotoaparátu ta fotka vlastně, kterou vyberou, odešla. Což je ohromný posun oproti letům, který byly předtím, kdy už po nástupu digitálních fotoaparátů vlastně člověk vzal kartu, kterou vytáhl z toho foťáku, dal jí do toho do čtečky, načet to, prostě vybral to, popsal to, poslal to, tak teď už vlastně tyhle operace probíhají v řádu desítek sekund, no.
0: Honzo, teď vlastně na závěr, aby jsme si řekli, že ještě existují nějaké ostrůvky. Já si vždycky vzpomenu na film Walter Mitty, kde vlastně jsme sledujeme vlastně zánik časopisu Life, ke kterému opravdu reálně v roce 2007 došlo v té tištěné podobě. Existuje mimo New York Times Magazine a třeba Guardianu, které se opravdu, a možná National Geographic, které se skutečně věnují fotoreportážní fotce v tom nejlepším slova smyslu a dávají tomu ten čas, systematicky se tomu věnují. Existují vlastně nějaká taková média u nás?
2: To je hrozně těžký. Oni samozřejmě existují, ale je jich málo a jsou chudí a jsou tlačený vlastně tou ekonomikou k tomu, že ta fotografie v tom nemůže hrát tu důležitou roli.
0: To znamená, že je pouze doplňkem toho textu, ale ne vlastně stejným hrdinou.
2: Já si myslím, že i někde se snaží, aby jako to bylo důležitý, aby ten prostor tomu byl věnovaný, ale prostě to nejde. Jako ten český trh je opravdu tak malej, že když vidíme, že s tím bojuje Amerika, tak jako, jak by s tím nebojovalo Česko.
4: Petře, máte pocit, že jsou některé kroky, které by, úplně závěrečná, je to takový faktografický výčet, co by mohlo vlastně postavení reportážní fotky zlepšit v těch následujících letech tady u nás? Protože těch problémů, vlastně, které jste tady vy sami vyjmenovali, i který vaše kolegyně a kolegové jmenují, tak opravdu není málo.
1: Tak byl by takovým svým způsobem návrat do 90. jako když to řeknu zjednodušeně, protože vlastně tam byla bezprostřednost, byly tam momenty, které byly jedinečný, které vlastně ty fotografové byli schopni zachytit a na tom se ukázala ta jejich kvalita. Dneska vlastně jsme jako v situaci, kdy je všechno mnohem pečlivěji připravovaný, nemáte ten prostor, nepustí vás tam, jste daleko, jste na špatném místě, protože ten člověk, který dělá na tom PR toho, kterýho jako prostě odboru, tak vlastně o tom vůbec nic neví.
4: A nebo tam má svého vlastního fotografa, a tím pádem tam možná nejste ani potřeba?
1: Tak no, ale přesto přeze všechno si myslím, že vlastně to ještě není tak jako tragický, jak to tady možná vypadá po tom našem rozhovoru, že stále ještě je dost místa na to, aby vznikaly jako pěkný fotky. A doufám teda, že ještě je stále dost jako prostoru i na to, aby vlastně fotografové, kteří nefotí jenom reportáže, teda ale fotí i nějaký další věci, ať už to jsou nějaký dlouhodobější projekty nebo komerční zakázky, tak aby měli práci a že se ukazuje, že vlastně vždycky je nějaký boom toho, jak to vlastně jako všechno může fungovat bezvadně a skvěle a rychle prostě jako a na telefonech a pak se ukáže za 5-6 let, že to vlastně jako nevyhovuje těm klientům nebo tomu, kdo ty fotky používá, protože toho má buď to moc, nebo je má špatný, nebo na šířku a ne na výšku a tak dále, takže ono se to srovná nějakým způsobem, myslím, že to bude dobrý.
4: Tak uvidíme. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali proměně vztahu mezi fotoreportéry, agenturami, mediálními domy i o kvalitě současné novinářské fotky. Ve studiu s námi byli šéfredaktor Fotobanky ČTK a předseda Podotyček Press Foto 2025 Petr Mlch. Děkujeme.
1: Taky děkuju a hezký zbytek dne.
4: A Jan Mihaliček, freelance fotograf, dříve fotoreportér Lidových novin a časopisu Týden. Díky moc, Honzo.
1: Děkuji za pozvání.
4: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
5: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
6: Já jen doplním, že jste slyšeli reprízu pořadu Akcent o proměnách reportážní fotografie. Ovšem aktualizovanou v kontextu aktuální výstavy. Pokud jste nadšenci fotografie jako takové, pak navštivte výstavu Czech Press Photo. V nové budově Národního muzea výstava trvá až do 30. listopadu.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Odbory ve Strakově akademii budou v pátek stávkovat kvůli přesunu agent. Z úřadu vlády se mají na jednotlivá ministerstva přesunout útvary, které se věnují ochraně lidských práv, protidrogové politice nebo třeba duševnímu zdraví. Podle odborů změna poškodí jejich fungování. Odboráři se ráno sešli s vedoucí úřadu vlády Tinde Bártou na společném jednání. Zaznělo z jejich úst, že rozhodnutí o přesunu už není možné změnit. Podle Bárty je většina kritiky neopodstatněná. Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní jednání vlády. Hrad o tom informoval na svém webu. Prezident na zasedání přijde, protože jedním z bodů je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Prezident se s vládou dlouhodobě neshodne na tom, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel na své účasti trvá, premiér Andrej Babiš z ANO ji naopak odmítá, stejně jako ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Šéf libanonského militantního hnutí Hizballáh Nasim Kasim odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizballáhu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský ministr obrany Israel Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě. Počasí. Zítra bude zataženo, ráno jen v Čechách, během odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Občasný déšť. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 21, na východě až 23, na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Víc zpráv nabízí server iRozhlas.cz.

0: Art Café. Dobrý den, u dnešního Art Café vás vítá Hana Slívová. Už po sedmé se spisovatelé a spisovatelky, malí nakladatelé a vůbec všichni, kteří se zajímají o knižní provoz, sejdou v západočeských Mariánkách na festivalu Knižní lázně. Letošní přípravy festivalu snad ještě víc než kdykoliv předtím ovlivnila rozhodnutí politiků a zranitelnost i síla kultury ve středoevropském prostoru tak zcela jistě budou jedním z témat. Prostor ale samozřejmě dostanou zejména knihy a jejich autorstvo. Ambasadorkou knižních lázní je letos Dora Kaprálová, která získala cenu Magnesia Litera za mariborskou hypnózu. Dorazí taky Petr Borkovec se svou povídkovou knížkou Cecil a nějaké jiné, přijede třeba i Markéta Pilátová a mluvit se bude i o umělé inteligenci, o knižních předlohách pro film anebo o dětském čtenářství. Festival proběhne od 18. do 21. června a důležité je dodat, že v pátek 19. od 18 hodin budeme přímo na Mariánsko-lázeňské kolonádě natáčet letní Art Café, které věnujeme české i slovenské literatuře v nejisté době. Takže jste samozřejmě srdečně zváni k debatě. A stejně srdečně vítám ve studiu ředitelku knižních lázní Kláru Kain a taky Veroniku Benešovou-Hurečkovou v jedné osobě, nakladatelku z nakladatelství Verzone a knihkupkyni zaměřenou zejména na literaturu pro děti, kterou prodává pod značkou Dvě veverky. Dobrý den vám oběma.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: S rozhovorem začneme hned po první písni. Dnes jsem vybírala ze zánovní tuzemské tvorby. Art Café odstartuje projekt Ondřeje Černohorského a Pavla Kabelíka Střední vlny a tohle je skladba Poslední dny z květnového alba A/B.

0: Posloucháte Vltavské Art Café dnes s Hanou Slívovou, jejími hosty jsou Klára Kain a Veronika Benešová-Hudečková a společným tématem bude literatura, konkrétně festival Knižní lázně, který se letos od 18. června už po 7. koná v Mariánských lázních. Jeden z panelů se letos bude věnovat i knížkám, které řeší společenské problémy, a to knihám pro děti, dospívající a jejich rodiče. Veroniko, když vezmu ten horizont 7 let, po který se festival koná, jak se změnil vlastně poměr nabídky a poptávky po literatuře tohoto typu, zejména tady teď mám na mysli děti a dospívající?
1: Já bych řekla, že se tahle poptávka výrazně zvyšuje a cítíme to i ze strany pedagogů, které to čím dál tím víc zajímá. Myslím, že to souvisí i s tím, že narůstá možná počet problémů, které řeší jak pedagogové, tak třeba rodiče s dětmi. Jsou na to samozřejmě data, že nám vlastně vzrůstá jakýsi psychický diskomfort u dětí, nějaké tendence třeba k sebepoškozování. My tyhle semináře vlastně děláme třeba pro pedagogicko-psychologické poradny, pro pracovníky, děláme je pro pedagogy. Chceme to teď rozšířit i vlastně na rodiče, protože právě kvůli tomu často za námi rodiče chodí, že chtějí doporučit knížky, které právě řeší třeba šikanu. Samozřejmě velmi často se řeší témata rozvodů, případně nějakých psychických problémů, nějaké nastavení mindfulness a tak dále.
0: Vy jste teďko zmínila řadu témat, která jsou zajímavá nebo po kterých jaksi rodiče a potéžmo jejich dospívající děti jdou. Já často narážím na knížky překladové. Když pominu tuzemský autorský komiks, je u nás dostatečná nabídka knížek s touto tématikou ve smyslu právě těch českých třeba knih založených na tuzemském kontextu? Nebo je to podle vás jedno, jestli se jedná o text překladový nebo český?
1: Řekla bych, že je to jedno, protože pokud se bavíme o rozvodu rodičů, tak ten bude stejný ve Švédsku jako u nás, nebo velmi podobný. Ta zkušenost toho dítěte, které si přečte ten text, tak bude velmi obdobná. Takže bych řekla, že na tom až tolik nezáleží, jestli je to náš domácí titul nebo překladová literatura. A určitě v posledních letech roste i počet knížek, které se věnují třeba nějakým problematickým momentům v životě dětí a dospívajících i z té české původní produkce.

0: dospělým tipy na to, jak knížky používat vlastně v tom běžném životě.
1: A máte pocit, když zůstanu tady u toho konkrétního, vlastně dost specifického tématu, že je zájem o psané knihy? Že, a teď nemluvím jenom o rodičích, i o těch dětech a dospívajících. Jestli to třeba není jenom mýtus, že ten papír a ten zájem o psaný text vlastně upadá?
0: Záleží podle mě čtenář od čtenáře. Já myslím, že pořád se setkáváme se spoustou dětí nebo i dospívajících, kteří rádi čtou a čtou hodně. Ono velmi často záleží na tématu, na zpracování té knížky. Prostě jsou děti, které milují číst fantazy. Víme, že třeba chlapci dospívající rádi čtou literaturu faktu. Takže je to spíš o tom, že bychom dětem měli nechat víc prostoru, aby si vybírali to, co je baví číst, než abychom jim nutili něco, co jim příliš vzdálené, protože samozřejmě žijeme v roce 2026 a současné děti řeší úplně jiné problémy, než se řešily v 19. století. Takže chtít po nich, aby pojali literaturu 19. století, je pro ně vlastně větší sci-fi, než číst skutečnou sci-fi.
1: Zcela tomu rozumím. Nicméně, Kláro, vy jste mi říkala před natáčením, že s Veronikou pracujete vlastně už celých 7 let, co festival funguje. Máte pocit, že právě ty debaty a workshopy na festivalu typu knižních lázní dětskou čtenářskou gramotnost hmatatelně jako zlepšují nebo zvyšují? Máte zpětné vazby od rodičů nebo dětí, že třeba po návštěvě u vás najednou začaly chodit víc do knihoven?
2: My máme krásný zpětný vazby právě teda z místní knihovny, se kterou spolupracujeme. Tak,
1: myšleno teda z Mariánsko-Lázeňské.
2: Z Mariánsko-Lázeňské. Tak tam vlastně, když máme nějaký program, potom nám skutečně místní knihovnice říkají, i, že ano, že o ty knížky je zájem větší. Zároveň teda ale máme krásný zpětný vazby i o to pedagogů a pedagožek vlastně, protože my připravujeme i program pro školy, který považujeme za jednu z těch nejsilnějších vlastně cest, jak oslovit ty mladé lidi vlastně s tou knihou. A to si myslím, že se daří nejen teda teďkon skrze knížky, ale i skrze ilustrace, protože děti se třeba někdy i ostýchají, říkají si, jako nevezmu si tu knížku do ruky, když ji potom mají v té ruce, tak zjistí, že to vlastně není nic hroznýho, nic těžkýho, nic, co by nezvládli.
1: Proč si myslíte, že se ostýchají?
2: Protože mají pocit, že ta knížka bude moc náročná, že po nich bude něco chtít a oni to nezvládnou. Teda doufám, Veroniko, jestli máš nějakou takovou podobnou zkušenost?
0: Já s tím úplně souhlasím. Přesně někdy se obávají, že to nezvládnou, že je to příliš rozsáhlé, příliš mnoho textu. Vlastně jde o to, jako překonávat i ty bariéry u těch dětí, aby se odvážili třeba vzít si knížku do ruky a hlavně, abychom my dospělí na ně netlačili, že nutně musí číst jako tenhle ten román. Protože spousta dětí se je schopná rozečíst na komiksu. Oni přejdou přes komiks vlastně potom k literatuře náročnější. Každý si prostě musí najít tu svoji cestu a my mnohdy dětem klademe zbytečné překážky do té cesty.
2: A vlastně my se právě snažíme těm dětem poskytnout takový ty laskavý a zajímavý průvodce jako na cestě k té knize, takže i díky Veronice.
1: Děje se tohleto podle vás i ve světě dospělých? Teď myslím takové to překonávání nějakých těch bariér. Tak si představuju, že návštěvník přijde do knižních lázní, do Mariánek, moc jako neví, co tam bude, ale třeba o tom slyšel, má něco načteno, ale polovinu těch věcí nezná, teď si říká, no tady něco vyhrálo nějakou cenu, asi to bude dobré, tak si poslechnu diskuzi, aha, ono to vlastně není tak komplikované, jak jsem si myslel, tak si to koupím, nebo tenhle ten typ uvažování je třeba bližší dětské hlavičce?
0: Vůbec. Já myslím, že všichni jsme tak přetížení vlastně informacemi, které se na nás valí ze všech stran, že právě to živé setkání jak s autory, tak s nakladateli vlastně může překonávat tyhle ty bariéry a vyvolat chuť číst i něco jiného, než na co jsme zvyklí.
2: Já jsem vlastně měla takový hezký zážitek právě z toho našeho knižního trhu, kde probíhá i ten program, diskuze, čtení a tak. A kolem chodí, protože je to úplně v krásném, tom nejkrásnějším srdci toho lázeňského města, tak tam chodí i spousta návštěvníků, turistů. A přijdou tam, a ne na knižní lázně, ale přijdou tam a zůstanou tam s námi celý den, protože najednou slyší nějaký zajímavý slovo, sednou se. A pak tam prostě poslouchají první, druhý a třetí program, pak se

0: jenom koupit něco k pití a zůstávají tam takhle. Takže vlastně myslím si, že to vlastně nemusí být třeba jenom přímo bariéra, kterou odbouráváme, ale vyloženě fakt prostě přinášíme i něco nového.
1: A radost. Hlavně radost z toho setkání.
2: O radostí o knížkách a o knižních lázních budeme si povídat i za chviličku po další skladbě, kterou obstará Monika Omerzu Midriaková alias Leto s Monikou. Vydala nedávno nádherné album Cítit to všetko naraz a tohle je ukázka skladba Tiger.

0: Ve Vltavském Art Café se dnes s Klárou Kain a Veronikou Benešovou Hudečkovou bavíme o knihách, o čtenářství, a to na pozadí chystaného 7. ročníku festivalu Knižní lázně, který se v Mariánských Lázních koná od 18. do 21. června. Když jsme spolu, Klára, mluvili loni právě na festivalu, tak jste mi říkala, že si myslíte, že to bude přelomový ročník, co se skladby návštěvnictva týče. Víte, kolik místních na festival dorazí a jak velkou stopu vlastně reálně ten festival zanechá v životech těch lidí? Je to pro ty místní kulturní palivo na dlouhou dobu a vlastně ptám se i proto, že jste před chviličkou mluvila o tom, že tam prostě někdo se tak z místních prochází, něco zaslechne, sedne si, poslouchá a jde dál, tak už víte, jak to je s tou návštěvností lokálního obyvatelstva.
1: My nemáme přesná čísla, protože jak je to v tom veřejném prostoru, je to trošku pro nás složitější. A asi bych řekla, že v tomto smyslu nejsme ještě na takový profesionální úrovni. Ale já v těch Mariánských Lázních působím v podstatě celoročně, protože s Knižníma lázněma tam děláme celoroční program, takový setkání Knižních lázní každý měsíc. A když to tak pozoruji, ale vlastně jako po té organizační stránce se musím přiznat, že když tam i komunikuji ten festival na tom městě, tak a jsem za to vděčná, tak tam narážím jenom na samý jakoby pozitivní přístup. A já myslím, že ty knižní lázně v tom městě jsou, nebo vůbec v té oblasti, v tom regionu jsou vnímány jako jedna z takových nejmilejších akcí, a i za to jsem vděčná, že to takhle dokáže někdo pojmenovat. A teď se stala teda jedna věc, že vlastně místní nám pomohli nějakým způsobem dofinancovat ten letošní ročník. Že se udělala sbírka a prostě místní lidé v čele s Davidem Fulprechtem vlastně se složili na knižní lázně.
0: To se mi zdálo jako velmi pěkné gesto, zaznamenala jsem to na sociálních sítích. Místní patriot David Fulprecht nastartoval na Doniu sbírku u příležitosti svých narozenin a peníze, které se ve sbírce vybrali, tak věnují právě festivalu na dofinancování jeho potřeb. Vy jste se netajala tím, že festival letos dostal výrazně nižší podporu od Ministerstva kultury, než by bylo potřeba. Ostatně jsou to informace, které jsou volně dohledatelné na webu ministerstva. Také, ale když jsme spolu mluvili ještě před Art Café, tak jste mi říkala, že jste spolu s dalšími osobnostmi z literárního světa byla na jaře na debatách u ministra kultury. Jak ty debaty tehdy probíhaly a o čem se debatovalo?
1: Já to upřesním, já jsem tam byla jenom na jednom takzvaném kulatém stolu, ale vlastně my jsme žádali i o další schůzky, o další termíny. Zatím jsme nedostali žádnou odezvu. Ta schůzka, ten kulatý stůl probíhal za účasti autorstva, několika asociací překladatelů a literárních časopisů. A já jsem tam zastupovala vlastně živé akce. No a ze strany ministerstva tam byl taky důstojný počet zástupců. Myslím si, že ta diskuze probíhala poměrně hladce, skutečně zaprvé proběhla, tak už za to jsme byli rádi. Za druhé skutečně proběhla po celou tu dobu plánovaných 2 hodin a za třetí byl tam dialog. Z té schůzky jsme měli několik výstupů, to znamená nějaký body, na kterých jsme se shodli, že by se v těchto směrech vlastně dalo s něčím pohnout a třeba se toho dočkáme.
0: A můžete být konkrétní?
1: Jo, tam v podstatě šlo o takzvané jako otevření dveří někam. Jo, třeba propojení s člověkem, který nějak řeší teďka vlastně jako zastát přístup k umělé inteligenci, nebo pro překladatelstvo vlastně nějaký už jako hodně specifický dveře teda. A jak říkám, vlastně zatím teďkon jsme ve fázi už od toho jara teda schvalování toho zápisu z té schůzky, A až se to schválí, tak předpokládám, že se možná časem začnou otevírat i ty dveře.
0: A máte tedy tušení, jaké by ty další kroky mohly být? Kam by vedly ty první otevřené dveře?
1: Já vlastně asi bych teď tady ale řekla, že ty dveře ať se otvírají na všechny strany. Jo. To už je jedno, jestli to je něco v zápise nebo není v zápisu. Já mám pocit, že ty dveře se mají otevírat a mají se otevírat i častěji na to ministerstvo, už jenom kvůli tomu, aby ta kultura nějakým způsobem teď neměla pocit i nadále jako teďkon, že je vlastně, no teďkon nechci říct slovo šikanovaná, ale asi vlastně mě nedopadá jiný ekvivalent.
0: Že není na posledním místě ze všech.
1: No, ona vlastně nemůže být nikdy ze svýho principu na posledním místě ze všech, ale je vlastně totálně bitá a to ještě ne tak jako jinde, jo? To jsme ještě na tom možná dobře teda.
2: To je samozřejmě otázka. Já bych tohle možná doplnila, protože my jsme možná tak bytí, že si ani neuvědomujeme, jak moc. A já myslím, že ve veřejném prostoru málo zaznívá důležitá věc. Ono se pořád mluví o tom, že kultura chce peníze, že to jsou nějaké dotace, ale my si neuvědomujeme, že je to především investice do společnosti, že kultura je základním pilířem společnosti, nějaké budoucnosti, vzdělání a na to existují dokonce i data. Například Světová zdravotnická organizace ve spolupráci s Velkou Británií dělala průzkum. Kolik se ušetří peněz, když se vloží peníze do kultury? A skutečně každá libra, která byla investovaná do kultury, ušetřila neuvěřitelné množství peněz ve zdravotní péči, protože lidé, kteří vlastně čerpají kulturu, to znamená chodí do divadel, na výstavy, čtou, účastní se různých literárních akcí, výtvarných workshopů, nevím čeho všeho ještě, prostě všeho, co je spojeno s kulturou, tak mají mnohem větší psychickou pohodu. Je u nich menší pravděpodobnost rozvinutí demence, to znamená, ty Britové opravdu vyčíslili. Já bych teď nerada říkala to číslo od stolu, a opravdu se bavíme o stovkách až tisících liber proti té jedné investované libře do kultury. Takže vlastně mně přijde, že by se mělo víc tohle téma otvírat, že kultura nechce peníze, protože chce být dotovaná, ale proto, že vlastně otvírá úplně nové dveře celé společnosti.
0: Mimochodem, toto téma bylo debatováno už několik let zpátky na diskuzích Kreativní Prahy, kde se mluvilo přesně o tom samém, tady o tom, že investované peníze do kultury se potom vyplatí třeba právě na zdraví nebo na tom duševním zdraví.
2: Ano, je to tak. A my vlastně jsme dneska v situaci, kdy to nevysvětlujeme společnosti, ale my to vysvětlujeme ministrovi kultury. To je tragédie.
1: Vlastně celé vládě, ale já si myslím, že vlastně je i na čase fakt společnost trošku v tomto směru mobilizovat a říkat jí to, takže je to tak, jako vlastně, kdo chce žít v zemi mezi dalšími spoluobčany, kteří jsou čím dál tím méně gramotní, čím dál tím více rozhození, jako to nemocní, to vlastně nikdo nechce. Mm.
0: Možná ještě fajn taky zdůraznit, že dotace neznamenají nutně to, že organizátor té akce potom si na celý další měsíc odjede na dovolenou, protože si vydělá tolik, že už nemusí mít žádnou jinou práci. Myslím, že to je taky velmi rozšířený omyl.
2: Toho. Je to tak, ta zkušenost je mnohdy taková a Klára to určitě potvrdí, že naopak ten organizátor zaplatí všechno kolem a na něj velmi často vůbec nic nezbyde. A nebo velmi málo.
1: To dost potvrzuju. Celý ten festival jsem několik let vlastně dotovala svojí prací, svým časem, svýma penězma, svojí energií, svými nápady, aby se to dotáhlo do tady tohle z toho sedmého ročníku. Zase nechci, aby to znělo, že to je úplná mizerie. Já jsem to dělala ráda a dávalo mi to smysl a vlastně to je, doufám, že to dává pořád smysl, ale na druhou stranu ne, to je fakt jako, já mám úžasný tým lidí, všichni z nás sedíme nad několika projekty najednou. Je to vyčerpávající, ale zároveň vlastně je to možná v rámci tý naší práce, která je projektová, tak je to asi jediný způsob, jak se uživit aspoň na té základní úrovni, jako pokryt všechny náklady. A jestli na dovolenou, tak třeba jako na pár dní se někam vyjet na víkend.
2: Pod stan.
1: To zase. Jako jsme šikovní, jo. Jsme určitě. Fakt jako šikovní, jo. Ale prostě je to takový No.
0: Budeme zase v povídání pokračovat za chviličku. Teď je na řadě Julie Getzová a její skladba Kontinenty z debutového alba, které dala dohromady spolu s producentem Ivanem Acherem. Julie Getzovou možná znáte jako herečku, anebo také jako hudebnici, která spolupracuje s Jakubem Čermákem alias Čermák a dříve vystupovala také pod přezdívkou Žilí.

0: S Klárou Kain a Veronikou Benešovou Hudečkovou pokračujeme ve vltavském Art Café v povídání o chystaném festivalu Knižní lázně. Kláro, na programu jsou i debaty s hosty ze Slovenska. Přijede například herečka Vice Kerekeš nebo Zuzana Bujačková z knižního festivalu Brak. Jak slovenští organizátoři a lidé napojení na tamní knižní trh řeší ty obří finanční výpadky, které se jich kvůli nefunkčnímu grantovému systému a velmi nepřátelské atmosféře týkají? Máte nějaké informace o tom, jak ku příkladu Brak, který probíhá zrovna tuším v těchto dnech, kdy Art Café natáčíme, v jaké atmosféře a v jaké situaci vlastně se tam tehdy se tam ti spisovatelé a organizátoři potkávají?
1: Já teďkon téhle aktuální informace nemám. Vím, že tam bylo mínus hodně peněz, pak crowdfundingová sbírka, pak něco možná plus málo peněz, pak uvidí se čekání a tak dále. Obrovská nejistota. Ale v podstatě na tohle otázky se přesně budeme ptát v těch Mariánských lázních. Já sama jsem tam na to hodně zvědavá. Zuzka teď přesně má Brak úplně naživo a já se budu, moc jim držím palce. Doufám, že jim to všechno klape.
0: Kromě těch debat, které jsem teď zmínila, nebude to vlastně jediná debata s Vicou Kerekeš a s dalšími slovenskými hosty. Jsou tam v plánu ještě další diskuze vlastně na téma kultury ve středoevropském prostoru. Tak jsou samozřejmě na řadě autorská čtení. Petr Borkovec, Dora Kaprálová, Jiří Klečka nebo Petr Laštovka. Jsou to všechno lidé spojeni s cenou Magnesia Litera. Je to i docela silná linka týkající se literární stopy Mariánek a okolí. Všichni asi vědí o Goethovi, kteří se do Mariánek opakovaně vracel a zamiloval se tam, ale koho dalšího vlastně mohou návštěvníci objevit, když přijedou letos do Mariánských lázní na Knižní lázně?
1: Tak já vlastně bych asi chtěla pozvat, pokud jsme teď v tom regionu přímo, my máme velmi rádi spolupráce, samozřejmě ty spolupráce musí dávat dobrý smysl a toho se držíme. A my letos spolupracujeme i s Městským muzeem Mariánské lázně, které se snaží znovu oživit nebo tak nějak jakoby připomenout zapomenutého spisovatele, novináře, básníka Michala Mareše a jeho přijede připomenout Michal Jareš, teda.
0: Je to téměř sohodamén, ale jenom téměř.
1: Ano, je to téměř, je to rým, téměř, plně. Takže na ten program se velmi těším, protože Michal Mareš, já mám pocit, že vlastně nějakým způsobem do toho města vnášel takovou nonšalantní anarchii. A je to jako zajímavý taky protiklad. Tenhle sem program proběhne ve čtvrtek a ve čtvrtek zároveň proběhne další program, protože my se věnujeme i tomu duševnímu zdraví. To duševní zdraví v tom lázeňském městě je pro nás spojené s terapeutickou krajinou. A v tomto, s tímto tématem vlastně spolupracujeme s Institutem lázeňství a balneologie, ze kterého přijedou odborníci na toto téma hovořit, ale zároveň to teda bude moderovaná diskuze. Těším se na to moc. Jsem zvědavá vlastně, jestli jsem ještě něco opomenula, když chodím těmi parky, že jsem něco nevypozorovala na sobě.
0: Vlastně další téma, které také máte na programu, je rezonance literatury ve filmech, seriálech. Promítat se bude film Raději zešílet v divočině, dokument Mirarema podle knihy Aleše Palána. Bude se taky debatovat o námětech, které zpracovává potom později Česká televize. Veroniko, jak silný je tohleto nástroj pro nalákání ke knize? Dost často se stává, že řada lidí nebo dospívajících třeba nejdřív vidí právě tu filmovou adaptaci, ten obraz a pak teprve se vrací k té knížce.
2: Asi nejsem úplně ta osoba, která by tohle měla hodnotit, protože my v našem knihkupectví nabízíme to mimo mainstream, takže málo kdy se stane, že máme něco, co bylo sfilmované. Že se vlastně snažíme nabízet nějaké alternativy, ale určitě je to tak, že když se děti dívají na seriály, tak potom je možná pro ně snazší vzít do ruky tu knížku. Ale velmi často dochází k tomu, že mají pocit, že už něco viděli a vlastně už to číst nechtějí. A slyšela jsem dokonce i historky z různých středních škol, že příprava na maturity, povinná četba už je v takovém stavu, že jim sami učitelé říkají, prosím vás, podívejte se aspoň na ten film.
1: A to já bych jako zase ještě byla taková trošku v tomhle směru optimističtější, protože ty audiovizuální jako vlastně zpracování literárních podkladů naopak vlastně tu knížku jakoby udržujou často v centru pozornosti po delší dobu, než jenom jako v době vydání nebo tak. Pokud se ta knížka samozřejmě nestane takovou kulturní knížkou.
0: Mimochodem, co bylo tedy inspirací pro to, že jste zařadili tento blok letos do knižních lázní? Je tam nějaký konkrétní moment? Nějaká konkrétní film nebo seriál?
1: Tak tohle jsem transpozorovala moje kolegyně Martina Reková, která zároveň má na starosti PR, takže nějakým způsobem sleduje především knižní adaptace na české televizi a toho se taky vlastně hodně ten blok bude týkat. Pozvali jsme Milana Krumla, který o tom bude hovořit, a pozvali jsme zároveň teda ale i režiséra Romana Vávru a spisovatelku Terezu Boučkovou, aby jsme vlastně zjistili a odkryli trošku, jakým způsobem to probíhá, jak kniha a má se jako filmově zpracovat. Jo? Nebo televizně.
0: Mimochodem je to vlastně velké téma v divadle. Například v divadle na Zábradlí teď se dává hned několik adaptací knižních předloh. Čeká nás ještě jedna skladba, jmenuje se Už týden a je od kapely Good Times Only a v rozhovoru budeme pokračovat zase po ní. Sleduj za oknem nenou.

0: Knižně lázně to nejsou jen debaty, procházky a listování knihami, ale i možnost týdenního literárního pobytu za účelem přečíst alespoň jednu knihu. A neb mluvíme o čtenářských pobytech. Klaro, ty čtenářské pobyty běží už několik let. Jaké důvody patří nejčastěji k té žádosti o čtenářský nebo literární pobyt? Protože o to si může požádat opravdu úplně každý.
1: Je to tak, úplně každý. V podstatě od 18 let každý, kdo je schopen samostatného pobytu. No a ty nejčastější důvody, tak je to většinou absolutní přetíženost a vlastně absence toho prostoru na to čtení v klidu a v nějaký jako psychický pohodě, jo? Protože většina lidí tam vždycky píše, knihu si dokážu vzít do ruky, až teprve večer přečtu asi tak dva odstavce, odpadnu a druhý den si to nepamatuju. Jo? No, ten čtenářský pobyt je vlastně vznikl tady s tímhle s tím snem mít ten prostor, který je soustředěný jenom na tu četbu. A vlastně nám je úplně jedno, jestli ten člověk si čte na pokoji v hotelu, nebo jestli si vezme tu knížku do parku nebo do lesa. Prostě to prostředí těch Mariánských lázní tak nějakým způsobem vybízí k té četbě, úplně přirozeně myslím. A vlastně jsme zjistili, že lidé, kteří se hlásí na ten čtenářský pobyt skrz tu naši výzvu, takže jim často, že je často už jenom ta výzva vyplnění toho našeho formuláře inspiruje k tomu, že tohle to udělají sami od sebe.
0: Přijde mi to jako skvělá věc, možnost vlastně úplně jako bezstarostně si číst a mít čas jenom na tu knihu a na odpočinek, ale možná, že to naráží stejně třeba jako ceny pro autory, kteří dostanou nějakou literární cenu. Takové ty rezidenční pobyty, kde si po různu stěžují, že by potřebovali vzít sebou celou rodinu, protože nemá, kdo by se měl třeba postarat o děti. Je to něco třeba, co do budoucna byste chtěli ještě rozpracovat, nebo opravdu zůstáváte jenom u toho jednoho člověka, který si sebou vezme batoh knih a doma, ať si to zařídí, jak dokáže?
1: V rámci toho čtenářského pobytu, tak určitě to bude zůstávat tady v tomhle konceptu. Co se týče ale tvůrčích rezidenčních pobytů, tak tam se snažíme teda o ten opak. To znamená, že když pozveme nějakého vlastně profesionála z toho knižního světa, nově teďko, nebo ne nově, ale letos se nám to podařilo i z té publicistiky, tak vlastně můžou, pokud mají potřebu, tak vlastně potřebují to, tak si můžou pozvat i rodinu. Snažíme se podporovat i ten směr, určitě.
0: Veroniko, vy jste si vyzkoušela čtenářský pobyt v rámci nějakého beta testování, nebo to máte ještě před sebou?
2: Bohužel beta testování nebylo v nabídce, ale je to můj velký sen, že jednou nepojedu na knižní lázně vystavovat, ale přihlásím se do čtenářského pobytu.
1: To je i můj sen, Veroniko.
0: Mimochodem, máte aktuálně nějakou knihu, kterou byste opravdu velmi rád během následujícího týdne přečetli, ale nemáte na to kdy? Máte nějaký tip nebo něco, co máte opravdu na stolku a těšíte se, až přijde ten imaginární čas, ve kterém budete mít možnost si to přečíst?
2: Já mám pocit, že lidé od literatury si srovnávají teďka velikost těch komínků u postelí. Kolik jich tam vlastně máme, protože ten zástup knih je obrovský. Že jo? Vlastně knih vychází velká spousta a i velká spousta dobrých knížek, které by si člověk chtěl přečíst.
0: Ale moje otázka opravdu směřuje k tomu, co byste si chtěli přečíst vy konkrétně. Jeden, dva tituly.
2: Přemýšlím.
1: Já mám v tom komínku teď od včerejška už 29 knížek. Mám tam teda vlastní pokoje, to je to poslední. Pak tam mám, když to takhle vezmu od toho konce, kde ta paměť ještě teda opravdu je čerstvá, tak mám tam baletky a mám tam Co já, co ty od Mařenky Čechové.
0: A Veronika?
2: Já mám na stole asi dvě absintovky, takže reportážní literaturu. A pak taková moje guilty pleasure je teďka Čtvrteční klub amatérských detektivů, což je taková jako velmi legrační detektivka, tak odpočinkové čtení, a pak tam mám pěkný zástup dětských knížek.
0: Máte nějaké doporučení na dětskou knihu? Jednu, dvě? Vím, že je to zrovna u vás těžké, ale pojďme to zkusit.
2: Těžké, protože je vždycky dobré vědět, pro koho ta knížka má být určená.
0: Tak vybírám první stupeň základní školy.
2: První stupeň základní školy, tak skvělá knížka, třeba Tonia, Malý hrom z hor, o takové statečné švédské holčičce, která se nikoho a ničeho nebojí.
0: Kláro, chtěla byste ještě na závěr vypíchnout něco z festivalu, co jsme nezmínili, třeba nějaký moment, nějaký bod programu, na který vy osobně se fakt těšíte, protože prostě bude třeba nový nebo bude mít zajímavé obsazení.
1: Děkuji za tohle otázku. Zaprvé těším se na, na naše ambasadorky. Těším se na Zuzku Bojočkovou a těším se na ten kulatý stůl, u kterého já předpokládám, že tady budeme všichni, co nás to bude zajímat, diskutovat a předávat si ty zkušenosti. Těším se na Petra Borkovce, který tam přiveze ještě i novou knížku Malé lodě, která teď vyšla v nakladatelství Baobab. A těším se taky na Petra Loštovku. On napsal tu knížku Umřel jsem a teď nevím jak dál, protože mi v hlavě pořád zní předmět toho e-mailu Umřel jsem v Mariánských lázních, tak to se sice nechystá, ale je to kniha, která byla nominovaná na Magnesii literu v humoristické sekci, takže...
0: A je to o jeho boji s rakovinou.
1: Ano. Mm-hmm.
0: A Veroniko, vy máte nějaký bod programu, až vám odpadnou vaše povinnosti diskuzní o knihách, o duševním zdraví pro děti a rodiče? Na co se těšíte, co si ráda projdete nebo co by se ráda dozvěděla?
2: Tak my vystavujeme, takže nás čekají 2 dny na kolonádě s knížkami, ale ráda bych se šla podívat na program, který zmiňovala Klára o tom duševním zdraví.
0: Díky moc Kláři Kain, ředitelce knižních lázní, které se letos konají od 18. až do 21. června v Mariánských lázních, vlastně v celém centru. Díky moc také Veronice Benešové-Hudečkové z nakladatelství Verzon a z knihkupectví 2 Veverky s oběma dámami se na festivalu budete moci potkat osobně. Ať se vám daří, ať všechno dobře vyjde.
2: Díky.
1: Díky, bude to krásná, těšíme se.
2: Těšíme se, na viděnou, nashledanou.
0: A od mikrofonu už se loučí a poslední skladbu, bude to skladba Vesmír od kapely Nauza, orchestra vám posílá Hana Slívová.

Čtvrteční Art Café skončilo. Český rozhlas Vltava tímto pořadem zve 18. června od 18 hodin na živé vysílání Art Café v rámci festivalu Knižní lázně. Hana Slívová bude na místě moderovat debatu s názvem Česká a slovenská literatura v nejisté době. Knižní lázně nabízejí svoji kulturní kůru od 18. do 21. června. Jistý máme teď aktuální čas za necelé 4 minuty, za 5,5 bude 18 hodin, tady Marian Friedl.

0: Na albu 11 podob lásky Mariana Frýdla najdete také tuto inspirativní píseň Pošta. 18. hodina je tady, Lenka Novotná ze studia a mistr zvuku Jan Mikušek vám přejí klidný podvečer s Českým rozhlasem Vltava.
1: Jazzový podvečer.
2: Chicagské duo Matt Gold and Dustin Lorenzi a jejich album Devotional Fate z roku 2026. To je hudba, spadající do kategorie nového umění uprostřed nepřehledné online superkonkurence. Mimochodem slovo devotional z názvu desky neznamená zbožný, ale v tomto případě spíš něco výrazněji soustředěného. A fate je zase buď pozvolné mizení nebo prolínání, případně rozpouštění hranic. Tak se taky jmenuje úvodní nejklidnější skladba alba Devotional Fate. Dua Matt Gold and Dustin Lorenzi. A pak už se celé album zrychlí a rozběhne, ale pojďme si poslechnout i ten pomalejší začátek. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný.

Posloucháme duo Matt Gold and Dustin Lorenzi. Dozněl titulní, úvodní i nejpomalejší kus z desky Devotional Fate. Kdo jsou Matt Gold s Dustinem Lorenzim? Finský vydavatel We Jazz uvádí, že jsou důležitými představiteli chicagské kreativní scény, spolupracující s umělci napříč žánry jako Bill Callahan nebo Makaya McCraven, přičemž právě na tomto albu přicházejí s výrazným uměleckým statementem. Nahrávka vznikla v Lorenziho podkrovním studiu během série týdenních improvizačních jam sessions rozprostřených do jednoho měsíce. Muzikanti nechávali každý den nepřetržitě běžet záznam, načež vybírali hudbu oscilující mezi minimalismem a dance music. Také si stanovili dvě zintenzivňující pravidla. Minimum dodatečných oprav a žádné dohrávání dalších hudebních vrstev. Všechny melodické a harmonické nápady musely být natočené na první dobrou, což Lorenzi s Goldem sice dodrželi, ale s jedinou výjimkou do nahrávek na pár místech přidali chrastítka nebo šustění bubenických metliček. Pro úplnost Dustin Lorenzi hraje na tenor saxofon, klarinet a syntezátory a Matt Gold na baskytaru, drum machine a na perkuse.

Když bychom se podívali na jednotlivé členy dua, z pohledu jazzového pořadu je asi o něco zajímavější osobnost mladého chicagského saxofonisty a improvizátora Dustina Lorenziho. Magazín Chicago Reader o něm například napsal, že dosáhl jedné z nejtěžších met v jazzu – opravdovosti. Jedno z dřívějších alb, Better Ghost, z roku 2022 – natočené s triem Lorenzi Cunningham Bryan, dokonce označil časopis Downbeat za poetický a žánrově neuchopitelný klenot. A jaká je dnešní deska Devotional Fate? Udělejme si obrázek sami. Tady je Lorenziho improvizační klarinetový looping ve skladbě Cool Whip.

Z pohledu jazzového pořadu se papírově jako míň zajímavý v kapele zdá baskytarista Matt Goat, který se umělecky etabluje o poznání dál od jazzu, ale na druhé straně průniky a vzájemné obohacování různých stylů a žánrů. Takto jazz ve skutečnosti kdysi vzniknul. Z klavírního ragtimu, brazdechovky, evropské klasické hudby, z pracovních písní amerických otroků, africké rytmiky a z mnoha dalších vlivů. Pak se jazz ještě několikrát proměnil, ale vždycky v hlavní roli bylo asi něco jako svěžest nebo lehkost. Takže si můžeme soukromně oznámkovat i lehkost dnešní hudby. A vůbec se nenechte v úsudku ovlivňovat, když řeknu, že Matt Goat v následující závěrečné skladbě End of the Horn sice drží jeden jediný basový pattern pořád dokola, ale udržet ho tímto způsobem v pulzu a groovu chce jistou dávku kumštu. Jsme v závěru dnešního pořadu. Celý náš rozhlasový tým vám děkuje za pozornost. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný. Mějte se krásně. A tady je skladba End of the Horn, duo Matt Goat and Dustin Lorenzi.

0: Václav Vraný připravil jazzový podvečer, Pavel Klusák se vám ozve za půl hodiny ze sedmého nebe a dobu plnou plošného fízlování si při poslechu četby na pokračování můžeme blíž představit už za chvíli díky hlasu Igora Bareše. Bude půl sedmé večer, je s vámi Český rozhlas Vltava.
1: Socher slaví 100 let.
2: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: Četba na pokračování.
0: Z dobových úředních materiálů Státní bezpečnosti, konfrontovaných vlastními vzpomínkami, vznikl rozsáhlý text historika Petra Placáka s titulem Fízl. Připravil Jiří Vondráček a také 13. část ze 14. čte v režii Vlada Ruska Igor Bareš. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje pořad expresivní výrazy.

1. června 89 jsem byl na ustavujícím kongresu Hnutí za občanskou svobodu, která se měla konat v restauraci Na Hadovce v Praze 6. Asi 20 minut po zahájení sjezdu vtrhla do sálu STB a fízlové nás postupně všechny převezli k výslechu do Čkalovky. Zásahu velel Šípek, který byl jako vždy ve svém živlu. Vrazil dovnitř a vykřikl: bezpečnost, všichni zůstanou na svých místech. A jak byl rozjetý a plný adrenalinu, zařval na mě: zpátky, když jsem se zvedl a zamířil si to na záchod. Když nás fízlové po jednom odváděli do Antonu, filmovali si nás jako nějaké trofejní úlovky. Na fízlárně ve Čkalovce jsme čekali dlouhé hodiny na výslech. Snad ze 100 lidí jsme tam nakonec zbyli sami s Jiřím Hochmanem. Vsadili jsme se spolu, kdo půjde poslední. Vyhrál jsem. Šípek evidentně fízlům nakázal, aby mě k výslechu vzali až na konec, ačkoliv jsem s organizací kongresu neměl co dočinění a zúčastnil jsem se ho pouze jako řadový signatář úvodního prohlášení HOS. Prostě blbec. Z Čkalovky jsem vypadl půl hodiny po půlnoci, takže jsem stihl ještě poslední pivo v konírně na Špejcharu, dnes tam sídlí Mormoni, kde jsme spolu s třemi dalšími lidmi z Hadovky důstojně zakončili kongres HOS, Hnutí za občanskou svobodu. Dva dny na to, 3. června 89, se na dětském ostrově konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili týmy mírového klubu Johna Lennona, redakce Revolver, Reví a českých dětí. Už při vstupu na ostrov byli všichni účastníci perlustrováni příslušníky veřejné bezpečnosti a tajní si pak natáčeli, jakým způsobem kopeme do míče. Byl mezi nimi jeden z fízlů, kteří mě před rokem vezli na barťák z Celnice v Náchodě. Pozdravili jsme se, jak se ve slušné společnosti patří. Následující den začaly demonstrace na podporu čínských studentů a 15. června jsme byli ve svatovícké katedrále na výročí pomazání knížete Vratislava na krále v Praze v roce 1086. V chrámu přítomní duchovní a velmoži třikrát volali: Vratislavu, králi českému i polskému, vznešenému a míru milovnému, od Boha korunovanému, dlouhý život, zdraví a vítězství. Vratislavu, králi českému i polskému, vznešenému a míru milovnému. Byl jsem sice na svobodě, ale bylo mi jasné, že je jen otázkou času, kdy po mně estébáci vyjedou. Stalo se tak na demonstraci v Královské oboře, kterou organizovala dívčí sekce českých dětí. Myslel jsem si, že by se demonstrace za Stromovku, komunisté chtěli přes okraj Královské obory vést magistrálu, pokud tam přijde hodně lidí, dala využít či zneužít k průvodu na hrad, který by byl zakončen pořádným kraválem, jak říkali čeští vlastenci, kteří za habsburského mocnářství bojovali za stará česká práva. Ne, že by mi o Královskou oboru nešlo. Naopak, ale bylo mi jasné, že pokud budou komunisté u moci, že s tím nic nezmůžeme. První demonstrace v oboře byla svolána na středu 21. června v 17 hodin ke Šlechtově restauraci. Měl jsem sraz s několika dalšími lidmi hodinu před začátkem v hostinci u Karla IV. Na rozhraní Královské obory a Letné, odkud jsme šli na místo konání. Šel jsem první a František Hochman nesl v odstupu za mnou v tašce megafon, kdyby mě fízlové sebrali, aby měl čas zmizet a megafon zachránit. Bohužel jsme se ale k restauraci dostali dřív, než tam dorazilo jádro několika stovek demonstrantů, kteří tam šli od fučíkárny a byli jsme tak na ráně. Nejdřív mě jakoby náhodou kontrolovali dva uniformovaní policisté, kteří mě odvedli ke služebnímu vozu, kde dělali, že přes vysílačku ověřují moje reálie. Najednou ale předjelo civilní auto, ze zadu přiskočili tři tajní, nacpali mě na zadní sedadlo, dva si sedli vedle mě, třetí dopředu vedle řidiče a auto i hned vyrazilo pryč. Vše se seběhlo tak rychle, že demonstranti ani nestačili nějak zareagovat. Jen se ozval pískot a křik. V autě vedle řidiče seděl Prchal, šéf odboru pražské STB, který měl na starosti mládež, a vzadu jsem byl namáčknut mezi Reného Springera, metrákového fízla ze druhé zprávy, z centrály STB, který můj případ dozoroval, a fízla z Prchalovy party, respektive z party nadřízeného Šípka, který zásah proti demonstraci řídil, i když jsem ho na místě nezahlédl. STBáci zajeli k písecké bráně, kde zastavili.
Nevím, jestli to byla součást psychologického nátlaku, nebo jestli rozvažovali, co dál. Každopádně po chvíli dal Prchal pokyn řidiči, aby v jízdě pokračoval. Vyjeli jsme přes Bílou horu ven z Prahy, načež Prchal prolomil mlčení a výhružně prohodil, že srandiček už bylo dost a že to ten den jednou provždy vyřídí. Bez obalu řekl, že mě zlikvidují, a opět se odmlčel. Ticho panovalo v autě po celou dobu jízdy z Prahy na Beroun a pak na Křivoklát. Byl jsem namáčknutý na zadním sedadle mezi vyžraná policejní prasata a jen sem tam bylo slyšet tělesné pochody v dutinách fízlů, dobře napasených z estébácké kantýny. Úzký tělesný kontakt s nimi byl sám o sobě hororový zážitek a první část cesty, než jsem otupěl, jsem nebyl schopen vnímat nic jiného než intenzivní představu bublajících agresivních tělních tekutin, zpracovávajících v policejních útrobách vyfasovaný proviant a kroutících se policejních střev s námahou postrkující toxické zbytky po knedlo, zelo vepřu, k fízláckým konečníkům a řitím plným beďaru a opruzenin z policejních židlí, jako kdyby vedle mě seděla popelářská auta, která likvidují směsný odpad. Zvuky policejních vnitřností mě zbavily jakýchkoliv černých myšlenek. Bylo mi jasné, že možnost, že by mě chtěli zabít, je velice nepravděpodobná. Ne, že by toho nebyl Prchal schopen, ale nebyla na to vhodná doba a služební duše málo kdy udělá něco na vlastní pěst, aniž by si byla jista, že má krytá záda. Projeli jsme Berounem a po hodině jízdy jsme vjeli do rozsáhlých křivokládských lesů. Díval jsem se z okna, pozoroval míjející stromy a vštěpoval si do paměti, kudy jedeme. Po nějaké době Prchal ukázal řidiči, ať zahne na lesní cestu. Zajeli jsme asi půl kilometru do hlouby lesa, kde Prchal nechal zastavit. Vytáhli mě z auta a začali mě bít. Prchal se Springrem zepředu, třetí fízl mě přidržoval zezadu a řidič jen přihlížel. Když jsem upadl, byl mě Prchal pěstmi zhora, zatímco Springer mě několikrát kopl do hlavy. Že si tito komunističtí podúředníci dovolili vztáhnout na mě ruku, dovršilo můj vztah k fízlovi. Kdybych měl u sebe revolver, bez váhání bych ho proti ním použil. Když si mysleli, že už mám dost, Prchal se narovnal a udýchaně pravil: hajzle, tohle je poslední výstraha. Sebrali mi všechny věci, včetně občanky, že prý si mám pro ně přijít zítra do Bartolomějské, a odjeli. Vrátil jsem se na silnici, dávaje pozor, jestli na mě někde nečíhají, a vydal se pěšky do Berouna. Jak jsem byl natlučený, šlo to dost stuha, ale naštěstí mi asi po půl hodině zastavilo auto nějací postarší lidé. Řekl jsem jim, co se mi přihodilo, a že nemám ani vindru. Nevím, jestli mi věřili nebo ne. Mlčeli, asi se báli, ale odvezli mě na nádraží a dali mi peníze na cestu. I hned po příjezdu do Prahy jsem o celé věci informoval Aničku Šabatovou. Příští den jsem uvažoval, jestli mám na barťák pro občanku jít nebo ne. Věděl jsem, že estébáky něco pálí, že mají něco na srdci. Bylo jasné, že dostali za úkol něco s českými dětmi provést a neměli vůbec nic v ruce. Prchal se evidentně chtěl stůj co stůj dobrat nějakého výsledku. Řekl jsem si, že bude lepší si to odbít hned, než aby mě zase dlouhé týdny naháněli. Zavolal jsem otci a bratrovi, řekl jim, co se stalo a kam jdu, a kdybych se do určité doby neozval, ať o tom vyrozumí úlovy. Výslech na barťáku začal zprudka. S kým si o včerejšku mluvil? S nikým. Nelži. Tak to šlo několik minut a přestal jsem reagovat. Nakonec Prchal přede mne položil tušku a čistý papír formátu A4 a řekl: a teď nám tady hezky popravdě sepíšeš, co chystají české děti na tenhle rok, nebo jedeme znovu na výlet a tentokrát to už nebude legrace jako včera, vyhrožoval. Vzal jsem tušku a doprostřed bílého archu jsem napsal větu: bavím se jen se slušnými lidmi. Byla to pitomost, ale fungovala dokonale. Prchal zrudl vsteky a prudkou ranou mě srazil ze židle. Očekávaje další bití, zůstal jsem ležet na podlaze a chránil si hlavu. Byl jsem najednou ve stavu jakéhosi psychického zaseknutí, kdy je člověku všechno jedno.
prchal stále nade mnou, křičel, ať si nemyslím, že mi bude všechno donekonečna procházet, že mě dostane a taky o mě rozhlásí, že spolupracuji s STB. Přestal jsem ho vnímat. Najednou práskly dveře a byl pryč. Pomalu jsem se zvedl a posadil se znovu na židli. Zbylí fízlové přecházeli po místnosti sem tam, tam sem, jako kočky v kleci. Posléze přišel nový fízl a odvedl mě do jiné části policejní budovy, kde nastoupili hodní fízlové. Jeden z nich byl vychrtlý mužíček v zeleném fráčku s velkým ohryskem a vyboulenýma podměšilýma očkama, učiněný vodník, 1,55 m vysoký fízl, Václav Duchač, který byl velmi dobře známý v pražském undergroundu. Druhý fízl, kterého jsem viděl poprvé, vypadal jako obtloustlý tatík a představil se jako drahokoupil, vzpomínám-li si dobře. Duchač začal obšírně, mluvil odleva doprava, z hora dolů, je prý zbytečné se dostávat do konfliktů, obzvlášť v dnešní době, kdy se poměry změnily, že si mohu klidně psát, co chci, hrát, co chci, vydávat, co chci, dělat samizdat, prakticky si dělat, co je libo, ale jen ne vyvolávat nějaké konfrontační nálady, nějaké demonstrace, které k ničemu nevedou, protože vše se může řešit v klidu a na všem je možno se dohodnout. I na povolení shromáždění, pokud bude záruka, že nedojde k nějakým provokacím. Je prý schopen dohodnout povolení demonstrací ve Stromovce na příslušném národním výboru. Zařídím to, tvrdil Duchač a dal mi na sebe telefon, ať mu určitě zavolám. Vles mi skřete na záda, říkal jsem si. I když to, co Duchač tvrdil, nebylo vůbec blbé. Každopádně bylo jasné, kde komunisty tlačí bota. Demonstrace byly v rozporu s představou vývoje, kdyby se strana zbavila politicky i intelektuálně nejméně pružných představitelů. Přizvala by do vlády tu část opozice, která by byla pro ni přijatelná a také by provedla určité reformy. Těm lidem ve straně i na vnitru, kteří neměli v hlavě piliny, muselo být jasné, že to je jediná šance, jak si udržet moc a rozhodující vliv na další vývoj ve státě. A STB přitom měla hrát hlavní roli. Demonstrace ovšem tento scénář zásadním způsobem narušovaly. Naopak, byly do jisté míry oporou konzervativního křídla strany, které díky nim v boji proti přisluhovačům imperialistů a tak dál mohlo držet zásadový postoj až do úplného zhroucení režimu. Přitom totálně zdiskreditovat komunistickou stranu a staré struktury jako celek a vyšachovat tak pomyslné reformátory ze hry. Aspoň na politické scéně. V ekonomice to bylo pochopitelně jinak. Po několika hodinách mě konečně pustili. Protože se mi po včerejším výletě na Křivoklát blbě dýchalo, šel jsem z Bartolomějské rovnou za Tondou Hradilkem do nemocnice na Karlák, kde mi udělali rentgen, jestli nemám zlomené nějaké žebro. Ještě týžden jsem pak podal na STBáky trestní oznámení, které vyšetřoval jakýsi fízl z inspekce náčelníka pražské správy SNB v Konviktské ulici. Můžeme na chvíli nechat stranou celkovou absurdnost komunistické úřední mašinérie, především skutečnost, že stížnost občana vyšetřuje ta samá instituce, na kterou si poškozený stěžuje, a zahrát si hru na to, že vyšetřování skutečně probíhá. Oznámení bylo pochopitelně zamítnuto usnesením prokurátora vojenské obvodové prokuratury Praha nad poručíkem doktorem práv Ivo Palanem. V odůvodnění usnesení se praví. Oznámení bylo postoupeno k prošetření vyšetřovateli inspekce náčelníka správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Ten v rámci šetření vyslechl Petra Placáka, Jana Placáka, doktora Antonína Hradilka a řadu příslušníků správy STB Praha, včetně těch, kteří s oznamovatelem v kritické době přišli do styku. Dále byla obstarána lékařská zpráva a vypracováno odborné lékařské vyjádření a zajištěn zápis o výpovědi Petra Placáka ze dne 22.6.89.
Na základě shromážděných důkazů dospěl vyšetřovatel k názoru, že oznámení Petra Placáka nemá oporu v žádném dalším objektivním důkazu a proto věc odložil ve smyslu paragrafu 159 odstavce 1 trestního řádu usnesením. V odvolání proti usnesení jsem poukázal na formální nedostatky, včetně toho, že jsem podal oznámení na konkrétní policisty, kteří ovšem, na rozdíl od jiných svědků, nejsou uvedeni jménem ani hodností. To ovšem Palan rovněž smetl ze stolu. Proti tomuto usnesení si podal oznamovatel v zákonné lhůtě stížnost, kterou odůvodnil tím, že jeho podání směřovalo vůči příslušníkům správy STB a ne proti instituci správy STB a dále, že v usnesení vyšetřovatele není zmínka o hrubém porušení služebních předpisů spočívající v nesepsání protokolu. Namítá i skutečnost, že pokud by mu příslušníci STB neodebrali občanský průkaz, tak by se dne 22.6.89 nikam nedostavil. Z podnětu stížnosti jsem přezkoumal postup vyšetřovatele a po seznámení s obsahem spisu jsem dospěl k závěru, že jeho rozhodnutí je zákonné a odůvodněné. Příslušníci STB, kteří přišli s oznamovatelem v obou dnech do styku, popřeli jakékoliv napadení fyzické i jakýkoliv psychický nátlak vůči jeho osobě. Navíc uvedli, že nebylo proti oznamovateli nutno použít ani mírnějších prostředků, protože do služebního vozidla nastoupil dobrovolně. Občanský průkaz mu odebrán nebyl a Petr Placák byl vysazen v Praze 6 po krátkém vytěžení. K mechanismu napadení popisovanému Petrem Placákem bylo vypracováno odborné vyjádření soudním znalcem, který uvedl, že intenzita napadení Petra Placáka jím udávaná neodpovídá objektivnímu lékařskému zjištění, protože dlouhé bití v podobě úderů pěstí a zejména kopání do hlavy by zanechalo daleko větší počet krevních výronů, ale i oděrky a tržné rány, zejména v prostoru hlavy. Především tyto skutečnosti činí výpověď oznamovatele nevěrohodnou. Kromě toho bylo zjištěno, že s Petrem Placákem byl dne 22.6.89 sepsán zápis o výpovědi, který odmítl jmenovaný podepsat. Z výše uvedených důvodů byl postup vyšetřovatele podle paragrafu 159 odstavce 1 trestního řádu věcně správný a stížnost proti jeho rozhodnutí nelze hodnotit jako důvodnou. Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná, podepsán doktor práv Ivo Palan. I když jsem neměl podobné dopisování s komunistickými úřady příliš v lásce, člověk jim tak chtě nechtě přiznával určitou legitimnost a vážnost, v tomto případě nebylo zbytí. I kvůli těm, kteří mohli být jinde a jindy podobně postiženi. Proti estébákům pochopitelně nic vyvozeno nebylo, ale byli aspoň ve věci vyslechnuti, sice naprosto formálně, ale přesto se museli předem domluvit, jak a co budou vypovídat. Museli zapírat a lhát, což samo o sobě na sebe úctě nepřidá, a tak dál. Zkrátka byla to taková menší patálie. Co se týká posudku soudního znalce, jednak estébáci nebyli žádní hospodští rváči, ale profesionálové, a to včetně mlácení, kteří moc dobře věděli, jak a kam mají člověka uhodit, aby nezanechali stopy. V tom měli dlouhou tradici od gestapa přes 50. léta, o čem by mohl vyprávět právě Prchal, jehož otec byl jedna z nejbrutálnějších estébáckých bestií. Do hlavy mě fízlové pochopitelně nekopali špičkou boty, ale nártem. Údery pěstí šly většinou do měkkých částí těla, do žaludku nebo do ledvin a podobně. Navíc tvorba podlitin závisí na dispozici každého jedince. Zažil jsem a dost často také vyprovokoval řadu hospodských rvaček. Několikrát jsem dostal pořádný výprask a stalo se mi vlastně jen jedinkrát, že jsem si odnesl pořádné podlitiny. A sice když mě jakýsi rozzuřený venkovan před hostincem u kocoura intenzivně kopal špičkou polobotek do obličeje a já byl natolik opilý, že jsem se už nedokázal bránit. Navíc v policejním státě bylo naprosto nemyslitelné, že by někdo žaloval policisty za něco, co neprovedli. Už jenom žalovat je za to, co provedli, bylo riziko.
Protože dost často se stávalo, že si sám žalobce vykoledoval trestní stíhání za takzvané napadení veřejného činitele. Doktor práv Palan pochopitelně věděl, že kryje estébácké činy, které byly trestné i v komunistickém Československu, a de facto se tak podílel na gangsterských metodách pražské STB. Co asi dnes pan prokurátor dělá?

Petr Placák, Fízl. To je rozsáhlý text českého spisovatele a historika, který připravil Jiří Vondráček do 14 částí. Tu závěrečnou si poslechnete zítra v 18 hodin a 30 minut. Na těchto vlnách účinkovat bude opět Igor Bareš v režii Vlada Ruska. Hudebně spolupracuje Jiří Štróner. Natočeno bylo toto 14-dílné rozhlasové dílo v roce 2014. A já teď ještě připomenu, že na 7 hodinu večerní dnes už připravuje Pavel Klusák novinky z experimentálních scén. Vystoupí mimo jiné Laurie Anderson a tak nezbývá, než odpočítávat minuty do 19. hodiny. Tentokrát ve společnosti Davida Růžky.

Andromeda z Mystery byla skladba Davida Dorušky, samozřejmě s kytarou, klávesy Piotr Vyležol, bicí Jeff Ballard a dobrá zpráva pro zájemce o Doruškovu tvorbu. 10. června vystoupí s Martou Kloučkovou ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava. Koncert má název How Little We Dream a koná se v rámci festivalu Jazz Open Ostrava v rámci tohoto jubilejního 20. ročníku. Snít ale můžete třeba i teď, protože ve vedlejším studiu už je připraven Pavel Klusák. Víc nic říkat nebudu.

0: Sedmé nebe.
1: U poslechu čtvrtečního sedmého nebe vás vítá Pavel Klusák. Čekají nás zprávy z experimentálních scén z řady zemí světa a vlastně i z řady různých generací. Dost vřelého přijetí se dočkává nové koncertní trojalbum Let X Equal X, nechť X rovná se X, newyorské hudebnice a multimediální vypravěčky Lori Anderson, která je na scéně už pátou dekádu. Ona vlastně svým razantním nástupem před lety zbořila předsudky, že ženy v popkultuře se snad nehodí pro komentování společenských problémů a politiky a taky, že mají jaksi dál k elektronickým nástrojům a technologiím. To všechno zrušila a povzbudila mnoho dalších. K první ukázce mi stačí rychle přečíst kousek z našeho rozhovoru, jak se ocitl i v knize Ženská práce. Tak tedy Lori Anderson říká: když byl zvolen prezidentem Donald Trump, lidé reagovali různě. Mně se moc líbila reakce Yoko Ono, ječela. Na svém Twitteru zveřejnila video s minutou křiku. Nebyla to žádná umělecká performance, byl to čistý jekot o život, nezřízený absolutní křik. Když pak Yoko onemocnila a nemohla vystoupit osobně, uspořádali jsme s přáteli několik takových seancí. V představení Let X Equal X navrhuji lidem v publiku, ať si vzpomenou na všechno, co je štve v politice, válkách, v jejich zamotaných životech. A ať si proti tomu společně zaječí. Trocha prvotního křiku občas přijde vhod. V každém městě měříme hlasitost. Nejhlasitěji zatím řvalo švédské publikum v Göteborgu. A právě k tomuto momentu směřuje následující ukázka nazvaná Teachers.
2: Hi. It's great to be here. And I was part of the first Next Wave, 1983, 40 years ago. And what I remember about those shows that was that one night I fell into the pit. And it wasn't like this pit, you know, just a couple feet down. It was like 20 feet down. I was just on the edge of the stage. I was playing the violin, and I suddenly it was like really dark. And I don't remember how I got up out of the pit, but anyway, it's really great to be back up here. You know, I've been thinking about how I've learned things in my life, and mostly I've learned things from other people. And I've met a lot of people who gave me really great advice. And I had a painting teacher who would look at my painting and he'd say, throw this one away. And then he'd say, you know, just why don't you try this? Just do your worst work. And you can make something really bad, just idiotic, like tasteless, just like stupid. And you might find that this turns out to be your very best work. Because it's not, you know, polite, it's just not careful, it's just like free. So anyway, I'm just passing that tip along to you in case you need it. Anyway, speaking of teachers, I want to thank the great artist Yoko Ono for her comment, yes, Yoko, on the US election way back in 2016. And when she was asked by the media for her thoughts on the winner of the election, she screamed for 3 minutes. Now, this was not like, you know, a metaphorical, you know, art scream. This was a bloody murder death scream from hell. So, in her honor, I'm going to ask you to scream, not for 3 minutes, but only for 10 seconds, and I'm going to time it. So now, in preparation for the scream, I want you to just think of like a few things, just channel a few things, something, you know, like maybe the war in Ukraine, all of the genocides around the globe, the hostages in Gaza tonight, the melting Arctic, the burning Amazon, or really, you know, just how messed up your own life is at the moment. So let's get a little light here on the audience, and are you ready? No, I mean, are you ready? Okay. Count of three. One, two, three.

0: Laurie Anderson a kapela Sex Mob. Živé album bylo zaznamenané na evropském turné, jež vedlo i přes pražskou scénu Archa Plus. Během současných koncertů Laurie Anderson mluví a zpívá o kolabujících systémech a taky o monologu moci, která si nechce nechat do ničeho mluvit. Zase tu hraje roli technologická civilizace. Vládnoucí vrstva tvrdí, že problémy mohou řešit jen oboroví odborníci, tedy její lidé. Song Only an Expert, který lze pokládat za jeden z nejpodstatnějších od Laurie v 21. století, bude následovat. Tady je kousek textu. Problém smí řešit jedině odborník, protože polovina problému spočívá v rozeznání problému. Takže pokud se k problému nenajde odborník, problém nám narůstá o 100%. A někdy nastane skutečně pořádné vedro a v lednu vypukne červenec, je po sněhu a obrovské vlny vymetají města, na každém kroku zuří hurikán a každý ví, že to je problém. Ale když nějací odborníci řeknou, že to není problém a jiní odborníci potvrdí, že to není problém, nebo vysvětlí, proč to není problém, tak to prostě není problém. A dokonce, když jedna země napadne druhou zemi, převálcuje ji, obrátí v trosky, způsobí chaos a občanskou válku, tak pokud odborníci řeknou, že to není problém, a všichni se shodnou, že to jsou dobří odborníci na tyhle problémy, potom napadnout cizí zemi není problém. A když stát mučí lidi a zadržuje obyvatele bez důvodu nebo bez soudu a tvoří vojenské tribunály, pak ani to není problém, dokud se nenajde odborník, který řekne, tady si zaděláváme na problém.
1: You know, lately I've been thinking about work, what it means. As the job market shifts with artificial intelligence taking on more and more roles, humans are becoming more and more like overseers, the evaluators, the experts. And while it's vague what experts actually do, the important thing about the job is that experts are the best ones to be doing it. There are also some levels of experts. There's thought leaders, there's the evaluators, the influencers, the coaches, the consultants. And above all, on top, the pundits. And any problems that come up, you can count on them to deal with them. So only an expert really can see that there's a problem, and only an expert can deal with the problem. Because half the problem is seeing the problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's actually twice the problem, because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. Now in America, we like solutions. We like solutions to problems. And there's so many companies that offer us solutions. Companies with names like the debt solution, the hair solution, the world solution, the sushi solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. Only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem.

0: ahead and make the rest of this. Amateurs.
1: Lori Anderson, velmi živoucí seniorka multimediálního umění, minulá i budoucí spolupracovnice Filharmonie Brno a její nové živé trojalbum na labelu Nonesuch. A teď prosím skotský Richard Youngs, který opravdu nekoncertuje moc a zůstává především doma v Glasgow. Richard Youngs vystoupí v úterý 9. června v pražské Meat Factory. Koncert spolupořádá Jednota. To je vždycky vzácné. Ovšem při rozptylu Youngse, který jednou vytváří písně a podruhé velmi volné instrumentální plochy, je nesnadné tušit, co se na koncertě bude vlastně tentokrát dít. Těším se na to. On je také schopen v den koncertu uvidět na místě nástroj, rozhodnout se vystavět hudbu v tu chvíli právě na něm a úplně změnit plány. Jedna jeho starší deska se jmenuje Naivní šaman a je to docela relevantní odkaz. Richard Youngs bývá rád zpěvákem mantér, občas odloží úplně akordy a na smyčkách a prodlevách testuje sílu sloganu a lidského hlasu. Tady máme prosím letošní album Hidden, ukrytý, pulzující dlouhá plocha, tepe a tepe a my se vnoříme aspoň na chvíli do toho proudu.

Richard Young ze Skotska. Koncert blíže nespecifikované hudby očekávejme v úterý 9. června v Meat Factory. Právě na tomhle místě vystoupil nedávno pro určité publikum nepochybně legendární Bill Orcutt, americký kytarista, který po bouřlivých začátcích odešel do občanského zaměstnání, pokud si dobře vzpomínám, tak do pojišťovny. Ovšem po letech to nevydržel a po 50. se stal znovu hudebním radikálem na plný úvazek. Je to podivuhodný příběh. Bill Orcutt testuje různé podoby repetitivní kytarové hudby poslední dobou. Ovšem teď je tu albový duet s Mabe Fratty, čelistkou z Latinské Ameriky. Almost Waking, téměř probuzení ze spánku, se jmenuje tahle hudební kolekce, o které nějaká angloamerická hudební kritika napsala, že je to z jakýchsi důvodů nejněžnější a nejkřehčí hudba, jaké se oba tihle dva instrumentalisté dopustili, tedy Mabe Fratty a Bill Orcutt.

K hudbě Billa Orcutta a Mabe Fraty jsme přidali Billa Wellse. Ten na svém novém albu Dreams 24/25 vytváří takové písničky na 30 vteřin, takže ono je docela příjemné si je tak rozesít do playlistu. Možná ještě nějaké přijdou bez varování, čímž vás varuju. V posledních dvou sezónách na sebe upozornil velmi šťastným návratem baskytarista a autor Melvin Gibbs, který je takzvaně déle sloužící figura na newyorské a americké scéně, něco mezi jazzem, experimentem, funkem. Nicméně právě ty jeho velmi šťastné domácí nahrávky ho vrátily do hry a on nyní vydal nové album s kapelou, která také už existuje řadu let, ale byla taková utajenější, s kapelou Harriet Tubman, což je trio. Kytarista Brandon Ross, basista Melvin Lewis a hráč na bicí J.T. Lewis. Ještě se k ním přidala zpěvačka Georgia Ann Muldrow, která už předtím něco vydala pod pseudonymem Jyoti, což je jméno, které znamená světlo, které dostala ještě od legendární Alice Coltrane, když tahle spirituální vůdkyně a muzikantka byla ještě naživu. Takže Harriet Tubman, obohacení o Georgiu Ann Muldrow a taková volná jízda, volné pojetí černé hudby at its best, jak napsalo americké veřejnoprávní rádio. When You Rise.

Tak to byla zase 20-vteřinová písnička z alba Billa Wellse a předtím Harriet Tubman a Georgia Ann Muldrow. Album se jmenuje Electrical Field of Love a vyšlo na newyorském labelu Pi Recordings, nazvaného podle Ludolfova čísla Pi. To je labelu, kde vychází mimo jiné i hudba moravských kořenů, jaký pěstuje Julia Ulehla, naše horské železo v ohni post-post hudby kořenů. Itálii bychom neměli vůbec podceňovat, co se týče novátorské hudby. Vloni jsme si na pokračování objevovali v tomhle pořadu utopickou hudbu Laury Agnus Dei, jaký přineslo vydavatelství Black Sweat Records. Tento černý pot, Black Sweat, nyní upozorňuje na Lero Lero, první sicilskou hudbu, kterou zařazuju do playlistu skutečně po letech. Lero Lero, tak se jmenuje jak album, tak kolektiv, přátelská parta, která se soustředí na sicilské hudební archivy, těží z tradice a zároveň kolem nich vystavuje něco nového a původního. Lero Lero a dvě ukázky z letošního, pro mě velmi oblíbeného alba.

Lero Lero, skupina ze Sicílie na letošním eponymním albu. A teď, abychom pořad avízovaný jako experimentální nabourali nějakou zajímavou chybou, si pustíme Paula McCartneyho. Není to tak těžké, protože jeho nové vzpomínací album The Boys of Dungeon Lane má místy docela čerstvý uvolněný sound. Je to 20. solové album a jedná se o introspektivní, řekněme nostalgické dílo, které čerpá z McCartneyho dětských vzpomínek na rodný Liverpool. Ten sám název alba odkazuje na skutečnou ulici ve čtvrti Speaky, snad to čtu správně, kde Paul v mládí žil a trávil čas. Recenzenti na takových místech, jako je Guardian anebo konzervativní, ale pořád docela zajímavý Rolling Stone, album přijali s velkým nadšením, vyzdvihují takový ten Paulův neutuchající cit pro silné melodie a píší to, co naprosto podepisuju, že s blížícími se 84. narozeninami nese ten hlas přirozené známky věku, ale asi právě ta neskrývanost a to, že si McCartney dál vede svou, je na tom podivuhodné. No a po téhle písni zůstaneme v dnešní Anglii, i když s jiným soundem. Hráč na bicí a autor Sarathy Korwar patří k britským Indům, kteří si v muzice dřív říkali azijský underground a pak se prostě včlenili přirozeně a nemá cenu dávat jim nálepku. Sarathy Korwar toho umí tolik. Nicméně svou poslední desku postavil na čistém rytmu, jako bychom ve věku digitálu a vrnění přístrojů potřebovali nebo toužili si užít pořádný tep, který trvá a stále se chytře mění. Sarathy Korwar, ale ještě předtím Paul.

Sarah Tichorvar, There is beauty there already, zní název alba, které mi připadá až zdravé, tou radostí z rytmu a tepu. V žánrově neukázněném, ale zase demokraticky pestrém playlistu zbývá čas na poslední položku. Volím si tebe, Marilyn Crispell, abych použil slogan z Pokémonů. Marilyn Crispell je samozřejmě klavíristka, která od až maskulinní divokosti postupně přešla k velké jemnosti a stišení. V Praze jsme ji někdy předloni viděli po boku Joea Lovana. Nyní natočila duet s kontrabasistou Andersem Jorminem Memento pod producentským vedením zakladatele značky ECM Manfreda Eichra. Osobní hudba vyrostla ze svobody jazzu a improvizace a matné vzpomínky na mnoho momentů v dějinách hudby. Sklidnění, dohra, postludium, Marilyn Crispell a Anders Jormin. Děkuji, že jste dnes poslouchali se mnou. Loučí se Pavel Klusák.

Novinky z experimentální hudební scény pro vás v této hodině vybíral a zasvěceně komentoval autor pořadu Pavel Klusák. No a po jeho 7. nebi vás zvu na dnešní koncert jazz tady u nás na stanici Český rozhlas Vltava, kde po 21. hodině vzpomeneme na Sonnyho Rollinse. Poslouchat můžete také naše archivní pořady na webu vltava.rozhlas.cz. Teď vám ale krásný čtvrteční večer přejí od mikrofonu Lenka Novotná a z režie mistr zvuku Jan Mikušek. Z našeho živého vysílání připravujeme ovšem radiodokument. Americký bytnický básník Allen Ginsberg, který přilétá v roce 1965 do Prahy, přilétá odeslán z kubánské Havany poté, co způsobil nevoli na spisovatelské konferenci. Jeho nespoutanost, otevřenost i kontakty s mladými lidmi rychle přitáhnou pozornost státní bezpečnosti. Dokud drama akce Chroust, Allen Ginsberg a STB, který připravili Dan Beck a Daniel Kupšovský, spojuje archivní nahrávky, hrané scény i vzpomínky pamětníků a odkrývá příběh zvoleného krále Majálesu a jeho ukradeného deníku i střetu svobody s totalitní mocí v atmosféře uvolňujících se 60. let.

0: Radiodokument.
1: Akce Chroust. Dvojtečka.
2: Allen Ginsberg a STB.
3: Normálně.

0: which is the long hair of Adam and the beard of my own body. And I am the king of May, which is Král Majáles in the Czechoslovakian tongue.
1: On měl jenom plátinky a byl tak jako zachumlaný trošku, ale na první pohled jsem věděl, to je Ginsberg.
2: Ginsberg tam vešel a říkal, já jsem Ginsberg, a mu říkali, to by mohl dneska říct každý, něco takového.
3: Načež on to slyšel a říkal, but I am Ginsberg. Takže Viola z toho padla, že kdyby tam přistál UFO, asi by je to tak nezaskočilo.
4: Velmi těžko vyjádřit se k tomu, no zatím nevidím v tom žádnou závadu.
5: Jako druhý, prosím.
6: Zástupce kandidáta Vysoké školy zemědělské.

0: Byla jsem tehdy v prvním ročníku na DAMU.
1: Herečka Daniela Kolářová.
0: Z rádií hrála Cesta rájem od Karla Gotta a v televizi, kterou jsme měli doma sotva 2 roky a pochopitelně černobílou, začal zrovna běžet první večerníček. O tom, že Američané tou dobou sledují zprávy o vraždě černošského aktivisty Malcolma X na barevných televizorech, domů si kupují první mikrovlnky a po dálnicích se prohání nové Porsche, se u nás mlčelo. Z rádií na západě zpíval Bob Dylan, že časy se mění. Ten kontrast byl obrovský.
2: Soudruh doktor Červenka z konzulárního odboru MZV nám sdělil, že jej dnešního dne navštívil rada amerického velvyslanectví v Praze a požádal o poskytnutí oficiální informace k případu Allena Ginsberga. Soudružka ze sekretariátu ministra dodatečně sdělila, že rada amerického velvyslanectví žádá rovněž o informaci, co se stalo se zápisníkem Ginsberga. Tak.
3: Myslím si, že ta státní bezpečnost se snažila poměrně hodně.
1: Historik Petr Blažek.
3: Ale stejně těch informací nemáme tolik a myslím si, že to je důkaz toho, že skutečně ten první pobyt, který byl od 18. února do 19. března 65, v podstatě se odehrál v podobě oficiální návštěvy básníka, který sice někde jakoby pod tou hladinou řádí a naplňuje ideály Vítníka, ale v podstatě oficiálním hostem, který mu tleskají vlastně i v Den právu.
4: CIA kept secret from the American public, as the Vietnam War had really been kept secret for many years, from 56 to 62. And a violence which has as its source the mad dreams of bureaucrats in Washington.
5: Bylo 16 hodin a 30 minut. Rudé právo z 3. března přináší článek nazvaný Na besedě s Allenem Ginsbergem. Cituji. V těchto dnech je v Praze americký básník, představitel takzvané beatnické generace. Jak uvedl, přijel se seznámit s naší společností a od nás bude pokračovat ve svém výzkumu socialistických zemí cestou do Moskvy.
6: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving.
7: Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím, hystericky obnažené a ohladu vlekoucí se za svítání černošskými ulicemi a vztekle schánějící dávku drogy. Hipstery s andělskými hlavami, celé žhavé po prastarém nebeském kontaktu s hvězdným dynamem ve strojovně noci, kteří v bídě a v hadrech a se zapadlýma očima a podnapilí vysedávali a kouřili v nadpřirozené temnotě bytů se studenou vodou, vznášeli se přitom nad vrcholky velkoměstí.
8: Doba těch 60. let, vlastně od toho okamžiku, kdy jsme nastoupili na divadelní fakultu, kde se ještě učil marxismus, leninismus pořád. Nicméně se uvolňovalo spousta věcí, hlavně cenzura pro literární sféru, ale i divadla. Prostě začali sem se otevírat zejména západní autoři, angličtí, američtí, takže to bylo nesmírné oživení. Pak sem začali probleskovat něco z těch amerických beatníků. Trošičku v malých nákladech vycházel, myslím, nějaký Ferlinghetti, Diana de Prima, Kerouac a tomu Ginsbergovi tady taky určitě jako vyšly věci. Takže fakt jako člověk vůbec nevěděl, co dřív, ale tohle byla hamba, když jste to nečetl.

0: Majáles měl být pro komunistickou stranu ukázkou toho, že režim mladým rozumí. Rok 1965 byl navíc rokem kultury. Byla cítit svoboda. Ale pod povrchem pořád úřadovala státní bezpečnost. A Ginzburg, to byl stělesněný problém. Jeho nespoutanost narážela na československou realitu úplně ve všem. A nejvíce v otázce jeho sexuality. Ale pojďme se vrátit o pár měsíců zpátky.
1: Es bueno proclamarlo, porque el triunfo de la revolución no nos ha hecho más débiles.
2: Here is Allen Ginsberg, el estadounidense. In the name of the revolutionary government, led by el comandante Fidel Castro, I am ordered to execute her immediate deportation.
3: Když se soustředíme na ten rok 1965,
4: překladatel a novinář Josef Rauwolf.
3: Tak Ginsbergovi bylo 39, respektive 38. Dostal pozvání od kubánského ministerstva kultury na konferenci o literatuře. Toho velice zajímalo, protože jistý, řekněme, sympatie s tím, že Kuba se vymanila z amerického vlivu, tam byli a byl takový zvědavý, prostě celé jednoduše. Takže řekl ano, rád pojedu, ovšem. Tehdy byly sankce, platili vůči Kubě a nebyly přímý lety z Ameriky do Havany. Zároveň to nebylo jen tak, potřeboval vízum povolení americké strany. Tomu ministerstvo zahraničí odmítlo dát, ale on přes tehdy senátora Edwarda Kennedyho rozjeli akci a to povolení dostal. Přiletěl na tu Kubu, zpočátku se mu tam líbilo, věnovali se mu společně s dalšíma spisovatelema, básníkama, slavnejma, ale on projevoval toho setkávat se s lidma nebo s básníkama sobě rovnýma, to znamená s mladýma, který nebyli zakázaný, ale byli takový jako hodně sledovaný tajnou policií. Zároveň se otevřeně vyjadřoval k problematice drog, respektive marihuany. A druhá věc, že se hlasitě vyjadřoval k tomu, jak se kubánský režim a Castro, který byl typický macho, prostě, že jo, super samec, jak zacházejí s homosexuálama. Vyváželi je na opuštěný ostrovy a tam je někde prostě v vozovkách léčili.
2: Haló, to je Praga. Hlásím, že vám nejbližším letadlem posíláme nežádoucí osobu. Deportovaná osoba se jmenuje Allen Ginsberg a má americké občanství. Ano, ten imperialistický básník a homosexuál. Děkuji vám, kamarádas. Viva la revolución.
3: Přiletěl do Ruzině, nevěděl co, ale měl číslo telefonu na Škvoreckýho.
5: A díky Škvoreckému, kterému zavolal, a Janu Zábranovi získal stipendium ve svazu československých spisovatelů a stal se oficiálním hostem toho režimu.
6: Milý Alene, jako by to bylo včera, když jsem toho zimního večera v Praze slyšel tvůj hlas a myslel si, že voláš z New Yorku, ale ty jsi už stál v budce na pražském letišti. Josef Škvorecký.
0: V novinách se vedla kampaň proti takzvaným vlasatcům a chuligánům a do této reality spadl Ginsberg doslova z nebe. V teniskách,

0: No, tak Ginsberga se musím pochlubit, na to jsem byl opravdu pyšnej, že jsem to byl já, kdo ho tady v Praze objevil.
1: Fotograf Pavel Baňka.
0: Potkali jsme ho s kamarádkou, která tehdy dělala jako redaktorku právě v časopisu Tvář. A já jsem najednou viděl v ulici Hybernská, směrem teda k Prašné bráně, jak tam stojí člověk a kouká nahoru a byl tak jako zachumlaný trošku, ale v čepici neměl. Prostě já jsem říkal ty kamarádce, to je Ginsberg. A on říkal, ty už ho vidíš všude, ty seš magor. No a já jsem k němu šel, ukázal jsem na něj prstem a říkal jsem, you are Ginsberg. A on se na mě podíval a spustil na mě veletoč své řeči. A já jsem říkal, please slowly, please slowly. Kamarádka běžela do první budky, co tam byla, zavolala Jana Zábranu. Ještě jsme jeli kousek tramvají a tehdy byla taková finta, když nastoupil nějaký fízl s náma. Takže my jsme tam nastoupili a hned jsme vyskočili a jeho jsme vytáhli taky. Velice brzy jsme se s ním sešli ve Viole, kde on měl takovou speciální suvku, že tam cinkal takovýma zvonečkama, to si přivez od někaď z Indie, kde taky byl. To bylo jeho vystoupení, protože něco tam taky jako řekl, ale nepamatuju si, že by přímo deklamal, možná, že jo.

0: Zavolal mě Andy Last, což byl jeden z mých kamarádů, který tady žil. Byl to Čecho-Američan.
1: Hudebník Jiří Stivín.
0: A říkal mě, že přijede Ginsberg do Prahy, bylo to v roce 65. A já jsem v té době ještě studoval FAMU. A on říkal, že by potřeboval nějakou reportáž fotografickou z toho, že to vyjde v Mladém světě, což dokonce mohlo vyjít, ale pak to nějak zakázali. Tak já jsem teda celý den vlastně s tím Ginsbergem strávil, s tím Andy Lasem a s Ginsbergem. A když jsme šli po Národní třídě, tak jsme tam potkali právě Čerepkovou, která byla úplně vyděšená, jako protože ona to nevěděla teda, že je to Ginsberg, a když jsme jí to řekli, tak ona byla nadšená, protože ona ho milovala, že jo, a takže s náma šla a šli jsme do té Violy a ona tam pak v té Viole s ním seděla a pořád do něj něco hučela, ono mu to asi bylo jedno svým způsobem, ale ona byla absolutně nadšená a myslím si, že mám z toho docela hezký fotky.
2: Přijížděl jako kritik imperialistické velké říše, která byla nenáviděná komunisty Spojených států amerických. Je jasné, že Škvorecký i Zábrana, kteří oba měli za sebou velké zkušenosti, ať už rodinné, nebo konkrétně i osobní, třeba v případě Škvoreckého s Bobilců s tím režimem, a jistě ho nenáviděli podobně jako komunisté Spojené státy a jistě věděli prostě, že ten Ginsberg ve skutečnosti pro ně představuje především mimořádného umělce, člověka, kterého obdivují kvůli literární tvorbě, a jistě k němu měli své výhrady. Ono se to objevuje v denících třeba Zábrany docela, myslím, dobře, kdy ho vnímá jako takového naivního člověka, který vlastně úplně nechápe tu totalitární podstatu toho režimu, do kterého přijel, a způsob, jakým se potom v něm choval, kritizuje to, že si zapisoval do svého zápisníku jména lidí, s kterými se setkali, jejich názory a tak dál. A potom vlastně ty lidi mohli být vystaveni nějaké represi.
3: Když čtu Ginsberga, nemyslím na Ameriku, ale na to, jak pro nic za nic zničili generaci, kterou i válka ušetřila. I ta. Myslím na dlažbu, poplivanou zprava i zleva, na tu promenádu parfémovaných pávů, umělých jak horské slunce. Jan Zábrana.
2: Paradoxně trochu i Jan Zábrana napomohl tomu, že

0: ten Ginsberg tady jako oficiální host vlastně zůstal, jo? Protože on, když se snažil prosazovat jeho verše třeba do světové literatury, tak vždycky psal, že se jedná o pokrokového básníka, prostě byla to taková tradiční jakoby oběť, která vypadá vlastně jenom pouze taková pastička na ty cenzory, aby to pustili, což se dělo, ale potom na druhou stranu samozřejmě to vnímání ovlivnil docela zásadně, si myslím. Takže Ginsberg potom absolvoval celou řadu různých debat, na jedné straně úplně freneticky nadšenými stoupenci beatníků, kteří tady existovali i díky třeba Viole, světové literatuře a tak dál. Byly zorganizovány různé besedy, vlastně, které byly spontánní a které se odehrávaly v takovém, bych řekl, duchu téměř jako velmi svobodném, a Ginsberg tam byl oslavován jako neuvěřitelná návštěva z kosmu. Jenom bych připomněl, že ve stejné době v Praze koncertoval Louis Armstrong.
1: Tahle báseň je od Ginsberga. Právě jsem ji dostal čerstvě přeloženou. Zabásnutí. Kolik lidí bylo zabásnutých? Kolik lidí s vylomenými dveřmi, vytažených v pyžamu a s nářkem na stanici? Kolik kluků fackovaných policajty o půlnoci v centru v barevné čtvrti? Kolik muzikantů vyštípaných z práce? Kolik studentů vykopnutých ze školy? Kolik kilo trávy zabavených a prodaných policajty na černém trhu? Kolik studentů a lékařů pod nátlakem, varovaných, vydíraných, stíhaných, vymývání mozků, vězení?
2: To bylo moc hezký. Vy jste recitátor?
1: Herec. A nevykej mi. William.
2: Já jsem Jan. Kde hraješ?
1: No, spíš na malých scénách. Nejsem v angažmá. Mám svobodné povolání. Hraju různě. Třeba dneska večer tady. Dáš si kořelku?
2: Tak malou.
1: Jasně.
2: Totiž vzala mě ta recitace. Ginsberg asi není zrovna snadný, viď?
1: Když tomu věříš, tak to jde samo. Co děláš ty? Proč máš ten magnetofon?
2: Já to nahrávám. Pro rozhlas.
1: Já poslouchám teď spíš Hlas Ameriky. Hele, a už to netoč. Dej ten mikrofon pryč.
3: To je všechno, co jste natočil, Funek?
2: Soudruhu kapitáne.
3: Vy si sebou vezmete náš nejnovější příruční kabelový magnetofon Uran a nejste schopnej na to natočit celý večer? To je fakt všechno, co máte?
2: Ano.
3: Nějaký rozhovor s mladým komediantem? Kdyby to byla aspoň nějaká manekýnka.
2: Zapomněl jsem to vypnout a pak mi vyjela páska. Nechtěl jsem být nápadnej, tak jsem to radši složil a zbytek jsem si zapamatoval.
3: A co jste si teda zapamatoval, Funek?
2: Asi ve 22 hodin se dostavil americký básník Allen Ginsberg, ještě se třemi mladými muži a asi dvěma dívkami. Po dobu mé přítomnosti v uvedené společnosti vedl monolog většinou sám Ginsberg. Mimo jiné hovořil zejména o svých názorech na život a na svět. Uvedl například, že jej trápila představa obludy. Celý výklad, který Ginsberg vedl, jsem si vysvětloval tak, že prožívá zcela jiný vnitřní život než my, kteří jsme byli přítomní. V průběhu společné besedy navrhl Ginsberg, abychom si zahráli v Americe oblíbenou hru tuším Zpověď. Ginsberg také vedl řeči o tom, že nemá sexuální zábrany a že je v sexu absolutně svobodný. V této společnosti jsem se zdržel asi do 3 hodin ráno. Před svým odchodem jsem se ještě dozvěděl, že Ginsberg po návratu ze Sovětského svazu navštíví ještě jednou Prahu. A to je vše, co jsem zaznamenal.
4: A to měl v plánu už předem, navštívit Sovětský svaz, protože v Moskvě žil jeho strejda. No, Allen byl tam oficiálním zároveň hostem Sovětského svazu spisovatelů, takže dostal průvodkyni, která ho prováděla. A zároveň tak trošku jako naváděla nebo dirigovala. Tohle by asi nebylo dobrý, tohle by si asi nemusel říkat, vzpomeň na tu Kubu, jo, a tak. Takže on se chtěl setkat s Jevtušenkem a s Voznesenským, který byli protežovaní mladí básníci, známí i na západě, kam je bolševici pouštěli, jakožto propagandu. A samozřejmě, myslím, že do Jevtušenka se zamiloval, že byl jako hezký chlap, blonděte, a ten ho samozřejmě odpaloval. Stejně tak se s ním odmítali oba bavit o drogách, homosexualitě a tak. Víš, ale ne, my samozřejmě nám to nevadí, nějaká homosexualita, ale považujeme to za osobní věc a za něco my, Rusové, o takových věcech se nebavíme.
0: Byl naprostým zjevením, byl býtníkem, o kterém slyšeli ve Viole, poslouchali tam jeho verše, četli ve světové literatuře texty, které napsal Zábrana nebo přeložil texty býtníků. Byla to legenda. Myslím, že se taky choval předvídatelně, prostě, že zcela naplnil ten ideál toho člověka, který naprosto vlastně tím svým jednáním naplňuje roli užívajícího si života plnými doušky a zároveň vlastně jako kašlejícího na nějaký systém. Jo. Takže skutečně on trávil ty večery nejenom ve Viole, ale se spoustou chlapců, který postupně lovil.

0: vycházeli s ním rozhovory, psal o něm Rudy Právo, jo, podle hesla Nepřítel našeho nepřítele, náš přítel, takže bylo pikantní články v Rudy Právo, jak pokrokový básník a takový ty floskule. Škvořecký, že byl takový Šikula, tak mu zařídil u svazu spisovatelů dvoutýdenní stipendium, takový tvůrčí, který byl pěkný, bylo to jako plat měsíční a ubytování v hotelu. Zároveň Ginsberg tady měl peníze, autorský honoráře, protože jeho básně se četly ve Viole, takže z toho měl tantiemy. Zároveň, nevím, jestli mu to odjeli a poukazovala nebo ne, ale i ty publikační, to nevím. A každopádně měl tady nějaký prachy, takže rozhodně tady nebyl jako chudej příbuznej.
1: Bylo 16 hodin.
2: Posloucháte Československý rozhlas. Je čtvrtek 29. dubna. Pražská vysokoškolská mládež se po letech připravuje na oficiální oslavy studentského majálesu. Organizační výbor apeluje na všechny účastníky, aby oslavy proběhly důstojně.
3: Potřeba si uvědomit, že majálesy tady měly velkou tradici. Majálesy byly velké slavnosti studentské, které vlastně byly takovým místem, kdy se měnily role, studenti vlastně vládli. A ten majáles po roce 1945 měl vlastně takovou zvláštní dvojí podobu, kdy se snažili jednak komunisté pod hlavičkou Československého svazu mládeže a těch nekomunistických studentských spolků, kterých nebylo mnoho, spíš bych řekl, jako udělat vlastně nějakou slavnost, která je nezávislá na té politice a tak dál. To velmi rychle skončilo. Převládl vlastně ten svátek komunistický a skončil vlastně v 48. roce. Takže ten majáles v roce 1965 byl udělán kvůli tomu, že potom v roce 62 se vždycky toho 1. května odehrávaly tady ty kravály, nebo jak to nazvat, které přerůstaly v protirežimní poliční demonstrace. Ty lidé vlastně scházeli z toho Petřína, vyráželi do centra, dokonce bych řekl, že v některých letech to mělo skutečně už takovou docela typizovanou formu protirežimní demonstrace. A rozhodlo se, že stojí to ten režim hrozné peníze, za prvé, protože je obrovská bezpečnostní akce. Je to reputační riziko, protože vlastně jim tam vyrůstá mladá generace, která si vytváří svoji nějakou velkou tradici, je to taková legenda, mýtus a tak dál. Dělají se politické procesy, lidé to kritizují, svazáci něco dělejte, takže v roce 1965 vymysleli, že obnoví ten majáles. A okamžitě začaly samozřejmě problémy.
4: Hodím chléba hry, jako v starém Římě. Slíbím mu bezduznost a veselost tak, jak se sluší na majáles. To je moje trůní řeč.

hotelu Merkur tehdy našla dvojice studentů, Jiří Miller a Karel Kovanda Gitzberka, dopoledne ve stavu těžké kocoviny údajně. Měl ležet oblečený v pokoji a když mu řekli, jestli by nechtěl se stát jejich kandidátem na krále Majálesu, tak Ginsberg, který měl dokonce na nohou i tenisky, tak rychle souhlasil a začala vlastně taková asi hlavní událost toho jeho pobytu v socialistickém vesmíru.

0: Pro Ginsberga bylo typické, že si celý život vedl deník. V Praze tomu nebylo jinak. Zapisoval si tam i celou řadu postřehů, které se týkaly toho samotného režimu. Popisoval schůzky s lidmi, které znal. Zapisoval si tam i svoje kontakty. Ten zápisník získala tajná policie. Nevíme úplně přesně, jak se to stalo. Jedna z variant byla, že mu byl ukraden na jednom rockovém koncertu, který se zúčastnil v Praze. To byla ta kapela, myslím, Beatmeni se jmenovala, slovenská. Je možné, že ten zápisník mu sebrali v hotelu, což si myslím, že je možná pravděpodobnější. My víme, že v hotelu byl nasazen odposlech.
1: Potom později jsme věděli, že v Praze, ale už se nám ztratil trošku dohledu. Až teda při akci, kdy se stal králem Majáles slavnýho, tam to jsme všechno prošli a viděli jsme, jak bylo nadšeně těma studentama a dalšíma tam zvolené a jak vznikla celá ta panika trošku bolševiků z toho.
0: Ginsberg byl vybrán jako náhrada, paradoxně ještě, to je potřeba říct, protože původně studenti si vybrali Jiřinu Bohdalovou. Možná dneska to působí dost nepochopitelně, že by Jiřina Bohdalová byla někým, kdo by měl vlastně šokovat nebo nějakým způsobem být vnímán jako téměř opoziční figura, ale je nutné si uvědomit, že její otec strávil řadu let ve vězení jako účastník protikomunistického odboje, byl to národní socialista. Jiřina Bohdalová to měla docela složité v 60. letech i v těch 50. Pro lidi to bylo samozřejmě těžce pochopitelné, protože za normalizace se stala takovou tváří těch televizních estrád a výkladních skříní té komunistické kultury, ale je třeba říct, že v těch 60. letech byla vnímaná jinak.
2: Králem Majáles je zvolen Allen Ginsberg.

0: Dne 1.5.1965 ve 12 hodin... Pokračujte.
1: Jsem šel za překladatelem...
0: A objekt Ginsberg?
1: Souhlasil.
0: S čím?
1: Se vším.
0: To znamená, že je buď důvěřivý, nebo je to provokatér?
1: Myslím, že je spíš důvěřivý.
0: A vy nemyslete, Funek. Vy zapisujte. Co ta legenda?
1: To, jak jsme se vydávali za členy intelektuální party?
0: Jistě. Popište, jak to objekt Ginsberg přijal.
1: Dobře. Usmíval se.
0: Usmíval. Nebo se něčemu smál?
1: To nedokážu posoudit.
0: To tam nepište. Pište jen to, co jste zaregistroval. Funek.
1: Ano, soudruhu kapitáne.
0: Příště si to nejdřív srovnejte v hlavě, než to začnete datlovat, ano?
1: Ano, soudruhu kapitáne.
0: Tak.
2: A tady v té situaci, kdy ty komunisté, někteří konzervativní, byli velmi neradí, že se něco takového děje, tak se vlastně odehraje událost, ve které ten Ginsberg hraje úplně ústřední roli, ačkoliv téměř nic neřek. Jo. Ten jeho projev v podstatě díky tomu, že neuměl česky, tak tam cinkal na činelky a měl tam buddhistickou modlitbu. Něco měl říkat taky o Kafkovi během toho průvodu a tak dále, ale v podstatě neřekl nic proti tomu režimu, ale už jen ten zjev, kdy vlasatý, jak vždycky vzpomínal Pavel Juráček ve svých denících, špinavý člověk, který je většině opilý, se najednou stane tím králem Majálesu z americké vzdálené země, naprosto jako freneticky přijat vlastně tou mládeží, která je úplně nadšená, protože je to představitel té americké úpadkové kultury bez ohledu na nějaké rudé právo, které stejně nikdo nečet. Jo. Tohle vlastně byl ten čok, který vedl k tomu vyhoštění. O nic jiného nešlo.
3: My na celou tuhletu oblast této hudby, rozumíte, musíme být šíleně opatrný. Jo? A ono to nelze zakázat, protože by to dostalo ten falešný, to bylo by to ještě horší. Je to záležitost módní, která velmi často, velmi brzo odsud odplave, víte, protože oni, když budou chtít hrát jenom to, co hrajou teďko ten trest, tak s tím budou za chviličku hotoví.
4: Po nějakém čase jsem ho zahledl v podivné společnosti tří mužů, kteří objednávali gruzinský koňak po celých lahvích. Ginsberg stál sotva na nohou. Ti muži ho nezajímali, chtěl k baru, čekalo tam na něho stádečko jeho ctitelů. Ale ti tři ho nepouštěli od stolu. Nutili ho pít a když odešli, nemohl Ginsberg už ani mluvit. Potácel se violou a zmateně něco si hledal. Pavel Juráček.
5: Má v ruce ten sešit. A drží se ho. Jak klíště.
6: Corpus delicti, Funek.
5: Rozumím.
6: Nepřátelský živel.
0: Hello?
7: Yes.
0: I'm sorry to interrupt.
7: Listening.
0: We are from that intellectual group.
7: We all read Dostoevsky.
0: Can we invite you for something?
7: Well, all right.
0: Láhev gruzínského koňaku, prosím.
5: Říká se o něm, že je abstinent.
0: To nechte na mě, Funek. For our meeting, Mr. Ginsberg.
5: Jo.
7: An interesting project.
5: Na poezii.
0: And to the second leg.
7: I like sympathy better.
5: Na vás, pane Ginsberg.
0: And for a nice evening, Mr. Ginsberg.
5: A do třetí nohy.
0: Vidíš, Funek? Není třeba spěchat.
5: Jo, nechat večer plynout.
7: Ginsberg nepil alkohol. Já jsem se s ním potkal třikrát a vím, že nepil alkohol. Že to i jako říkal. Pokud někdo nechlastá, tak tě nevožděnou Gruzí nějakým poznáš alkohol. On pil džusy. Že by mu do těch džusů šoupli panáka. Ale hele, kuči s ním jeli několik zájezdů jako plastici. Ještě když jsem s nima se skamarádil zpátky, tak nikdy neříkal mi, že by si Ginsberg dal třeba pivo. A vůbec ne, že by s nima pil panáky. furt fotil něco, furt něco vyhrával na ty svoje varhánky a ty činelky tibetský vstojoval. To jsou zase nějaký legendy, že někdo viděl ve Viole Ginsberga, jak pije Gruzí nějaký. To je blbost.
2: Ginsberg byl ve velké euforii. Myslím si, že ho nadchlo, co tam viděl, ten obrovský počet lidí. Mluvil velmi otevřeně o tom, co zažil nejenom v Československu, ale také v Sovětském svazu a podobné věci, které museli toho STBáka zvednout ze židle. Napsal rozsáhlou zprávu a na základě těch zpráv bez pochyby politické vedení komunistické strany tedy rozhodlo o tom, že ten Ginsberg musí být okamžitě dehonestován a to se nakonec stalo.
8: Král Majáles, May 7, 1965, back to work, on BOA plane leaving Prague airport, rainy day, and the ship whistling hath begun the ascent, and the communists have nothing to offer but fat cheeks and eyeglasses.
9: Komunisti nemají co nabídnout kromě ducatých tváří a brýlí a ulhaných policajtů a kapitalisti nabízejí těm nahým napalm a peníze v zelených kufřících. A komunisti budují těžký průmysl, ale těžké je i srdce. A všichni ti krásní inženýři jsou už mrtví a technici v skrytu konspirují ve jménu příštího blaha, ale teď chlastají vodku a nadávají na státní bezpečnost a kapitalisti si pijí v letadle gin a whisky a dovolí, aby miliony hnědých Indů trpělo hlady. A když se blbec komunista a blbec kapitalista do sebe pustí.
2: Zajímavé je, že ten Ginsberg na dva dny zmizel. Po té besedě STBáci hledali, kde může být, nenašli ho a po letech jsme vlastně zjistili, že byl s jedním ze studentů na kolejích a dva dny, že nevyšli z té místnosti, nevím, jestli to ani přehnané, ale mluvili jsme s tím pražským studentem po letech a teprve poté vlastně začala ta státní bezpečnost realizovat řadu různých věcí. Na Ginsberga měla být nasazena sledovací skupina, v hotelovém pokoji měl být nasazen odposlech, měli být identifikováni Ginsbergovi společníci, kteří mu sloužili jako překladatelé a zároveň mělo být připraveno s Ginsbergem ve zprávě STB napsané samostatné setkání, to znamená nějaký výslech.
0: Mr. Ginsberg, what do you think about students in Czechoslovakia?
5: Mám to.
0: Pište, na Češ objekt reagoval. They are alive, curious, maybe more free than they think. No, pište. And what about freedom? A objekt reagoval? Freedom is inside.
10: Říkal celý život vždycky candor, to znamená upřímnost. Upřímnost ke svým přátelům, upřímnost ke své tvorbě, kde nic nezastíral, a upřímnost i vůči veřejnosti, řekněme. V tom deníku ale má takový jako věty, třeba, že lidi sedí po hospodách a nadávají na Novotnýho a říkají, že je to blbec, protože akorát hraje mariáš a nic jiného nedělá. Jo. Takže to je asi tak maximálně ta reflexe. Ale veřejně ne. Jo. A co mu vadilo na bolševickém režimu? No to je jasný to, co vadilo nám. Ten útlak, prostě potlačování osobních svobod. A to, že člověk se nemůže svobodně vyjadřovat, rozvíjet, publikovat.
2: Ze zápisníku si příslušníci STB vypsali všechna jména, seznam zaslali prvnímu zvláštnímu odboru ministerstva vnitra, který spravoval evidence, zjistili, kde ty lidi bydlí. Ten seznam obsahoval 42 osob a pouze 12 z nich měli tedy záznamy z předchozího období. V tom deníku byly zaznamenané také adresy mladíků, s kterými on patrně měl nějaké intimní zkušenosti, protože státní bezpečnost potom obcházela jejich rodiče a snažila se vlastně získat některé z nich k tomu, aby byli na pomoci jeho obvinění z trestných činů, vlastně zneužívání mládeže. K tomu nakonec nedošlo, bylo to vlastně jenom popsáno v nějaké obecné formě v československém tisku v souvislosti s jeho takzvaným vyhoštěním. Ono to vyhoštění úplně není přesné, protože on měl koupenou letenku 7. května na letadlo do Velké Británie, takže byl to vlastně de facto odjezd s úředním doprovodem.
11: Bylo 17 hodin a 30 minut. Mladá fronta se v dnešním vydání pozastavuje nad takzvanou kulturou. Cituji. Deník amerického básníka Ginsberga je snůškou nechutností. Popisuje zde svá dobrodružství s mládenci. Deník takzvaného umělce, který u nás budí veřejné pohoršení, se tak stal jasným důkazem o úpadku západní morálky.
2: Ginsberg byl přepaden 5. května 1965 při cestě z Violy, kdy ho doprovázel mladíka slečna. Ti se měli věnovat na ulici nějakým erotickým aktivitám a ten neznámý muž měl být velmi sprostý vůči ním a pak z těch slovních přestřelek vlastně to přerostlo ve fyzické napadení.
9: A přesto, že jsem král máje, marxisti mě stloukli na ulici, celou noc mě drželi na policejní stanici, sledovali mě krok za krokem po jarní Praze, tajně mě zatkli a letadlem vyhostili z našeho království. A proto jsem v sedadle uprostřed nebe napsal tuto báseň.
10: No, přijetěl do Londýna, kde svou kosti zrovna byl Bob Dylan, že? Takže s ním nahrával klip a Beatles, jo, a smál jsem vždycky, říkal, tak jeden den jsem byl na Fízlárně v Krakovský a druhý den jsem seděl v hotelu s Beatles a Bobem Dylanem v Hiltonu.
8: And I am the king of May, which is the power of sexual youth.
9: A já jsem král máje, jenž je mocností mladého sexu. A já jsem král máje, jenž je rotorem výmluvnosti a akceschopnosti lásky. A já jsem král máje, jenž je dlouhými vlasy Adama a plnovou jsem mého těla. A já jsem král máje, jenž je králem majáles v jazyce Čechoslováku. A já jsem král máje, jenž je I am the king of May, and in a few minutes I will land at London Airport. And I am the king of May naturally, for I am a father.

0: Akce Chroust. Dvojtečka.
1: Hlavním kamenem úrazu byly spíše Ginsbergovy opovržlivé poznámky o významných představitelích státu, o obyvatelstvu Československa a o zemi samotné. Záznamy jako celé to povídání o železné oponě souhlasí a že všechny kapitalistické názory o komunismu se ukázaly pravdivé, by ještě byly Ginsbergovi prominuty, i když i oni se musí zdát zlovolnými a nesčetnými s ohledem na prokázané pohostinství. Naproti tomu mu však nemohly být prominuty paušální pomluvy a neúctivé výroky, jako například v Československu je asi každý pořád opilý a příliš ostré urážky státních orgánů.

0: minut.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu.
2: No, 21. srpna 1968, asi ve 4 ráno, byl zvonek, tak jsem šla otevřít a tam byl stál soused a říkal, podívej, otevřete si okno, podívejte se na nebe, obsazují nás rusáci. Bylo to pekelný, byl to šok. Ale hlavně si člověk pořád říkal, že nás v tom ten svět přece nenechá, jo, že nám přijde někdo na pomoc, nebo že se to nějakým způsobem třeba i diplomaticky urovná, ale šel den za dnem a bylo vidět, že ne, že zůstaneme v tom sami a prostě, že nás zmáčknou a taky se to všecko potom stalo.
3: Vyšla Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které o nás slyšíte.
4: Ginsberg, když se snažil získat ten svůj deník, tak po roce 1989, když přijel do Prahy, tak prosil americké diplomaty, aby mu s tím pomohli. Oni se obrátili na československé úřady, věnovala se tomu taky tajná služba, hledala různě v archívech, deník nenašli. Ten zápisník dneska je takový legendární, protože se podařilo prostřednictvím různých opisů, alespoň o jeho částečnou rekonstrukci. Víme, že takové ty nejvíce protikomunistické poznámky Státní bezpečnost cituje v různých zprávách. On potom samozřejmě velmi dobře věděl, že nemůže přijet do Československa a objevil se tady až v roce 1990 právě s obnoveným Majálesem.
5: Proto král Máje vzlétl k nebi a vrací se pro svoji papírovou korunu. A já jsem král Máje s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, pakostnicí, strhanými hlasivkami, ledvinovými kameny a usedlými brýlemi, který si nasadil bláznivou korunu, jež hlásá dost pitomostí. To není k popukání, ta ztráta planety v příští stovce let. A já jsem král Máje a co pak by mě bylo napadlo, že se do Prahy ještě někdy vrátím?
6: V roce 90, když přijel do Prahy v tom dubnu, tak Reflex tehdy projevil přání, abych s ním udělal rozhovor. Tak jsem za ním šel, no a ten zbylej týden, ještě myslím, co tady byl, tak jsme spolu se hodně vídali.
7: V květnu 1990 tak byl nějaký společný koncert X kapel, už si vůbec nevzpomenu, kdo tam tehdy hrál. A uprostřed toho koncertu se tam najednou zjevil takovej jako čipernej stařík, bych ho pojmenoval, jo, už to nebyl žádný bohem, už to byl takovej profesůrek spíš. Já si pamatuju jenom ten zážitek, tu emoci z toho, že vidím tohodle guru na vlastní oči. Co jsem se pak dozvěděl daleko později, a znám to teda jenom z doslechu, takže ho tady doprovázel japonský básník Nanao Sakaki a že tehdy, protože asi jim ležel na srdci příroda, ekologie a tak, tehdy byly velké kontroverze okolo stavby jaderné elektrárny Temelín, takže jeli někam k tomu Temelínu do jižních Čech, tam pravděpodobně vykonali nějaký tichý protest proti té stavbě a údajně se pak jeli poklonit panenské přírodě do Boubína nebo někam do šumavských hvozdů a si tam pronášeli nějaký zaklínadla. Musela to být určitě skvělá akce.
2: Co už neudělám? Nikdy už nepojedu do Bulharska. Mám tam knížku a pozvání. To samé Albánie. Pozvali mě v loni soukromně šíbři s loterií a zotavující se alkoholici. Osvícení poetové pradávného Branhádu.
8: Žádná sladká léta s milenci při výuce Blakea v Naropě. Slogany psané v mysli nová americká poetika. Williams, Kerouac, Reznikov, Rakosi, Korzo, Creeley, Orlovsky. Žádné návštěvy hrobů Buby, tetičky Růženy, Harryho Meltzera a tety Kláry, otce Louise na Bnaj Izrael. Už ne. jedině v urně plné popela. 30. března 1997, ráno.

0: of the Lord. Pure spring water gathered in one tower where Florence is set on a hill. Stop for tea and gas.
1: V pořadu zazněly citace ze Svazku státní bezpečnosti, který poskytnul Ústav pro studium totalitních režimů. Postavy příslušníků státní bezpečnosti a situace, v nichž vystupují v tomto dokudramatu, jsou fiktivní. V rolích příslušníků účinkovali Pavel Neškudla a Krištof Dvořáček. Dále účinkovali William Valerián, Pavel Tesař, Robin Hendrich a Monika Tymková. Autoři Dan Beck a Daniel Kupšovský. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Dramaturg Marek Mojžíšek. V dokumentu byly použity citace z těchto nahrávek. Normálně zpěv Pavlína Filipovská, autoři Miroslav Ducháč, Vladimír Dvořák, 1963. Král Majáles, interpreti Allen Ginsberg, Mark Bingham, autoři Allen Ginsberg, Hal Wilner a Les Michaels, 1997. U nás jaro nekončí, interpret Karel Gott, autoři Ludvík Podešť, Vlastimil Pantůček, 1964. CIA Man, interpret The Fox, autor Tully Kupferberger, 1965. Let's Make a Summer, interpret The Beatman, autoři Dežo Ursini, Peter Petro, 1965. Om Namah Shivaya, interpret Allen Ginsberg, hudba Barry Miles, 1971 a 2017. Royal Garden Blues, interpret Louis Armstrong and his All Stars, autoři Clarence Williams a Spencer Williams, 1965. Help, interpret The Beatles, autoři John Lennon a Paul McCartney, 1965. Časy se mění, interpret Golden Kids, autoři Bob Dylan a Zdeněk Rytíř, 1969. Satisfaction, interpret The Rolling Stones, autoři Mick Jagger a Keith Richards, 1965. Lucy Leaf, interpret Pink Floyd, autor Syd Barrett, 1965. Wichita Vortex Sutra, interpret Allen Ginsberg, hudba Philip Glass, 1966. I'm Waiting for the Man, interpret The Velvet Underground and Nico, autor hudby a textu Lou Reed, 1965. Hayaya Rock, interpret Sputnici, autor Jindřich Šidla, 1961. V pořadu byly citovány básně Allena Ginsberga. Kvílení, překlad Jan Zábrana, Zabásnutí, překlad Luboš Snížek, Král Majáles, překlad Jiří Josek, Návrat krále Majáles, překlad Jiří Josek a báseň Když čtu Ginsberga od Jana Zábrany.

0: Díky Sačmovi jsme v roce 1965 ještě chvíli zůstali v Praze toho roku, kdy vystoupil v Lucerně. Louis Armstrong tam tehdy přijel zpívat a potom trávil hudební prodžemovanou noc v divadle Semafor.
1: Nejdřív musíš včelám vhodné vyhledat místo.
2: S Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského a také s římským básníkem Vergíliem o včelách a včelařství.
1: S malým odbočením k osobnosti novináře a politika Julia Grégera.
2: Za Bzukotu úlů na dole v Máslovicích připravila Jarmila Konrádová.
1: Ve víkendové příloze v sobotu 6. června.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.
0: Je s vámi Český rozhlas Vltava, u mikrofonu Lenka Novotná, v režii Jan Mikušek. Blíží se 9. hodina večerní a to už je čas, abychom vzpomněli na jednu nezapomenutelnou osobnost, která bohužel nedávno zemřela.
1: Koncert jazz.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Posloucháte další koncert jazz na Vltavě a od mikrofonu vás zdraví David Brada. Dnes vás čeká speciální dvouhodinový pořad věnovaný saxofonistovi Sonnymu Rollinsovi, jedné z posledních velkých osobností zlaté éry jazzu. Sonny Rollins zemřel 25. května ve věku 95 let. Byl vrstevníkem a spoluhráčem takových jmen, jako byli Miles Davis, Thelonious Monk nebo John Coltrane. Jeho kariéra sahá od prvních bebopových nahrávek koncem 40. let až po poslední koncertní album nazvané Holding the Stage, které vyšlo před 10 lety v roce 2016. To je opravdu úctyhodně dlouhá a také neskutečně plodná hudební kariéra. Základem dnešního speciálu je unikátní rozhlasový záznam koncertu ze 14. mezinárodního jazzového festivalu v Praze. V pátek 15. října 1982 na něm Sonny Rollins poprvé vystoupil v Lucerně v rámci festivalu, který jinak dával prostor hlavně evropským kapelám a pochopitelně zejména domácí scéně. Československý rozhlas koncert natočil a uložil do archivu jako pořad pod názvem 14. mezinárodní jazzový festival Praha 1982 hraje Sonny Rollins se skupinou. Nahrávku uslyšíte s průvodním slovem Gustava Broma. Čeká nás kompletní 90-minutový set, ve kterém zazní mimo jiné skladby McGee, Don't Stop the Carnival, Smoke Gets in Your Eyes, Best Wishes, Coconut Bread nebo I'm Old Fashioned. Sonny Rollins byl na začátku 80. let, v době, kdy byl v Praze, plný sil a ve špičkové formě. V Lucerně vystoupil s kvintetem, který stál na silné rytmice, dvou kytarách, s velkými soly bubeníka Tommyho Campbella i kontrabasisty Larryho Golana. V první části večera uslyšíte, jak Sonny Rollins v Lucerně kombinuje vlastní témata, kalypso, groove i standardy, jak dokáže z jednoduché melodie vybudovat dlouhou, dramaticky vygradovanou improvizaci. V závěru dnešního koncert jazzu na Vltavě si několika ukázkami připomeneme jeho pozdní koncertní album Holding the Stage, čtvrtý díl série Roadshows. Ta zachycuje Sonnyho Rollinse jako osmdesátníka, který ovšem hraje stále s neskutečným nasazením a nekonečnou invencí. Teď už se ale pojďme vrátit do Lucerny 15. října 1982. Přeju vám příjemný jazzový zážitek.
4: A samozřejmě přijde mezi nás teď hráč, který je ozdobou každého festivalu, Sonny Rollins.

Tak to byl záznam ze 14. mezinárodního jazzového festivalu v pražské Lucerně z 15. října 1982, tedy první pražské vystoupení Sonnyho Rollinse. Dobová recenze Pavla Skály v časopise Melodie vyzdvihuje, jak celé jeho vystoupení působilo jako demonstrace suverénních hráčských kvalit a naprostého uvolnění. Píše také o tom, že Sonny Rollins byl nejen vynikající instrumentalista, jakoby srostlý se svým nástrojem, ale překvapivě také showman, který dokázal publikum bavit humorem a komunikací z pódia, což posluchači v Lucerně velice ocenili. Sonny Rollins se do Prahy vrátil ještě o 30 let později, na den přesně po svém prvním českém koncertu, tedy 31. října roku 2012, vystoupil znovu ve Velkém sále Lucerny v rámci festivalu Struny podzimu, který dnes znáte pod značkou Prague Sounds. Sonny Rollins byl hlavní hvězdou jazzové části programu tohoto ročníku. Krátce před vystoupením slavil 82. narozeniny a přijel pochopitelně s výrazně mladší kapelou. Mnozí se obávali, v jaké kondici bude v tomhle pokročilém věku hrát, ale myslím, že na jeho červenou čepici a nekonečný proud čisté radosti z hudby asi nikdo z nás, kdo jsme ten večer byli v sále, opravdu nezapomene. Sonny v Lucerně zahrál jak jazzové standardy, tak několik vlastních skladeb. Materiál, který už v té době vycházel v sérii Roadshows. Tahle řada koncertních nahrávek se nakonec dočkala 4 pokračování. My si na závěr dnešního koncert jazzu na Vltavě připomeneme 4., tedy závěrečný díl řady Roadshows, album Holding the Stage, které vyšlo v roce 2016. Sonny Rollins v té době kvůli zdravotním problémům přestával koncertovat a právě tahle deska je proto často vnímána jako jeho definitivní rozloučení s pódiem. Vybral jsem z ní 3 ukázky. Nejprve Rollinsovou skladbu Keep Hold of Yourself, potom standard You Are My New a na závěr solo, kde uslyšíme Sonnyho Rollinse bez kapely, pouze s tenor saxofonem. Bude to nejen intimní rozloučení s tímhle fantastickým, nedávno zesnulým jazzmenem, ale také připomínka jeho slavného mostního období z přelomu 50. a 60. let, kdy denně cvičil 15 až 17 hodin denně na lávce u Williamsburg Bridge v New Yorku. Sám, za každého počasí, téměř 2,5 roku. Sonny Rollins byl mostem mezi bebopem, hardbopem, avantgardou a současností. Je a vždycky bude inspirací pro generace saxofonistů a hlavně zdrojem radosti a údivu pro nás posluchače. Dobrou noc, dámy a pánové. Bye bye, Sonny.

0: člověku, který býval přezdíván jako saxofonový kolos Sonnymu Rollinsovi, věnoval David Brada dnešní koncert jazz. Šlo o záznam koncertu z Mezinárodního jazzového festivalu Praha 1982 z Lucerny. Tehdy mu bylo 52 let. Zemřel 25. května ve věku 95 let a muzikantskou stopu, v případě rozhlasového vysílání stopu zvukovou, po sobě nechal věčnou. Vzpomínkové pořady jsme vysílali nejen tady na stanici Český rozhlas Vltava, ale také na digitální stanici Český rozhlas Jazz, kde najdete záznam pořadu. Blíží se 11. večerní. Četba s hvězdičkou je na dohled, zvu vás ale ještě k zítřejší odpolední četbě na Vltavě. Jiří Machalický měl jako renomovaný historik umění a kurátor výstav příležitost zblízka poznat řadu osobností českého výtvarného umění. O jedné z nich bude z jeho knihy Yoko Ono jede po Vltavě číst zítra Jaromír Meduna. Poznáte, o kom autor hovoří?
1: Eda byl celý život proti komunistickému režimu a nijak se tím netajil a tak nedostával, zvlášť v době normalizace, mnoho příležitostí k vystavování. V závěru 80. let podepsal i chartu 77 a to bylo ještě v době, kdy vůbec nebylo jasné, jestli totalitní režim u nás někdy skončí. Zpočátku pracoval ve Vítkovických železárnách a chtěl se hlásit na Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Požádal o doporučení či souhlas s tím, aby šel studovat. V železárnách si ho pozvali a řekli mu: soudruhu, tobě to doporučení dát nemůžeme. On byl vždycky svým způsobem divoký a své postoje nedokázal a ani nechtěl ukrývat. Tehdy se otočil a beze slova odešel. Přihlášku stejně poslal, ale bez doporučení. Za nějakou dobu dostal překvapivou odpověď. Přijali ho. Asi je ani nenapadlo, že tam doporučení od zaměstnavatele chybí.
0: Ostravský malíř, sochař a grafik, ale také vizuální básník Eduard Ovčáček, který zkoumal celý život ve své tvorbě fenomén písma a písmové znaky, bude jednou ze zmíněných osobností v knize Jiřího Machalického Yoko Ono jede po Vltavě. Části Rytmus cigaret a Sen o ráji vysíláme zítra ve 13.30 na Vltavě.
2: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Četba s hvězdičkou.
0: Autor rozečteného románu, v němž jsme všichni jen smrtelné případy, americký spisovatel John Irving začal psát na sklonku 60. let. Po románech Svobodu medvědům, Pitná kůra a 158-librový sňatek se celosvětového ohlasu a překladu do spousty jazyků dočkal titul Svět podle Garpa. Psal se rok 1978. Pro rozhlasové vysílání jsme v roce 2021 využili překladu Radoslava Nenadála. 31-dílnou četbu pro rozhlas upravil Ludvík Němec, dramaturgii měla Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkuje Michal Bumbálek. Upozornění, vulgarizmy jsou výrazem autorského projevu. John Irving, Svět podle Garpa, 8. část.

T.S. Garb, Pension Grillparzer. Toto je nejslavnější povídka spisovatele T.S. Garpa, který je postavou nejslavnějšího románu Johna Irvinga Svět podle Garpa.

První a poslední noc v penzionu Grillparzer byla nekonečná. A když konečně všichni usnuli, chtělo se mi na záchod. Vyplížil jsem se tiše na chodbu, ale na záchodě už někdo byl. Pode dveřmi nesvítilo světlo, ale o stěnu byla opřená jednokolka. Jezdec seděl pod mě na WC. Zevnitř se ozývalo jedno splachování za druhým. Jako když splachuje malé dítě, radující se z vodopádu v míse. Šel jsem blíž k široké mezeře pode dveřmi, ale osoba sedící na míse nebyla dítě, ani nestála na rukách. Viděl jsem jasně nohy, v téměř obvyklé pozici, ale chodidla se nedotýkala země a byla obrácena vzhůru ke mně temnými polštářky barvy modřin. Byla to veliká chodidla pod krátkými chlupatými holeněmi. Ano, na záchodě seděl medvěd. Robo by měl možná radost, že došlo na jeho slova, ale já jsem se vyděsil. A neuklidnilo mě ani to, že medvěd měl odstraněné drápy, takže to byl očividně ochočený domácí medvěd. Pořád splachoval a splachoval. Zacouval jsem zpět do pokoje. Za dveřmi ovšem číhal probuzený otec. Zřejmě čekal na dalšího vetřelce, aby uchránil svou rodinu. Mám ho, vykřikl a celou vahou na mě padl. Matka ječela s hlavou pod peřinou. Ten křik přivolal medvěda. Vybatolil se ze záchodu a hleděl otevřenými dveřmi na otce, který mi dosud seděl na prsou. Medvěd vypadal, jako by mi chtěl pomoci. Grouf, udělal. Hraf. Ale otec neměl na diskuze náladu a tak přibouchl dveře. I přesně jsme ale slyšeli na konci chodby ženský hlas. Kde jsi, Duno? Bro, odpovídal medvěd. Žena už byla u našich dveří. Ale to ne, Duno. Ty už zase trénuješ. Ty bys pořád jenom cvičil. Ve dne je to ale lepší, ne? Medvěd už neříkal nic. Otec udatně otevřel dveře, přestože mu to matka zakázala. Ale otec už se soustředil na jinou dámu. Na chodbě stála vedle medvěda hezká stárnoucí žena. Medvěd vedle ní balancoval na jednokolce s jednou tlapou položenou ženě na rameni. Měla na hlavě jasně červený turban a šaty jakoby uvázané z jednoho kusu látky, která připomínala záclonu. Na vysokém poprsí spočíval náhrdelník z medvědích drápů a na nahém rameni jsme s otcem obdivovali okouzlující mateřské znamenko. Dobrý večer, pozdravila otce s téměř divadelní úklonou. Je mi líto, jestli jsme vás vyrušili. Duna má zakázáno trénovat v noci, ale když on svou práci tak šíleně miluje. Medvěd zabručel, sešlápl pedály a odjel od ženy. Držel výborně rovnováhu, ale počínal si velice nedbale. Otíral se o stěny chodby a tlapami se dotýkal fotografií rychlobruslařských týmů. Žena se opět lehce uklonila, odcházela za medvědem a láskyplně volala Duno, Duno. Můj otec se za ní zasněně díval. Duna je maďarsky Dunaj, vysvětloval mi. Ten medvěd se jmenuje po naší milované řece Donau. Kdo by to byl řekl, že i Maďaři dokáží milovat nějakou řeku?

0: Druhý den u snídaně jsme konfrontovali majitele penzionu herr Theobalda s manažery jeho ostatních hostí, kteří rozvrátili náš večer. Jsou tu lidé, kteří chodí po rukách, stěžoval si otec. Jsou tu lidé, kteří nakukují pod dveře toalety, stěžovala si babička Johana. A je to tamhle ten pán. Ukázal jsem na malého zakaboněného chlapíka u stolečku v rohu, kde seděl u snídaně s celou svou kohortou, se znalcem snů a s maďarským zpěvákem. A zmiňovaný muž, jako by nás slyšel, se postavil na ruce. On se tím živí, sdělil nám herr Theobald.
1: Ať toho nechá, pravil otec. My víme, že to dovede. Ale víte taky, že jinak chodit nemůže?
0: Zeptal se náhle vypravěč snů.
1: Víte, že on nemá holení kosti? Je to obdivuhodné, že dovede chodit aspoň po rukou.
0: I když to bylo ve stoji na rukou těžké, muž bez holeních kostí přitom pokyvoval hlavou.
1: Být mrzák, to je naprosto v pořádku, prohlásila troufale babička, ale mluvila přímo k vypravěči snů. Ale z vás kouká zlo, vážený pane.
0: Vy totiž víte věci, které nemáte vůbec právo vědět. Znal můj sen. Obrátila se na herr Theobalda, jako by ohlašovala u sebe v pokoji krádež.
1: Ano, trošku čehosi zlého v něm je, připustil Theobald. Ale nemůže přece za to, že ví, co ví. Možná je to zlo nějaká infekce. Od těch lidí jejichž sny vypráví. No dovolte, ohradila se babička.
0: A vypravěč snů navázal. Vy dovolte, madam. Pokoušel jsem se vás z toho dostat. Myslel jsem, že se vám třeba uleví. Nakonec váš manžel je už dost dlouho mrtvý a je na čase, abyste z toho přestala dělat takovou záležitost. Nejste totiž jediná, kdo měl tento sen.
1: Nechte toho, řekla babička. Neberte mi můj sen, prosím.
0: Otec nevěděl, jak z této delikátní situace vybruslit, a tak zvolil úřední postup. Vytáhl z peněženky průkazku a řekl,
2: i když to obvykle nedělám, radši bych vás měl varovat, že jsem od rakouské turistické kanceláře.
1: Scheiße, řekl herr Theobald.
2: Takhle před dámami nemluvte, okřikl ho tatínek. Nebo vás rovnou přeřadím do kategorie P.
0: Ale zpěvák srdcerivných maďarských písní se majitele penzionu hned zastal.
2: Theobald je ve všem nevinně, vážení posluchači. Je to od něho hezké, že nás tady nechá, i když ho to stojí pověst i biznis.
1: A co jsem měl jiného dělat, vysvětloval Theobald.
2: Všichni jsou totiž moje rodina, víte? Oženili se přece s mou sestrou.
0: Nejen já a Robo jsme to nechápali. Naše maminka zrudla jako pravá dáma a zeptala se,
2: jak to myslíte, že se oženili s vaší sestrou?
0: A co je na tom k nepochopení? Zeptal se herr Theobald.
2: Tak nejdřív se provdala za mě, vysvětloval vypravěč snů.
1: A pak uslyšela, jak zpívám, navázal zpěvák.
2: A za toho beznohého vlastně ani oficiálně provdaná nebyla, dodal herr Theobald omluvně.
1: Jenom jsme spolu chodili,
0: cudně upřesnil muž, který uměl chodit jen po rukách. Herr Theobald dál vysvětloval.
2: Dělali spolu kdysi cirkusové číslo, ale přes politiku se dostali do maléru. Cirkus Szolnok byli nejlepší v Maďarsku. Nebýt Rusů, mohli to dotáhnout až do Budapešti. To Rusové ho připravili o holení kosti, ale hovno,
1: řekl jmenovaný. Já se bez nich už narodil.
0: Ale Rusové chtěli strčit medvěda do klece, pokračoval nerušeně Theobald, jako by byl jejich impresário.
2: A nakonec by je do té klece strčili taky, zvlášť moji sestru, která uměla rusky nadávat. Takže když ji zachránili a odvezli sem do Vídně, tak je tu samozřejmě musím nechat bydlet.
1: Pracujou jako kati, ale kdo pak se v téhle zemi zajímá o cirkus?
2: A kdo se tu zajímá o sny?
0: Vzdychl si vypravěč snů.
1: Zpěvák řekl, dělali jsme v jednom nočním klubu, ale pak nás vyhodili. A mohla za to jeho manželka, protože umí nadávat snad ve 20 jazycích.
2: Tehdy to ještě byla tvoje manželka,
0: ohradil se vypravěč snů.
2: Ale už chodila se mnou,
0: připomněl se ten beznohý.
1: Chodila se všemi, pravil herr Theobald, jenom ne s medvědem. Toho sice milovala víc než kohokoliv z vás, ale právě proto ho nechala zlenivě ta sejít a dovolila, aby se naučil tolika lidským zlozvykům. Jakým zlozvykům?
0: Zajímal se Robo. Ale odpovědí mu bylo jen dlouhé zahanbené mlčení, které přerušila až babička Johana. Kategoricky prohlásila, já bych nejradši, kdybych s tímhle vším už nemusela mít nic společného. Pro mě je to příšerná zkušenost. Prosím vás, drahá madam, obrátil se k ní herr Theobald. Chtěli jsme vám jen ukázat, že jsme se nemínili nikoho dotknout a ten medvěd je opravdu hodný, ještě nikomu nikdy neublížil. Nemá žádné drápy a taky jen pár zubů. Má chudák hrozné trápení při jídle. Je už starý a nešikovný. Jsou teď zlé časy, nejen pro medvědy. Potřebují klasifikaci B, abych sem dostal víc turistů, ale nemám to srdce vyhodit cirkus Solnok. Díval se upřeně a s nadějí na mého otce, ale ten radši sklonil hlavu ke svému obřímu bloku. Přes rameno jsem mu viděl, jak píše medvěd trpící depresí a nezaměstnaný cirkus. Jazykově nadaná sestra.

0: Když jsme konečně vyšli před penzion Grillparzer, uviděli jsme sestru pana Teobalda, jak se na chodníku zabývá medvědem. Procházela se ve svém nápadně červeném turbanu nahoru dolů po chodníku a sledovala medvědovi lenivé pohyby na jednokolce. Zvíře balancovalo od jednoho parkovacího automatu k druhému a někdy se při otáčce o automat opřelo tlapou. Viděli jsme, že medvěd má talent, ale zároveň bylo jasné, že víc už toho v životě asi nepředvede. Už bys ho měla z ulice odvést, strachoval se herr Teobald. Lidi z cukrárny si mi chodí stěžovat, že prý jim medvěd odhání zákazníky.
1: Ten medvěd naopak zákazníky láká,
0: podotkl muž stojící na rukou. Některé láká, některé odhání. Uzavřel to vypravěč snů a náhle se zachmuřil, jako by ho deprimovala vlastní hlubokomyslnost. Medvěd nás tolik zaujal, že jsme si přestali všímat Johany. Když maminka spozorovala, že babička tiše pláče, požádala mě, abych předjel s autem.
1: Bylo toho na ní moc, šeptal tatínek Teobaldovi. Byla na ten svůj sen tak pyšná. Nemůže se vyrovnat s tím, že se zdál i někomu jinému.
0: Když jsme se za chvíli vrátili se zavazadly, na chodníku ke mně na jednokolce přijel medvěd a podal mi klíčky. Auto bylo zaparkováno přímo u obrubníku.
1: Každému se takovýhle servis zrovna zamlouvat nemusí,
0: pokáral herr Teobald svou sestru, tak, aby to můj otec slyšel. Ale medvědovi se to líbí, namítla. A tomuhle mladíkovi určitě taky, že? Tomu by se jistě líbilo něco exotického, že? Dokonce mi rukou

Byl dopředu a dozadu, prudce zahýbal a kličkoval. Jeho krotitelka na něj křičela, ale medvěd už se nedal zvládnout. Nechal kolo zajet tak blízko k chodníku, že narazil jednokolkou o obrubník a náraz jim mrštil na blatník zaparkovaného auta. Posadil se na chodník s jednokolkou vedle sebe. Bylo vidět, že se nezranil, ale zřejmě ho to velice vyvedlo z míry a nikdo se nesmál. Rychle a skoro bez loučení jsme nasedli do auta. Přijeďte zase, křičel na nás Teobald. U nás je vždy dobrá zábava. Babička pořád plakala. Otřesné, řekla matka. Pořád ještě cítím vulgární parfém té cikánky. Mně se tam líbilo, řekl Robo. Mně taky, řekl jsem. A taky jsem cítil parfém té ženy. Takový chudáci, řekl otec a za jízdy si něco psal do bloku. Chudáci, vykřikla babička. Lháři a kriminálníci, mystikové a uprchlíci a nemocná zvířata. Snažili se, co mohli, poznamenal otec spravedlivě, ale nikde se žádné slávy nedočkali. Dostat se z kategorie C je těžká věc, poznamenal jsem. Ti se už propadli až někam za Z, pravila stará Johana. Ti úplně zmizeli z lidské abecedy. Otec však zvedl ruku, jako by nám chtěl udělit požehnání, a my jsme stichli. V obličeji se mu zračil přísný výraz. Řekl. Bojím se, že změna klasifikace v tomhle případě nijak nepomůže, ať už tak, či onak. I když je to vlastně odvěký lidský úděl, věčně se jen předvádět ve směšné a předem neúspěšné snaze o novou klasifikaci.

Trvalo léta, než jsem penzion Grill Parcer spatřil znovu. Když babička zemřela, najednou ve spánku, oznámila matka, že už ji cestování unavuje. Opravdový důvod však byla skutečnost, že ji začal trápit babiččin sen. Po smrti její matky se totiž ten sen začal zdát jí. Ti koně jsou tak vyzáblí, svěřila jsem jednou. Totiž já vždycky věděla, že budou vyzáblí, ale ne takhle. A ti vojáci, věděla jsem, že to budou ubožáci, ale ne takoví. A vím určitě, že tu polévku si vaří z kostí svých mrtvých druhů. Tatínek od turistické agentury odešel a našel si zaměstnání u místní detektivní kanceláře, která se specializovala na hotely a obchody. To zaměstnání ho uspokojovalo, i když odmítal pracovat o Vánocích. Prohlašoval totiž, že o Vánocích by se mělo některým lidem pár těch zlodějníček dovolit. Zdálo se mi, že rodiče se ke stáří začínají dostávat do jakési vnitřní vyrovnanosti. Ke konci jsem měl pocit, že byli docela šťastní. Vím, že síla babiččina snu trochu potemněla pod vlivem skutečného světa a zvláště pak v důsledku toho, co se stalo Robovi. Chodil do jedné soukromé školy a všichni ho tam měli docela rádi, ale v prvním roce na univerzitě ho zabila po domácku vyrobená bomba. A to se dokonce vůbec nestaral o politiku. V posledním dopise rodičům napsal: ta síla radikálních frakcí mezi studenty se hrozně přeceňuje. A jídlo je tu příšerné. Pak šel do semináře z evropských dějin a posluchárnu vyhodili do povětří. Když rodiče zemřeli, přestal jsem kouřit a začal jsem cestovat. Se svou druhou ženou jsem mimo jiné navštívil i penzion Grill Parcer. Penzion si tatínkovu klasifikaci B neudržel dlouho a v době, kdy jsem se tam vrátil, už vůbec z jakékoliv kategorie vypadl. Vedla její Teobaldova sestra. Její někdejší dráždivá atraktivnost prostitutky zmizela a místo toho se u ní objevil sexuální cynismus některých staropanenských tet. Ztratila postavu a vlasy měla obarvené na bronzovo, takže její hlava připomínala spíš drátěnky, jaké se užívají na čištění hrnců. Nepamatovala si mě a na mé otázky reagovala podezíravě.

Moskvě. Jelikož jsem věděl o jejich minulých společnících tolik věcí, napřed si myslela, že jsem od policie. Maďarský zpěvák utekl. Nejspíš svým hlasem vzrušil opět další ženu. Vypravěče snů museli odvést do blázince. Jeho vlastní sny se pro něho staly nočními můrami a každou noc budil celý penzion příšerným vytím. Herr Theobald zemřel. Chytil se za srdce a padl v chodbě, když se jedné noci pokoušel dopadnout domnělého vetřelce. Byl to však jen Duna, ten nespokojený medvěd, oblečený v proužkovaném obleku po vypravěči snů. Proč jej tak Theobaldova sestra vystrojila, to mi ovšem neřekla. Muže, který chodil jen po rukou, také potkala vážná nehoda. Zachytil se náramkem od hodinek za vidlici eskalátoru a najednou nemohl se skočit. Kravata, kterou nosil jen zřídka, protože jí při chůzi po rukou vláčil po zemi, se dostala pod výstupní mřížku na konci eskalátoru, kde ho pak uškrtila. Svět má mnoho neúmyslně krutých mechanismů, které nejsou vhodné pro lidi chodící jen po rukou. Ve vyprávění Theobaldovy sestry jsem postřehl zvláštní absenci nadšení i hořkosti. V jejím příběhu byla jakási nevzrušivost, jakou člověk ve svých představách spojuje s vypravěčem příběhu, který nešťastné konce jen akceptuje. Jakoby její život ani její druhové nikdy nepřipadali nijak excentričtí, jakoby slovy mého otce se věčně jen předváděli se směšnou a předem neúspěšnou snahou o novou klasifikaci. Stejným tónem mi sdělila, že poté, co penzion Grillparzer klesl úplně mimo abecedu, byla na všechnu práci sama a měla čím dál méně času na Dunu. Medvěd zesenilnil a osvojil si nestoudné návyky. Jednou prohnal listonoše po mramorovém schodišti tak divoce, že ten člověk upadl a zlomil si kyčel. Tehdy byl Duna podle zákona z penzionu Grillparzer vyhoštěn. Theobaldova sestra držela medvěda nějakou dobu v kleci v domě na dvoře, ale popouzeli ho psi a děti a Duna zdegeneroval. Jenom předstíral, že spí, a někomu sežral téměř celou kočku. Pak se ho pokusili dvakrát otrávit a on začal mít strach v tom nebezpečném prostředí vůbec něco žrát. Nebylo jiné řešení, než ho darovat Šenbrunské zoologické zahradě, ale vynořily se pochybnosti, zda ho vůbec přijmou. Byl bezzubý a nemocný a možná i nakažlivý. V kleci na dvoře se navíc zhoršil jeho revmatismus a ztratil své jediné nadání, to pro jízdu na jednokolce. Když se v zoologické zahradě opět pokusil o jízdu, spadl. Někdo se mu smál. A když se někdo zasmál něčemu, co Duna udělal, už se o to víckrát nepokusil, vysvětlovala mi Theobaldova sestra. Nakonec se z něho v Šenbrunu stal případ trpěný z milosrdenství. Zemřel po dvou měsících, krátce poté, co tu přijal své nové útočiště. V studeném dvoře penzionu jsem nahlédl do prázdné medvědí klece. Ptáci tu nenechali zrničko, ale v rohu klece se tyčila hromádka stvrdlého medvědího trusu. Bez známky života a dokonce bez jakéhokoliv pachu. Jako mrtvoly lapené při pompejské katastrofě. Nemohl jsem si nevzpomenout na Roba. Po medvědovi toho zbylo víc. Moje druhá žena nechápala, proč jsem ji na takové omšelé místo vůbec zavezl a já jsem jí to nedokázal vysvětlit. V autě na mě padla tíseň a myslel jsem na slova Theobaldovy sestry, že medvěd Duna možná zemřel právě proto, že celá jeho předchozí historie, kdy se s ním zacházelo jako s lidskou bytostí, ho nepřipravila na jemnější způsob zacházení v zoologické zahradě.

John Irving, Svět podle Garpa, to je kultovní tragikomický román, v němž jsme všichni jen smrtelné případy. Z překladu Radoslava Nenadála 31-dílnou četbu s hvězdičkou připravil Ludvík Němec. V režii Radima Nejedlého bude pokračovat Michal Bumbálek příště. Zítra hodinu před půlnocí si poslechněte část 9. Odvysílané kapitoly hledejte na webu vltava.rozhlas.cz.

Slyšně krouží motýl po valeč. Ve sklínce sotva nalok v hlavě hejno zlatých ryb a číšník jako žralok

0: Karel Plíhal dospíval Osudový čas je tady.
1: Osudy.

Rozhlasové vzpomínání sochaře a uměleckého řezbáře Jana Zemánka, které se dneškem dostávají ke 16:15, připravil Jiří Kamen. Technická spolupráce Jiří Flosman.

Já jsem byl v té době už členem klubu rodáků a přátel města Nového Jičína. V 90. letech díky svým kontaktům a navázaným novým známostem, především v Itálii, jsem byl zván na italská mezinárodní sochařská sympózia. Je to setkání sochařů různých zemí, ale většinou jako tvoří Italové, nebo ta pořádající země, a pak přizývá cizí státní příslušníky sochaře. A smyslem je během několika dní, zpravidla je to týden nebo dva týdny, vytvořit, pokud jde o sochařské sympozium ve dřevě, tak ze špalku dřeva v průměru asi 50 cm, výšky 2 metry, vytvořit za tu dobu skulpturu, která buď je vázaná na vyhlášené téma, které je známo dopředu, na které je třeba reagovat tak, že ještě předem autor pošle návrh a na základě toho ho vyberou na to sympózium. Je teprve pozvaný. A tam může ten návrh realizovat. A to funguje i v případě, kdy to téma není vyhlášeno, že vždycky musí předcházet nějaký první krok, a to je ten výtvarný návrh, který se tam pošle, a na základě toho je autor pozvaný. A mně se to podařilo teda v mnoha případech v Itálii, a smyslem taky je to setkání, čili kontakty mezi sochaři, poznávání, ale taky vlastně i sledování nových trendů v tom umění a i technologické posuny v to zpracování toho dřeva nebo toho opracování toho materiálu. Je to velice poučné a odnáší si z toho člověk opravdu zkušenosti nejenom pracovní, ale i po lidské stránce, protože se navazují nová přátelství. Je to velice jako pro mě to byly v té době akademie, kdy jsem skutečně čerpal, co šlo. Například na tom prvním sympóziu, kterého jsem se zúčastnil, bylo v vysoké horské obci s názvem Balbido, Trentino. A tam bylo 15 takto pozvaných sochařů a já jsem tam vytvořil skulpturu, která se nazývala a která vlastně vyjadřovala ve mně ten životní pocit, který jsem do té doby zažíval, že se ta skulptura, kterou tvořili dvě proti sobě skloněné postavy, se nazývala jednou dole, jednou nahoře. Ty postavy totiž byly postavené na schodišti a ta jedna šla nahoru a druhá dolů. A bylo to vlastně jako ten feeling, ten pocit té beznaděje, ale zároveň už to byl ten rok 90. té naděje. Myslím, že to celkem aj tam pochopili. Dostal jsem za to tehdy třetí cenu. Na ostatních těch takovýchto konkurzech nebo setkání, ta témata byla velice různá. Vzpomínám si třeba ještě na další, když jsem ještě umocnil možná ten pocit jednou dole, jednou nahoře, když jsem vytvořil dvě postavy, které se daly pověsit na zeď, či takový vysoký relief, a jmenovalo se to Ode zdi ke zdi. A potom třeba byly i témata s tématikou přírodní, kde venkov, tak tam jsem dělal takový dvoumetrový z toho špálku tvary čelího plástu, takové ty šestiúhelníky. A tam se pracuje s motorovou pilou, dláty, ty nástroje nářadí od toho klasického postupu sochařského až třeba po používání nových technologií, kdy autor třeba už pracuje konceptuálně, nebo takže vlastně tvořil tam i nějaké koncepce, nějaké aranžma, nějaké instalace. Ta pestrost a možnost těch různých výrazů, to je právě to, proč asi taky to sympozium má důvod své existence, že si tam ti autoři mohou vyzkoušet i další možnosti, kde nejsou vázáni zadáním nebo nějakou jinou regulí, ale mohou překračovat a mohou se svobodně vyjadřovat. A to bylo to nejúžasnější, právě ta svoboda toho projevu a ta tolerance. To byly opravdu škola života, protože vidět vedle sebe a bavit se třeba s mou chabou, v té době jsem ještě vůbec jsem oživoval chabé znalosti angličtiny a trochu chytal italštinu, tak bavit se, že, a navazovat ten živý kontakt, to myslím si je jeden z těch velkých kulturních, mezinárodních
smyslů, které mezi těmi umělci by měly existovat a které by měly se pořád jako rozvíjet. Neměli bychom od toho ustupovat. Klobouk je symbolem města. Nový Čín od 18. století byl znám produkcí kvalitních klobouků a Tonak, továrna na klobouky, byla největší továrnou na světě, která vyráběla klobouky. Odtud tedy je znám Nový Čín jako, nebo se sám nazývá jako město klobouků. Kolem roku 2009 jsem byl členem výboru klubu rodáků a přátel města Nového Jičína. Velká historie se učí ve škole, ale takzvaná malá historie, historie obcí, měst a regionu, ta až tak do učebních osnov se nedostává. Vždycky je kladen důraz na tu hlavní velkou historii. Já myslím, že klub rodáků a přátel města se pokusil naplnit i tady toto poznání nebo zprostředkování historie města Nového Jičína. Dělal to už dneska 35 let s velikou, jako myslím si, publicitou a s velkou návštěvností. Má své členy, je to jedna z největších spolkových organizací a činnost, která je zcela dobrovolná, zahrnuje od přednášek, výletů, zájezdů, výstav, koncepci, která právě přibližuje tu historii a speciálně pro Nový Čín historii, která byla pro české obyvatele v podstatě nová, protože znali historii od roku 45, ale tu předtím, kde žilo většinou německé obyvatelstvo, ta byla psána v němčině a tudíž jako až tak dostupná nebyla. To město v té době tvořili tři komunity. Byla to ta německá většina, která mluvila pochopitelně němčinou, nápisy všechno bylo v němčině, a pak tu byla židovská komunita a pak česká komunita. Ty tři komunity, to vzájemné soužití předpokládalo taky znalost aspoň dvou jazyků. Češtiny a němčiny, nebo němčiny a češtiny. Já si myslím, že to byla konkurence, která byla výhodná, protože po odsunu německých obyvatel jsme si, myslím, po této stránce zlenivěli. Jednou z těch činností, jak připomínat historii města, jsou pamětní desky nebo připomenutí významných rodáků, osobností tím uměleckým způsobem. Nabízí se třeba pomník nebo památník. Osobně pro pomník příliš nehořím, ale nastala tady zvláštní situace, kdy se v okruhu asi 50 metrů narodily tři výjimečné osobnosti. Téměř generačně stejně bychom je mohli chápat jak ve stejném věku. Prvním z nich byl doktor Julius Newald, který se narodil 1824 a zemřel 1897 a stal se vlastně starostou města Vídně. Za období starostování ve Vídni se vlastně bořily hradby a na jejich místě vznikla takzvaná Ringstraße ve Vídni. Julius Newald byl jeden z těch, který už jako náměstek starosty právě se zasazoval o tady bourání a o vznik té nové okružní třídy a taky o to, aby vznikl vodovodní řád, který přiváděl pitnou vodu do centra města Vídně z Vídeňského lesa. To jsou velké zásluhy. Jako starosta pro Vídeň má velkou pamětní desku na novogotické radnici ve Vídni. Druhým takovým jeho sousedem, jak mluvíme o perimetru 50 metrů, byl rakouský expresionistický malíř, spolužák Oskara Kokošky, Egona Schielého, profesor státní akademie ve Stuttgartu Anton Kolik, který se rovněž narodil v Novém Jičíně. Je to taková trojka toho rakouského expresionismu a
je zastoupen v rakouských a německých galeriích. Je to Albertině ve Vídni, visí jeho obrazy, nebo v Leopoldově muzeu, v rakouské galerii ve Vídni. A pochopitelně má obrazy i v muzeu Novojičínska, anebo v galerii v Domě umění v Ostravě. A třetím takovým zajímavým rodákem, taky sousedem těchto dvou mužů, byl Alfred Neubauer. Alfred Neubauer byl šéfem závodního týmu Mercedes-Benz v 30. letech. To bylo období takzvaných stříbrných šípů. To bylo období, kdy Mercedes-Benz byl bezkonkurenčně prvním ve všech téměř rychlostních závodech v Evropě. Tak těmto třem velikánům, mužům, kteří se narodili a navíc tak blízko sebe, tak mým nápadem bylo udělat tři stylizované postavy, které vykráčí z jedné základny, velice stylizované geometrické postavy a každá vychází jiným směrem, nebo vykračuje jiným směrem a pochopitelně ten materiál je korten, protože se předpokládá, aby to vyjádřilo tou rzí, jak tu minulost, tak i do budoucnosti. Téměř 3 metry vysoký objekt z toho kortenového plechu je připomínkou těch tří novojčických rodáků. Odhalení toho památníku proběhlo 4.9.2010 z iniciativy Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína a za podpory města Nového Jičína. Od roku 2010 jsem pro klub rodáků a pro město pochopitelně realizoval 14 pamětních desek. Namátkou můžu jmenovat pamětní desku secesnímu malíři Hugo Bárovi, sochaři Franci Barvigovi a ten je zajímavý i z toho dnešního pohledu. V Novém Jičíně najdeme poměrně nečekanou souvislost mezi rodákem, sochařem Francem Barvigem a prezidentem Trumpem zprostředkovaně přes jeho rezidenci Mar-a-Lago na Floridě. Franz Barvig v letech 1924 až 1927 se podílel na sochařské výzdobě, ke kterého přizval vídeňsko-americký architekt Josef Urban, který byl znám svými dekoracemi a svými scénografiemi a byl požádán, aby vytvořil resort v maurském stylu a vnitřní ty interiéry právě pověřil s tou sochařskou výzdobou France Barviga. Je zajímavé, že tady tato, to není jenom rezidence, to je celý resort Mar-a-Lago. Majitelem je asi od roku 1985 Donald Trump, současný americký prezident, a správkyní toho resortu byla Ivana Trumpová. Je teda zajímavé, že právě ten Franz Barvig tam vytvořil tu sochařskou výzdobu v kameni a i v jiných materiálech a je dohledatelné, že vlastně jak byl on proslulý Barvig svými především motivy zvířat, byl fenomenální sochař jakýchkoliv druhů zvěře, tak jeho typické figurky opice, ty se rovněž nacházejí v rezortu Mar-a-Lago. Je ještě možná taky zajímavé k tomu Franci Barvigovi dodat, že vlastně byl jedním z prvních držitelů ceny Biennale v Benátkách a sice v době jejího vzniku vůbec na konci 19. století byl odměněn za svoji skulpturu Marabu, tedy ptáka Marabu, a dneska je to taky v držení města Benát. Právě tady tato socha, to je takový jako opravdu jeho, myslím si, majstrštyk. To zvíře, které opravdu Franz Barvig vlastně pojal i do symboliky umění. Je to opice, která drží štíty, štít s těmi třemi dalšími štíty jako znaky umění, umělců. Tak jedna z takových těch opic je taky na zábradlí jeho domu na Gregorově ulici v Novém Jičíně. To znamená, že vlastně můžeme najít přes opice spojitost s Novým Jičínem a Mar-a-Lagem na Floridě.
další z těch pamětních desek a rodáků bych jmenoval profesora doktora Jana Broda nebo monsignora Jana Šrámka, který v Novemičině začínal jako kaplan. Na všech těchto realizacích se mnou spolupracoval kameník Petr Janek a architekt Oldřich Poul. Vrátím se ještě k pamětní desce Jana Broda, za kterou taky stojí velice zajímavý, téměř neuvěřitelný osobní příběh. Jan Brod, rodák z Nového Jičína, po absolvování gymnázia, českého gymnázia v Novém Jičíně, šel studovat na Univerzitu Karlovu medicínu. V roce 1938 promoval a protože byl jako výborný student, získal stipendium na stáž do Paříže. To bylo pro něho první životní štěstí, protože odešel a v této době došlo k záboru Nového Jičína, byly zabrány Sudety. Jan Brod v Paříži vstoupil do československého vojska, prožil ústup, nalodil se na loď, která je měla s ostatními československými vojáky převést do Anglie. Ta loď byla torpedovaná. On to přežil, dostal se do Afriky a prodělal celé africké tažení už jako vojenský lékař. Po africkém tažení se vylodil na Sicílii a po skončení války Jan Brod se nevrátil rovnou do Prahy, ale dostal stáž v Americe, na kterou odjel a do Prahy se vrací až v roce 1949 jako uznávaný nefrolog a na základě jeho opravdu znalosti a doporučení se stává ředitelem Nového ústavu krve v Praze. Tam působí a působí i v Akademii věd a přichází rok 1968 a dostává telefon Jan Brod na Akademii věd, kde mu volá tajemník Kriegel, ten jediný, který nepodepsal moskevské protokoly, a ptá se, co dělá akademická obec v období Pražského jara, že by se měli taky nějak vyjádřit, zaujmout stanovisko, soudruzi. Jan Brod se schází s dalšími, domnívám se, že tam byl Pačes mezi nimi, a sepisují stanoviska a oznamuje Krieglovi, že tedy něco stvořili, ale že nemají tu praxi a tu literární schopnost dát tomu tvar. A on říká, já vám někoho pošlu. A posílá jim Ludvíka Vaculíka a Ludvík Vaculík, který, když se podívá na ty texty, říká, to je tak na 2000 slov. A tím vlastně se taky podepsal rozsudek nad Janem Brodem, ale opět zasáhl šťastný osud, protože v době okupace v srpnu 68 je na dovolené v Jugoslávii se svou manželkou. Teda už se nevrací, zůstává za hranicemi a je přijat na nefrologickou kliniku v západním Německu. Tam potom dožívá a umírá, i když jeho snem bylo, aby dožil svůj život v Anglii, kde vlastně prožil začátek válečných let. Tak ten osud, myslím, toho Jana Broda je tak strhující a přitom to není tedy, jak se mnozí domnívají, žádný příbuzný Maxe Broda, přítele France Kafky, je to jenom zhoda jméno.

Pro novojičínskou otevřenou společnost jsme s dcerou udělali návrh pro nádvoří Václava Havla. To nádvoří vymysleli právě novojičínské otevřené společnosti a my jsme hledali formu, jakým způsobem výtvarně to pojmout a vycházeli jsme, napadlo nás, že bychom mohli se inspirovat knihou Václava Havla Antikody z roku 1966, kde jsme použili jako tu hruď té typografie pro nápis nádvoří Václava Havla. Pěkným projektem dalším byla stojící postava fotografa, zase složená nebo vytvořená z Foschen metodou Mezera, Hranol Mezera, jako podsta Zdeňku Šrubářovi. Zdeněk Šrubář byl učitel a později ředitel základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem. Během 70. 80. let oslovoval české výtvarné umělce, ale i slovenské, s žádostí, zda by neposlali grafiku nebo umělecké dílo pro žákovskou nebo školní galerii. Vytvořil tak úžasnou sbírku českého umění 70., 80., 90. let, která je součástí právě základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem. Jsou tam například Jiří Kolář z Paříže poslal dvě úžasné koláže. Je tam Adolf Born, dvě sochy od Olbrama Zoubka a další.

Pro soukromou sběratelku nebo milovnici umění jsem vytvořil dva poutníky, dvě dřevěné skulptury dvou jdoucích postav na zahradu ve Strojické Lhotě. Podobným způsobem jsem udělal i sousoší kompozici dvou postav zase oskládaných a zkomponovaných z dřevěných hranolů natřených červeným venkovním olejem pro sad Edvarda Beneše v Kopřivnici. Mojím takovým životním nějakým počinem, nebo to, co musím udělat, co mě velice nutilo k zamýšlení a potom zpracování a i tím, že jsem pracoval na takových osobnostech, je to určitý vzkaz nebo stvárnění vzoru. Já si myslím, že ty vzory nám té společnosti neustále jsou potřebné a že nám chybí. Vytvořil jsem na základě i četby a setkávání, vytvořil jsem takovou sérii objektů laviček, které vycházejí z toho, že vlastně někde Petr Demec, profesor Yaleské univerzity v Americe, při hostování na univerzitě v Ostravě se podíval nebo byl pozván do rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře. Když projížděl tou krajinou, tak oni prohlásil, že je to krajina, kde se rodí géniové, protože v nedalekých Hukvaldech od Příboru se narodil Leo Ženáček, v Příboře Sigmund Freud a dál na jih se narodil otec národa František Palacký. Já jsem vytvořil ten soubor z takových sedících nebo pololežících postav ve tvaru lavičky, figury ve tvaru laviček, ten kraj, region je označován jako Kravařsko a opravdu sever, jih, východ, západ, kam člověk se podívá z jeho středu, který samozřejmě musí tvořit nový čin. Tak pokud se rozhlédneme, tak vidíme ty velikány, kteří se zapsali do dějin nejenom regionu, ale prostě ovlivnili i myšlení světa. V tom mém souboru šesti laviček ležící Freud vrostl do své psychoanalytické polohy. Zahrádkář Gregor Mendel má na klině vzorec genetiky. Janáček Komodo je pomalován klaviaturou. Historik František Palacký má do mezer mezi hranoly vsunuté knihy. Mezi tyto čtyři osobnosti, které se narodily v regionu Kravařska, anebo širšího Kravařska, jsem zařadil i Dušana Jurkoviče, kterého představuje jeho maměnka a její atribut je ornamentální vrubořez. Toto úžasné spektrum talentu by však mělo mít i nějaký protipól. Myslím si, že zařadit ležícího vagabunda do této úžasné skupiny je i svým způsobem potřebné nejenom z toho hlediska vyvážení, ale že i ti velikáni byli svým a museli být svým způsobem vagabundy ducha, protože přinášeli a objevovali něco, co určitě, tak jako ten vagabund, vyvolává neklid.

Mým posledním projektem je Letící anděl běžců. Je to opět figura, která je složená z dřevěných hranolů a je zavěšená v zrcadle schodiště. Proto letící. Místo křídel ale má z plechu vytvořené letadla nebo šipky. Ten smysl té figury je být nějakým strážným andělem nad těmi, kdo nás někam posouvají. Kdo jsou těmi běžci, kteří jsou vepředu, kteří nás nějakým způsobem chtějí obohatit nebo přináší něco nového a potřebují tedy strážného anděla, který nad nimi bude držet ochrannou ruku. No, a protože jsou to novátoři, taky ten anděl nemůže mít křídla klasická, ale ty křídla proto jsou z plechu a ve tvaru aerodynamických nějakých ploch, které umožňují létání.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí, kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Georga Filipa Telemana, Wolfganga Amadea Mozarta, Maxe Regra, Antonína Dvořáka, France Danciho, Marina Maréze, France Schuberta nebo Vítězslava Nováka. Nejprve míříme za souborem Akademie staré hudby Berlín, který usiluje o autentickou interpretaci děl 18. století. Zároveň se nebojí takzvaných hypotetických variant různých děl. V jejich podání známe například Bachovou slavnou flétnovou svitu H-moll v houslové verzi. Nebo následující koncert pro troje housle F-dur Georga Filipa Telemana v úpravě pro mandolínu, cymbál a harfu.

Rok 1786 se v životě Wolfganga Amadea Mozarta jeví jako jeden z nejšťastnějších v jeho životě. Z kraje roku dokončil operu Figarova svatba, která znamenala úspěch, a v Praze vedla k objednávce další opery. V březnu toho roku zkomponoval Mozart dva klavírní koncerty. První z nich, koncert číslo 23 A-dur, zahrají Maxim Jemeljaničev a orchestr Il Pomodoro.

0: Tak to byl koncert pro klavír a orchestr číslo 23 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Maxim Jemeljaničev a orchestr Il Pomodoro.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Skladatelský odkaz německého pozdního romantika Maxe Regra není snadné zaradit. Jako jeden z prvních autorů systematicky čerpal inspiraci z děl svých předchůdců, zejména z děl Johanna Sebastiana Bacha, a vytvořil si tak zcela osobitý a nezaměnitelný styl. Uslyšíme svitu ve starém slohu pro orchestr opus 93. Hraje Norrköping Symphony Orchestra. Řídí Leif Segerstam.

dozněla svita ve starém slohu pro orchestr opus 93 Maxe Regra. Norrköping Symphony Orchestra řídil Leif Segerstam. V čase se teď posuneme zpět jen o nějakých 30 let, konkrétně míříme do 70. let 19. století. Klavírní trio číslo 2 G-moll zkomponoval Antonín Dvořák za pouhých 17 lednových dnů roku 1876. Vyznačuje se melancholickou náladou a pro Dvořáka netypickou tematickou úsporností. Hraje The Florestan Trio.

0: The Florestan Trio dohrálo klavírní trio číslo 2 G-moll Antonína Dvořáka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur se teď vracíme do Německa, ovšem na přelom 18. a 19. století. Velmi bohatý hudební odkaz po sobě zanechal violončelista, skladatel a kapelník Franz Danzi. Zejména v oblasti komorní nebo koncertantní hudby. Budeme poslouchat symfonii koncertante pro flétnu, klarinet a orchestr B-dur. Hrají Robert Dohn, Dieter Klecker a soubor Consortium Classicum.

Poslouchali jsme symfonii koncertante pro flétnu, klarinet a orchestr B-dur France Danciho. Hráli Robert Dohn, Dieter Klecker a soubor Consortium Classicum. Vážení přátelé, stále je s vámi stanice D-dur, jejím vysíláním vás provází Christoph Spirit. Za další hudbou míříme do Francie 17. století. Čeká nás návštěva u virtuóza na violu da gamba Marina Maréze, který působil na dvoře krále Ludvíka 14. Svitu pro violu da gamba a basso continuo číslo 2 A dur zahrají François Joubert Caillet a soubor La Chéronne.